se nočním chladem pil, ať se na huconský šípy najmou dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

problém, ať se na hucelý spíšík najmout dá. Jo. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, jo. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Na dlaní jednu z tvých řas, do tmy se koukám.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku. A síle starých vín, jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, když voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání? Vidíš však nebo nevidíš?

ja však znám tu lest. Ach, krásko, s přetěžky nýť.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Folková pohlazení.
1: Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Víťa Troníček, začínají folková pohlazení a dnes budeme tak trochu aktuální vzhledem k tomu, co se venku děje. Předpokládám, že náplň dnešního pořadu vám bude zřejmá už podle úvodní písně, která to má už v názvu Zatracený vedro. Hobous.

slunce žaví jak pec, zatracený vedro, že se jabka na stromech začínají píct. To jsou úryvky z právě odeznělých písní od Rivolu, Hoptropáku a Kamelotu. A přesně to definuje téma, kterému se v dnešních folkových pohlazení věnujeme. Vedro. Ne, že bych to chtěl nějak zveličovat, už takhle nám to dává všem zabrat, ale pro folkový žánr je typické, že se zpívají a hrají písně, které žijeme. No, a tohle žijeme teď, i když to zrovna k žití není. Vlna veder svírá naši zem. Každý, kdo se vydá na nějakou cestu, s tím musí tak trochu počítat. A i když to je třeba Cesta za tebou od Marien, dovolím si přispět z vlastní autorské zahrádky, popisuje to jeden takový žhavý výlet po asfaltové silnice, kde si odpočte na ke kostelci nad Orlicí, nahoře hezky, pěkně, na sluníčku, tamní asfalt to tak trochu nedával.

Také písnička Ester od kamarádu Táborových ohňů. Staříčka to nahrávka, historická píseň má jako podkres kulisy toho dějství, vedro a vyprahlou prérii. Ano, takových písniček bychom našli hodně. Když se podíváme do současných dějin, i když už je to také vlastně trošku starší nahrávka, dáme si vzpomínku na skupinu Zhasni na cestě od Bejrů, zmiňující jedno legendární uzenářství, které už je asi taky minulostí, pokud vím. Nicméně písnička je to hezká, vedro jak v Andaluzii, to sedí. Michal Vaněk, Kuba Horák, jejich Zhasni a na cestě od Bejrů.

0: Slunečný den, to je příspěvek od Ivana Hlase do naší sbírky písní pojednávajících o tom příšerném počasí, o tom vedru, ale jak jsme slyšeli z úst jistého pana ministra, klimatická krize byla zrušena, takže vůbec to s tím nesouvisí. Dovolím si teď zahrát historickou píseň A slunce pálí jen, kterou známe v podání Mirka Hofmana a Zelenáčů, ale pojďme se podívat, jak to přespívali na jedno úžasné CDčko, odkazující se na slavné vzory. Pánové, co pánové, neřízené bluegrassové střely z Plzně, copáci.
1: Už v noci jsem vyrazil jen v bluze, v kalhotách a s párem starých dob. Tam za mnou zůstal San Quentin, kavalec a přestřihnutý plot. Slunce bodá do očí a jazyk bez vody už zřejmě.

vždycky táta říkal, že jen jedno je nebe, jedno peklo a jeden svět. Vždyť ještě včera mě to pastor v celé z Bible čet. Teď ze lži viním všechny, Bibli, pastora i tátu. Vždyť jedno peklo opouštím,

Já dávno boty zahodil, když brzdili můj chvat. A v břiše mám snad stočenej ten přestříhanej drát. Když náhle v rukou cítím suchej drn a písek, tak už vím, proč i když slunce zapadá,

Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

horkým větrem z kukuřičných polí. Robert Křesťan je opravdu mistr nad mistry v popisu vedra. Vzpomínám si ještě na jednu písničku, já ji zkusím najít, která by se do dnešního výběru také hodila. Tuším, že na albu Starodávný svět, což bylo, myslím, třetí řadové album druhé trávy, vyšlo v roce 1994, jmenuje se takovým zvláštním slovem Ichisach. Píše se to Ichisach. A vykřičník je zatím. A člověk se s tím může jako hrát, polemizovat, co to má vlastně za význam. A když pak dojde k refrénu, co pak nevidí, že hořím a nevíš, jak to bolí, džipy nás honí po makovém poli. Čisach, čisach i čisach. Někdo mě upozornil na to, že v obráceně, když se to čte, tak to znamená hasiči. Ale jak říká Bob Dylan, píseň je zážitek. Člověk nemusí chápat, co chtěl autor přesně říct, aby měl zážitek, naopak snaha o plné pochopení textu ho může o zážitek připravit. Tak si lámejte hlavu i v tomhle vedru. Ichisach, druhá tráva, Robert Křesťan.

0: Ano, v důsledku vedra dostaví se třeba i Fata Morgana. O té bylo také napsáno hodně písní. Tadle třeba od Nezmarů jeho českých, ještě v době, kdy tam sloužila Pavlína Jíšová, od které už jsme dnes jednu pouštní píseň slyšeli. Podíváme se teď, co o Fatě Morgáně zpívají třeba rolničky z Bratislavy.
1: Viacej som

0: tohle byla mistrovská připomínka Osvobozeného divadla. Fata Morgana Fox, hraná samozřejmě brněnským skvělým cymbal klasikem pod vedením úžasného muzikanta Dalibora Štrunce. Smeknout klobouk zbývá. On se pak bude honit po té poušti, jak zpívávali Osvobození s Kovec-Verichem. Dovolím si upozornit, že se nám blíží závěr dnešního pořadu, který jsme věnovali písničkám žhnoucím o tom, když ty teploty překračují únosné meze. Přátelé, není to legrace, opatrujte se, doplňujte tekutiny, nejlépe ty, co udrží tekutiny v těle, dávejte na sebe bacha a dávejte pozor na své blížní, anebo třeba na sousedy, pokud jste někde v paneláku, pozorujte i lidi kolem sebe na ulici, jestli to zvládají. Je to vlastně taková zkouška lidskosti, ohleduplnosti, jestli jsme schopni se o sebe jako společenstvo lidí postarat. Kéž by to tak bylo. Dáme si na závěr písničku od Bonsai číslo 3, která pojednává o letní noci. Snad v tom najdete trochu úlevy a útěchy. Od mikrofonu se loučí. Za týden se naslyšenou bude těšit Vítě Troníček, tohoto času po schlazení toužící a k vodě mířící.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vyda končí.
2: Končí, končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Slepe z toho zdruda.
4: My bychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jan Přeučil. Dobrý den, vítejte.
6: Přeji vám všem, dámy a pánové, krásný, příjemný den a dovolte mi, abych svůj oblíbený klobouk před vámi všemi hluboce smeknul.
5: Klobouk smeknut, ještě úvodní veršík, našílený hit Horko vedro, máme osvěživé humoru plné vědro.
0: Humoriáda.

0: zaspíval písničku Vždycky se budeme znát. My už se dobře známe s naším humoriádníkem, stejně jako s ostatními, s panem Janem Přeučilem.
1: Ano.
0: Tak jak probíhá léto pana Jana? Prozraďte nám.
1: No tak jako obvykle s mojí milovanou Evičkou, která všechny moc pozdravuje, jsme byli na svém oblíbeném ostrově, řeckém ostrově Tasos. A tam jsme si to užili po všech stránkách. Dobře. Nádhera.
0: Co si dáváte dobrého?
1: Na Tasosu?
0: No.
1: No mají tam vynikající olivy. Hmm. Ale špičkový olivy, opravdu. Hmm. A pak tam mají takový malý ryby, jo? Hmm. Tak to je jako opravdu lahůdky.
0: Dobře. Nám kus léta přinesl z toho Tasosu pan Přeučil i do studia, protože má letní krásný apartní klobouk
1: ano.
0: A k tomu námořnické doslova polotričko.
1: Takže, je to tak, ano.
0: Takže můžeme letně vyrazit do našeho archivu, koho nabídneme posluchačům jako prvního.
1: Jako prvního bude scénka Urvínek.
0: Hmm.
1: Scénka je Olomouc, soba, elektřina a uslyšíme tam Josefa Skupu.
2: Tak co pak z toho zeměpisu? To nemáte nic, že ne?
3: Máme.
2: No tak vidíš, a nepřijdeš, aby si řekl, podívej se, koukej, hleď a vyzkoušej mě a podobně.
3: Tati, mě zkoušíš pořád.
2: Poněvadž chci, aby z tebe něco bylo jednou, že jo? Aby si nebyl jenom nějaký takovej tento, který je to, že jo?
3: Ano.
2: No tak vidíš, že to uznáš. Tak co pak máte z toho zeměpisu?
3: Máme o Olomouci.
2: No tak povídej.
3: Olomouc leží na Moravě, která je hlavním městem na Hané. Olomouc nám dává sirečky a byli tam poraženi Tataři, kteří byli národ divoký. Protože byli národ divoký, Tataři.
2: No a teď já vím, že byli národ divoký. No a dál?
3: Protože nepršelo, a oni byli pohané. Také neměli žádných děl. Do Čech nemohli, protože král dal zřídití na hranicích husté lesy.
2: No tak to mě těší, že tu Olomouc znáš teda. No a co pak?
3: Tati, my jsme ještě, já jsem tě zapomněl včera říct, že máme ještě umět o sobě.
2: O čem?
3: No co je to sova?
2: A jo, ten pták.
3: Ano.
2: No tak co je to?
3: Sova je pták dvounohý, a...
2: No a jak vypadá?
3: Vypadá ošklivě.
2: No tak.
3: Když jde myš po poli, sova jí zvedne.
2: No a čím se živí sova?
3: Sova živí se zobákem.
2: No tak. No a už tě máte něco?
3: Máme jenom v elektřině.
2: No tak vidíš, to by si se nepřiznal, kdybych se tě nezeptal. Tak povídej hezky, co je to elektřina?
3: Elektřina, to jsou takový válečky se zelenou šňůrou, která bručí. A když se jí někdo drží, tak kroutí rukama. Elektřina jezdí na kolejích a má různá čísla. Když je červená, tak nesmí jezdit a když je zelená, tak to je volno.
2: No dobře. A k čemu se jí používá?
3: Elektřina je dobrá na svícení a na telegrafování.
2: No tak vidíš. No a co ještě dál?
3: Elektřina je taky to, víš?
2: No jo, dobře.
3: A potom ještě, ona elektřina, co pak to je různý, víš, ale ještě jsou všelijaký.
2: No tak vidíš, a tohle by si byl ani neřek. Musíš všecko říct.
3: Potom ještě jsou různý takový to, víš? A...
2: No tak vidíš, to musíš říct, potom pan učitel by myslel, že to neumíš. No a co ještě, když ku příkladu je tento, tak potom ještě snad... Znáš to, že jo, ne?
3: No to taky vím.
2: No tak vidíš, tak to řekni.
3: Elektřina, když hraje, tak je to rádio a když je to slyšet, tak jsou to poruchy.
2: No tak vidíš.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak jak říkal malý chytrolín Hurvínek, elektřina, když hraje, tak je to rádio.
1: Ano.
0: Výborně řečeno. Hurvínka jste měl raději nebo z Pejbla?
1: No, oba dva.
0: Oba dva stejně, rovnoměrně.
1: Statínek nás bral na oba dva, jsme viděli no, svůj sestrou Martou. No.
0: Jeden bez druhého by nemohli být. Začalo to Olomoucí v tomto vstupu, tak ano. Zdravíme do Olomouce, zdravíme všechny posluchače po celé republice. Právě teď jim dáme možnost hlasovat a vybrat si humor podle jejich gusta. Bude to dál Hurvínek, tentokrát s Martinem Kláskem a Helenou Vtáchovou. A nebo nastoupí dvojice Luděk Sobota, Miloslav Šimek. Vyberte si SMS-kou humor mezera A, humor mezera Ostrava B na čísle 90 011 04 telefonujete své hlasy na číslo 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Jan Přeučil a Pavel Kučera. Zdravíme vás a zveme k hlasování přímo v éteru na 731 800 900. Se můžete dovolat a dát svůj hlas Hurvínkovi se Spejblem anebo Luďkovi Sobotovi s Miloslavem Šimkem. Z našeho archivu jsme připraveni vás pobavit.
5: Pozdravím,
4: dobré odpoledne.
5: Zdravím.
4: Ano.
5: Zdravím i vaši manželku, to jsme se viděli, jak jste tady byl v Havířově, tam na Šumbarku, takže od té doby, a už jsem vás viděla asi třikrát osobně, a to ve Mničině, jak jste tam byli, hráli tam představení. No a Pavla Kučeru taky znám osobně.
4: Ano, Marta zná skoro všechny osobně.
5: A zdravím celou Humoriádu a všem přeju úspěšné, krásné zvládnutí těchto horkých červencových a srpnových dní.
4: Dobře.
5: Mějte se hezky, ahoj.
4: Tolik poslání a tady taková výzva od Marty. Držte se, přátelé, buďte svěží, o to běží. Čtyřicítky už jsme dosáhli dneska.
6: Ano.
4: Máme rekordy. Pojďme dál, dobrý den.
7: Ano, dobrý den. Vojta Zemlejina chytil, vedl krávu na těch a chytil už tomu chrousta. Pan Přeučil by to mohl znát, myslím.
6: Co bych mohl dát?
4: Chrousta.
7: Vojta Zemlejina vedl krávu na trh a chytil v plavu chrousta. To je scénka z Table Hodvínek od pana Skupy, kdysi dávno. Je to věta dlouhá. Když se optali, jaká je to věta. Prýma tatí, to se ti povedla. Čili je asi jasný, Míla z Prahy 8, který ze Přehvozdí jsem pro Stable.
4: Mílo, máte přehled. Děkujeme.
6: Tak vám děkujeme, ano.
4: Mějte se, naslyšenou.
6: Naschledanou.
4: Tak, pozveme další hlasující. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Přeučila.
6: Děkuji, také zdravím.
8: A chlapi, já bych určitě hlasoval pro pana Sobotu s panem Šmíkem.
4: Máme zapsáno, hlas Péčko, díky, naslyšenou.
8: Díky, teď ne, naschle.
4: Dobré odpoledne.
6: Mějte se hezky.
9: Dobré odpoledne, Pavle Kučero, pane Reučile, a já bych chtěl Hurvínka pokračovat, ale on už nebude mluvit o elektřině.
4: Mm-mm.
9: A já jsem dělal 35 let v energetice.
4: Jo.
9: Tak si dám radši to Bčko.
4: Tak gratulujeme, že jste to vydržel.
6: Ano.
4: A že budete i s námi a uvidíme, s kým konkrétně z našeho archivu, kdo víc zahlasoval. Další, prosím, dobrý den.
10: Dobrý den, hezké odpoledne. Přeje posluchačka Stanislava vám, Pavle, a srdečně
4: děkuji.
10: Zdravím pana Přeučila.
6: Děkuji, také zdravím.
10: Kterého si vážím jako herce a jako člověka. Přeji vše dobré a vybírám Pavle Ačko. Mějte
6: ano.
10: Se.
4: Děkujeme. Hezký den. Dobré odpoledne i vám.
11: Já vás zdravím. Zdravím vás oba dva.
6: Ano.
11: Rád bych za B.
4: Máme zapsáno. Hmm. A kdo volal?
11: Jarda z Křemence.
4: Výborně, děkujeme.
11: Nevíte, kde je Křemenec, a to je jedno.
4: Tak to, nám to prozradíte, ne? Nasměrujete nás, kde jste? Kde je Křemenec?
11: Kousek od Konice na Moravě.
4: Dobře, ano. Tak vás tam všechny zdravíme. Mějte se hezky.
6: Taky.
4: Dobrý den. Halo? No halo? Někdo je na lince, ale nemluví. Zkusíme dalšího. Dobrý den. Tak tady máme Nahlas rádio. Stlumíme, prosím. A můžeme povídat.
3: No, tady květové strážnice.
4: No, dobrý den. Máme to tam.
6: Ano.
3: Máme 46.
4: No, tak se opatrujte, no. Přežijte to ve zdraví, no, prosím. Děkujeme pěkně. Naslyšenou.
6: Ano.
4: Tak a osvěžíme se Hurvínkem z pořadu Ač je Hurvínek. Bude to o škole, samozřejmě zmíněný Martin Klásek a Helena Štáchová.
12: Máni, co pak, Hurvínku? Jestli pak víš, jaký je rozdíl mezi školou a kostí? To nevím. Kost je pro psa a škola pro kočku. No počkej, co máš proti škole? Všechno. Nahodou. Škola je základ života. Ale kdo ji má přežít? Ale děti. Jo, to když jsem ještě chodil do mateřské školky, to byla jiná. Jak to? Když jsem přišel ze školky domů, tak mě Žerik uvítal štěkotem a taťolda mi přinesl bačkory.
13: A teď?
12: Když se vrátím ze školy, tak mi Žerik přinese bačkory a taťolda na mě štěká.
13: To já chodím do školy ráda.
12: Bodeď, šprtka.
13: Žádná šprtka, ale každý den se ve škole něco nového dozvím. Co jsi dneska dozvěděl ve škole ty, Hurvínku?
12: Že mají všichni větší svačiny než já.
13: Ty jsi číslo.
12: Co? Jaké číslo?
13: Náhodou, abys věděla, tak jsem si dnes vylepšil známku. No nazdár, snad to paní učitelka nepozná.
12: Těžko, my máme totiž od včerejška novou.
13: Fakt? A jaká je?
12: Ale... Závistivá.
13: Závistivá?
12: Jo, pořád jenom opakuje. Kdybych tak já byla tvůj ocet.
13: Co?
12: Otec, Hurvínku.
13: Ty jsi zase něco provedl.
12: Ale prosím tě, co bych mohl provádět, když jsem musel celé vyučování stát v koutě.
13: Co jsi vyvedl?
12: Ale hodil jsem po Maškové houbu a ta udělala loužičku.
13: Mašková?
12: Ta houba. A pak se taky učitelce nelíbilo, že běhám po třídě a breptám.
13: No, diď.
12: No, jaké no, diď. Hele, nejdřív mě naučí chodit a mluvit. A pak mi dovolí jenom sedět a mlčet. A přitom, co mě v té škole naučili? Nic. Psát neumím. Číst neumím. Počítat neumím. A teď mě zakážou... I mluvit.
13: Nediv se, jsi páťák. A přitom píšeš pomalu, čteš pomalu, počítáš pomalu. Je vůbec něco, co ti jde rychle?
12: Jo.
13: Jo?
12: Jsem rychle unavený. Takže já si půjdu dáchnout. Jo. A Máni?
13: Co?
12: Můžu být potrestaný za něco, co jsem neudělal?
13: No to těžko.
12: Bezva! Já totiž neudělal domácí úkol.
13: No to se moc netěš. Zítra tě čeká ve škole pěkný průšvih.
12: Jaký průšvih? Abys věděla, tak zítra už do školy nemusím.
13: Jak to?
12: Učitelka řekla, dneska končím a zítra jedu dál.
13: Já, ty se teda máš. Jo. A Hurvínku.
12: No, co pak?
13: Pověz mi... Kdyby tě někdo lákal, abys šel místo do školy do cukrárny, co by jsi vybral?
12: To je přece jasné. Šokoládový dort.
13: Přemluvil jsi mě?

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Hostem dnešní humoriády je pan Jan Přeučil. Už je odpočatý, měl prázdniny v Řecku, jak jsme slyšeli, načerpal sílu a může vyrazit na představení. Ano. Co to bude?
2: No tak čekají mě letní shakespearovské slavnosti, konkrétně inscenace Veselé paničky Windsorské. To je inscenace jedna z nejúspěšnější letní shakespearovské slavnosti, kterou režíroval Jirka Menzel, než odešel do toho hereckého nebe poslední inscenace. A on zvolil tenkrát, Pavle, britský model, že do malých rolí obsadil
1: velké
2: významné
1: hvězdy.
2: Herecké osobnosti.
1: Včetně vás, já jenom
2: to
1: řeknu.
2: Mě těší.
1: Simona Stašová, Eva Režnarová, Jaromír Dulava, Jaroslav Satoranský, Michal Novotný, Šárka Krauzová, Jancina a Jan Přeučil.
2: Ano, přesně
1: nechybí.
2: Tak. Ano, ano.
1: Tak to všechno můžete vidět na HAMU, na Hudební akademii muzických umění v Praze mezi 17. a 23. srpnem. Pan
2: přesně
1: Přeučil
2: tak.
1: Každý den bude hrát, to je neuvěřitelné.
2: Proč?
1: V tomto věku.
2: V jakém věku, ježišmarja, co je to věk?
1: No
2: to
1: za rok tam máte tu devítku a nulu, no, držte se, ať to zvládnete všechno. Kam půjdeme dál v našem seznamu?
2: No a v našem seznamu vybírám Lenku Plačkovou ve scénce Na Karlštejně.
1: A to by mohlo být hodně veselé.
2: Ano.
1: Neb autorem je samozřejmě Ivan Mládek.
3: Rozhrnula jsem záclony, otevřela okénko, zalila kytičky, vylila nočníček. Venku byla krásná, letní, teplá pátek. Tráva voněla, jes šuměl, nad řekou honila váška vrabce. Na zahradě byl slyšet cvrkot ukrajinských dělníků. Rozhodla jsem se, že se dnes od hlavy až k patě umyji. Netekla ale voda, a tak jsem se alespoň oprášila. Pak jsem se najedla a vyrazila na vlak. Na Karlštejně jsem byla asi za hodinu. Hrad jsem si prohlížela se skupinou, ve které bylo 10 Němců, 5 Angličanů, 3 Izraelci, 2 Egypťané a 1 Syřičitán. Když jsme byli u 70 metrů hluboké hradní studny, průvodce nám řekl, že když do studny něco hodíme a budeme si něco přát, takže se nám to vyplní. Já jsem si přála, abych se dobře vdala a hodila jsem do studny desetník. Nějaká Němka vedle mne si přála, aby se jí uzdravil manžel a hodila do studny marku. A nějaký Arab si přál, aby byl na Blízkém východě konečně zase mír a hodil do studny vedle stojícího Žida. Když jsem měla po prohlídce hradu, rozhodla jsem se, že si něco chytím k jídlu. Třeba zajíce. Naštěstí zrovna jeden běžel okolo. Dělám závodně chůzi a tak pro mne nebyl problém zajíce chytit. Rozhodla jsem se, že si ho udělám dušeného. Ale v tom, kde se vzal, tu se vzal hajní. Zrovna v momentě, když jsem zvíře dusila. Hajný na mne řval, že jsem mu zabila posledního zajíce v lese. Přestal na mne řvát, když jsem mu vysvětlila, že to bylo v sebeobraně. S Hajným jsme se spřátelili a šli jsme se spolu vykoupat do Berounky. Plavali jsme nazí na hloubku. Hajný plaval znak, protože se bál, že ho jinak stáhne ke dnu vodník. Já jsem plavala klidně prsa, protože mě vodník nemá za co stáhnout. Pak jsme šli spolu na hájovnu, kde Hajný chtěl, abych mu byla po vůli. Řekla jsem mu, že na to nemám náladu, protože mám smutek. Umřela mi totiž 2 dny předtím babička. Nakonec jsem hajnému řekla, tak tedy dobře, ale smutně a pomalu. Když bylo po všem, řekla jsem mu, na to, že ti není ještě ani 50, tak ti teda řeknu, že nic moc. A on mi řekl, na to, že je ti teprv 12, nejseš tak trochu drzá.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím Lenka Plečková a její výlet na Karlštejn a Berounce samozřejmě. Já si myslím, že pan Přeučil vybral dobře, můžeme v tom pokračovat.
2: Jsem velice rád, ano.
1: Když dají posluchači hodně Aček, bude Lenka Plečková, když dají Bčko, nastupuje známý Hlust Vysihák ve Vrátnici, čili Lubomír Lipský s Miroslavem Homolou. Vyberte si sami, dámy a pánové, u rádia SMS-kou Humor Mezera A nebo Humor Mezera B na číslo 90 011 04, račte posílat právě teď. A nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: V tuto chvíli hlasujete, vybíráte si Lenku Plačkovou nebo Lubomíra Lipského. Na vaše rozhodnutí je zvědavý i náš dnešní host Jan Přeučil. Tak pojďte přidat své hlasy. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, tady je Jirka z Čerča. Zdravím vás, Pavle, i pana Přeučila.
4: Děkuji.
2: Dobrý den.
3: Lepší by bylo, kdyby chodil bez toho klobouku, to by se mě víc líbil, já nevím. No,
2: ale to by si třeba spálil.
3: Za ty vlasy nikdo nemůže, že nikdo nemá.
2: No, o tom mi povídejte. Ano. No. A? No. Ačko.
3: No a, no. No,
2: nebo
3: a oba
2: Bčko.
3: Dva, no, Bčko.
2: Bčko.
4: Dobře.
2: Dobře, děkujeme, mějte
4: se hezky.
2: Mějte se naslyšenou. Hezky. Dobrý den, vítejte u nás.
5: Zdraví vás do rozhlasu Magdalena.
2: Zdravíme.
5: A přeji si Ačko.
2: Děkujeme ano. Pěkně a přejeme hezký den. Další prosím, kdo pak to bude? Halo, halo.
6: Dobrý den, tady Cčko.
2: Cčko?
4: Ano.
6: No.
2: To je vaše jméno? Ne.
6: Paní Věra Pixová,
2: Věra.
6: Ostrov 1 Prakatice.
2: Věro, a máme tady A nebo B? Cčko pro vás nemáme, i když bychom vám rádi nabídli něco.
6: Tak já...
2: No.
6: Ačko.
2: Ačko, no tak vidíte, Ačko, že dobře. Jste si nakonec u nás vybrala. Děkujeme krásně a putujeme dál za kým a kam. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady František Jalupy, zdravím vás. Oba sympatiáky, pana Přeučila i pana Kučeru.
4: Děkujeme.
7: A paní Plačkovou, to nemá vadu dneska, pánové, jste bezvadný.
2: To jsme rádi, že jsme vás pobavili, tady
4: ano,
2: Lenka Plačková.
4: Rádi.
7: Pane Přeučile, pozdravujte paní Evičku.
4: Děkuju, budu pozdravovat, bude mít radost.
7: A hlavně vám přeji všem zdravíčko, ať slouží. Mějte
4: ano, děkujem.
2: I vy nápodobně, děkujeme. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Slávek ze Soňova.
2: Ano.
8: Zdravím teda Pavla a kolegu dřevomodeláře a chtěl bych Ačko.
2: Dobře, ano. Ačko zapsáno, mějte se krásně. I vy uvidíme, kdo bude dál s námi a hlavně uslyšíme v rozhlase, že? Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, tady Zdenka, já volám do... No.
2: Do humoriády.
9: Ano.
2: Ano. A co jste si vybrala?
9: Vybrala jsem si Boušce, která se blíží Hlustvy Siáka.
2: Máme zapsáno.
4: Ano.
2: Pro pana Lipského s panem Homolou. Děkujeme.
9: Ano, díky.
2: Naslyšenou.
4: Taky mějte se hezky.
2: Tak, dobrý den, kdo je tady?
10: Dobrý den, dobré letní humoreznické odpoledne. Zdravím vás, Pavle, a vašeho hosta, pana Jana Přeučila.
4: Děkuji.
10: Dobrý den, pane Přeučil.
2: Dobrý den.
10: Hlasuji pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný večer či příjemné probouzení do horkého středečního rána. Všem posluchačům přeje humoriádnice Růža z Rychnovska. Naschledanou.
4: Ano, mějte se krásně, taky naschle.
2: Dobrý den, ještě vás si vyslechneme.
11: Dobrý den, prosila bych Ačko.
4: Ano.
11: A zdravím vašeho vzácného hosta.
4: Děkuji, no. Velice mě těší.
11: Kromě Ačka bych si přála ještě déšť.
2: No, tak nám tady trošku hřmí, že jo, v Karlíně nad studiem. Uvidíme, co nám spadne, snad to nebudou kroupy, ale
11: mějte
2: přejeme osvěžení.
4: Ano, taky, se, mějte se hezky.
2: Teď se osvěžíme humorem, který dělá Lenka Plačková a budeme v kotli.
12: Vítejte v kotli, přátelé, jmenuji se Plačková, jsem vaše nová kotelnice.
13: Popelnice! To by byla moc plná.
12: Své invektivy na našeho dnešního hosta, prosím.
14: Nevíme, co to znamená, ale klidně si to na něj necháme.
12: Za chvíli přijde náš vzácný host, pan ministr bez portfeje, pan...
15: Co to je do prdelky?
12: Pane, mluvte laskavě slušně, ano, chápu, že jste sice v pytli, teda v kotli, já jsem západ tu kotala pytel.
15: To je dost podstatný rozdíl, paninko. Jak jste vůbec přišla do jiného stavu?
12: Pan ministr už tady měl sice být, ale nevadí, má si nějaké zdržení, nacvičíme si alespoň nějaké reakce, aby tady byla opravdu kotelnická atmosféra, no. Tak například, když se vám něco nebude líbit, všichni zvoláte sborem fuj, prosím, nacvičme si. A teď naopak, když se vám něco líbit bude, zvoláte bravo, ano.
15: To nebude potřeba.
12: A tamhle vidím už přicházet. Vítejte, vítáme hezký večer. Tady už přichází náš dnešní host, pan ministr bez portfeje, že doktor, profesor, kandidát věd Milan Pitkin. Dobrý večer. Pane profesore, jak jste to dokázal v tak krátké době se dopracovat k tolika titulům? To já bych teda nedokázala, víte.
15: Stačí nebejt úplně pitomej.
12: Chodka úvodem tady pro všechny lidi v kotli, že? Ale přijdete pozdě a hned nás urážíte, pane ministře.
15: Já se musím omluvit. Měl jsem cestou malou nehodu. Pěstují si totiž tělesnou zdatnost. Tak jsem se měl nejdřív asi 10 kilometrů na kole. Potom asi 10 metrů na kolečkových bruslích. Potom 10 kilometrů v záchrance. Ale už je to dobrý, jen se mi trošku vrátil koktár.
12: Pane ministře, vás jmenoval náš pan prezident ministrem bez portfeje.
15: Já vám do toho musím skočit, paní Plačková. Musíte divákům nejdřív vysvětlit, co to je, že jsem ministr bez portfeje. Co je to ten portfej? Aby si náhodou diváci nemysleli, že jsem ministr bez přirození, že jo? Takovej úraz jsem zase na těch kolečkových bruslích. Ne, to ne.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik kotelnice Lenka Plačková. Myslím, že se to muselo líbit i originální kotelnici Míše Jilkové, stejně jako panu Přeočilovi. Veselé a hravé. Tak co bude dál? Jdeme do finále. Vracíme do hry Luďka Sobotu s Miloslavem Šimkem. Téma FKU radí Pátra informuje, anebo ve vrátnici Hlust vysihá Lubomír Lipský s Miroslavem Homolou. Vyberte si v závěrečném souboji SMS Humor mezera A, Humor mezera B letí na 90 01 04. Telefonujete na 731 800 900.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: V tuto chvíli konec hlasování, už známe výsledek. Pan Přeučil, že by nám to prozradil, kdo to vyhrál.
2: Ano, Luděk Sobota.
1: Ano, s Miloslavem Šimkem jdeme radit, pátrat, informovat.
3: Celostátní pátrání po údajně zmizelém Jaroslavu Drobečkovi z Vyškova na Moravě, který byl naposledy zaměstnán jako krmič v místním zookoutku.
4: Jaroslav Drobeček odešel z domova 26. března tohoto roku v 5 hodin ráno. V té době byl 160 cm vysoký, což víme přesně, neboť okrátce předtím manželka po menší rozmíšce pravítkem třikrát přeměřovala. Měl na sobě pracovní moravský kroj a polobotky z domu módy. Na hlavě měl fjertoch a několik krevních podlití. Pod paží nesl babičku, v druhé křečovitě svíral FL věka. Jaroslav Drobeček byl znám jako vášnivý čtenář a je tudíž pravděpodobné, že se potuluje po městských knihovnách, kde loudí knížky a stravu. Je možné, že si knížky půjčuje i od osamělých důvěřivých žen, u kterých společně i s knížkami přespává.
3: Jaroslav Drobeček má silné, tvrdé zuby, bohužel pouze dva. Nápadný je na něm krásný, rovný nos, umístěný šikmo přes obličej. Pohřešovaný Drobeček má vysoké, klenuté čelo, které postupně přechází v zátylek. Jaroslav Drobeček je při chůzi silně předkloněn vpřed a při běhu střídá pravidelně ruce i nohy. Při odpočinku se pase. V nosní přepážce. V nosní přepážce má zavěšený bronzový kroužek s klíči. Zvláštní znamení nemá bohužel žádné. Pohřešovaný Drobeček byl naposledy viděn v zookoutku v 5 hodin 45 minut, když vstupoval do lví klece.
4: Federální kriminální ústředna odvolává pátrání po zmizelé Josefině Blaškové z Prahy Ruzině, stíhané pro únos. Josefina Blašková dne 16. října minulého roku odcizila pracovníku pražských komunikací rýžové koště a odletěla na něm směrem na Karlovy Vary. Včera však byla zadržena pracovníky lesní správy v obci Lípka, okres Vimperk, kde žila v opuštěné hájovně pod jménem Josefina Jagová.
3: Naproti tomu pátrání po zmizelé Martě Bobkové, kterou podle sdělení jejího manžela Pavla Bobka z Prahy 6 Břevnova 18. ledna tohoto roku vzal ďas, dosud trvá.
1: Tečka za naší dnešní humorinárou. Skvěle vybíral náš host Jan Přeučil i naši posluchači.
5: Přesně tak. Válečně. Tak jestli dovolíte, dámy a pánové, přeji vám krásné dny a užívejte si života.
1: Přesně tak. Loučí se i Pavel Kučera, dobrý poslech Českého rozhlasu a mějte se hezky.

0: Současná horka na Vysočině urychlují znečištění přírodních koupališť, napomáhají množení sinic. Viditelné znečištění je teď patrné i na vodní nádrži Trnávka, kde platí zákaz koupání.
1: No tady jak se to asi nehejbe prostě, no, tak to je, možná kdyby to občas zapršelo, že to bude malinko lepší. No. I když koukal jsem, že ryby tahají krásně, takže jsou dobrý. Vlastně rádi, že tady nikdo teďka se nečpachtá.
2: Ukazuje pan Radek na zelený povlak na přehradě Trnávka, který sice rybářům na druhém břehu vůbec nevadí, pro plavce je ale nevhodný. Zákaz koupání v nádrži tady platí už od poloviny července.
3: Je to z důvodu masivního namnožení sinic, protože sinice ve velké množství opravdu mohou vlastně ovlivnit a ohrozit lidské zdraví.
2: Vysvětluje mluvčí krajské hygienické stanice Jana Bémová s tím, že současná vedra kvalitu vody ještě spíše zhorší. Při vysokých teplotách a úbytku vody se totiž sinice množí rychleji. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Příbuzní, známí a kolegové se včera v Netolicích na Prachaticku rozloučili s vojákyní, která před 2 týdny zemřela na Třebíčsku. Zahynula při pádu armádního vrtulníku americké výroby Venom na základně v Náměšti nad Oslavou. Další 4 vojáci byli zranění. Včerejší smuteční obřad v kostele svatého Václava se na přání rodiny konal bez přítomnosti veřejnosti. Na místo podle serveru iDnes.cz dorazil ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Celkem se obřadu účastnili více než 200 lidí. Podmínky pro udělení dočasné ochrany lidem z Ukrajiny se zpřísní. Nově ji získají jen žadatelé, kteří splnili svou vojenskou povinnost. Rozhodnutí Rady Evropské unie začíná platit dnes a zpřísnění vítá ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Nové podmínky podle něj omezí počty nově příchozích Ukrajinců o 10%. Pravidla se budou vztahovat na nové žadatele o dočasnou ochranu, nebudou se týkat těch, kteří ji už v Evropské unii dostali a pouze si ji prodlužují. Státy Evropské unie nabízejí pomoc Španělsku s ochranou vnějších hranic před nelegální migrací. Oznámil to irský ministr vnitra Jim O'Callaghan po jednání s ostatními kolegy ze zemí 27. Pomoc by mohla být finanční i organizační. Ministři vnitra zasedali online v reakci na migrační krizi, která minulý týden postihla španělské město Ceuta na severu Afriky. Podle aktuálních údajů španělské vlády tam od čtvrtka do pátku přišlo z Maroka nelegálně 72 000 lidí. Většina z nich už se mezi tím vrátila domů. Sport. Pražská Sparta na úvod 3. předkola fotbalové ligy mistrů porazila na Letné Olympique Lyon 2-1. Skóre obrátila díky brankám Rineše a Mercada. Odvetné utkání Sparta odehraje příští týden ve Francii. Výhrou 5-2 nad Táborem odstartovali hokejisté Dukly Jihlava přípravu na novou prvoligovou sezónu. Po dvou brankách vstřelili útočníci Richard Cachnín a Marcel Štefančík. Premiérový gól za Duklu si připsal mladý slovensko-velšský obránce Alex Rimko. Jihlava do hry poslala celkem 5 nových posil a také 5 juniorů. Podle trenéra Karla Nekvasila šlo především o to vidět je ve hře.
4: Dneska to bylo opravdu hra takový, jenom jsme chtěli, aby bruslili hlavně, aby nevynechali žádný souboj, aby se nevykašlali na žádný puk a to si myslím, že všichni splnili. Samozřejmě někdo víc, někdo míň. Počasí.
0: V Jihlavě je teď 16 stupňů, v Humpolci 21, Dukovany hlásí 25, dnes očekávejte ráno a dopoledne skoro jasno až polojasno. Odpoledne a večer přibude oblačnosti a vyskytnout se můžou lokální přehánky a bouřky, a to i silné. Teploty vystoupí na 35 až 38 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V Pelhřimově musíte počítat s uzavírkou ulice Františka Hamzy. Důvodem jsou stavební práce. Šťastnou cestu.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: 5:05, je tedy středa, 5. srpen roku 2026. Ladíte Český rozhlas Vysočina. Přejeme vám všem nádherné ráno, křesťanům pohodový sváteční den. Herečka Jana Plotková dnes oslaví půlkulaté 45. narozeniny. Slavit bude i herečka Barbora Srncová, ta má 67 a dnes slovenský hokejista Anton Šťastný. Je to taky 20 let ode dne, kdy plavkyně Iveta Hlaváčová

překonala průliv La Manche v českém rekordu a to nejlepším ženském čase všech dob. 7 hodin a 25 minut. Co dalšího se přihodilo, to nám Petr Jungmann řekne už za 7 minut.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Středa, 5. srpna, svátek mají chlapíci zasvěcení Kristu, nositelé jména Kristián. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Irský atlet Peter O'Connor skočil před 125 lety v roce 1901 v Dublinu do dálky 7 metrů a 1,60 cm, což byl úplně první oficiálně uznaný atletický rekord. Podle časopisu Rolling Stone 3. nejlepší album historie vydali liverpoolští Beatles před 60 lety v roce 1966. Dostalo název Revolver a dodnes je považováno za jedno z nejinovativnějších alb historie pop music. Beatles naplno využili studiovou techniku a na desce se ozvala i řada hudebních stylů, včetně sitáru a indických motivů. Plavkyně Iveta Hlaváčová překonala průliv La Manche před 20 lety v českém rekordu a nejlepším ženském čase všech dob. 7 hodin a 25 minut. Před 10 lety se mnozí z nás nastěhovali před televizní obrazovky a vydrželi tam až do 21. srpna. V Rio de Janeiro začaly olympijské hry.
3: Český reprezentant Lukáš Krpálek je olympijským vítězem.
2: Naši odsud přivezli 1 zlatou, 2 stříbrné a 7 bronzových medailí. 50 slaví půvabná herečka původem ze Slovenska Danica Jurčová. Proslavila ji především hlavní role ve filmu Bestiář. A 45 je neméně krásné rodačce z Jičína, populární české herečce Janě Plotkové. Já přeju hezký den.

0: 5:18, přejeme vám všem pohodové vstávání s Českým rozhlasem Vysočina. Pokud chcete vidět zdarma koncert Lucie nebo Anety Langerové, pokud chcete jít zdarma na Horácký čpánek do Žďáru nad Sázavou, už za chvíli vám prozradím dnešní výherní písničku Dobrého rána.
1: Počasí.
0: Teď ale předpověď počasí. Dnes ve středu 5. srpna čekáme po ránu a dopoledne skoro jasno až polojasno. Odpoledne a večer přibude oblačnosti a objevit se mohou lokální přehánky a bouřky, a to i silné. Teploty dnes budou dosahovat 35 až 38 stupňů Celsia.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Ve středu v dobrém dopoledni přivítáme Janu Kožichovou z knihkupectví Kosmas Jihlava, která nám představí knižní novinky měsíce srpna.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou.

Dobré ráno vám přejeme z Českého rozhlasu Vysočina. Jsme v polovině pracovního týdne, je středa, je 5. srpna a v Telči v Městské galerii Hasičský dům se dnes v 16 hodin uskuteční zahájení výstavy Františka Skály Obrazy. Tato výstava bude v Městské galerii až do 3. ledna. Na vernisáži vystoupí i autor s kytarou. Na horáckém Džbánku ve Žďáře nad Sázavou zase v sobotu vystoupí třeba Aneta Langerová. Kromě ní tam bude, pokud se nepletu, a to se opravdu nepletu, i skupina Lucie. Bude tam i mnoho dalších kapel. Pokud chcete horácký Džbánek ještě s někým zažít zcela zdarma, tak dnes ráno pro vás budu mít dvě vstupenky. A dostanete je v okamžiku, kdy Aneta Langerová bude zpívat svoji písničku Skvělej nápad. Takže jakmile tady bude Aneta Langerová, voláte 22 155 49 99 a pokud budete první na telefonu, tak dostanete z Českého rozhlasu Vysočina dvě vstupenky.

0: To byl zpěvák Bryan Adams, kterého letos 13. prosince můžete vidět v pražské O2 aréně. Teď už je tu Karel Pěška a krátké zprávy.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: 11 lidí záchranáři ošetřili po včerejším střetu 3 osobních aut na trase Jihlava-Pelhřimov. 2 lidé mají těžká zranění. Silnice mezi Dušejovem na Jihlavsku a odbočkou na Opatov policisté museli po 16:30 odpoledne zcela uzavřít. K nehodě vyjeli všechny složky záchranného systému. Policisté dopravu odkláněli, silnice se podařilo zprůjezdnit po 3 hodinách. Sucho a tropické teploty zhoršují stav městských trávníků. Kvůli nedostatku vláhy se ukládají do letní hibernace a přestávají tak ochlazovat své okolí. Zdravá zeleň přitom dokáže podle odborníků snížit teplotu vzduchu až o několik stupňů. Uschlé trávníky znovu obrazí až po vydatnějších a dlouhodobějších deštích. Včera v 16 hodin skončila lhůta pro podání kandidátních listin do podzimních komunálních a senátních voleb. Kandidáti teď budou mít 2 týdny na odstranění případných chyb v přihláškách. Definitivní seznamy zveřejní Český statistický úřad v týdnu od 24. srpna. Komunální volby a první kolo voleb do třetiny senátu se budou konat 9. a 10. října. Polské stíhačky včera nad Baltským mořem zachytili ruský průzkumný letoun Ilyushin. Pohyboval se 56 kilometrů severozápadně od polského pobřeží. Na síti X to oznámil ministr obrany Vladislav Košiňák-Kamiš a incident označil za provokaci a ruské testování připravenosti zemí NATO. Fotbalisté Sparty zvítězili na pražské Letné nad Lyonem 2-1 na úvod 3. předkola Ligy mistrů. Odveta se bude hrát příští týden ve Francii. Čeští hokejisté do 18 let poprvé na letošním Hlinka Grecky Cupu v kanadském Edmontonu zvítězili. Nad Německem vyhráli 8-3. V dalším duelu na turnaji se dnes utkají s Finskem. Zápas začne ve 23 hodin. V Bystřici nad Pernštejnem je teď 19 stupňů, v Přibyslavi 21, Náměš nad Oslavou hlásí 23. Dnes očekávejte ráno a dopoledne skoro jasno až polojasno. Odpoledne a večer přibude oblačnosti a vyskytnout se můžou lokální přehánky a bouřky, a to i silné. Teploty vystoupí na 35 až 38 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Pro tuto chvíli jsou silnice na Vysočině bez nehod a ani D1 nehlásí vážné komplikace. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Léto je pro většinu z nás obdobím dovolené, těšíme se, že si odpočineme, načerpáme novou energii a na chvíli zapomeneme na pracovní povinnosti. Ale umíme vůbec skutečně vypnout? Proč se někteří z nás vozí na dovolenou pracovní e-maily a proč se někdo cítí provinile, když jen odpočívá? Proč se po návratu místo energie dostaví únava? Bude to o tom za chvíli.

0: To byl Petr Novák a děvče z krásných začátků v 5.40 na Českém rozhlasu Vysočina. Co s naší psychikou dokáže udělat dovolená? Jak poznáme, že správně odpočíváme? Na to se v dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina ptala Hela Dvořáková, psychiatra pana doktora Miroslava Skačányho.
1: Dovolená je fakt důležitá, to je myslím jeden z největších sociálních, jedna z vymožeností vůbec naší doby, že dovolená vůbec existuje. Ano, víme, že před 150 lety ještě nějaký taký pojem ani neexistoval, vlastně u těch, hlavně to vidíme jako v té revoluci, jako v továrské, ale na druhé straně zase ten mozek musíme si uvědomit, že je vlastně nejdůležitější orgán v našem těle. Je to orgán jak kterýkoliv jiný, všechny naše orgány potřebují někdy oddechnout si a ten mozek taky stejně. Když vlastně dovolenkujeme, když máme volno, když relaxujeme, tak vlastně tím se regenerují se vlastně ty jednotlivé spoje a dodává to jako vyšší kvalitu potom ty naší psychiky do běžného života. Mm-hmm. Takže dovolená určitě a měla by být, to v každém případě.
2: No, mnoho lidí si myslí, že třeba stačí jenom týden volna, ale existuje vůbec nějaká ideální délka dovolené, aby měla ten pozitivní vliv na to naše duševní zdraví?
1: Celkově se uvádí, že týden je málo, že mělo by to být a vždycky sudy počal na 2 nebo 4 týdny. Jakože ten první týden je taky, jakoby, když vypneme nějaký strojový motor, tak vlastně pomalu to jako zastavuje se. Potom vlastně ten druhém týdnu jakoby se právě regenerovaly ty jednotlivé spoje v tom mozku, třetím týdnu, jak kdyby to tak trochu zase usnulo a ten čtvrtý týden vás jako vrátí potom zpátky do toho, co chceme dosáhnout. Znamená, že člověk se vrací z dovolené a je v pohodě a šťastný a veselý a krásně se mu nastupuje do práce většinou.
2: Že pokud si vezmeme dovolenou třeba jenom na ten týden, tak se nám ty stroje vlastně vypnou a hned je nutíme, aby se potom týdnu zapli.
1: No, by to tak nemělo být. A ještě nejhorší jsou takové ty jakože prodloužené víkendy, kde člověk si vlastně vůbec fakt neoddechne, ano, že vůbec ani nemá čas přemýšlet na to, že vlastně za 2 dny už musí opět do práce, takže to by rozhodně vyloučil.
0: Přesto se na prodloužené víkendy vždycky těšíme, že ano. Dnes po 11. hodině navštívíme svět knižních novinek. Přijde totiž Jana Kožichová z knihkupectví Kosmas Jihlava. A

0: To byla zpěvačka Cher, za chvíli František Nedvěd, písnička Je lék, taky Marcela Holanová, to bude písnička Žárlím. Samozřejmě, že do dnešního dobrého rána přijdou i makovičky, pokud už jste na dovolené nebo se chystáte na dovolenou. Jak se na takové dovolené zdravě protáhnout? Makovičky by věděli, poradí za chvíli.
1: Počasí.
0: Dnes ve středu 5. srpna čekáme na Vysočině ráno a dopoledne skoro jasno až polojasno. Odpoledne a večer přibude oblačnosti a objevit se mohou lokální přehánky a bouřky, a to i silné. Teploty se dostanou na 35 až 38 stupňů Celsia.

0: 5.49, pojďme se po ránu s makovičkami protáhnout.
1: Makovičky.
2: Jaké sporty můžeme dělat v létě?
3: Fotbal.
4: Badminton. To je jako něco jako tenis, akorát, že není k tomu tenisák, ale je k tomu takovej košík a tím se pinká.
5: A můžeme si zahrát i tenis.
6: A nebo baseball. Nebo fotbal.
7: A já mám na chatě bránku a do toho kopám míčem.
8: Nebo se běží.
7: Třeba jet na koloběžce nebo na kole a nebo na bruslích.
9: A nebo si můžeme dát s kamarádem karate.
10: Plavat!
11: Si můžeme dát s kamarádem nějaký závody, že budeme plavat přes celý rybník.
12: Já umím plavat pod vodou s mestou v bazénu.
13: A taky se může být tři děti. Ty dvě drží švihadlo a to jedno zase skáče přes švihadlo na bok. A nebo si taky hodíme bumerang a on letí tam a najednou se vrátí zpátky.
1: Makovičky.

řekni, kdo se lásky tvojí dovolal a koho z nás máš na hraní.

0: radosti vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Novým gentlemanem silnic je Jakub Vrbka ze Žďárska. U golfového klubu Donalda Trumpa policisté zadrželi ozbrojeného muže. Hokejová Dukla v přípravě porazila Tábor. Fotbalová Sparta v předkole Ligy mistrů zdolala Lyon. Bude slunečno. Odpoledne přibude oblačnosti a lokálně může sprchnout. Teploty až 38 stupňů. Na řadě jsou zprávy. Dobré středeční ráno přeje Karol Pěška.

0: jsem vlastně znovu potopil ke klice, zabral jsem a povedl jsem mě otevřít zadní dveř.
1: Tropická vedra nejčastěji přinášejí zdravotní zátěž dětem, seniorům a lidem s chronickým onemocněním, upozorňují na to lékaři. Mezi ohroženou skupinu podle nich patří i lidé bez domova. Například v Jihlavě se teď většina klientů ukrývá před přímým sluncem v azylovém domě.
2: Má to na mě hrozný vliv a jsem úplně hotový, celý den, fakt si sám.
3: Martin Chaloupecký tráví poslední dny v jihlavském azylovém domě. Ven na dvorek si chodí jen do stínu zakouřit. Zdravotní potíže klientů potvrzuje i sociální pracovník David Rydlo.
4: No tak určitě, když tady máme starší klienty, tak na ty to působí, jo, že jsou takový unavenější. Tak k nám chodí i lidi třeba, co bydlí na skvotu, si vyloženě načepovat vodu do petky.
3: Podle Českého hydrometeorologického ústavu by mírné ochlazení mohlo přijít až ve čtvrtek. O víkendu se teploty mají opět vyšplhat ke 30 stupňům. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
1: Policisté ve Spojených státech před příjezdem Donalda Trumpa na charitativní akci do Los Angeles zadrželi ozbrojeného muže, informuje o tom agentura AP s tím, že muž monitoroval bezpečnostní opatření v areálu u golfového klubu, který patří Trumpově rodině. Měl u sebe zásobník s municí a v autě nabitou pistoli. Na místě pořizoval fotky a videa. Při domovní prohlídce policisté našli další zbraně, neprůstřelné vesty a zápisník s údajně znepokojujícími poznámkami. Sport. Hokejisté Dukly Jihlava si v prvním přípravném zápasu před začátkem první ligy poradili s Táborem. V horácké aréně přestříleli soupeře 5-2. Dukla rozhodla utkání až ve třetí třetině, kdy se v posledních 6 minutách trefili Rimko a Štefančík. Fotbalisté Sparty na úvod třetího předkola ligy mistrů vyhráli. Po obratu porazili francouzský Lyon 2-1. Obránce Martin Suchomel si dal v závěru první půle vlastní gól. Po změně stran pak skóre otočili Matěj Rineš s Johnem Mercadem. I s ohledem na výkon svých svěřenců zařadil trenér Sparty Brian Priske vítězství nad Lyonem mezi 3 nejlepší zápasy, které v klubu zažil, včetně svého prvního angažmá na Letné.
5: Myslím, že i v minulé sezóně jsme odehráli slušná utkání, ale ne na takové úrovni jako v předchozích letech. Tento večer bude patřit k těm památným.
1: Odveta mezi Lyonem a Spartou se bude hrát v úterý ve Francii. Pokud Pražané postoupí, ve čtvrtém předkole se utkají s lepším z dvojice Fenerbahce Istanbul Sturm Graz. Počasí. V Bystřici nad Pernštejnem je teď 19 stupňů, v Přibyslavi 21, Náměšť nad Oslavou hlásí 23. Dnes očekávejte ráno a dopoledne skoro jasno až polojasno. Odpoledne a večer přibude oblačnosti a vyskytnout se můžou lokální přehánky a bouřky, a to i silné. Teploty vystoupí na 35 až 38 stupňů.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na dálnici D1 zpomalte na 94. kilometru ve směru na Brno, tedy za Humpolcem. Cestáři tam provádějí práce na vozovce a uzavírají pravý pruh. Šťastnou cestu.
6: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Přejeme vám krásné ráno v 6 hodin a 5 minut ve středu 5. srpna. Jak se vrcholovým sportovcům daří skloubit kariéru a péči o malé dítě? To už za chvíli prozradí kanoista Josef Dostál, který přijde dnes po 13. hodině do pořadu Alexa Host.
6: Dobré ráno s Robinem.

0: Jirka Filipová a zamilovaná za chvíli činesky s písničkou Stížnost.
1: Alex a host.
0: Dnešním hostem Alex Minářové bude rychlostní kanoista, olympijský vítěz a držitel dalších 5 olympijských medailí Josef Dostál. Dozvíte se, jak ho ve vztahu ke sportu změnilo otcovství.
2: No, změnilo. Já teďka to je trošku problém, s kterým se momentálně potýkám, protože ono se na to moc nejde připravit. Samozřejmě člověk slyší pár rad před tím, než to miminko má, pak se ale všechno změní. A vlastně ta největší změna je v tom, že ten volný čas musím se naučit ho líp využívat k regeneraci od toho pádlování. Totiž musím zkrátit trošku vycházky na rybách, nesmím tam zůstávat do noci před domu tak unavený, že nejsem schopný postarat se v uvozovkách sám o sebe, ale musím přijet tak, abych byl schopen se zvládnout postarat ještě i o miminko. No a to je asi ta největší změna. Ještě s tím, že vlastně partnerka nezůstala doma na mateřský, ale vrátila se zpátky hned ke sportu, takže se snažíme to tak trošku pytlíkovat, aby měl Jonatánek dost lásky rodičovský, ale aby i maminka se mohla tý její kariéře nějak dál posouvat.
0: Celý rozhovor s Josefem Dostálem si poslechněte po 13. hodině v pořadu Alex a host.

0: Přejeme vám krásné ráno, tady je Český rozhlas Vysočina. Máme přesně 6:45. Pojďme na počasí.
1: Počasí.
0: Dnes ve středu 5. srpna čekáme ráno a dopoledne skoro jasno až polojasno. Odpoledne a večer přibude oblačnosti, objeví se lokální přehánky a bouřky. Místy mohou být i silné, teploty se pak ustálí na 35 až 38 stupních Celsia. Zákaz koupání tam platí už třetí týden. Viditelné znečištění přišlo ale až v posledních horkých dnech. U městské pláže v Červené Řečici už vodní nádrž Trnávka zcela zezelenala. Tak se tam za chvíli vypravíme, no ale nevykoupeme se.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Ve středu v dobrém dopoledni přivítáme Janu Kožichovou z knihkupectví Kosmasí hlava, která nám představí knižní novinky měsíce srpna.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
3: Vlakem, lodí, autem, na koni i na velbloudu. Tak cestovala před více než 100 lety rodina Haukvicova z Náměště po celé Evropě až na Blízký východ. V reportáži se po některých cestách projedeme s ní a prohlédneme si také nálezy z babického případu, které nadšenci našli s detektorem kovů na poli u Bolíkovic na Třebíčsku.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: To byla skupina Činasky a stížnost, za chvíli Eláni a Zalúbení.
1: Léto na Vysočině.
0: Vysoké letní teploty nás samozřejmě lákají k vodě, zároveň ale zhoršují kvalitu vody v přírodních nádržích. Na Vysočině aktuálně platí zákazy koupání kvůli masivnímu výskytu senic v rybníce Kachlička a ve vodní nádrži Trnávka. Tam na obou odběrných místech, tedy i na městské pláži u Červené Řečice, kde už je voda znečištěná na první pohled.
2: Já jsem teď na městské pláži u Červené Řečice a jsem tady sama. Voda v nádrži Trnávka je viditelně znečištěná, na povrchu je zelená a místy se objevují i kusy jiných nečistot. O kousek dál na dětském hřišti ale potkávám pana Radka se syny.
3: Já jsem dneska teda bohužel už to musel být taky, protože nám tam hnedka zapadlo letadílko. Ale je to hrozný, jo. A myslím, že už minulý týden to takhle začínalo trošku být zelený. Je hrozný úbytek vody hlavně a ty asi senice, co jsou, nebo co by to bylo.
2: Ukazuje pan Radek žluté plastové letadlo, za kterým musel do nazelenalé vody vběhnout.
3: Já se vlastně i divím, že tady vlastně nikdo není, takže asi už jenom kvůli té vodě tady asi nejsou ani lidi, ale je nepříjemně na tom sluníčku.
2: Přestože zákaz koupání v Trnávce vydali hygienici už v polovině července, viditelného znečištění si pan Radek všiml až v posledním týdnu.
3: Tak teďka o víkendu už se tady někdo ještě dokonce v tom koupal dokonce.
2: A to já už to vypadalo jako, takhle nebo líp?
3: Trošičku líp, teďka to asi jako sedlo, se to nehejbe.
2: K zelenému povlaku, co je teď na hladině vidět, a jiným viditelným nečistotám v nádrži, tak pravděpodobně přispěly poslední horké dny. Právě v takovém počasí se kvalita vody kazí nejvíce, pokračuje mluvčí krajské hygienické stanice Jana Bémová.
4: Máme zkušenost, že vysoké teploty v noci a hlavně nedostatek deště opravdu způsobuje namnožení sinic, protože vlastně klesá hladina, průtok v těch vodních nádržích je menší a sinicím to nahrává.
2: Takto znečištěná voda je pak rizikem pro zdraví.
4: Sinice vylučují nebezpečné toxíny, které vlastně mohou negativně ovlivnit lidské zdraví. Nejenom, že způsobují zažívací obtíže jako zdracení, průjmy, ale mohou vlastně způsobit i závažné poškození jater.
2: Lidé by proto měli podle Jany Bémové dodržovat nařízení a doporučení hygieniků a současně si kontrolovat vodu ke koupání i sami. Špatnou kvalitu značí viditelné znečištění nebo také uhynulé ryby. Z Červené Řečice Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
1: Léto na vodní nádrži Trnávka. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.

0: je půl sedmé.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: V Třebíči padl absolutní teplotní rekord pro Vysočinu. Včera tam naměřili 40,6 stupně Celsia. Český hydrometeorologický ústav ale upozornil, že stanice Třebíč měří teploty teprve 12 let. Rekordy pro včerejší den byly překonané také na ostatních stanicích měřících přes 30 let. Více než 38 stupňů bylo v Dukovanech, Velkém Meziříčí a Kostelní Myslové. Dočasnou ochranu ode dneška získají jen Ukrajinci, kteří splní své vojenské povinnosti, rozhodla o tom Rada Evropské unie. Přísnější pravidla platí pro nové žadatele, nevztahují se na ty, kteří už dočasnou ochranu v Unii mají a jenom ji prodlužují. Směna podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z hnutí ANO omezí počet příchozích lidí z Ukrajiny do Česka až o desítky procent. Soud se dnes znovu vrátí k případu rehabilitace výtvarníka Milana Knížáka. Návrh se týká jeho vazby z roku 1974. Obvodní soud pro Prahu 10 se k případu vrací kvůli rozhodnutí ústavního soudu. Ten předchozí verdikty nižších soudů zrušil. Milan Knížák mezitím zemřel a u soudu ho proto zastoupí advokát. Na Kubě se po celonárodním výpadku podařilo obnovit dodávky elektřiny do sítě. Podle agentury AFP šlo už o šestý blackout v letošním roce. Některé oblasti Kuby navíc zůstávají bez elektřiny. Karibská země se s podobnými problémy potýká dlouhodobě. Letos je ale situace výrazně horší kvůli americkému ropnému embargu. Tenista Jiří Lehečka porazil Víta Kopřivu 6-4, 6-2 a postoupil do třetího kola turnaje v kanadském Montrealu. Naopak Sára Bejlek s Kateřinou Siňakovou končí na turnaji v kanadském Torontu ve druhém kole. V Černovicích je právě 17 stupňů, v Telči 20, Svratouch hlásí 22. Dnes nás čeká ráno a dopoledne skoro jasno až polojasno. Odpoledne a večer přibude oblačnosti a vyskytnout se můžou lokální přeháníky a bouřky, a to i silné. Teploty vystoupí na 35 až 38 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na dálnici D1 projíždějte opatrně úsekem na 99,5 kilometru ve směru na Brno. Stojí tam porouchané nákladní vozidlo. Šťastně dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Jít si v létě lehnout do parku na měkký a zelený trávník už není samozřejmostí. Městské trávníky totiž čím dál častěji nezvládají tropické počasí. Co se s nimi děje? Je vůbec v silách měst udržet je zelené i při teplotách kolem 40 stupňů Celsia? To v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina probereme už za malou chvíli. Je 6.33, zpívá Hana Zagorová.
1: Dobré ráno s Robinem Šalamounem.

zamlžený svět, uprostřed šňůry vozu, pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: Achilles. Pohoří z rezavýho plechu, krásně se výjima kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Místo zelených ploch, žlutá uschlá tráva jako na afrických savanách. To je pohled, který se ve větších i menších městech v Česku objevuje letos v létě čím dál víc. Tropické teploty spolu s dlouhotrvajícím suchem si svou daň vybírají i na městských trávnicích. Tam, kde se pravidelně nezalévá, to navíc takhle bude vypadat až do podzimu.
2: Ten trávník vypadal líp, byl zelenější, vypadal zdravější, teď už tak nevypadá a vlastně nedokážu říct, jestli to je tím, že se o něj někdo nestará, nebo jestli to je jeho přirozený stav.
3: Popisujeme v pražských rýgrových sadech jejich pravidelný návštěvník Filip. Tráva kolem nás je spíš žlutá než zelená, a to jak na holém prostranství, tak i mezi stromy. Příčiny jsou zřejmé, sucho a teplo. Namáhané městské trávníky jsou kvůli tomu ve stavu takzvané dormace, jak vysvětlila Barbora Berecová z týmu, který se stará o pražský park Stromovka.
4: Ten trávník vlastně úplně uschne, aby vlastně nedocházelo k výparu přes ty listy a zůstanou mu živí jenom kořínky.
3: Trávník probere až dlouhodobé deštivé počasí. Suché trávníky navíc hůř snáší zátěž. Na brněnské Kraví hoře se proto v posledních týdnech ze zelených ploch stala vyschlá poušť. Mluvčí městské části Brnostřed Michal Šťastný připomněl, že se tam pořádají akce pro veřejnost. Už suchý trávník tak skoro nemá šanci se obnovit.
5: My jsme prakticky denně ve spolupráci s odborníky a pracovníky zeleně společně řešíme postup, jak co nejvíce zelení pomoci, aby vydržela.
3: Jednou z variant je i upravit způsob a četnost sečení trávníků. Vysoká tráva navíc poslouží jako útočiště pro hmyz. Stav městských trávníků má výrazný vliv na to, jak působí na své okolí, vysvětluje krajinářská architektka z Pražského institutu plánování a rozvoje Barbora Lišková.
6: Pokud zelení usychá, přestává fungovat jako přirozená klimatizace a okolní teplota stoupá, tím se vlastně prohlubuje efekt takzvaného městského tepelného ostrova.
3: Trvalé zelené trávníky ve městech zajistí podle ní buď trvalá závlaha nebo použití odolnějších nepůvodních druhů. Josefína Báčová, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Máme 6:45 na Českém rozhlasu Vysočina, servírujeme aktuální předpověď počasí. Je s námi meteoroložka Bára Kučerová, hezké ráno vám přeji.
2: Pěkné ráno.
1: Do jakého rána se teď probouzíme?
2: A budíme se do rána relativně jasného, byť teď na západě kraje oblačnosti trošku přibývá. Teploty se nejčastěji pohybují mezi 18 a zhruba 21 stupni Celsia. V těch vyšších polohách tam jsou ještě trošičku vyšší.
1: Na jaké počasí se dnes máme připravit?
2: Teď ráno a dopoledne by mělo zůstat skoro jasno až polojasno a odpoledne a k večeru postupně oblačnost přibude, spolu s ní se budou vyskytovat také lokální přehánky a bouřky a dnešní maximální teploty stále tropické 35 až 38 stupňů Celsia.
1: Jaké jsou vyhlídky na zítřek?
2: A noc bude převážně oblačná, stále se v ní nebo během ní mohou objevovat nějaké přehánky, zítřejší ranní teploty mezi 21 a 18 stupni Celsia a zítřek pak většinou oblačný, zpočátku může být i polojasný nebo až polojasný a v průběhu celého dne se budou objevovat přehánky nebo déšť a bouřky. Ty bouřky mohou být lokálně i velmi silné a když říkám v průběhu celého dne, tak to myslím tak, že něco bude ráno, něco zase přes poledne, něco odpoledne, něco večer, ale mezi tím budou i časové úseky, kde srážky nebudou a hlavně bouřky, tak jak už to u nich bývá, tak jak je to jejich podstata, tak jsou velice lokalizované, když se zrovna nerozhodnou postupovat na dlouhou trať. A zítřejší maximální teploty mezi 27 a 30 stupni Celsia, na jihovýchodě kraje ještě i kolem 32, pardon.
1: No vidíte, tak máme to za sebou, to byla předpověď počasí s Bárou Kučerovou. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Za chvíli slza a fotky nebo turbo a hráč.
0: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
3: Sobotní díl přinese příběh dvou historiků, dvou vzdělanců, celoživotní Masarykovec a chvilkový stalinista. Zdálo se, že je dělí propast. Přesto je jednou spojilo přátelství a vzájemný obdiv. Oba beze zbytku zasvětili své životy Československé republice v jejich nejsložitějších chvílích.
0: Stopy, fakta, tajemství.
3: Květen 1945, Chocko. Obrovské koňské stádo žene krajinou, doprovázeno jezdci v amerických vojenských uniformách. Jen zasvěcení tehdy věděli, co se děje. Nedělní příběh nás zavede do jedinečné akce, která v dějinách druhé světové války neměla obdoby. Říkali jí Operace Kovboj.
0: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Jardo, řekni fór.
1: Právě se mi stala taková prekérní situace, jo. V supermarketu píšou, že platit se dá libovolnou kartou. No tak jsem vytáhl zelenou 7. Prosím vás, přijďte mě někdo zachránit na policii.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 7 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Horké počasí napomáhá znečištění vody v rybnících a nádržích. Ochránci vyzývají, aby lidé nepřenášeli raky z mělkých řek a potoků. Sparťané v předkole fotbalové ligy mistrů přehráli Lyon. Hokejisté Jihlavy v přípravě porazili Tábor. Čekáme slunečno, odpoledne se zamračí a může se přidat přeháníka teploty až 38 stupňů. Hezké středeční ráno vám u zpráv přeje Karol Pěška. Voda v přírodních nádržích se v současných vedrech může rychleji kazit, upozorňují na to krajští hygienici. Teď na Vysočině platí zákaz koupání v rybníku Kachlička a ve vodní nádrži Trnávka.
3: Obecně
1: mají být lidé, ale i v místech, která součástí monitoringu vodních ploch nejsou, upozorňuje mluvčí krajské hygienické stanice Jana Bémová.
4: Ať už jsou to rybníky nebo nějaká jezírka, a pokud ta voda se vyznačuje, že je hustá, zapáchá, může mít nějaký zelenavý nebo hnědý zákal, pokud je třeba pokrytá i odpadky nebo těly uhynulých ryb, to může značit.

0: Ochránci proto doporučují nechat raky tam, kde jsou. Současně žádají, aby lidé hlásili případné hromadné úhyny raků. Noční ruské útoky na kyjevskou oblast nepřežilo nejméně 14 lidí, zraněných jsou více než 20, informovali o tom tamní záchranáři. Na místě podle nich začalo hořet několik skladů. Starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko už dříve informoval o zřícení budovy v Holosovijském lese. Zasažené jsou také další části Kyjeva.
1: Sport.
0: Sparta rozehrála třetí předkolo fotbalové ligy mistrů vítězně. Na svém stadionu vyhrála nad Olympikem Lyon po obratu 2-1. Odvetný zápas je na programu v úterý ve Francii. Pokud Sparta postoupí, narazí na lepšího z dnešního souboje mezi Fenerbahce Istanbul a Šturmem Graz. Výhrou 5-2 nad Táborem odstartovali hokejisté jihlavské Dukly přípravy na novou prvoligovou sezónu. Po dvou brankách střelili útočníci Richard Cachnín a Marcel Štefančík. Premiérový gól za Duklu si připsal mladý slovensko-velšský obránce Alex Rimko. Jihlava do hry poslala celkem 5 nových posil a také 5 juniorů. Podle trenéra Karla Nekvasila šlo především o to vidět je ve hře.
2: Dneska to bylo opravdu hra takový, jenom jsme chtěli, aby bruslili hlavně, aby nevynechali žádný souboj, aby se nevykašlali na žádný puk, a to si myslím, že všichni splnili. Samozřejmě někdo víc, někdo míň.
1: Počasí.
0: V Černovicích je právě 17 stupňů, v Telči 20, Svratou hlásí 22. Dnes ráno a dopoledne nás čeká skoro jasno až polojasno. Odpoledne a večer přibude mraků a objeví se lokální přehánky a bouřky. Naměříme 35 až 38 stupňů a meteorologové znovu varují před velmi silnou zátěží vlivem horka.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 zpomalte na 99,5 km ve směru na Brno. Stojí tam porouchané nákladní vozidlo. Šťastně dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Sedmá hodina, čtvrtá minuta, tady je Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. I dnes ráno pro vás mám dvě vstupenky na horácký čbánek na akci, která se na zámku Vyšťáře nad Sázavou uskuteční už o tomto víkendu. Bude tam hrát třeba skupina Lucie nebo Aneta Langerová. My dnes ráno čekáme na Anetu Langerovou a její písničku Skvělej nápad. Jakmile ji uslyšíte, zavolejte na číslo 22 155 49 99. Pokud budete první na telefonu, dostanete od nás dvě vstupenky, což se vyplatí, protože tak to můžete ušetřit až 1600 korun. Tak, že by Aneta Langerová přišla už teď? Možná ano, možná ne. Poslouchejte. Jakmile ji uslyšíte, zavolejte.

0: Petra Rezek, písnička Tulák po hvězdách v 7 hodin 12 minut, je středa, je 5. srpna. Jaký tento den byl v letech minulých, to připomene Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can. Středa, 5. srpna, svátek mají chlapíci zasvěcení Kristu, nositelé jména Kristián. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Irský atlet Peter O'Connor skočil před 125 lety v roce 1901 v Dublinu do dálky 7 metrů a 1,60 cm, což byl úplně první oficiálně uznaný atletický rekord. Podle časopisu Rolling Stone třetí nejlepší album historie vydali liverpoolští Beatles před 60 lety v roce 1966. Dostalo název Revolver a dodnes je považováno za jedno z nejinovativnějších alb historie pop music. Beatles naplno využili studiovou techniku a na desce se ozvala i řada hudebních stylů, včetně sitáru a indických motivů. Plavkyně Iveta Hlaváčová překonala průliv La Manche před 20 lety v českém rekordu a nejlepším ženském čase všech dob. 7 hodin a 25 minut. Před 10 lety se mnozí z nás nastěhovali před televizní obrazovky a vydrželi tam až do 21. srpna. V Rio de Janeiro začaly olympijské hry.
3: Český reprezentant Lukáš Krpálek je olympijským vítězem.
2: Naši odsud přivezli jednu zlatou, 2 stříbrné a 7 bronzových medailí. 50 slaví půvabná herečka původem ze Slovenska Danica Jurčová. Proslavila ji především hlavní role ve filmu Bestiář. A 45 je neméně krásné rodačce z Jičína, populární české herečce Janě Plotkové. Já přeju hezký den.
4: Léto na Vysočině. Český rozhlas Vysočina.

0: byla letní písnička Luna Bailando v 7.17. Horko dělá potíže lidem bez domova, mají třeba popáleniny, musí bojovat s dehydratací. Budeme se jim věnovat už za chvíli.
1: Počasí.
0: Dnes ve středu 5. srpna čekáme na Vysočině ráno a dopoledne skoro jasno až polojasno. Odpoledne a večer přibude oblačnost, objeví se lokální přehánky a bouřky, mohou být i silné. Teploty se dostanou na 35 až 38 stupňů Celsia.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Ve středu v dobrém dopoledni přivítáme Janu Kožichovou z knihkupectví Kosmasí hlava, která nám představí knižní novinky měsíce srpna.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: chtěj mi lásku brát. Žil bych rád.
1: To byl Pavel Bobek o Ruby, nechtěj mi lásku brát za chvíli. Další vzpomínka na Anu Julii Slováčkovou, bude to s písničkou Nepopsaná. Teď máme 7.22, je středa, je 5. srpna, je před námi další tropický den. Dehydratace, úžeh i popáleniny, tyto obtíže nejčastěji u svých klientů v těchto dnech řeší pracovníci sociální ambulance v Jihlavském azylovém domě. Před spalujícími paprsky se lidé na ulici nemají kam schovat a stížení mají i přístup k pitné vodě. Útočiště našli alespoň ve společenské místnosti azylového domu.
2: Mohu k někomu přisednout?
3: Rutilek Václav.
2: Jak se cítíte v těchto vedrech, které trvají už několik dní a ještě trvat budou?
3: Takže vedra se zvládají tím, že to musíme zkrátka přežít díky vodě a vydržet. Jinak se to nedá.
2: Dobrý den. Já jsem vám zasedla místo.
4: Ne.
2: Jak se posunula? Mohu se vás taky zeptat?
4: No prosím. Vránova Ivano. A vy jste?
2: Českého rozhlasu.
4: Českého rozhlasu.
2: Veronika, jak zvládáte to počasí v posledních dnech?
4: No dobře ne, ale já jsem většinou tady vevnitř, protože nemůžu moc chodit, takže obstojně tady.
2: A když se tady teda oba zdržujete přes den, no, abyste se schovali ve stínu, no, tak jak tady trávíte ten čas? Hrajete třeba nějaké hry, povídáte
4: ne,
2: si?
4: Ne, tak díváme se na televizi, a nebo chodím mít nádobí.
5: I na dvorek Jihlavského azylového domu teď klienti vychází jen ve chvílích, kdy si chtějí zakouřit. Ve stínu sedí Martin Chaloupecký.
6: Má to na mě hrozný vliv. A jsem úplně hotový, celý den, fakt si sám. A já trpím, já mám hrozně moc onemocnění. Jo. Posledně, když byly poprvé ty 35 stupňový teploty, tak jsem tady seděl na hradbách a takhle sedím na ty levice. A normálně jsem mě takhle motal celý svět, levá a pravá. Normálně jsem musel odsaď utíct semka do baráku, abych se schoval před tím vedrem. To bylo fakt hrozný. Takže já většinou jsem tady, protože tady se můžu schovat a spoustit tím vedrem, no, do toho chladku. No. Musíme to vydržet, no. A pak přijde, víte co?
2: Zima.
6: Pak budou všichni klepat kosu.
5: O lidi se stará sociální pracovník David Rydlo.
7: No, tak určitě, když tady máme starší klienty, tak na ty to působí, jo, že jsou takový unavenější. Případy třeba lidí, co usly na sluníčku, jo, měli spálený ruce a tak. Si myslím, že třeba pro člověka bezdomova je špatná dostupnost pitné vody, jak nám chodí i lidi třeba, co bydlí na skvotu, si vyloženě načepovat vodu do petky.
5: V současných teplotách nejen lidem bezdomova nejvíce hrozí úpal, úžeh a potíže způsobené dehydratací. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio.

0: Tady je Český rozhlas Vysočená, Karel Pěška pro vás má krátké zprávy.
1: Je půl osmé.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: 11 lidí záchranáři ošetřili po včerejším střetu tří osobních aut na trase Jihlava Pelhřimov. Dva lidé mají těžká zranění. Silnici mezi Dušejovem na Jihlavsku a odbočkou na Opatov policisté museli po půl páté odpoledne zcela uzavřít. K nehodě vyjeli všechny složky záchranného systému. Policisté dopravu odkláněli, silnici se podařilo zprůjezdnit po třech hodinách. Příbuzní, známí a kolegové se v Netolicích na Prachaticku rozloučili s vojákyní, která před dvěma týdny zemřela při pádu armádního vrtulníku Venom na základně v náměšti nad Oslavou. Další čtyři vojáci byli zraněni. Včerejší smuteční obřad v kostele svatého Václava se na přání rodiny konal bez přítomnosti veřejnosti. Na místo podle serveru iDnes.cz dorazil ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Včera v 16 hodin skončila lhůta pro podání kandidátních listin do podzimních komunálních a senátních voleb. Kandidáti teď budou mít dva týdny na odstranění případných chyb v přihláškách. Definitivní seznamy zveřejní Český statistický úřad v týdnu od 24. srpna. Komunální volby a první kolo voleb do Senátu se budou konat 9. a 10. října. Část rakety Falcon 9 společnosti SpaceX dnes v 8 hodin a 35 minut narazí do měsíce. Objekt váží 4 tuny a letí vesmírem rychlostí 2,5 km za sekundu. Podle americké vesmírné společnosti NASA srážka nijak neohrozí Zemi a pouhým okem nebude viditelná. Vědci poznatky z pozorování použijí na další výzkumy těles pohybujících se ve vesmíru. Čeští hokejisté porazili ve druhém utkání na Hlinka Grecky kapu hráčů do 18 let v kanadském Edmontonu Německo 8-3. Odčinili tak úvodní porážku s Američany. Třetí zápas, který zakončí skupinu, čeští mladíci odehrají dnes ve 23 hodin, kdy nastoupí proti Finsku. V Počátkách je právě 19 stupňů, ve Vatíně 21, Dukovany hlásí 24. Dnes ráno a dopoledne nás čeká skoro jasno až polojasno. Odpoledne a večer přibude mraků a objeví se lokální přehánky a bouřky. Naměříme 35 až 38 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: Stále opatrně na dálnici D1 na 99,5 km ve směru na Brno. Stojí tam kvůli poruše odstavené nákladní auto. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Tři minuty po půl osmé přejeme krásnou středu.

0: byla večerem zhýčkaná Marie Rotrová v 7.40 tady u nás na Českém rozhlasu Vysočina. Přejeme všem nádherné ráno ve středu 5. srpna. Čeká nás rubrika Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Dnes zamíříme do zvířecí říše. Přiblíží několik zajímavostí o pásovcích.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že někteří pásovci se umí proměnit v kouly? Zvláštní savci, kterým se pro podobu jejich krunýře říká pásovci, žijí na území Jižní i Severní Ameriky. Existuje několik druhů a jeden z nich disponuje zajímavou schopností. Pásovec kulovitý se opravdu dokáže stočit do klubíčka, které vypadá jako téměř kompaktní koule. Měkké části svého těla tím chrání před predátory a funguje to. Ani kočkovité šelmy si s ním v tu chvíli neporadí. Ve volné přírodě i v zoologických zahradách potřebujete notnou dávku štěstí, abyste pásovce zahlédli. Je totiž převážně noční zvíře a přes den tráví většinu času v noře. Ty si vyhrabává předními končetinami se silnými drápy. K hrabání má ostatně uspůsobenou i páteř. Mezi hrudní a bederní částí má přídavné kloubní spojení, aby se mohl pořádně zapřít. Potravu pásovci získávají pod listím, v půdě anebo v termitištích, která dovedou šikovně rozhrabat. Další zajímavost najdeme u samice pásovce devítipásého. Obvykle je březí 4 měsíce. Pokud má ale málo potravy nebo je ve stresu, dokáže narození mláďat pozdržet až o 2 roky.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.

0: Ladíte Český rozhlas Vysočina, jsme za to moc rádi. Za několik sekund bude 7:45. Pokud teď máte dovolenou, tak budeme sportovat už za chvíli s makovičkami.
1: Počasí.
0: Raději si zacvičte už teď po ránu, protože přes den už to bude horší, budeme se opět potit. Čekáme 35 až 38 stupňů Celsia, na Vysočině teď po ránu a dopoledne bude skoro jasno až polojasno. Odpoledne a večer už ale přibude oblačnost, mohou se objevit lokální přehánky, taky bouřky a místy i silné.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
1: a Petr Kostka.

duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak ze sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: si mé boty, to byla nová písnička Marka Ztraceného. Vyšla minulý pátek, tento pátek, 7. srpna, i Marek Ztracený určitě zaspívá na svém velkém koncertu na Letenské pláni. Prosí fanoušky, aby se do pátku naučili text, protože právě na Letenské pláni se bude natáčet videoklip k písničce Obuj si mé boty. Tak pokud v pátek na Letenské pláni budete, možná se pak objevíte i ve videoklipu. Teď už jsou tu makovičky a budeme cvičit 10 minut před 8. hodinou.
1: Makovičky. Jaké sporty můžeme dělat v létě?
2: Fotbal.
3: Badminton. To je jako něco jako tenis, akorát, že není k tomu tenisák, ale je k tomu takovej košík a tím se pěňká.
4: A můžeme si zahrát i tenis.
5: A nebo baseball. Nebo fotbal.
6: A já mám na chatě bránku a do toho kopám míčem.
7: Nebo se běží.
8: Třeba jet na koloběžce nebo na kole. A nebo na bruslích.
9: A nebo si můžeme dát s kamarádem karate.
10: Plavat!
11: Si můžeme dát s kamarádem nějaký závod, že budeme plavat přes celý rybník.
12: Já umím plavat pod vodou s mestou v bazénu.
13: A taky se může být tři děti. Ty dvě drží švihadlo a to jedno zase skáče přes švihadlo na bok. A nebo si taky hodíme bumerang a on letí tam a najednou se vrátí zpátky.
1: Makovičky.
0: Teď už je tady Petra Janů, stále čekáme na Anetu Langerovou a výherní písničku dnešního Dobrého rána. Skvělej nápad. Jakmile ji uslyšíte, volejte 22 155 49 99. Pokud budete první na telefonu, dostanete dvě vstupenky na sobotní horácký džbánek ve Žďáře nad Sázavou, kde bude mít Aneta Langerová koncert. Tak třeba zaspívá do 8, možná až po 8 hodině.

0: Amatéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Tady právě některé ty lokality budeme tady mít i stromolesce, protože to sami v tomhle prostě se nedá líst.
2: To se týká například několika stromů na ústředním hřbitově, kde padají suché větve na cesty, po kterých chodí lidé. František Jirků, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: Tamhle vařím slivní omáčku k hřbetu z divočáka.
4: To máte zrovna na plotně.
3: Ano.
4: Můžu se podívat, jestli nahlédnou. Krásně to bublá.
3: Bude s celerovým pírem.
5: Humpolce, Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Čekají na konci jejich cesty odpovědi. Matka s dcerou vyrazí na svéráznou jízdu tátovou Volhou ve filmu Jiřího Vejdělka. ČT2. Zlatý důl se může brzy stát smrtelnou pastí. Premiéra katastrofického filmu Zlato. A ČT Art. Životní příběh a role slavné české herečky, která dokázala během své kariéry obsáhnout působivou šíři ženských charakterů. Dokumentární portrét Alena Vránová, Role mého života. Středeční večer s Českou televizí.
1: Víte, jak to vypadalo, když se panovnický dvůr vydal na cesty? Zámek v Jindřichově Hradci to zažil ve své historii mnohokrát. Výstava Veličenstvo před branami vás od 1. srpna do 1. listopadu provede 500letími královských a císařských návštěv. Uvidíte desítky vzácných exponátů i věrné kopie korunovačních klenotů českých králů. Zavítejte na zámek v Jindřichově Hradci a vraťte se do doby, kdy sem na výlet jezdili i císaři.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Je 8 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Lidé bez domova se v Jihlavě před Horkem schovávají v azylovém domě. Do měsíce narazí neovladatelný zbytek kosmické rakety. Hokejisté Dukly v přípravě porazili Tábor, fotbalisté Sparty v předkole Ligy mistrů zdolali Lyon. Čekáme slunečno, odpoledne se zamračí a může se přidat přeháníka teploty až 38 stupňů. Hezké středeční ráno vám u zpráv přeje Karel Pěška. Tropická vedra nejčastěji přinášejí zdravotní zátěž dětem, seniorům a lidem s chronickým onemocněním. Upozorňují na to lékaři. Mezi ohroženou skupinou podle nich patří i lidé bez domova. Například v Jihlavě se teď většina klientů ukrývá před přímým sluncem v azylovém domě.
4: Má to na mě hrozný vliv. A jsem úplně hotový celý den, fakt si sám.
5: Martin Chaloupecký tráví poslední dny v jihlavském azylovém domě. Ven na dvorek si chodí jen do stínu zakouřit. Zdravotní potíže klientů potvrzuje i sociální pracovník David Rydlo.
6: No tak určitě, když tady máme starší klienty, tak na ty to působí, jo, že jsou takový unavenější. Tak nám chodí i lidi třeba, co bydlí na skvotu, si vyloženě načepovat vodu do petky.
5: Podle Českého hydrometeorologického ústavu by mírné ochlazení mohlo přijít až ve čtvrtek. O víkendu se teploty mají opět vyšplhat ke 30 stupňům. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
3: Dočasná ochrana Ukrajinců je ode dneška nově vázaná na splnění jejich vojenských povinností. Podmínky zpřísnila Rada Evropské unie. Pravidla se týkají nových

0: cestu k měsíci dvě kosmické sondy.
1: Vlivem sluneční aktivity a gravitačních sil se raketový stupeň neplánovaně vydal na cestu k měsíci, uvedla v přenosu NASA Juliana Scheimanová ze SpaceX. Náraz bude pozorovatelný ze Země jen silnými dalekohledy, nebo z oběžné dráhy, říká Tomáš Přibyl z Hvězdárny v Brně.
2: Sondy, které krouží kolem měsíce, vlastně mají možnost zpozorovat vznik nového kráteru. A když se na něho pak podíváte, tak máte možnost určit charakteristiky měsíčního povrchu tady v tomto místě.
1: Vědci doufají, že tím zjistí nové podrobnosti o složení měsíčního povrchu. Martin Srb, Český rozhlas. Sport.
0: Jihlavští hokejisté první přípravný zápas před začátkem první ligy vyhráli. V Horácké aréně zvítězili nad Táborem 5-2. Horácká Slavia Třebíč bude hrát první přípravný duel až příští týden proti B týmu Pardubic. Pražská Sparta na úvod třetího předkola fotbalové ligy mistrů zdolala Olympic Lyon 2-1. Nejprve si dal vlastní gól Martin Suchomel. Sparta pak skóre obrátila díky brankám Matěje Rineše a Johna Mercáda. Rineš zápas hodnotil v rozhovoru pro klubovou televizi.
3: Myslím si, že jsme odehráli asi jedno z nejlepších utkání. Co jsem tady, vstoupili jsme do toho dobře a jenom je škoda, že jsme nedali víc gólů. První půl si myslím, že 2-3 góly jsme měli dát, vlastně pak dostaneme takovej blbej gól z protiútoku, kde vlastně Martisel vlastně nějaká. Jsem rád za vítězství a za výsledek 2-1. A je to dobrý výsledek do odvety.
0: Odvetný duel Sparta odehraje příští týden ve Francii. Pokud postoupí, bude ve čtvrtém předkole Ligy mistrů bojovat s lepším z dvojice Fenerbahce Istanbul Sturm Graz.
4: Počasí.
0: V počátkách je právě 19 stupňů, ve Vatíně 21, Dukovany hlásí 24. Dnes ráno a dopoledne nás čeká skoro jasno až polojasno. Odpoledne a večer přibude mraků a objeví se lokální přehánky a bouřky. Naměříme 35 až 38 stupňů a meteorologové znovu varují před velmi silnou zátěží vlivem horka.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 zpomalte na 99,5 kilometru ve směru na Brno. Stojí tam porouchané nákladní auto a o kousek dál na 110. kilometru na Brno stojí odstavené osobní vozidlo Šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Jste na Českém rozhlasu Vysočina, máme 5.8. je 8.05, hezká kombinace, když to otočíme. Přejeme dobrý den, hezkou středu s Českým rozhlasem Vysočina. V této hodině vás pozveme na Mimofest do Lečče nad Sázavou. Petra Drkulová, mluvčí ředitelství silnic a dálnic, nám řekne, co aktuálního se děje na obchvatu Moravských Budějovic. A už teď je jasné, že v této hodině uslyšíte výherní písničku dnešního Dobrého rána. Anetu Langerovou a skvělý nápad. Aneta Langerová bude hrát v sobotu na Horácku. Žbánku. Jsou tady dvě vstupenky pro někoho z vás. Jakmile ji uslyšíte, volejte 22 155 49 99 a budou vaše.
4: Dobré ráno s Robinem Šalamunem.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina je s námi pan Tomáš Doležal ze spolku Mimochodem. Přeju vám dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A míříme na Hrad do Letče nad Sázavou, kde se o tomto víkendu bude konat Mimofest. Co na Mimofestu budeme moci zažít?
1: Mimofest, my to máme pojaté jako multižánrový festival umění, hlavně pro regionální umělce, ať už z blízkého nebo z dalekého okolí. Tam samozřejmě bude hlavně divadlo, ale také tanec, zpěv, nový cirkus, trocha poezie, večerní prohlídky, hradů a zároveň si dovedu představit, že i historický šenk s občerstvením může na hrad přilákat návštěvníky.
0: V pátek začínáte v 16, v sobotu v 9 hodin. Když se podíváme na ten program, koho vypíchneme, na koho se nejvíc těšíte?
1: Je pravdou, že jsou to dvě večerní představení, ať už v pátek večer od divadelního spolku Her Pardubice Hrdý Budžes, tak v sobotu večer z literárně dramatického oboru Spoličky je tam od Karla Čapka věc Makrofulo. Tohle jsou dvě věci, které samozřejmě lákají a ten starší ročník, ty dětská představení, ať jsou krásná, tak některá z nich jsem viděl loni nebo i dřív, tak tohle jsou dvě takové novinky, které tam budou.
0: Předpokládám, že vstupenky budou k dostání i na místě.
1: Jsou právě k dostání zatím jen na místě, ten hrad má velkou kapacitu, vycházíme i z toho, jaká návštěvnost byla loni, letos očekáváme větší, ale rozhodně nikoho nebudeme vyhánět a řekl bych, že na každýho se dostane. My jsme loni to měli celý pro sebe, ten hrad, a odmítali jsme pustit lidi, kteří řekli, jdeme jenom na hrad, protože ten festival vlastně těžko pak kontrolovat, kdo je na festivalu, kdo jde na hrad, kdo tam zůstane. Tak letos jenom, že ta symbioza mezi hradem a námi jako Mimochodem je lepší a vlastně můžou přicházet diváci jenom na hrad a zároveň, když pak zůstanou na festivalu. Tak my jsme jedině rádi, když to bude mít velkou návštěvnost.
0: Říká Tomáš Doležal z divadelního spolku Mimochodem. Děkuju a naslyšenou.
1: Ať se daří.
2: Léto na Ledečském hradě. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.

0: Tři minuty po čtvrt na devět v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina míříme na Moravsko-Budějovicko. Slovo si bere Petra Drkulová, mluvčí ředitelství silnic a dálnic.
1: Na silnici první třídy číslo 38 pracujeme na opravě obchvatu Moravských Budějovic. Starou vozovku už máme částečně vyfrézovanou, čistíme krajnice a obnovujeme odtokové kanály. Ve směru na Znojmo je doprava svedena do centra města na bývalou silnici 1/38. Z druhé strany ze Znojma do Jihlavy se jezdí po obchvatu města. Práce vyjdou na necelých 80 milionů korun a po novém povrchu se řidiči projedou už za 2 měsíce.
0: Říká Petra Drkulová, mluvčí ředitelství silnic a dálnic.
2: Počasí.
0: Máme 4 minuty po čtvrt na devět, je středa, je 5. srpna, je před námi tropický den, ráno a dopoledne bude na Vysočině skoro jasné až polojasné, odpoledne a večer přibude oblačnost, objevit se mohou lokální přehánky i bouřky, a to silné. Teploty dnes budou mezi 35 až 38 stupni Celsia. Hrajeme písničky, které nestárnou, za chvíli Víťa Vávra, dívka Gloria a kdo ví, možná i písnička Anety Langerové, skvělý nápad.
2: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Poradíme, jak předejít některým nemocem rajčat. Navštívíme rybáře ve Velkém Meziříčí a dáme dohromady komunitu dodavatelů a odběratelů elektřiny.
2: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
4: Právě teď si můžete vyhrát 2 lístky na festival Horácký džbánek do Žďáru nad Sázavou. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.

0: byla první česká superstar Anet Langerová, vyhrála ji v roce 2004. Letos v roce 2026 se superstar vrací, začne už za necelý měsíc 2. září. Do poroty usedne třeba Paulo Habera, Eva Farná nebo Jakub Prachař. No, ale teď Aneta Langerová udělá radost někomu z vás. Na telefonu je pan Honza, zdravím do Žďáru nad Sázavou, hezké ráno vám přeji.
1: Dobrý den.
0: Už jste díval na teploměr?
1: No to já se dívám každou chvíli taky. Tak je to teda masakr.
0: Kolik stupňů jste tam nejvíc naměřili?
1: No, ale pořádný. Prosím?
0: Kolik stupňů jste nejvíc naměřil?
1: No včera 35, tak jako ve stínu, no.
0: A jak ale... to trávíte doma?
1: No, občas vyjdu ven a až k večeru, takže... A ráno.
0: No v sobotu už
1: na zahrádku a večer taky.
0: Taky, chápu. V sobotu půjdete ven už odpoledne, protože ve 13.30 se otevře zámecká forota na Žďárském zámku. Odstartuje tam další ročník 43. horáckého žbánku a vlastně o úvod se postará hned Aneta Langerová, která bude zpívat o 14:30. Po ní nastupují Plavci, Kači nebo skupina Lucie. Máte od nás dvě vstupenky zcela zdarma, tak vám blahopřeju a užijte si to.
1: Tak. Super, děkuju.
0: Tak my máme radost, že vy máte radost a jsem zvědav, kdo vyhraje zítra ráno, kdy opět budeme hrát o dvě vstupenky na horácký žbánek. Mimochodem, pokud se podíváte na facebookový profil Českého rozhlasu Vysočina, i tam se k těm dvěma vstupenkám můžete tak trochu proklikat. Je to jenom na vás.
2: Léto na Vysočině s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Víte, jak to vypadalo, když se panovnický dvůr vydal na cesty? Zámek v Jindřichově Hradci to zažil ve své historii mnohokrát. Výstava Veličenstvo před branami vás od 1. srpna do 1. listopadu provede pětistoletími královských a císařských návštěv. Uvidíte desítky vzácných exponátů i věrné kopie korunovačních klenotů českých králů. Zavítejte na zámek v Jindřichově Hradci a vraťte se do doby, kdy sem na výlet jezdili i císaři.
1: Česká dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.
2: Je 8:30.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: V Třebíči padl absolutní teplotní rekord pro Vysočinu. Včera tam naměřili 40,6 stupně Celsia. Český hydrometeorologický ústav ale upozornil, že stanice Třebíč měří teploty teprve 12 let. Rekordy pro včerejší den byly překonané také na ostatních stanicích měřících přes 30 let. Více než 38 stupňů bylo v Dukovanech, Velkém Meziříčí a Kostelní Myslové. Na jihu Moravy začalo vinobraní nejranějších odrůd hroznů. Vinaři z nich během několika dnů vyrobí první letošní burčák. Ten chtějí začít prodávat od pátku. Kvůli horku začala letos sklizeň zhruba o týden dříve. Cena burčáku bude podle vinařů stejná jako loni. Tropická vedra a dlouhodobé sucho vysušují městské trávníky. Rostliny přecházejí do letní hibernace, přestávají růst a žloutnou. Odborníci upozorňují, že pomoci můžou hlavně vydatnější srážky a méně časté sečení. To zadržuje v půdě více vláhy a prospívá i hmyzu. Policisté ve Spojených státech před příjezdem Donalda Trumpa na charitativní akci do Los Angeles zadrželi ozbrojeného muže. Informuje o tom agentura AP s tím, že muž monitoroval bezpečnostní opatření v areálu golfového klubu, který patří Trumpově rodině. Měl u sebe zásobník s municí a v autě nabitou pistoli. Na místě pořizoval fotky a videa. Tenista Jiří Lehečka porazil Víta Kopřivu 6-4, 6-2 a postoupil do třetího kola turnaje v kanadském Montrealu. Naopak Sára Bejlek s Kateřinou Siňakovou končí na turnaji v Torontu ve druhém kole. V Havlíčkově Brodě je teď 23 stupňů, v Novém Rychnově nebo Velkém Meziříčí 35. Dnešek přinese zpočátku skoro jasno, až polojasno, odpoledne a večer přibude oblačnosti a lokálně se dostaví přehánky a bouřky. Teploměr ukáže 35 až 38 stupňů a meteorologové znovu varují před velmi silnou zátěží vlivem horka.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na dálnici D1 zpomalte na 110. kilometru ve směru na Brno. Stojí tam odstavené osobní auto. A dále pozor na 99.5. kilometru ve směru na Brno. Tam stojí porouchané nákladní auto. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: 8:33.

0: 8. hodina, 36. minuta. I dnes se můžete vypravit do Telče na prázdniny v Telči. Festival pokračuje. Dnes o 7:30 tam vystoupí folková a folkroková skupina Epidemie, která za desku Kotlina získala žánrovou cenu Anděl v roce 2015. Taky tam bude hrát skupina Madalen, což je skupina ze Zábřeha. Hraje akustickou muziku na pomezí folku a country a je známá především svým specifickým ženským vokálem. Hraje převážně vlastní tvorbu, ale nebrání se textování převzatých skladeb, tak pokud vás nabídka zaujala, tak se vypravte dnes do Telče. Nebude chybět odpolední pohádka, samozřejmostí je i scéna u lodiček z koncerty zdarma mezi 16. až 22. hodinou. Dnes se tam představí třeba Kudla z Brna anebo Jarabáci.
1: Léto na Vysočině.

0: 8.40 dospíval Jarek Nohavica na Českém rozhlasu Vysočina. Když člověk bezdomova umrzne, zdravotník to pozná hned. Identifikovat úmrtí z vedra je u těchto lidí těžší. O tom, jak tropické teploty ovlivňují zdraví lidí bezdomova, si teď budeme povídat v Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Veronika Bartesa-Vohralíková si popovídá s ředitelkou organizace spojující služby pro lidi bezdomova a Danou Nedělníkovou.
1: V České republice pořád ještě ta hlavní strategie při té ochraně před vysokými teplotami je zůstávejte doma. A oni nemají kde jinde být, než na tom otevřeném prostranství. Oni jsou často ve velkých městech, představují takové teplotní ostrovy. Máte možnost mít lidi bezdomová na tom rozpáleném betonu v těch městech, kde není stín. Teď mnoho lidí bezdomova je nemocných, ať už duševně, nebo trpí závislostmi, nebo jsou fyzicky nějak limitovaní.
2: Můžou na to i umírat?
1: Posoudit, že někdo zemřel na podchlazení nebo umrznul, je poměrně jednoduché, tak ve statistikách se vlastně tady ta situace ve vedrech nepropíše, protože v nějakých nálezech potom budou spíše ty zdravotní důsledky a nikoli to, že je to důsledek tomu vystavení se vysoké teplotě. Takže statisticky to říct neumíme, ale je to vysoce pravděpodobné a mohli bychom třeba vycházet i z nějakých informací ze zemí, kde to umí evidovat trošku lépe. A tam se uvádí, že vlastně z těch lidí, kteří zemřou v těch vlnách vysokých teplot, kolem 30% jsou právě lidi bezdomova.
2: Existuje na to nějaká prevence nebo můžou něco udělat kolem jdoucí, když takového člověka uvidí v těchto dnech?
1: Samozřejmě, že jako každý může tomu člověku nabídnout vodu. Mnohdy by i dost pomohlo, kdyby lidé, když vidí ty lidi bezdomova, kteří vyhledávají přirozeně stín, je zkrátka jenom nevyháněli a také byli pozorní k tomu, že ne každý člověk, který leží na ulici a může vypadat třeba jako opilý, nepotřebuje pomoc. Jo, spíš toto si myslím, že můžou jako běžní kolem jdoucí udělat, mít tu pozornost tak trošku vlastně i empatickou vůči těm lidem, kteří jako dávají najevo nebo je zkrátka rozeznatelné, že jim není dobře, že je nějaký problém.
2: Chcete to ještě nějak okomentovat nebo něco dodat, vypíchnout?
1: Možná vzhledem k tomu, z jakého vlastně města jste, nebo z jakého kraje jste, tak může se zdát, že třeba oproti Brnu ta města s vysokou nadmořskou výškou nejsou těmi vedry tolik postižená a nepotřebují tolik té intervence, která se vztahuje k ochlazování toho veřejného prostoru. Tak jenom bych chtěla ocenit, že třeba zrovna Jihlava patří k městům, které to má alespoň tedy administrativně velmi dobře propracované. Je možné se podívat na vlastně plán, který se zabývá tím, jak ta města ochladit. Jenom je možná právě trošku víc podpořit ty intervence směřované k těm vysoce zranitelným skupinám, takové ty bezprostřední. Mlžítka, pítka, rámy mlžící. V zahraničí je třeba běžné, že se otevírají prostory, které běžně lidem bezdomova přístupné nejsou. Tak tato opatření možná je dobré převést z papíru do praxe.
0: O dopadu dlouhodobých vysokých teplot na lidi bezdomova si s ředitelkou organizace spojující služby pro lidi bezdomova Danou Nedělníkovou povídala redaktorka Veronika Bartes-Vohralíková.

0: To byla ABBA v 8.48.
1: Počasí.
0: Teď už nás čeká předpověď počasí, s námi meteorolog Mojmír Martan. Hezké ráno vám přeji.
2: Dobré ráno.
0: A pojďme se podívat na tu dnešní středeční předpověď pro Vysočinu.
2: Tak dnešní den by měl být ve znamení skoro jasné až polojasné, to se týká hlavně dopoledních hodin, odpoledne a k večeru se postupně oblačnost bude zvětšovat a spolu s ní se budou vyskytovat lokální přehánky a bouřky, které mohou být i silnější. Bude vedro, 35 až 38 stupňů nejvyšší odpolední teploty, slabý proměnlivý vítr může v přehánkách a bouřkách výrazně zesilovat.
0: No, jsem zvědav, jestli nás dnes skropí kapka deště. Já se už na to všichni těšíme. Co máme od počasí očekávat zítra ve čtvrtek?
2: Tak zítra těch přeháněk a bouřek bude ještě více a mohou se objevit už i v ranních hodinách, ale také v průběhu celého dne, takže čekáme většinou oblačno, zpočátku na některých místech i polojasno a jak jsem říkal, ta pravděpodobnost přeháněk a bouřek je zítra vysoká, lokálně mohou být i silné teploty ráno 21 až 18, takže opět velmi teplá noc, nejvyšší denní teploty 27 až 30 na jihovýchodě kraje ještě i kolem 32 stupňů. Mírný severozápadní až severní vítr může v bouřkách výrazně zesilovat.
0: A ještě nám prosím řekněte, jak bude v pátek.
2: V pátek bude zpočátku hodně oblačností a často se vyskytne déšť, přehánky nebo bouřky i silné. V průběhu dne budou srážky ustávat a oblačnost se bude částečně zmenšovat. Ochladí se, ranní teploty 19 až 15, odpolední 22 až 26 stupňů. Foukat bude mírný vítr severních směrů.
0: Předpovídá meteorolog Mojmír Martan. Moc vám děkuju a přeju hezký den. Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: 8 hodin 50 minut, po 9. hodině s vámi na Českém rozhlasu Vysočina bude Hela Dvořáková, která se po 11. hodině s paní Janou Kožichovou z knihkupectví Kosmas i hlava ponoří do světa knížek, tak se těšte na zajímavé knižní tipy. Pro dnešek se loučí Robin Šalamon, budu tu opět zítra ráno v 5.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina. Písničky, které nestárnou.

0: písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět.
0: Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.

0: Vládo, řekni fór.
1: Právě se mi stala taková prekérní situace, jo. V supermarketu píšou, že platit se dá libovolnou kartou. No tak jsem vytáhl zelenou 7. Prosím vás, přijďte mě někdo zachránit na policii.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu. Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: je 9 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Suché trávníky nedokážou ochlazovat své okolí, pomůže jedině déšť. Ženskou fotbalovou ligu na Žďársku doplní tým z Pardubického kraje. Nejméně 17 mrtvých si vyžádali noční ruské útoky na Kyjevskou oblast. Dnes zasvítí slunce, později přibude mraku a může sprchnout teploty až 38 stupňů. Máme pro vás zprávy, u poslechu vás vítá Karel Pěška. Dlouhodobé sucho a vysoké teploty mají dopad i na stav městských trávníků. Ty se kvůli náročným podmínkám dostávají do stavu hibernace, kdy si zachovají jen kořen a nadzemní část rostliny uschne. Takto suché a zežloutlé trávníky nedokážou dál plnit svou funkci. Zeleň v dobré kondici totiž podle krajinářské architektky Barbory Liškové dokáže své okolí ochladit o 2 až 8 stupňů Celsia.
2: Zdravé stromy a další vegetace vlastně ochlazují své okolí díky procesu takzvané evapotranspirace. Jednoduše řečeno, odpařují vodu a fungují jako přirozená klimatizace.
0: Uschlé trávníky obrazí teprve tehdy, kdy se dlouhodobě zvýší množství srážek. To ale může přijít až za několik týdnů. Ženská okresní fotbalová liga Žďárska se letos rozrůstá i mimo Vysočinu. Je to svého druhu jediná soutěž v Česku, jinak existují jen tři celostátní ligy, respektive České a Moravské divize. K tradičním účastníkům Novému městu na Moravě, Bystřici nad Pernštejnem a Polničce se připojily rezervy Jihlavy a Třebíče ze sousedních okresů a Krouna z Pardubického kraje. Ženy nedají vždy dohromady 11 hráček, takže se většina zápasů hraje v menším počtu, vysvětluje místopředseda Novoměstské vrchoviny Jiří Janeček.
3: Ten první ročník se hrál 7+1, druhý ročník se hrál 8+1 a i tu novou sezonu začneme v počtu 8+1, ale je to velmi variabilní, když soupeři oba dva mají více nebo méně hráček, tak je to k diskuzi i přímo k tomu konkrétnímu zápasu.
0: První kolo ženské okresní ligy odstartuje 30. srpna. Ruská armáda v noci mohla

0: 24 balistických raket typu Iskander, 4 protilodní střely Zircon nebo Onyx, ale žádnou z raket se nepodařilo sestřelit. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas. Sport.
1: Pražská Sparta na úvod třetího předkola fotbalové ligy mistrů porazila na Letné Olympique Lyon 2-1. Skóre obrátila díky brankám Rineše a Mercada. Odvetné utkání Sparta odehraje příští týden ve Francii. Jihlavští hokejisté si v prvním přípravném zápasu před začátkem první ligy poradili s Táborem. V horácké aréně přestříleli soupeře 5-2. Dukla rozhodla utkání až ve třetí třetině, kdy se v posledních 6 minutách trefili Rimko a Štefančík. A čeští hokej jisté do 18 let poprvé na letošním Hlinka Gretzky Cupu v kanadském Edmontonu zvítězili. Nad Německem vyhráli 8-3. V dalším duelu na turnaji se dnes od 23 hodin utkají s Finskem.
2: Počasí.
1: V Havlíčkově Brodě je teď 23 stupňů, v Novém Rychnově nebo Velkém Meziříčí 25. Dnešek přinese zpočátku skoro jasno až polojasno, odpoledne a večer přibude oblačnosti a lokálně se dostaví přehánky a bouřky. Teploměr ukáže 35 až 38 stupňů a meteorologové znovu varují před velmi silnou zátěží vlivem horka.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: V Náměšti nad Oslavou teď velmi opatrně, v ulici Třebíčská. Havarovala tam 2 osobní auta a je to nehoda se zraněním. Probíhají záchranné a vyprošťovací práce, jezdí se kyvadlově jedním pruhem. A na D1 stále pozor na 99,5 kilometru ve směru na Brno. Stojí tam porouchané nákladní auto. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Krásné středeční dopoledne, před námi další tropický den. Věřím tomu, že v posledních dnech se nejvíce do práce těší zaměstnanci mrazíren, protože ty si užívají během pracovní doby krásných chládek. Tak my budeme tiše závidět a k tomu všemu si dáme něco dobrého a chladivého s Dášou Kubíkovou, protože ruku na srdce, komu by se v těchto tropických teplotách chtělo trávit čas u plotny. Tak si dáme lahodný chladivý drink za pár minut.
2: Dobré dopoledne s Helou Dvořákovou.

0: Dobroty Dáši Kubíkové.
1: V dobrotách Dáši Kubíkové si dneska dáme jednu velkou dobrotu, která nám bude chutnat jako lahodný a hlavně ochlazující nápoj. Protože pojďme si říct, potřebujeme nějakou vzpruhu, potřebujeme něco dobrého, ledového. Co takhle ledový čaj z bylinek?
2: Dnes se napijeme něčeho zdravého, dobrého a osvěžujícího, co se nám bude hodit na každý další horký den, jaký panuje venku. Využijeme k tomu ingrediencí ze zahrádky. Pokud vaše trvalky přežily letošní sucho a teplo a rostou stejně neohroženě jako každý rok nám, jsou máta a meduňka ideální společná dvojice. Leckdo tyto rostliny nazývá plevelem a před mátou vyloženě varuje, protože ta dokáže zcela zaplnit jakýkoliv záhonek. Ale do rychle připraveného osvěžujícího čaje jsou obě tyto bylinky úžasné. Natrháme si plnou hrst lístků meduňky. Snažíme se vyhnout květům, proto je dobré rostlinky pravidelně stříhat, aby bylo meduňkové natě co nejvíce. Stejně postupujeme i s mátou. Na litr a půl velkou konvici stačí dohromady hrst bylinek. Trochu lístky natrháme, aby se vůně a silice do vody dobře louhovaly. Máta je mnohem výraznější, proto je lepší mít meduňky asi tak třikrát více. Listy pak zalijeme asi 2 deci vroucí vody a počkáme 10 minut na silný výluh. Ten přelijeme do karafy, zahradní konvice, záleží, co doma máme, a doplníme ji až po okraj studenou vodou nebo spoustou kostek ledu, které budou na horkém vzduchu postupně tát. Ledový bylinkový čaj pak osladíme podle chuti třtinovým cukrem a vymačkáme šťávu z jednoho celého citronu. Kdo sežene chemicky neošetřené biocitrony, může jeden nakrájet na kolečka a nechat je v čaji plavat. Místo citronové šťávy můžeme někdy jindy zase obměnit za šťávu z limetky. Tak to zkuste, dejte si a na zdraví.
0: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.
1: Zákaz koupání tam platí už 3. týden. Viditelné znečištění přišlo ale až v posledních horkých dnech. U městské pláže v Červené Řečici už vodní nádrž Trnávka zcela zezelenala. My se tam vydáme už za pár minut s redaktorkou Terezou Pešoutovou.

0: Šípková růženka od Jiřího Schillingera dozněla v dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina. Současné vysoké teploty táhnou lidi k vodě, zároveň ale zhorší její kvalitu v přírodních nádržích. Na Vysočině aktuálně platí zákazy koupání kvůli masivnímu výskytu sidic v rybníce Kachlička a ve vodních nádrží Trnávka. Tam na obou odběrných místech, tedy i na městské pláži u Červené Řečice, kde už je voda znečištěná na první pohled.
1: Já jsem teď na městské pláži u Červené Řečice a jsem tady sama. Voda v nádrži Trnávka je viditelně znečištěná, na povrchu je zelená a místy se objevují i kusy jiných nečistot. O kousek dál na dětském hřišti ale potkávám pana Radka se syny.
2: Já jsem dneska teda bohužel už to musel být taky, protože nám tam hnedka zapadlo letadílko. Ale je to hrozný, jo. A myslím, že už minulý týden to takhle začínalo trošku být zelený. Hrozný úbytek vody hlavně a ty asi senice, to jsou, co by to bylo.
1: Ukazuje pan Radek žluté plastové letadlo, za kterým musel do nazelenalé vody vběhnout.
2: Já se vlastně i divím, že tady vlastně nikdo není, že asi už jenom kvůli té vodě tady asi nejsou ani lidi, ale ono je nepříjemně na tom sluníčku.
1: Přestože zákaz koupání v Trnávce vydali hygienici už v polovině července, viditelného znečištění si pan Radek všiml až v posledním týdnu.
2: Tak teďka o víkendu už se tady někdo ještě dokonce v tom koupal dokonce.
1: A to už to vypadalo jako, takhle nebo líp?
2: Trošičku líp, teďka to asi jako sedlo, se to nehejbe.
1: K zelenému povlaku, co je teď na hladině vidět a jiným viditelným nečistotám v nádrži, tak pravděpodobně přispěly poslední horké dny. Právě v takovém počasí se kvalita vody kazí nejvíce, pokračuje mluvčí krajské hygienické stanice Jana Bémová.
3: Máme zkušenost, že vysoké teploty v noci a hlavně nedostatek deště opravdu způsobuje namnožení sinic, protože vlastně klesá hladina, průtok v těch vodních nádržích je menší a sinic jim to nahrává.
1: Takto znečištěná voda je pak rizikem pro zdraví.
3: Sinice vylučují nebezpečné toxíny, které vlastně mohou negativně ovlivnit lidské zdraví. Nejenom, že způsobují zažívací obtíže jako zdracení, průjmy, ale mohou vlastně způsobit i závažné poškození jater.
1: Lidé by proto měli podle Jany Bémové dodržovat nařízení a doporučení hygieniků a současně si kontrolovat vodu ke koupání i sami. Špatnou kvalitu značí viditelné znečištění nebo také uhynulé ryby. Z Červené Řečice Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
4: Léto na vodní nádrži Trnávka.
0: Už za pár minut.
4: Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.
0: Už za pár minut se v dopoledním vysílání podíváme do kuchyně 14. století.

0: minutu po půl desáté v dobrém dopoledni skupina Elán a Zalúbil sa chlapec. Teď vás zvu do kuchyně 14. století.
1: Bejvávalo. Jak vypadala kuchyně ve 14. a 15. století? To byla ta doba, kdy se vařívalo na otevřeném ohni, v takzvané černé kuchyni, což bejvala zpravidla malá místnost bez oken. Vaření v tehdejších podmínkách nebylo zrovna jednoduchou záležitostí, vyžadovalo cvik a zručnost. Maso se nejčastěji smažilo nebo dusilo. U opékání masa se pod onu pečínku dávala nádoba na zachycení vyškvařeného tuku. Smažilo se na takzvaných trojnožkách, což byly keramické pánve s otvorem ve stěně a s nožičkami. Otvorem se provlékalo dřevěné držadlo, díky kterému se mohlo s rozpálenou pánví manipulovat. K porcování masa se spíš než nůž používal sekáček. Nějaké skříňky na nádobí? To neexistovalo. Všechno potřebné nádobí a náčiní, jako hrnce, džbány, vařečky, měchačky a zásobnice, ležely na dřevěných policích či v různých výklencích po obvodu kuchyně. Hojně se tenkrát využívaly i hrnce s děrovaným dnem. Sloužily jako síto nebo cedník. Takovému kuchyňskému nádobí se říkalo dršlák. Poklice na hrnce a hrnky bývaly keramické nebo vysoustružené ze dřeva. Když hospodyně potřebovala předsedit nebo propasírovat pokrm najemno, využívala k tomu účelu obyčejný kus lněného plátna. Odlišností oproti dnešku však bylo mnohem, mnohem více. No a zítra o dřevácích.
0: Bejvávalo. I dneska nás čeká opět tropický den, proto by možná bylo nejlepší vyrazit někam na prohlídku hradu nebo zámku. Tam bude určitě příjemně chladno, což mi připomíná, že i dnes v 9 hodin 45 minut vás zvu k poslechu zámeckého léta. Ještě předtím vám ale nabídneme pořad Minuta pro zdraví, ve kterém se zaměříme na hodně praktickou věc. A to, jak si poradit případně se spáleninami. Můžete se to prostě stát. Únavou usneme na sluníčku při opalování a najednou je tam spálenina. Paní doktorka Irina Zemenová poví, jak si s nimi poradit.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: zdraví.
1: Když už se člověk v létě spálí, co dělat?
2: Pokud je problém citlivá spálená kůže, určitě ji ošetřit krémy nebo přípravky, které jsou na to určené. Teda oni jsou určené i po normálním opálení, aby se kůže lépe regenerovala a hydratovala. Ale při spálení jsou navíc schopné pokožku i sklidnit a snížit bolest a citlivost. Pokud se zároveň objeví celková nevolnost, pocit na zvracení nebo i zvracení, může se jednat o úžeh, je potřeba zůstat ve stínu, v chladnějším prostředí a myslet na dostatečný příjem tekutin.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina,

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Také ve středu vám nabídneme další vydání našeho zámeckého léta. I dnes vás zdraví Pavel Kudrna. Já začnu dnes takovou soutěžní otázkou. Soutěžte jen tak mezi sebou. Nedívejte se nikam do nějaké encyklopedie na internet. Prostě si tipněte, kolik metrů měří nejvyšší zámecká věž v České republice. Tipujte, mezi sebou se klidně o něco vsaďte. Kdo se trefí blíž, tak ten pak vyhrává. A my se mezi tím vydáme na další zámek. Taky máme tu oficiální soutěž o zámecký cestovatelský balíček. No a pak to všechno vyhodnotíme. Tak máte-li chuť, tak můžete soutěžit spolu s námi. Už za chvíli po reportáži vám řeknu, no vy už ho znáte, telefonní číslo, respektive připomeneme vám ho, no a vy můžete zkoušet štěstí a být třetí u telefonu. No tak u telefonu, tam můžete být klidně desátí, první, ale prostě tady u nás musíte se dovolat jako třetí. František Kinský názve.
0: Zámecké léto.
2: Kdo by chtěl vidět nádhernou stavbu vrcholného baroka, může se vydat na jižní okraj Českého ráje, kde stojí zámek Dětenice. Uvnitř zámku najdete mimo jiné 30 lodních děl z památné bitvy o Rodos z roku 1522. Více vám už řekne Vlaďka Vildová.
3: Původně dřevěná tvrz, potom přestavěná na gotický kamenný hrad. Dnes, když to vezmu opravdu hopem, tak jsme v barokním zámku v Dětenicích. Ve vstupní hale jsme tady s Kateřinou Antošovou, ale pozor, Kateřina není jen tak obyčejná. Kateřina je zároveň čarodějnicí Žizeldou.
4: Ve vstupní hale Dětenického zámku vidíte unikátní sbírku zbraní a děl, která je po maltéských rytířích. Svedli boj o ostrov Rodos. Přes 200 let byly ty děla potopený u Rodosu a maltéští rytíři je potom vytáhli, přivezli je na Dětenice a zdobili tady vlastně dětenický zámek až do doby znárodňování. Když pak byl zámek znároděn, tak byly odvezeny do depozitáře, do starých hradů. A náš nynější majitel, pan Ondráček, je vykoupil, no a zdobí naší vstupní halu, tak jak vlastně ji zdobili před 250 lety.
3: Tak to byli maltejští rytíři, ale Žizeldo, kdo ještě dál se zasluhoval o údržbu toho zámku i o jeho proměny?
4: Tady pobývalo hodně českých rodů, ale když bych měla zmínit ty nejdůležitější, tak určitě nesmíme zapomenout na Křinecké z Ronova. Ty původní gotickou tvrz jako první začali přestavovat na zámek. Pobývali zde zhruba 100 let Valdštejnové, ale za mě nejvýznamnějšími majiteli jsou maltéští rytíři, jelikož Dětenický zámek drželi ve svém vlastnictví přes 100 let. O tu barokní přestavbu zámku se zasloužili hodně Klamgalasové, rod Klamgalasů. Největší prosperity zámku a pivovaru a vůbec celému tomu Dětenickému panství se dostalo v době za Emanuela Řeháka. On to byl projektant, on to byl architekt a ten vlastně jako ten zámek hodně opravil. Bohužel pak přišel rok 48, doba znárodňování. Řehákovi byli odsud vyhnáni a veškerý majetek tady na Dětenicích přišli.
3: Na co byste mě chtěla upozornit?
4: Především vám chci ukázat dochovalé fresky z doby Křineckých z Ronova a ukážu vám lužnici, ve které spávala paní Emma Destinová. Tady ta ložnice, my ji říkáme podle toho stropu, ten je ručně malovaný, z velké části je původní a říkáme mu květinová ložnice paní Emmy Destinové. Já jsem na počátku minulého století jezdívávala za Blochovými. Ten velký sál, tam byla jízdárna, tak za doby Blochu tam byla koncertní síň a paní Emma Destinová tam ráda koncertovala a když bylo potřeba, tak přespávala právě tady v té ložnici.
3: Čarodějnice Žizelda, moje průvodkyně, mě zavedla do renesančního salonku, dochovaly se tu fresky.
4: Na pravé straně vidíme Křinecké z Ronova, na druhé straně to jsou jejich dámy, ty jsou oblečené ve stylu španělské módy. A tady se můžeme podívat na toho třetího od okna, má tu šabli takhle přes rameno, to je jistý Jiří Křinecký. On měl být popravený na Staroměstském náměstí s českými pány. On se totiž holedbal, že hlavu císaře na míse po Dětenicích vozitě bude a všem ukazovati, ale on té popravě unikl. protože utekl do Saska. Sebou, jak rychle utíkal, nepobral veškeré své mění. A že je zřejmě uschoval v tajných chodbách dětenického zámku. Do dneška se neví, jestli ten poklad, který pod námi, vlastně někde uschovaný je nebo není.
3: Bylo to čarovné provázení. Děkuji čarodějnici Giseldě, takto Kateřině Antošové.
4: Není za co, my děkujeme za návštěvu. Těšilo nás, no a někdy příště na viděnou.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Dětenice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Tak děkuji čarodějnici a stejně obdivuji vždycky, když se průvodci převléknou do nějakých těch kostýmů a dělají radost lidem. Já si přiznám, já jsem nikdy na tohle to nebyl, takže tam by byl tak možná kutna v kraťasech a v tričku, ale v tomto vedru já myslím, že asi většina návštěvníků. František Kinský nás zavedl tedy na další zámek, ty předesílám, zítra půjdeme na zámek Šluknov, ale to předbíhám, protože nás teď čeká soutěž. Mimochodem ta nesoutěž, taková ta soutěž mezi vámi, tak stále pokračuje. Typněte si, kolik metrů měří nejvyšší zámecká věž v České republice. Pak, až odsoutěžíme, tak mimo soutěžně vyhodnotíme. Teď ale hrajeme, jak se říká, oficiálně o zámecký cestovatelský balíček.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Dneska už to vím, zpívala Hana Zagorová, já už vím, kdo bude soutěžit, kdo byl třetí, vím, kdo je také náhradníkem. Prozradím, že náhradníkem je posluchač z Ostravy a z České Kamenice, soutěžící paní Jana. Dobrý den, paní Jano.
1: Dobrý den, zdravím všechny.
0: No já jsem říkal, můžete se radovat a vy jste říkal, raduju se hodně. Tak to je dobře, že se radujete. Ta otázka je dnes nesmírně jednoduchá. To je skoro dárek, to není ani soutěž. Já vás poprosím, odpovězte mi na otázku. Která operní pěvkyně ráda vystupovala na zámku v Dětenicích? Chcete tři možnosti?
1: Emma Destinová.
0: Nechcete tři možnosti. Mohla by to být taky Marie Písařovicová. Mohla by to být i Kateřina Podhorská-Kometová.
1: Ne, ne.
0: Trváte na svém. Je to Emma Destinová, máte zámecký cestovatelský balíček, trojku dostáváte do našeho pátečního losování, tak si to pamatujte, budou pingpongové míčky jako vždycky. Tak paní Jano, mějte se krásně, naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
0: Zdravíme pana Roberta z Ostravy, který byl náhradníkem, zkuste to zase zítra, pravidla jsou neúprosná, prostě kdo je třetí, jde do vysílání. Tak co, soutěžili jste mezi sebou, která zámecká věž, ne, která kolik měří nejvyšší zámecká věž v České republice, tak já možná nejprve prozradím, kde to je, o jaký zámek se jedná. Mám na to tady i stroj. Tovačovský zámek. Ano, je to Tovačovský zámek a ta věž se jmenuje Spanila a měří 96 metrů. Pokud jste uhodli, tak i vám náleží taková ta fanfárka. Ta byla nicméně nesoutěžní, pokud jste se mezi sebou o něco vsadili, udělali jste dobře, pokud jste věděli, 96 metrů tedy byla správná odpověď. Zítra budeme pokračovat, zítra, jak už jsem řekl, se vydáme na zámek Šluknov do severních Čech. Ať už jedete kamkoliv, ať už jdete kamkoliv, ať se vám dnešní den vydaří. Přeji vám Pavel Kudrna za celý tým našeho zámeckého léta.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: je 10 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Vysoké teploty přispívají ke znečištění koupacích vod. Lékárníci budou moci kvůli nedostatku léku s tamoxifenem vydávat i neregistrované přípravky. Vinaři začnou vyrábět první letošní burčák. Dnes zasvítí slunce, později přibude mraku a může sprchnout. Teploty až 38 stupňů. Máme pro vás zprávy. U poslechu vás vítá Karel Pěška. Současná horka na Vysočině urychlují znečištění přírodních koupališť. Napomáhají množení sinic. Viditelné znečištění je teď patrné i na vodní nádrži Trnávka, kde platí zákaz koupání.
2: No tady jak se to asi nehejbe prostě, no, tak to je, možná kdyby to občas zapršelo, že to bude pomalinko lepší. No. I když koukal jsem, že ryby tahají krásně, takže jsou vlastně rádi, že tady nikdo teďka se nečpachtá.
3: Ukazuje pan Radek na zelený povlak na přehradě Trnávka, který sice rybářům na druhém břehu vůbec nevadí, pro plavce je ale nevhodný. Zákaz koupání v nádrži tady platí už od poloviny července.
4: Je to z důvodu masivního namnožení sinic, protože sinice ve velké množství opravdu mohou vlastně ovlivnit a ohrozit lidské zdraví.
3: Vysvětluje mluvčí krajské hygienické stanice Jana Bémová s tím, že současná vedra kvalitu vody ještě spíše zhorší. Při vysokých teplotách a úbytku vody se totiž sinice množí rychleji. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Dlouhodobé vysoké teploty nad 30 stupňů ohrožují i lidi bez domova. V dnešním vysílání Českého rozhlasu Vysočina to uvedla ředitelka organizace spojující služby pro tyto osoby Dana Nedělníková. Lidé bez příbytku se podle ní nemají kde schovat a chybí jim pravidelný pitný režim.
5: Máte možnost mít lidi bez domova na tom rozpáleném betonu v těch městech, kde není stín. Teď mnoho lidí bez domova je nemocných, ať už duševně, nebo trpí závislostmi, nebo jsou fyzicky nějak limitovaní, takže to taky zhoršuje tu jejich kondici a dopad vlastně těch vysokých teplot.
0: V Česku je posledních 80 balení léků s účinnou látkou tamoxifen, která léčí rakovinu prsu. Lékárníci tak budou pacientkám podávat i takové preparáty, které sice látku obsahují, ale v Česku nejsou registrované. Serveru Novinky.cz to řekl ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Boráň. Dodávky tamoxifenu váznou od minulého roku. Od června není v Česku k dispozici ani náhradní lék. Na jihu Moravy začalo vinobraní nejranějších odrůd hroznů. Vinaři z nich během několika dnů vyrobí první letošní burčák. Ten chtějí začít prodávat od pátku. Kvůli horku začala letos sklizeň zhruba o týden dříve. Cena burčáku bude podle vinařů stejná jako loni. Sport. Fotbalisté

0: Vasila. Šlo především o to vidět je ve hře.
1: Dneska to bylo opravdu hra takový, jenom jsme chtěli, aby bruslili hlavně, aby nevynechali žádný souboj, aby se nevykašlali na žádný půk, a to si myslím, že všichni splnili. Samozřejmě někdo víc, někdo míň.
2: Počasí.
0: V Humpolci je teď 26 stupňů, v Bystřici nad Pernštejnem, anebo Telči 28. Dnešek přinese zpočátku skoro jasno až polojasno, odpoledne a večer přibude oblačnosti a lokálně se dostaví přehánky a bouřky. Teploměr ukáže 35 až 38 stupňů a meteorologové znovu varují před velmi silnou zátěží vlivem horka.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Řidiči v Novém Městě na Moravě musí ode dneška počítat s novými uzavírkami. Jedna je v ulici Petrovická, druhá v ulici Nečasova a do třetice ještě dopravní omezení je také v ulici Brněnská. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: I 5 minut po 10. hodině zůstáváte ve společnosti Dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Jaký je rozdíl ve fotkách z dovolené před 100 lety a dnes? Místa jsou stejná i pózy před objektivem. Jen je všude mnohem míň lidí. V příběhu z Vysočiny se vydáme v cestovatelských stopách rodiny Haukovičů z náměstského zámku.
2: Dobré dopoledne s Helou Dvořákovou.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Naše cestovatelské sny si dnes můžeme splnit daleko snadněji než před nějakými 100 nebo 130 lety. Tehdy na ně měla čas a hlavně peníze především šlechta. Rodina hraběte Jindřicha Haukvice ze zámku v Náměšti nad Oslavou putovala po Evropě dávno předtím, než létala letadla. Od konce 19. století až do druhé světové války vyrážely 3 generace Haukviců s fotoaparátem a tak se jejich výpravy na stejná místa, kam jezdíme i dnes, podařilo zmapovat.
2: Fotka na velbloudu před pyramidou, fotku pyramid a sfingy, tak úplně stejně se to fotí dneska jenom na mobilní telefony.
3: Kurátor výstavy Haukvicové na cestách Lukáš Gregor je tu, aby nám řekl, jak tenkrát cestovali.
2: Hodně jezdili vlaky, hodně se jezdilo lodí.
3: A tady jsme u Egypta, vidím pyramidy a velbloudy. A také 0 turistů.
2: Tohle je ze středomořské cesty v roce 37, která se mi podařila celkem dobře zrekonstruovat. Takže tu máme i mapku s místy, která navštívili. Tam jeli vlakem do Dubrovníku. V Dubrovníku vyložili z vlaku auto, naložili auto na parník a vyjeli vstříc zážitkům. To je na Jadranu, Řecko, Malá Asie, byli v Istanbulu, na Blízkém východě. Stavili se na Korfu, byli na Ródu a nakonec skončili v té Káhiře a v Gíze. To téma je velice široké, protože oni cestovali kam to šlo. Na úplně stejná turistická místa, jako jezdíme my dneska na dovolenou.
3: Jakou máte nejstarší fotografii?
2: Máme k ním dokonce i negativy skleněné a ty jsou z 90. let 19. století.
3: Odkud jsou? Jsou tady někde vidět?
2: Ty jsou zrovna z Monte Carla. Tam jezdili velice rádi, protože Haukvicové byli skvělí střelci a v Monte Carlu v Monaku se pořádalo, dalo by se říct, mistrovství Evropy ve sportovní střelbě, ve střelbě na holuby. A tomu tady máme taky spousty fotografií. Jsou většinou popsané německy nebo maďarsky.
3: A vlastní rukou?
2: Popisoval pan hrabě, ty mladší potom ve 30. letech jeho vlastně snacha paní hraběnka Alice.
3: Máte představu, jakým fotoaparátem byl to ten na nožičkách s tou harmonikou a plachtou přes hlavu?
2: Měli k tomu stativ, ale už to nebyly ty obrovské skříňové fotoaparáty, to by sebou takhle nevláčeli. Ale byly to menší fotoaparáty, které sice také měly tu harmoniku, ale dali se složit do celkem malého pouzdra.
3: A měli nějakého rodinného fotografa, nebo se někdo z rodiny zajímal o fotografii a fotil si to pro sebe?
2: Hrabě Jindřich byl vášnivý fotograf, takže většina těch fotografií jsou přímo z produkce Haukviců, abych tak řekl. Tady je dámský cestovní nesesér. Dnes by se řeklo kufřík na šminky. Všechny tady ty drobnosti, které tady vidíte, kartáček na zuby, na vlasy, zrcátka, ty dozičky, skleničky, kartáče a já nevím co všechno, tak se nacpalo tady do té dřevěné kazety a ta se potom vložila do koženého kufříku a s tím paní hraběnka cestovala, hraběnka Sofie. Tuhle tu soupravu nádhernou, původní a krásně zachovanou z počátku století mi půjčila vnučka hraběnky Sofie, paní hraběnka Hana, která teď žije ve Vídni. Tamhle nádherná fotka paní hraběnky Alice v cestovním.
3: Tam vypadá jak Eliška Junková, přilbu, brýle a ten fotoaparát má
2: ten
3: v ruce.
2: Fotoaparát. Proto jsme tu fotografii také použili na plakáty, takže už dole u vstupu do zámku uvidíte paní hraběnku, která vás takhle uvítá.
3: Z Náměště nad Oslavou Dáša Kubíková, Český rozhlas.
1: Výstavu Haukvicové na cestách si můžete na zámku v Náměšti nad Oslavou prohlédnout až do konce října letošního roku.
0: Léto na zámku v Náměšti nad Oslavou. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.
1: A jak dobře víte, v našem vysílání vám celý tento týden nabízíme netradiční pohledy právě do zákulisí amatérského fotbalu v regionu, protože už o víkendu startuje nový ročník krajských a okresních fotbalových soutěží. No a v dnešním dílu našeho seriálu se už za chvíli podíváme na Žďársko. Je to totiž jediné místo v zemi, kde se hraje oficiálně okresní liga žen. Teď si ale zbalíme kufr, je tady skupina Olympic.

0: fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: Sobotní díl přinese příběh dvou historiků, dvou vzdělanců, celoživotní Masarykovec a chvilkový stalinista. Zdálo se, že je dělí propast. Přesto je jednou spojilo přátelství a vzájemný obdiv. Oba beze zbytku zasvětili své životy Československé republice v jejich nejsložitějších chvílích.
0: Stopy fakta tajemství.
1: Květen 1945, Chocko. Obrovské koňské stádo žene krajinou, doprovázeno jezdci v amerických vojenských uniformách. Jen zasvěcení tehdy věděli, co se děje. Nedělní příběh nás zavede do jedinečné akce, která v dějinách druhé světové války neměla obdoby. Říkali jí Operace Kovboj.
0: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: jestli je na nebi Bůh a Marcela Holanová v dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina. Na mapě tuzemského fotbalu najdete jen jednu okresní ligu pro ženy. Na rozdíl od mužského sportu tady fungují jen tři celorepublikové ligy a pak české nebo moravské divize. A to znamená složité cestování. Jedinou výjimku mají ženy v okrese Žďár nad Sázavou. Na konci srpna se rozběhne třetí ročník jejich ligy. Obhajovat titul budou fotbalistky Nového Města na Moravě.
1: Jako kopat penalty, to je dost ojedinělá věc, takže jednu, dvě. No.
2: Takže se pak jako hraje čistě třeba, je to ženský fotbal?
1: Ne, tak to zas ne.
2: Já teď stoupám do branky proti Karolíně Šimkové, která byla nejlepší střelkyní loni. Poslala mě úplně na opačnou stranu. Petra Kršková, která má spíš defenzivní povinnosti. Tady jsem si šáhl, ale nakonec ze 4 penalt jsem 3x inkasoval. Dvě bývalé levé obránkyně. Teď tedy Karolína Šimková na krajích zálohy.
1: Kraj, ano.
2: Kdežto Petra Kršková ve středu zálohy. Obě dvě dámy zažily tady v Novém Městě na Moravě i ženskou první ligu.
1: Na Slávii, tam si pamatuju, že se kdysi vyhrálo 1-0, tak to byla neskutečná atmosféra vůbec jako hrát na nějakým takovým stadionu velikánským.
2: V roce 2005 se stoupili z první ligy, o 10 let později tady ženský fotbal úplně skončil. Comeback přišel přes děti, Karolína ty menší i trénuje.
1: Když se znova tady objevil holčičí tým, tak jsem nenápadně se tam přifařila a už jsem tam zůstala.
3: Taky přes dítě, které chtělo hrát fotbal, ale nebavilo ho to tak, jak mě. A tak jsem se připojila k ženskému týmu. No.
4: Okresní soutěž je vlastně jediná v České republice. A ten moment byl přesně ten, nebudeme dojíždět 50, 80, 100 kilometrů k soutěžním zápasům, můžeme mít v rámci 20-kilometrového dojezdu jednoduše dosažitelné.
2: Vysvětlujeme místopředseda novoměstského klubu Vrchovina Jiří Janeček. Bohumil Jandourek si trénování žen oblíbil.
5: Ženský za první mají teda chtíč hrát, jako chcou hrát, hrajou férovějc a hlavně to simulování, že u ženských vlastně vůbec není. Tam by kolikrát se měli chlapi jít podívat klidně na utkání žen a tam to neexistuje skoro.
2: Okresní žďárská liga letos přibrala rezervu Jihlavy a Třebíče ze sousedních okresů a taky Krounu, dokonce z Pardubického kraje. Z Nového Města na Moravě, Daniel Zach, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Novoměstsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
0: Už jste si někdy dopřáli domácí lanýře? Že byste si s touto vzácnou houbou nedovedli poradit? Nebojte se, není to vůbec těžké. Během pár minut nás to naučí Jarka Vykoupilová. Za chvíli v Babských Radách.

0: Bonnie Tyler v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina, 11:30 a teď jdeme na ty zmiňované a slibované lanýže.
1: Babské rady.
2: Což takhle dáci lanýž? Lanýže, jedlé houby rostoucí pod zemí, jsou spojeny s kořeny stromů a keřů a i proto mají jedinečnou chuť. Rostou v hloubce okolo 20 cm, což stěžuje jejich hledání a vyžaduje to pomoc prasete či vycvičeného psa. Lanýžů existuje téměř 200 druhů a hlavními producenty jsou Francie, Itálie a Chorvatsko. Lanýže na první pohled nepůsobí příliš sympaticky. Mají tvar jako brambora, jejich povrch je hrbolatý, někdy bradavičnatý a barva v odstínech od bělavé po šedočernou. Jejich dužina má výrazné mramorování. Navíc těmto houbám nesvědčí tepelná úprava a v kuchyni se proto používají většinou pouze čerstvé. Jemně nastrouhané nebo nakrájené na tenké plátky skvěle dochutí těstoviny, brambory, risotta nebo smetanové omáčky. Lanýžový prach je považován za exkluzivní dochucovadlo, které se do jídla přidává vždy těsně před servírováním.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: Na Vysočině zažíváme nejteplejší léto historii. Absolutní teplotní rekord padl včera v Třebíči. Proto už za malou chvíli vyrazíme na tamní koupaliště Polanka, kde mají lidé jednu z možností se schladit. Podíváme se také na opačnou stranu kraje, na ryze přírodní koupání v lomu Antonka, kde se v těchto tropických teplotách ochladíte lépe. Posuďte sami. Už za pár minut naši reportéři popíšou přímo z místa, jaká je tam situace a jestli je tam opravdu tak velké teplo jako všude.

0: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
1: Vlakem, lodí, autem, na koni i na velbloudu. Tak cestovala před více než 100 lety rodina Haugwitzova z Náměště po celé Evropě až na Blízký východ. V reportáži se po některých cestách projedeme s ní a prohlédneme si také nálezy z babického případu, které nadšenci našli s detektorem kovů na poli u Bolíkovic na Třebíčsku.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Léto na Vysočině.
1: V těchto horkých letních dnech vyhledáváme vodní plochy, kde bychom se mohli schladit. V Třebíči včera padl teplotní rekord 40,6 stupňů Celsia a okresní město se tak stalo nejteplejším místem Vysočiny. Už za chvíli se na tamní koupaliště Polanka podíváme za Terezou Pešoutovou. Ještě předtím ale míříme na Antonku. To je naopak ryze přírodní koupání v Zámečníkově lomu u Kamenice nad Lipou. Ve spojení jsme tam teď s naším regionálním stopařem nebo s naším regionálním stopařem Adélou Zachovou, kterou už vítám ve vysílání. Krásné dopoledne ti přejeme.
2: Dobré dopoledne.
1: Adélo, jak to tam vypadá?
2: Ta voda, musím říct, že je tady opravdu čistá, průzračná, většinou bývala i studenější, protože ty průměrné teploty v srpnu se pohybovaly okolo 21 stupňů Celsia. Ale já jsem vodu v lomu sama vyzkoušela a řekla bych, že je možná i teplejší, že má více než těch 21, ale pořád je příjemně osvěžující a při těch tropických teplotách se pořád krásně ochladíme. No a kolem lomu jsou i ze všech stran skály a les, takže o místo ve stínu není nouze. A i ten přístup do vody je tady pozvolný, vůbec to není strmé, takže pokud máte děti, tak ty si klidně můžou hrát na břehu, kde je té vody méně.
1: Máme přeci jenom krátce před 11. hodinou, dorazili už nějací návštěvníci do lomu?
2: No ano, a několik desítek, to bych ani nespočítala, hlavně tedy rodiny s dětmi, seniori, ale je tady stále dostatek místa, protože prostě toho prostoru je tady opravdu hodně. Výhodou je, že tady jsou vlastně místa, kdy se můžete opalovat, můžete jít naopak i do stínu, můžete si zaplavat, dá se tady i skákat do lomu, takže určitě je tady pořád co dělat, no a stále chodí další a další lidé.
1: Ještě nám pojď přiblížit, jak se k lomu dostaneme.
2: Ze silnice vedoucí z Kamenice nad Lipou na Častrov odbočíte potom doprava na lesní cestu, kde můžete pohodlně zaparkovat a potom zhruba půjdete 300 metrů pěšky, až dorazíte ke zmíněnému lomu.
1: Do lomu Antonka u Kamenice nad Lipou jsme se právě teď podívali s regionálním stopařem Adélou Zachovou. Děkujeme.
2: Já taky děkuji, naslyšenou.
1: Uvnitř rozpáleného města lidé tolik možností ke schlazení nemají. V Třebíči, kde padl včerejší teplotní rekord, se ale mohou vypravit například na loni nově otevřené koupaliště Polanka. Jsou tam vysoké teploty i dnes a je to na tamní návštěvnosti znát. To už přímo na místě zjišťovala naše reportérka Tereza Pešoutová, kterou zdravíme a přejeme hezké dopoledne.
3: Pěkné dopoledne. Já jsem sem na Třebíčské koupaliště Polanka přijela hned na 10. hodinu, kdy se otevřelo a už tou dobou byla u pokladem fronta lidí zhruba na čtvrt hodiny. Celkem se sem vejde 1400 návštěvníků, ale už teď, tedy ani ne hodinu od otevření, je čtvrtina těchto míst obsazená. Lidé obvykle přijdou, převléknou se do plavek a rovnou zamíří do bazénu se osvěžit. V tuto chvíli je tu totiž skoro 31 stupňů. Není to ale nic proti včerejšku, kdy tady v Třebíči teplota vzduchu přesáhla 40 stupňů Celsia. A padl tak teplotní rekord. I tady na koupališti tak bylo lidí mnohem více a podle místní provozní Zdeňky Málkové museli i letos poprvé vyhlásit stop stav, protože se úplně zaplnila kapacita.
1: Tolik tedy naše reportérka Tereza Pešoutová, která se příjemně schladila na koupališti Polanka. Děkujeme za informace a přejeme hezký den. Naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: Taky máte teď takovou chuť skočit do vody, tak pojďme skočit.
0: Léto na Polance v Třebíči. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Jedenáct hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Policisté v Lukách nad Jihlavou zadrželi kurýra, který si přijel vyzvednout podvodně vylákané peníze. Spotřebitelské ceny v Česku rostly, nejvíce zdražily služby. V Německu se srazilo nákladní letadlo s neznámým objektem. Odpoledne přibude oblačnosti a může sprchnout, teploty až 38 stupňů. Přinášíme vám zprávy. Dobrý poslech přeje Karol Pěška. Kurýra, který přebíral od oběti internetových podvodů peníze, zadrželi krajští policisté v Lukách nad Jihlavou. Dopadli ho ve chvíli, kdy měl od podvedené ženy převzít vylákaných 600 tisíc korun. Na místě policisté zadrželi také taxikáře, kterého si kurýr objednal na cestu. Řidiče následně propustili. Přiblížila krajská policejní mluvčí Dana Čírtková.
3: Druhý muž, který si v Lukách nad Jihlavou zásilku od ženy převzal, tak s kriminalisty spolupracoval a uvedl, že přebírání zásilek byla pro něho pouhá práce, že byl na tuto práci najat z Praze neznámým člověkem, že ale nevěděl, co v obálkách, které přebírá, je.
1: Trávníky ve městech kvůli tropickým vedrům a nízkým srážkám schnou. Ukládají se totiž k letní hibernaci. Nadzemní část je suchá, neroste a přijde o svou zelenou barvu. O takový trávník podle Barbory Berecové z lesů hlavního města Prahy nemá smysl se více starat. Pomůžou jenom srážky.
4: Potřebujeme týdenní, příjemný takzvaný zahradnický deštík, kdy to jenom tak jako pomalu kapé a krásně se ta voda pomalu začne vsakovat do té země. A takhle, když bude pršet týden, dva, tak je to úplně ideální na to, aby ten trávník se zase probral a začal něco dělat a byl zelený.
1: Udržovat zelené plochy v lepším stavu pomůže i méně časté sečení. Vzrostlejší tráva je navíc útočištěm pro hmyz. Inflace v Česku zrychlila. V červenci spotřebitelské ceny meziročně vzrostly o 1,7%. To je o 0,2 procentního bodu více než v červnu. Uvádí to předběžný odhad Českého statistického úřadu. Nejvíce meziročně zdražovaly služby, naopak nealkoholické nápoje a potraviny zlevňovaly. Nákladní letadlo společnosti DHL se po startu z letiště v německém Lipsku srazilo s neznámým objektem. Muselo neplánovaně přistát v Hanovru. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na zdroj obeznámený s incidentem. Němečtí policisté oznámili, že vyšetřují podezřelý předmět nalezený poblíž runwaye. Podle bulvárního deníku Bild se nad letištěm pohyboval dron s připevněnou výbušninou. Letiště od rána funguje bez komplikací. Veřejnosti podle policistů nehrozí žádné nebezpečí. Sport. Jihlavští hokejisté první přípravný zápas před začátkem první ligy vyhráli. V horácké aréně zvítězili nad Táborem 5-2. Horácká Slavia Třebíč bude hrát první přípravný duel až příští týden proti B týmu Pardubic. Fotbalisté Sparty na úvod třetího předkola Ligy mistrů vyhráli. Po obratu porazili francouzský Lyon 2-1. Obránce Martin Suchomel si dal v závěru první půle vlastní gól. Po změně stran pak skóre otočili Matěj Rineš s Johnem Mercadem. I s ohledem na výkon svých svěřenců zařadil trenér Sparty Brian Priske vítězství nad Lyonem mezi tři nejlepší zápasy, které v klubu zažil.

0: Teplomáčí 31. Nadále bude slunečno, odpoledne a večer přibude oblačnosti a lokálně se dostaví přehánky a bouřky. Teploty dosáhnou 35 až 38 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: A Jihlavsku teď opatrně na hlavním tahu číslo 38 na průtahu Dlouhou Brtnicí. Havarovalo tam osobní auto, probíhá vyšetřování nehody, s opatrností je místo průjezdné. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Krásné dopoledne při poslechu Českého rozhlasu Vysočina. Léto je jako stvořené pro objevování. Někdo vyráží do lesa, jiný na hory nebo k vodě. Další si zase najde klidný kout s dobrou knihou. A co když se obojí spojí? Právě knihy nás mohou naučit poznávat přírodu kolem nás, poradí, co roste v lese, jaké ptáky potkáváme na zahradě nebo kam vyrazit na výlet. A protože prázdniny patří také dětem, podíváme se na knižní novinky pro malé i dospívající čtenáře. Ve studiu už vítám naši oblíbenou Janu Kožichovou z knihkupectví Kosmas Jihlava. Krásné dopoledne.
3: Dobré horké dopoledne.
2: Tak si dáme písničku a jdeme na to.

0: prostý.
1: Host Heli Dvořákové.
2: Hostem dobrého dopoledne je dnes Jana Kožichová z knihkupectví Kosmas Jihlava a my už netrpělivě čekáme na to, jaké knížky nám

0: dneska nabídnete. Ale já vím, že začneme s knihami o přírodě a taky knihami, které nás zavedou do přírody.
1: Přesně tak. A například krajinou národních parků a chráněných krajinných oblastí nás provede knížka Martina Čihaře Naše příroda. Máme úžasnou zemi. Nevyniká možná rozlohou, ale její krajina a příroda to však bohatě nahrazují. Vedle vysokých hor leží romantická údolí i úrodné roviny. Bystřiny a potoky rostou do úctyhodných řek. Nebesa se zrcadlí v malebných rybnicích a jezerech. A celou tu podivuhodnou mozaiku prostupuje a zkrášluje zázračný život tisíce a desetitisíce druhů rostlin a živočichů. V knize je spousta autorských fotografií i řada typů na výlety.
0: To zní dobře.
1: Ano, ano, to bych řekla. Určujeme taky podle chování. To je nová knížka Dominika Konzuese a je to krásně ilustrovaná příručka, která vám pomůže určovat ptáky nejen podle tělesných znaků, ale i podle toho, jak létají, sbírají a loví potravu, či jak se sdružují do hejn. Zahrnuje ptáky Evropy, obsahuje více než 1000 originálních věrohodných ilustrací. Je proto nezbytnou příručkou pro všechny, kdo chtějí určovat ptáky v terénu. A příručku doporučuje i Česká ornitologická společnost. Tajný život jediného létajícího savce. To je knížka Úžasní netopíři. Jejich svět je fascinující. Přes 1500 známých druhů netopírů se vyskytuje v různých velikostech, tvarech a barvách od malého netopírka thajského až po mohutného kaloně zlatotemeného. Jsou extrémně dlouhověcí a jejich imunitní systém přitahuje pozornost vědců z celého světa. Vydejte se s ekologem a neurobiologem Josi Jovelem za poznáním života tohoto savce.
0: 1500 druhů, to je neuvěřitelné.
1: Neuvěřitelné, no. Houbařská sezóna je už v plném proudu a zvídavým houbařům by se mohla hodit novinka Houbová terapie od Moniky Čechové-Golasovské. Právě houby totiž patří k nenápadným, ale důležitým organismům v přírodě. Jejich růst se řídí nejen rytmem přírody, ale také tajnými signály, které si houby v podzemí vyměňují z kořeny stromů. Navíc některé druhy hub umějí přeměnit to, co v lese odumírá, v nový život. Jsou recyklátory života a smrti. To vše najdete v této knížce, doplněné krásnými barevnými ilustracemi Terezie Vavrošové. Pak tu mám Bylinkové radosti od Anny Bednářové. Ta vám poradí, jak objevit kouzlo bylinek a jejich sílu. S touto knihou, která vás provede celým rokem od ledna až do prosince, se naučíte, jak užít dary přírody pro zdraví, domácnost i každodenní život. Poradí s praktickým použitím bylin, každou podrobně popíše, včetně prokázaných účinků. Kniha je plná fotografií a tipů, jak konkrétní bylinku sbírat a používat. Uvádí nejen léčebné recepty, ale i inspiraci pro použití v kuchyni, v domácnosti i pro osobní péči. Získáte také cenné tipy na přírodní produkty a potraviny, které můžete využít ve své každodenní stravě. A pak tu mám ještě drobnou dárkovou knížečku, která se jmenuje Květomluva, aneb Když květiny hovoří. Je s líbivými ilustracemi Kláry Trnkové a jde o diskrétní komunikaci pomocí květin, které vyjadřují city a názory a mluví tak za nás. Květomluva dosáhla nebývalého rozkvětu v historii, kdy bylo vyjádření vzájemných pocitů téměř nemožné. Takže na ukázku. Darovat růže růžové znamená, věř mi si, půvabná, ovšem růže žlutá, žárlím na tebe. Lílie bílá, skromnost a nevinnost zdobí tebe. Lílie žlutá, tvá krása je falešná a lílie oranžová dokonce, nenávidím tě. Jiřina, dopřej mi více lásky, anebo hortenzie, snadno jsi zapomněla, jak jsi jen mohla.
0: No, pánové,
1: a tak dál.
0: Doporučuji tuhle knihu, abyste potom, až budete darovat květiny, neudělali nějakou botu. Nebylo by to milé.

0: Host Heli Dvořákové.
1: Hostem dobrého dopoledne je dnes Jana Kožichová z knihkupectví Kosmas Jihlava a v tuhle chvíli vám nabídneme knižní novinky.
2: Po delší době se dočkali příznivci japonského autora Haruki Murakamiho. Jeho nový román se jmenuje Město a jeho nejisté zdi. Bezejmenný vypravěč se v 17 letech zamiluje do dívky, která tvrdí, že její skutečné já existuje v tajemném městě za zdí. Když dívka náhle zmizí, hrdina hledá cestu za ní. Aby mohl do tohoto paralelního světa vůbec vstoupit, musí se oddělit od svého stínu. Dívku tam potká, ta ho ale už nepoznává. Jemu se v dospělosti podaří do reálného světa vrátit. Je to takový melancholický a filozofický příběh o ztracené lásce, hledání sebe sama a možnosti překonat zdi s nové i reálné. Martě Molnarové u nás před časem vyšel román Tajný život slunečnic. V němž přiblížila odhodlání Johanny van Gogové, které se podařilo zachránit odkaz nešťastného švagra Vincenta van Gogha a uchovat jeho nesmrtelná plátna pro další generace. V jeho novém románu Dívka, která si zaplétá cop, se seznámíme s osobností postimpresionistické malířky Suzanne Valadonové, múzou z pařížského Montmartru. Ta vyrůstala v 70. letech 19. století jako nemanželské dítě Přadleny. Přesto má spoustu tvůrčích snů a kráčí k ním navzdory všem překážkám. Sedí modelem známým umělcům, například Renoirovi nebo Toulouse-Lautrecovi, je obletovanou kráskou a nakonec se jí podaří prosadit i jako malířka v době, kdy ženy nesměly studovat na akademii. A paralelně s tímto se tu ještě odehrává současný příběh Elí, která dostala od života pořádně naloženo. Záchranným lanem se pro ní stává setkání s dílem právě Suzanne Valadonové, kdysi slavné pařížské malířky. Jejíž obrazy jsou uloženy hluboko v depozitářích. Podaří se Elí vrátit je do výstavních síní? Obě ty knížky jsem četla a čtou se moc dobře a jsou zajímavé.
1: Takže doporučujeme.
2: Ano. Zajímavou novinkou je určitě knížka Paměti. Jejíž autorkou je manželka posledního íránského šáha Farah Pahlaví. O letech, kdy se stala mladou královnou a později císařovnou i módní ikonou, kdy porodí 4 děti a plní úkoly, které se od panovnice očekávají. O 20 let později se sláva mění v noční můru. Demonstrace, krvavé bouře, odjezd již vážně nemocného šáha, exil bez možnosti najít trvalé útočiště. Pahlaví doplnila nové vydání svých pamětí o aktuální úvod i doslov. V kinech se objevil americko-britský film Odyssea, který nově zpracovává příběh původně sepsaný Homérem. Při návratu z trojské války nikdo nezakusil to, co Odysseus. Jakoby nejlstivějšímu z řeckých bojovníků i bohové připravili tu nejzáludnější směsici zkoušek a svodů, které jej postupně připraví o válečnou kořist, loďstvo, věrné spolubojovníky, šaty a málem i o rozum, než se mu podaří vrátit do rodné Itaky. Kdo si netroufne na náročnější četbu Homéra, může si příběh připomenout v knize Stephena Freye se stejným názvem Odyssea.
1: A mimochodem v kině to, jak jste říkala, a velmi to návštěvníci chválí.
2: Já jsem ještě
1: sice 3 hodiny, ale je to prý krásné. Stojí to za to.
2: A pak tu mám ještě dobrodružný román a to je příběh Tulák od Louise Lamoura, který je autorem mnoha klasických westernů. Muž zvaný Tulák jen tak unikne o práce, přestože svého protivníka zabil v sebeobraně. Cizí kůň s cejchem smrti ho doveze na ranč, kde bydlí 2 ženy. Za krátkodobé útočiště jim nabídne pomoc s dobytkem. Když se ale kromě pronásledovatelů objeví ještě detektiv od Pinkertonů a také nájemný zabiják, začne tu být pro tuláka příliš horká půda. Takové prázdninové dobrodružné čtení.
1: Zní to velmi dobře, tak si dáme písničku a za chvíli budeme pokračovat. Zůstávejte s námi. Teď Elvis Presley a hned po něm Jana Kirchner.

0: Dvořákové.
1: S Janou Kožichovou z knihkupectví Kosmas Jihlava pokračujeme v tématu knižní novinky.
2: Teď tu mám trochu romantiky. Lada Nežádalová napsala knížku Dar. Je o tom, jak daleko může člověk utéct před svou minulostí, na všechno zapomenout a odpustit sobě i jiným. Hlavní hrdinka Kristýna žije na samotě se svými zvířaty. Do jejího izolovaného světa se náhle vrací staré rány a nevyřešené vztahy. Najde v sobě sílu být matkou a milovanou ženou, i když si myslela, že už pro ni tyto role neexistují. Léto na zámku od Jennifer Bonnetové, to je příběh o vdovělé Pixie, která nečekaně zdědí po manželovi krásný zámek v Bretani.
1: To začíná dobře, ne?
2: Ano. Spolu s ním však zdědí i záhadnou podnájemnici Justine a jejího čtyřletého syna. Pixie chce zámek prodat, ale nejdříve prozkoumat jeho tajemství. A kdo je Justine a proč je v domku u zámku a jaký vlastně měla vztah k jejímu manželovi? To je romantický příběh pro ženy, který se hodí na odpočinkovou dovolenou. Příběh Léto ztracených duší od Kristiána Dlouhého se odehrává na malém městě nedaleko Prahy. Najdeme v ní tři osudy, trojí vnímání světa, který možná není takový, jak se zdá. Bývalý učitel se utápí v zoufalství a alkoholu, když náhodou potká záhadnou ženu a zcela propadne jejímu kouzlu. Indická dívka Kiri vídá věci, které by rozhodně vídat neměla. Hranice mezi skutečností a iluzí se zvolna stírá. Může ještě Kiri věřit sama sobě? Rodiče malého Tadeáše najednou musí čelit situaci, na kterou se nemohli nijak připravit. Poradí si s ní a co všechno je to bude stát? Všechno to zní docela tajemně a kdo chce vědět víc, musí si přečíst Léto ztracených duší.
1: Uh-huh. Už jste četla nebo ještě ne?
2: Ještě ne.
1: To přijde.
2: Ivanu Krausovi vyšel kompletní výbor všech povídek o rodině Krausových z Pražské Letné s výstižným názvem Moje rodina a jiná nedorozumění. V Kostelní ulici tam žilo po boku tatínka, navrátilce z pekla nacistických koncentráků a starostlivé maminky, jejich pět dětí. Nejstarší Ivan, budoucí spisovatel, jeho bratr Michael, Eliška, Kateřina a nejmladší Jan, kterého známe z televizní obrazovky. Mikropříběhy vykreslují absurdity tíživých poválečných let i lidské nedokonalosti výrazných osobností této historii zkoušené rodiny, natěsnané v jednom nevelkém bytě. A jsou to příhody psané autorovým vtipným a ironickým jazykem. Při jejich čtení se pobavíte, já teda aspoň vždycky.
1: Ivan Kraus to umí, to je pravda.
2: Ano. A mám tu aspoň jeden tip na detektivku. Dívka ve vlaku od Polly Hawkins se stala světovým bestsellerem. Právě u nás vyšla její novinka s názvem Do vody. Odehrává se v městečku Beckford, kam přijíždí Julie Abbottová, aby identifikovala ostatky sestry Nell, která byla nalezena v hlubinách místní řeky, a aby se postarala o neteř. Julia, která přísahala, že se do města už nikdy nevrátí, bojuje se záplavou nevítaných vzpomínek, ale především pátrá po tom, proč musela Nell zemřít. Byla to nehoda, sebevražda nebo snad vražda? To byla ta odpočinková literatura a já bych na závěr ještě ráda upozornila na jednu novinku, která patří do žánru historie. Právě totiž vyšel 19. svazek velkých dějin zemí koruny české, který je celý věnován roku 1968 a jeho událostem. Dějiny naší země jsou určitě zajímavé ve všech obdobích, ale rok 1968 je zcela mimořádný, proto se mu věnuje celý obsáhlý svazek této úctyhodné řady.
1: Uhum. Tak to je lákavé čtení další. No, dneska jsme ještě nemluvili o dětech a taky mladistvích, tak se na ně taky zaměříme, nebojte se.

0: Host Heli Dvořákové.
1: Abyste neřekli, že nemyslíme na děti a mladistvé, tak nebojte se, i je dneska povedeme k tomu, aby četli. Hostem našeho vysílání Jana Kožichová z knihkupectví Kosmas je hlava a má samozřejmě i pro nejmenší a dospívající krásné tipy na knížky.
2: Mám pro nejmenší děti je určena knížka V Budkově, kterou napsala i krásně ilustrovala Zuzana Smatanová. Holčička Zuzanka v ní děti zavede do kouzelného lesa, kam létají naši nejznámější ptáci. Zmenšila se a klíčkem pootvírala všechny jejich budky, aby děti viděly, jak v nich ptáci bydlí. Knížka je psaná půvabnými verši a ty obrázky jsou taky moc pěkný. Mm-hmm. Pro malé čtenáře napsala Lenka Jakešová příběh Prázdniny na vodě. Hanka s Jirkou se už nemohou dočkat prázdnin. Těší se na týden strávený u moře, ale rodiče mají jiné plány. Místo pohodlí a potápění čeká všechny vodácká výprava na řece Dyji. Tohle léto bude děsná nuda. A nebo ne? Děti čeká zábavné vyprávění plné sluníčka, legrace i ponaučení, tak popadněte pádla a vyplujte s nimi za dobrodružstvím. Ať už je mi 10, to je deník jedné třeťačky od Zuzany Štelbaské. Kiki je obyčejná holka, která chodí do školy, miluje zvířata a hlavně má ty nejskvělejší kámošky. K 9. narozeninám dostane od rodičů deník. To jako vážně? Co si tam má asi tak psát? Všechno se změní, když do života vstoupí tajemná spolužačka a největší pes na světě. Deník je najednou plný zrušujících dobrodružství a překvapení. Nově vychází i příběhy legendárního francouzského školáka, který dokáže stále rozesmát děti i dospělé. Nové Mikulášovy patálie s podtitulem Návrat z prázdnin od dvojice autorů Goscinny Sempé. Mikuláš se vrací z prázdnin a s ním všichni jeho kamarádi. Vendelín, Viktorín, Augustín, Celestín i Krišpín. Každý den čeká tuhle partu spousta příležitostí, jak se dostat do maléru.
1: To zní taky hezky.
2: Ano. Hana R. Branžovská napsala knížku Helena. Jejím hlavním hrdinou je však kluk David, který se stane terčem šikany a má pocit, že je na všechno úplně sám. Každý den pro něj představuje boj. Se spolužáky, se strachem i s vlastními pochybnostmi. Pak ale do jeho života začnou vstupovat lidé, kteří si také nesou svoje rány. Záhadná dívka, kluk s handicapem, laskavý zdravotní bratr a pes. Právě ním, díky nim začíná objevovat sílu, o které netušil, že ji má. Sílu postavit se strachu a konečně i sám sobě. A vyloženě prázdninovým čtením byly alespoň pro mě májovky. V tradiční edici KOT, což jsou knihy odvahy a dobrodružství, právě poprvé vyšel Old Shorehand, první díl V lánu estakádu, a druhý díl je v plánu na začátek října pod názvem Old Shorehand ve skalistých horách. Patří alespoň podle mě k těm nejlepším, které Karel May napsal. A navíc se v ní setkáme i s náčelníkem Apačů Vinetuem i jeho bílým bratrem Old Shatterhandem. Dobrodružný příběh je doplněn krásnými ilustracemi Zdenka Buriana. Prázdniny se nám překulily do druhé poloviny. Nechci děti strašit, ale škola
1: je potřeba je trošku postrašit.
2: Ale škola se blíží. Proto bych ráda jim i rodičům připomněla řadu sešitů Opakuji si o prázdninách, které jsou určeny dětem prvních, druhých, třetích, čtvrtých a pátých tříd. Hravou formou z úkoly si zopakují učivo a nás tu do školy potom nebude tak krutý.
1: Děkujeme za to, že jste to připomněla. Ať ví, že už se to blíží, ten nástup.
2: Musíme jim to připomenout. Ale jinak dětem přeji krásný zbytek prázdnin a rodičům ještě pěknou dovolenou.
1: Janí, my moc děkujeme za to, že jste i dnes byla hostem našeho vysílání. A už teď se na vás těšíme zase v září. Naslyšenou.
2: Naschledanou.
3: Život je šatna v kabaretu.

Písničky na přání na Českém rozhlase Vysočina začínají po 12. hodině. Objednat písničku a někomu popřát můžete už teď. Pošlete SMS zprávu na číslo 90 011 04 ve tvaru píseň, mezera a text přání. Cena jedné SMS je 4 koruny. Písničku si můžete objednat i úplně zadarmo prostřednictvím webových stránek Českého rozhlasu Vysočina.

0: dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Český rozhlas Vysočina. Písničky, které nestárnou.
1: Bílou pleť jako sníh za to hlavu položím a na ústech med, proto snad vydržím spíš.
0: Písničky, které nestárnou.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
3: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro východní Čechy a Vysočinu.
4: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
5: Lékárny budou moct kvůli nedostatku léků na rakovinu prsu vydávat i neregistrované přípravky. Horké počasí napomáhá znečištění vody v rybnících a nádržích. Žďársko má jedinou ženskou okresní ligu v Česku. Začne třetí sezónu. V druhé části dne se zvětší oblačnost a přibudou přehánky a bouřky. Výjimečně se objeví kroupy. Nejvyšší teploty nad 35 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Kvůli nedostatku léků s látkou tamoxifen pro pacientky s rakovinou prsu budou moct nově lékárníci vydávat i neregistrované přípravky. Distributoři je budou do Česka dovážet z ostatních zemí Evropské unie. Povolili to Ministerstvo zdravotnictví společně se Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Reagují tak na dlouhodobý nedostatek léků s tamoxifenem. Dovezené přípravky lékárníci rozdělí do individuálních balení pro jednotlivé pacientky, říká ředitel lékového ústavu Tomáš Boráň.
6: Toto opatření má v podstatě dvojí efekt. První, že menší počet balení budeme schopni rozdělit mezi více pacientek, a ten druhý efekt, že pacientky nebudou muset v lékárnách nic doplácet, protože pojišťovny už nyní mají nastavené mechanismy, jak hradit v podstatě individuálně připravené léčivé přípravky.
5: Opatření by mělo platit minimálně do konce srpna, než se dodávky léků stabilizují. Voda v přírodních nádržích se v současných vedrech může rychleji kazit. Upozorní na to krajští hygienici. Teď na Vysočině platí zákaz koupání v rybníku Kachlička a ve vodní nádrži Trnávka. Obezřetní mají být lidé, ale i v místech, která součástí monitoringu vodních ploch nejsou. Upozorňuje mluvčí krajské hygienické stanice Jana Bémová.
7: Ať už jsou to rybníky nebo nějaká jezírka. A pokud ta voda se vyznačuje, že je hustá, zapáchá, může mít nějaký zelenavý nebo hnědý zákal, pokud je třeba pokrytá i odpadky nebo těly uhynulých ryb, to může značit, že ta voda opravdu není vhodná ke koupání.
5: Na novou sezónu jediné okresní soutěže žen v Česku se připravují fotbalistky na Žďársku. Vznikla před 3 roky a tradičně jí hrají ženy Novoměstské Vrchoviny, Bystřice nad Prnštejnem a Polníčky. Letos se doplní 2 týmy ze sousedních okresů a Krouna z Pardubického kraje. Titul obhajují novoměstské fotbalistky. Podle záložnice Karolíny Šimkové v zápasech nechybějí ani ostřejší souboje a fyzická hra.
8: Dřív to bylo ještě udělané i tak, že nebude rozhodčí, že to je jenom jako, že my budeme, ty holky budeme rádi, že si jako zahrajeme a podobně. No tak po prvním zápase se uznalo, že bude potřeba rozhodčí, že rozhodně to nechceme hrát jenom tak, jako že jsme hrozně šťastní, že si můžeme zahrát. No.
5: Zápasy ženy hrají v neděli dopoledne, okresní liga začne 30. srpna. Sport. Sparta rozehrála 3. předkolo fotbalové ligy mistrů vítězně. Na svém stadionu vyhrála nad Olympikem Lyon po obratu 2-1. Odvetný zápas je na programu v úterý ve Francii. Pokud Pražané postoupí, narazí na lepšího ze souboje mezi Fenerbahce Istanbul a Šturmem Graz. České hokejisty do 18 let večer čeká klíčový duel Hlinka Grecky Cupu. Po pondělní prohře s Američany 4-6 a nočním triumfu nad Němci 8-3 je na neoficiálním světovém šampionátu této věkové kategorie čekají Finové. Vítěz tohoto zápasu postoupí do semifinále. Pokračuje trenér české osmnáctky Jaroslav Nedvěd.
9: Dali jsme si šanci s Finama hrát prostě přímý souboj o druhý místo a já věřím, že jsme se poučili, že nemůžeme hrát jenom na náhodu, jenom do dopředu, že budeme muset přidat v obraně a věřím, že ten zápas zvládneme.
5: Utkání Česko-Finsko začne v kanadském Edmontonu ve 23 hodin českého času.
4: Počasí.
5: Všechna okresní města na Vysočině hlásí teploty přes 30 stupňů, v Dukovanech nebo ve Velkém Meziříčí je pak stupňů 33. Odpoledne a večer se postupně

0: Ahoj, čověče, to ti musím říct, jsem přišla o řidičák. Jaké co, jak to? No, dopraváci mě zastavili a chtěli, abych jim foukla. No, tak jsem jim foukla. No jo, ale oni mě dohonili.
1: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
2: A na telefonu už čeká Jiřinka ze Žďáru, krásný den.
3: Dobrý den, já vás taky zdravím, to byl dobrý for. A já jsem se zasmála. Já bych pozdravuju všechny regionáky, moje známí tady ze Žďáru, nechci je jmenovat, protože jich je moc, ale hlavně taky Ludvíkovi tuhle tu písničku, aby už mu bylo líp, jako a taky vám do rada, já už se otepla koktám, protože to už je hrozný, co se děje. A tak i pro vás to bude, Jarošku, tahle ta písnička, a je od vás Offside. A děkuju moc.
2: Není za co, s radostí zaspívám. Mějte se krásně, pěkný den přeju.
3: Na čele. Taky na čele.

0: Pane řidiči, nadýchal jste 2 promile, tak nechápu, čemu se pořád smějete.
1: No, v řidičském průkazu se na fotografii usmívám, tak abyste mě poznal, ne?
2: Písničky pro Vysočinu.
3: No a další přání má Lída, píše Jardo, mohl by si zahrát prosím Náhrobní kámen od Petra Nováka, jen tak pro radost, samozřejmě.

0: Prosím vás, ženy, až příště půjdete se svým manželem a pozdraví ho cizí žena, nikdy se ho neptejte, kdo to je. On už má dost starostí s tím, jak jí vysvětlí, kdo jste vy.
1: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
0: Na vaše přání a je tady další. Jardo, prosím tě, zahraj Petrovi Vondruškovi do Třebíče písničku Někde kolem od Jelena. Díky moc. Tak jo.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Chcete jít zdarma na koncert Anety Langerové nebo Lucie? Chcete jít zdarma na sobotní horácký džbánek ve Žďáře nad Sázavou? Pak poslouchejte zítra ráno, budu pro vás mít dvě vstupenky.
3: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
4: Ano, přesně tak, a další přáníčku má Jarek Střeště a přidal vtípek. Sousedé, představte si, dopoledne mi přivezli hnůj na jahody. No neříkejte, to my si na jahody dáváme šlehačku. Dobrý den, všechny srdečně zdravím a prosím o letní výletovou písničku Já tu zemi znám, kterou v roce 73 naspíval Ladislav Vodička. Díky, Jarek Střeště.
5: Šel jsem silnicí sám a bylo horko, přímo k zalknutí a míjela mě auta.

0: pochyby.
1: Já svou zemi
2: znám. Miláčku, ty se dneska nerozčiluješ, že jsem přišel domů tak pozdě?
3: Ne, proč? Už jsem si na to zvykla.
2: Ježiš, to je škoda. Já jsem měl zrovna vymyšlenou takovou krásnou výmluvu.
4: Písničky pro Vysočinu.
3: No a teď tady píše Adéla. Jardo, zatancuj si so mnou. Tak jo, Adélo, a kde si trsnem? Co? Ale to bude asi Adam Ďurica, mě to jasný.
5: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

0: to se takhle manžel vrací o půlnoci domů a manželka říká, teda Karle, ty máš ale opici. No, to jsem rád, že seš tak sebekritická.
1: Písničky pro Vysočinu.
2: A na telefonu už čeká Pavla Zavličkovýho Brodu. Ahoj.
3: Ahoj. Tak já bych chtěla dneska veliký přáníčko. Ta písnička, co jsem si vybrala, byla by hlavně pro moji maminku, ale tak tady už není, protože se nám strašně moc líbila a je to Angelik můj.
2: Dobře, tak posíláme na obláček a
3: ano.
2: Na všechny strany.
3: Ano, na všechny
2: strany. Pěkný den přeju. Čau, čau.
3: Taky. Ahoj.

0: podnikové akci se ptá žena svého souseda. Prosím vás, vy jste nadřízený mého manžela? Ne, to nejsem. No tak dejte laskavě tu ruku z mého kolena dolů.
1: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
2: Jardo, zahraj prosím Jiřince Felínu z El Pasa od Michala Tučného. Děkuji, Jirka, posílám.

0: Jedou tři jeptišky s biskupem v jednom vlakovém kupe a luští stejnou křížovku. Jedna z jeptišek se ptá druhé, prosím tě, součást ženského těla na čtyři začíná P a končí na A. Ta druhá odpoví, no mohla by to být pata. V tom sebou biskup trhne a zeptá se, hejte, nemáte někdo gumu?
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Písničky pro Vysočinu.
3: A už je tady další přání. Dobrý den, můžete zahrát písničku od Argemy pro pána, který mě včera svezl do Tišnova na další spoj, protože můj vlak měl zpoždění a já bych to jinak nestihla. Moc děkuji i vás, Bystřice. No tak jo, pánovi posíláme. Tohle je Ráj od Argemy.

0: Hele Honzo, já ti něco řeknu. Tři moje kamarádky jsou těhotné. Něco muselo být ve vzduchu. No, to jo. Asi nohy.
1: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
2: A na telefonu už čeká Pavel. Tak Pavle, co to bude?
3: Dobrý odpoledne, přeju. Poprosil jsem vás u písničku od Lewise Capaldiho. Jsem jmenuje Julovet a chtěl bych si to dodatečně zahrát k narozeninám, který jsem měl v pondělí, 33. narozeniny.
2: A nejlepší.
3: Ještě bych chtěl písničku... Děkuju, ještě bych chtěl věnovat písničku Jitce do práce, a ti to tam dneska utíká, se zkazem, že ji moc miluju. A děkuju za zahrání.
2: Tak jo, písnička je tady a krásný den.
3: Díky moc, nashledanou.
2: Nashledanou. I'm going on during the summer, feel there's no one to save me. This all and nothing really got away, you're driving me crazy.

Posloucháte Český rozhlas Vysočina, písničky na vaše přání, všechna přání jsou splněna. Ještě to pro jistotu zkontroluju, no jasně, je to všechno splněné. Takže mějte se, smějte se, no a zase zítra po 12. v písničkách pro Vysočinu s vámi Jarda Hypochondr. Čau, čau.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Policisté v Lukách nad Jihlavou zadrželi kurýra, který si přijel vyzvednout podvodně vylákané peníze. Rozpáleným městům by mohlo podle odborníků pomoct více zeleně na budovách. Izraelský premiér odmítl mírový plán pro Gazu. V druhé části dne se zvětší oblačnost a přibudou přehánky a bouřky. Výjimečně se objeví kroupy. Nejvyšší teploty nad 35 stupňů. Zprávy a Tomáš Kolátor, dobré odpoledne. Kurýra, který přebíral od obětí internetových podvodů peníze, zadrželi krajští policisté v Lukách nad Jihlavou. Dopadli ho ve chvíli, kdy měl od podvedené ženy převzít vylákaných 600 tisíc korun. Na místě policisté zadrželi také taxikáře, kterého si kurýr objednal na cestu. Řidiče následně propustili, přiblížila krajská policejní mluvčí Dana Čítková.
2: Druhý muž, který si v Lukách nad Jihlavou zásilku od ženy převzal, tak s kriminalisty spolupracoval a uvedl, že přebírání zásilek byla pro něho pouhá práce, že byl na tuto práci najat z Praze neznámým člověkem, že ale nevěděl, co v obálkách, které přebírá, je.
0: Zelené střechy a fasády dokážou podle vědců podstatně snížit povrchovou teplotu budov. Zároveň zadržují dešťovou vodu a můžou zachytit část prachu i některých škodlivin z ovzduší. Podle Přemysla Krejčiříka z Mendelovy univerzity v Brně nemusí být tato řešení ani příliš drahá.
3: Nejjednodušší cestou, jak zajistit chlazení vaší fasády, je použít popínavou rostlinu. Opravdu dokáží teploty snížit o třeba 10-15 stupňů bez nějakého zásadního problému.
0: Izraelský premiér Benjamin Netanyahu odmítl mírový plán pro pásmo Gazy, podpořený Spojenými státy. A to přesto, že Washington zaručil stažení izraelských vojsk z palestinského území až do úplného odzbrojení teroristického hnutí Hamas. Uvedl to server Times of Israel. Právě demilitarizace Hamasu je klíčovou podmínkou ke splnění loňského mírového plánu, který vedl k vyhlášení příměří v pásmu Gazy. Na jeho dodržování dohlíží Rada míru ustanovená americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Sport. Fotbalisté Sparty na úvod třetího předkola Ligy mistrů zvítězili nad Lyonem 2-1. Odveta čeká Pražany příští týden v úterý ve Francii. A ruské volejbalové reprezentace se příští rok vrátí do Ligy národů, kterou hrají i Češky. Mezinárodní volejbalová federace potvrdila účast země, která byla suspendovaná od invaze na Ukrajinu v únoru 2022 na svém webu. Počasí. Ve Žďáře nad Sázavou a Náměšti nad Oslavou je 33 stupňů, v Telči 32. Odpoledne a večer se postupně zvětší oblačnost a spolu s ní se budou vyskytovat lokální přehánky a bouřky. Ty můžou být i silné s větrem a menšími kroupami. Teploty ale zůstanou tropické, 35 až 38 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 na kilometru 79,5 ve směru na Brno stojí porouchané osobní auto. Projíždějte tam s opatrností a zpomalte tam. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
1: Na všech olympiádách, kterých se zúčastnil, bral cenný kov. V Paříži pod pěti kruhy vybojoval první zlato. Je také pětinásobným mistrem světa a přes půl roku i tatínkem. Kajakář Josef Dostál je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Alex a host.

0: Do Alex a host zavítal Josef Dostál, kajakář, olympijský vítěz z roku 2024. Můžu vám říkat Josefe? Jak vám vlastně říkají Josefe, Pepo?
1: Říkají mi i Josefe, i Pepo, ale upřednostňuji Josefe.
0: Josefe? A máte nějakou přezdívku Josefe?
1: Nemám žádnou.
0: Nemáte? Jak vám říkali ve škole třeba?
1: Pepo, Josefe moc ne, to vlastně začala mi říkat tak až partnerka před pár lety a mně se to líbilo, že to je víc mužnější než nějaký Pepik, tak Josef je takový hezčí.
0: Tak sedí to i k vaší vysoké, urostlé postavě. Kolik měříte?
1: 202 cm.
0: Má taková výška výhody pro kajak?
1: Určitě má, mám delší ruce než ostatní soupeři. Došáhnu si dál pro záběr, i ten provedu déle než oni, ale má to i velké nevýhody, které jsou spojené s váhou mýho těla, kterou vlastně pak musím i sám uvést.
0: Neuvažoval jste nebo nezamýšlel jste třeba dříve v mládí, v dětství nějaký jiný sport, kde je vyloženě výška žádaná? Jako volejbal, basketbal a tak?
1: Tak vyzkoušel jsem spoustu různých sportů. A takhle jsem vlastně vyrostl až v nějakých 16-17 letech, když už jsem se plně věnoval k rychlostní kanoistice. Ty sporty mi nešly, nebavily mě a zvítězila vlastně ta kanoistika hlavně kvůli srandě, která u vody je, a taky díky tomu, že mi to vlastně šlo už od začátku.
0: Měl jste přirozený talent, dá se to tak říct?
1: Moje největší výhoda než talent bych řekl, že byla ta, že můj tatínek byl trenérem rychlostní kanoistiky a on už mě do toho kajaku posadil v velmi útlém věku a naučil jsem se pádlovat, získal jsem perfektní cit pro vodu, což si myslím, že je teď mojí největší výhodou oproti jiným soupeřům.
0: Četla jsem, že jste byl v kajaku už v Peřince, nebo ještě v Peřince, tak. Takže to vás tam asi neposadil, to vás tam spíš tatínek položil, odložil.
1: To je takový zvyk mezi vodáky, že když jedete z porodnice, tak vezmete miminko, stavíte se na loděnici, odložíte ho tam, uděláte mu fotku a pokračujete dál. Ale poprvé v kajaku jsem seděl někdy ve 3 letech, kdy mě taťka vzal na takovou malou projížku a já jsem se okamžitě cvaknul.
0: Cvaknul, to znamená, že jste se převrátil.
1: Ano. Ano, já už mluvím trochu tou vodáckou hantýrkou.
0: Jo, já se když tak zeptám, kdybych nerozuměla. Vy sám máte syna už přes půl roku, tak také jste ho vezl z porodnice rovnou, jste ho položil na kajak, nebo ne?
1: Nebylo to rovnou z porodnice, ale nějaký asi v prvním nebo v druhém týdnu jeho života jsem ho opravdu položil do kajaku. Máme z toho krásný i video, který svýho času bylo dost velký virál na sociálních sítích.
0: Zůstaňme ale ještě u vašich začátků. Vy jste sám říkal, váš tatínek byl trenér kanoistiky, zároveň ale sochař, vaše maminka volejbalistka a jazzová zpěvačka, takže takový umělecko-sportovní směr. Něco z toho uměleckého proudu nebo zaměření vám zůstalo? Nebo zůstalo? Na vás zanechalo nějaké stopy?
1: A řekl bych, že svým způsobem trochu ano. My, když jsme se sestrami byli malí, tak nás rodiče nutili do rozvoje nejenom těla, ale i ducha, takže jsme museli absolvovat nějaký hudební nástroj, k tomu sport a vlastně kvalitní vzdělání. Já jsem chodil na kytaru, nesnášel jsem to, zkoušel jsem chodit do výtvarky, do keramiky, tak

0: ke mi to moc nešlo, ale musím říct, že dneska už si na tu kytaru zahraju rád a jsem teda docela i vděčný rodičům, že mě do toho nutili tenkrát, protože synáčkovi mýmu se to moc líbí, když hraju.
1: A jednou třeba budete nutit vy jeho hrát.
0: To je jasný, buď to budu já, nebo ségra, která má perfektní hudební sluch a hraje na spoustu nástrojů.
1: Josef Dostál je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Kotouzci povídám s Josefem Dostálem, kajakářem, olympijským vítězem, držitelem ještě dalších 5 olympijských medailí. Už jsme v minulém vstupu jste zmínil, že jste do kajaku zamířil jako 3letý, tedy že jste si do něj opravdu sednul. Váš tatínek byl trenérem kanoistiky. Sám jste říkal, že možná jednou budete svoji ratolest nutit hrát na nějaký hudební nástroj, ale co ten kajak? Povedete ho k tomu?
1: Myslím si, že by byla velká škoda, aby neuměl jezdit na kajaku. S maminkou se ho budeme snažit naučit pádlovat, ale to, jestli si ten sport přímo vybere, to už záleží na něm. Takže ano, bude muset umět pádlovat, nebude se tomu muset věnovat profesionálně.
0: Nebude muset. Dobře. A jak vás vlastně změnilo otcovství ve vztahu ke sportu, k tréninkům, k závodům? Změnilo se něco?
1: No, změnilo. Já teďka, to je trošku problém, s kterým se momentálně potýkám, protože ono se na to moc nejde připravit. Samozřejmě člověk slyší pár rad před tím, než to miminko má, pak se ale všechno změní. A vlastně ta největší změna je v tom, že ten volný čas musím se naučit ho líp využívat k regeneraci od toho pádlování. Totiž musím zkrátit trošku vycházky na rybách, nesmím tam zůstávat do noci, přijde domů tak unavený, že nejsem schopný postarat se v uvozovkách sám o sebe, ale musím přijet tak, abych byl schopen se zvládnout postarat ještě i o miminko. No a to je asi ta největší změna. Ještě s tím, že vlastně partnerka nezůstala doma na mateřský, ale vrátila se zpátky hned ke sportu, takže se snažíme to tak trošku pytlikovat, aby měl Jonatánek dost lásky rodičovský, ale aby i maminka se mohla v té její kariéře nějak dál posouvat.
0: Má v tom vaši podporu, nebo řekněme, jste třeba zpočátku trošku bojovali s tím, že jste si přála, aby zůstala doma?
1: Mám moji 100% podporu, protože vím, že když bude spokojená ona, tak bude spokojený i miminko a já. Takže když by to možná bylo jednodušší, kdyby zůstala doma, tak vím, že bych rozhodně nebyl šťastnější.
0: Jméno Jonatán je neobvyklé jméno, ale je to krásné jméno. Kdo ho vymyslel?
1: No, my jsme se na něm shodli s Aneškou už pár let dopředu. Měli jsme vybraný asi top 3 jména pro kluky i pro holky, takže když přišla informace, že to bude kluk, tak jméno měl jasný. Jeli jsme takhle jednou v Itálii ze soustředění v autě, tak jsme se bavili o jménech, hráli jsme takovou hru, říkám jí abeceda, že na každý písmenko se z nějakého tématu snažíme vymyslet co nejvíc třeba jmen nebo zvířat, ryb, ptáků a tak. No a oběma se nám velmi zalíbilo jméno Jonatán, i když si to některý můžou spojovat s psem paní Kadrnoškové, nebo s...
0: Rejček Jonatán.
1: Přesně tak. Já jsem tu písničku třeba do té doby neznal, ale je moc hezká a myslím si, že na našeho Jonatána moc sedí, protože to je neuvěřitelně vysmátý dítě.
0: Říká Josef Dostál, který je naším dnešním hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je kajakář Josef Dostál. Máme teď konec ledna. Jak trénuje kajakář v zimě?
1: Musím říct, že ne na vodě. Teďka jsou venku tak nehostinné podmínky, že by ten trénink za moc nestál, i kdybychom to zvládli, tak aby nepřinesl mnoho užitku, protože ten náš sport je velmi komplexní na techniku, ta je velmi důležitá a přece jenom svaly jsou v těch teplotách stuhlí a nezapojují se tak, jak by si člověk přál. Takže většinou chodíme na pádlovací trenažery, které jsou uvnitř místnosti, potom chodíme do posilovny, chodíme běhat a občas jedeme i na soustředění, na běžky.
0: Kdy se tedy potom dostáváte k vodě? Kolik musí být třeba venku stupňů?
1: My máme takovej fígl na to. Jezdíme většinou v půlce února do zahraničí, do tepla, do teplých krajin, abychom právě mohli, nebo abychom měli tu možnost konkurovat jižním státům na mezinárodních závodech. No a tam se ty teploty pohybují od 15 stupňů nahoru.
0: Takže v půli února se chystáte pryč a kam to bude?
1: Chystáme se do Kalifornie.
0: Takže Spojené státy americké, tak to musíte řešit i časový posun 9-hodinový.
1: Je to tak.
0: Jak to probíhá, ta aklimatizace?
1: Tak s ohledem na to, že já už jsem tam byl asi 25krát přímo v Kalifornii, tak už jsem na to docela zvyklý. Samozřejmě člověk prvních pár dní je trošku jak přejetej i po té dlouhé cestě. Ono, vemte si ten 12-hodinový let, ten nejdelší, když člověk mýho vzrůstu, připomínám, že mám 220 cm, asi 115 kg, absolvovat v ekonomii je velmi nepohodlné, tak se člověk z té cesty pak sbírá, no ale naštěstí tam bývají velmi příjemné podmínky, takže se z toho dostanu během třeba 2-3 dní a pak už můžu trénovat naplno.
0: Pojede s vámi Jonatán?
1: Pojede.
0: Jak tam budete dlouho? Jak dlouho trvá tohle soustředění?
1: Jedeme tam na 3 týdny až měsíc. Právě partnerka tam s miminkem jede trošku na kratší dobu, protože ona je z jiného střediska, z jiné tréninkové skupiny, má ten trénink trošku jinak. A pak jede jindy na další soustředění, takže z tohohle pohledu bude opouštět Ameriku dřív.
0: Pojede na jiné soustředění a tam zase pojedete s ní vy. Ne?
1: Je to tak.
0: Aby mohli Jonatán.
1: Ano, ano.
0: Jak se vlastně žije dvěma takovýmto sportovcům ve stejném sportovním odvětví? Mluvíte i o něčem jiném nebo jenom o vašem sportu? Je to výhoda?
1: My jsme nedávno vedli, já se trošku v tom dostanu ochlikou. My jsme asi jediný sportovní pár, který má miminko a oba dva dál aktivně sportujou. O nikom dalším moc nevíme. Je to namáhavý, ale myslím si, že to opravdu stojí za to. Co se týká hovorů o kanoistice mimo tréninky, tak ty se blížejí nule. My skoro o kanoistice nebavíme, pouze když řešíme to, jak se ten druhej měl, jak si vyprávíme, jaký ten daný den byl, ale jinak, že bychom rozvíjeli, řešili závody, to je skoro vůbec.
0: Musíte se někdy třeba nutit do tréninku? Chce se vám vždycky oběma?
1: Ne, jasně, že ne. Já myslím, že tak 3/4 tréninku tam chodím rád a čtvrtka je pak fakt strašná, kdy se mi nechce, jsem unavený, nebaví mě to, ale to je právě to, proč jsem se dostal na vrchol, protože jsem to dokázal překousnout a i když se prostě každý den není o tom udělat si nový rekord. Je to o tom, že i když se vám nechce, tak prostě jdete a zvládnete to.
0: Josef Dostál je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Povídám si s kajakářem Josefem Dostálem, který na závodech slaví jeden úspěch za druhým. Máte nějaký rituál, který pokaždé děláte, než jdete k jezeru?
1: Nemám.
0: Ani přímo potom v kajaku?
1: Jako dřív jsem nějaký měl, ale zjistil jsem, že mě vlastně otravujou, protože na ně musím myslet. A když jsem ho třeba vynechal za ten závod pak taky dobře, tak jsem si řekl, že to žádný jako talisman nebo rituál jako není a že to je jenom zbytečná věc navíc, takže opravdu to nechávám jenom na tom, jak se cítím před daným závodem a občas jsou to jako zajímavé věci.
0: Jaké věci?
1: Občas poslouchám muziku, to budu mluvit o tom poklidnějším, ale občas taky pochoduju z místa na místo, že si vytvořím třeba 20-metrový okruh, kdy chodím sem a tam. Do toho si tak jako cvičím s dechem, vydechuju a vypadám trošku jako blázen.
0: To je vaše koncentrace tady před závodem?
1: Možná i ulevení trošku stresu před tím závodem.
0: A může k vám někdo nebo potřebujete být absolutně sám?
1: No to záleží, ale myslím si, že čím víc lidí, tím líp pro mě.
0: Když jste byl v Paříži, cítil jste se na zlato před závodem?
1: Vůbec ne, já jsem před tím závodem byl soustředěn na svůj co nejlepší výkon, protože na zlato jsem se cítil před Tokiem 2021 a to dopadlo špatně pro mě. Bylo z toho vlastně až páté místo a tentokrát jsem se soustředil vyloženě na to, jak pojedu a jak jsem říkal to s těma lidma, že čím víc, tím líp, tak já jsem se před tím samotným finále bavil asi s 20 lidma, ale ne z Česka, ale i ze zahraničí. A bylo neuvěřitelné, jak ty lidi, že mě mají rádi, tak mi přáli, i když ve finále byli závodníci z jejich země.
0: Jak to? Tak si vás oblíbili jako závodníka?
1: Víte co, ono, když přijdete na závody, každý je soustředěný na svůj výkon, těší nebo chce tam odvíst to nejlepší a odjet. A já jsem hodně extrovertní typ, já mám prostě rád to, když ty lidi se mají dobře, když mají zábavu. Takže já za každým přijdu, koho znám, pozdravím ho, prohodí, udělám s nima small talk, potřesu si s nima rukou, něco jim řeknu hezkýho nebo i vtipnýho. No a ty lidi si to pak pamatujou. Víte, ono není to o tom, že máte samý zlatý medaile, chodíte s hlavou nahoru po závodišti a nebavíte se s někým, protože vy jste ten frajer. Ale to o tom, že vy jdete a když na vás někdo se podívá, tak vy se na něj usmějete, řeknete mu ahoj, nebo hello, how are you. Vás to nic nestojí. Ale z toho pohledu, že vy máte ty medaile a oni se proti vám cítí jako někdo, kde je malej, tak je to strašně potěší, že vy vlastně oceňujete tou jejich snahu. A proto si vás ty lidi pak váží.
0: Jakého závodníka vy sám si osobně velice vážíte nebo máte k němu bližší vztah než k těm ostatním, se kterým třeba prohodíte jenom pár slov?
1: Já bych jmenoval asi dva. Jeden je Kenny Wallis z Austrálie, druhý Anders Gustafsson on teďka působí v Kanadě a já myslím, že on je Švéd. A to jsou lidi, kteří mi i rádi pomohli. Který, když jsem je viděl na startovním poli, tak jsem si neříkal, to jsou ty soupeři, který musím porazit, ale to jsou ty kamarádi, který se budu snažit jako překonat. A v tom byl velký rozdíl, protože oni viděli ten svět stejnýma očima jako já. Oni viděli prostě to, že přejedeš na závody, přijdeš za tím svým kámošem, řekneš mu ahoj Maxi, ahoj Kene, ahoj Andersi, jak se máš? A tohle mě vlastně hrozně otevřelo oči do toho dospělého světa kanoistiky.
0: Je to tak, že si třeba vyměníte zprávy, telefonáty i teď, v době, kdy nezávodíte, že jste v kontaktu?
1: Neřekl bych telefonáty, zprávy, ale určitě frčej direct message na Instagramu.
0: Takže nějaký kontakt tam zkrátka je.
1: Jasně.
0: Josef Dostál je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Josefem Dostálem, kajakářem, olympijským vítězem, držitelem ještě dalších 5 olympijských medailí. Za 2 roky Los Angeles, chystáte se?
1: No tak rád bych se tam podíval, nicméně teď nám změnili kvalifikaci, jak se tam dostat, takže budu muset tyhle ty 2 roky pořádně závodit, abych se dostal vysoko v žebříčku právě jednotlivců a potom, když budu vysoko, tak se tam dostanu.
0: A v čem se to změnilo v počtu závodů, které musíte mít úspěšně za sebou?
1: Předtím ta kvalifikace byla hlavně z mistrovství světa rok před olympijskými hrami. Tam stačilo dojet do nějakého 6. místa a teda...
0: A měl jste to v kapse?
1: Trošku, dá se to tak říct.
0: A teď?
1: No a teď budu muset soupeřit se všemi těmi závodníky v průběhu 2 let, s tím, že se nepočítá pouze ten olympijský kilometr, ale i další disciplíny a je to tak, který jsou neolympijský. Takže je to velice zajímavý, co z toho vůbec vznikne.
0: Teď je to poprvé tedy?
1: Je to teď poprvé, ano.
0: Je možné, že to bude vaše poslední olympiáda? Nebo na to to vůbec nepomýšlíte?
1: Co se týká věku, možná bych ještě zvládl olympiádu v Austrálii, ale co se týká toho, jak dlouho už jsem na tom vrcholu sportovním, kdy vlastně první medaily já jsem měl v 19 na olympijských hrách v Londýně, tak už by to bylo opravdu hodně dlouho. Bylo by to nějakých 20 let na vrcholu, no.
0: Chyběla by třeba i motivace už, nebo ne?
1: Tu už nemám teď.
0: Jak to? Musíte mít přeci motivaci.
1: Jako tu sportovní, podívejte se, já jsem, mě hnala ta touha za tím zlatem. Byl jsem k tomu několikrát blízko. V Londýně, tam prostě bylo půl lodě. V Rio de Janeiro 2x těsně. V Tokiu taky těsně. Až opravdu v Paříži se to povedlo. No a teď, když máte ten dlouhodobý 12 let trvající sen a on se vám splní. No, víc než 12 let trvající to díl, ale jestli k tomu blízko 12 let a ono se nám to konečně splní, tak přece jenom člověka pak musí naplňovat jiné věci. A já jsem si teď řekl, tak budu jezdit rychle a budu to dělat pro syna.
0: Aby vás viděl.
1: Aby věděl, že táta není žádný Bčko a že tak umí jezdit pořádně rychle.
0: Tak tomu ukážete sbírku také svých medailí. Máte někde vystavené? Chráníte si je? Ochraňujete je? Oprašujete je?
1: A já myslím, že oprašovat nepotřebujou, protože jsou všichni zavřeny v šuplíku.
0: Dobře. Když jste mluvil o tom, že vlastně první medaili, tedy olympijskou, jste získal v 19 letech, pak vám to vždycky uteklo, až tedy před těmi 2 lety, ano, před těma 2 lety, se to podařilo. Co se změnilo? Co vám dopomohlo k tomu, že to tam konečně padlo a bylo to zlaté?
1: Spoustu změn. Já jsem si po Tokiu uvědomil, že tou cestou, kterou jsem šel, se k tomu zlatu už nedostanu. Samozřejmě 4 olympijské medaile a říkáte si, tak to je opravdu dobrá kariéra, budu se snažit urvat 5., možná 6., ale já jsem si řekl, ne, prostě všechno sadím na změnu, abych byl lepší anebo horší. Takže jsem vyměnil spoustu věcí, co se týkalo, ta největší byl asi trenér, tréninkový plán, začal jsem spolupracovat se specialisty na stravování, na psychologii a vlastně i ta motivace k tomu skrz tyhle ty změny byla větší, s tím, že jsem si řekl, tak já udělám všechno pro to, abych to vyhrál a abych si pak nemusel nikdy ve stáří říkat, tyjo, ještě tohle to šlo udělat jinak, proč jsem to neskusil. Takže šel jsem na ten start se svědomím i svědomím čistým, že jsem víc udělat nemohl.
0: Tak a nemusíte si nic ve stáří vyčítat, nebo později vyčítat, tak. Josef Dostál je naším hostem.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je kajakář Josef Dostál, několikanásobný olympionik, držitel 6 olympijských medailí?
1: Pěti
0: olympijských medailí.
1: A sedmi titulů mistra světa, tak.
0: Tak, dokonce. Kdo by to počítal už teď?
1: No, jako, kdybych měl počítat, jako občas mi to dá, když jsme třeba na tréninku a nudím se trochu, tak si počítám, kolik vlastně třeba mám medailí z mistrovství světa. No a to mi třeba dá jako 10 minut, samozřejmě, protože člověku ta hlava funguje méně, když něco jede. Ale jako zabere mi to chvilku, než to na to číslo přijdu.
0: Tak a myslíte už i na to, co bude potom, až skončíte tu aktivní dráhu?
1: Neustále, tak to je můj strašák a motivátor od let, kdy jsem vlastně odmaturoval. Takže od těch 19. A začal jsem kvůli tomu studovat vysokou školu, pak jsem se přeorientoval na jiný obor, kde bych tak snad letos už mohl toho bakaláře dodělat na zemědělce, aby ti taky udělal trochu reklamu. No a uvidíme, no tak buď to se dál angažovat ve sportu, anebo zůstat prostě v oboru v ekonomie, kde vlastně budu mít snad ten titul.
0: To by byla změna, že?
1: No tak, ale podívejte se, já vím, že bohužel vím, že svět není jenom pádlo a loď a tělocvična. Já vím, že ten svět je mnohem krásnější a neochutnat všechny ty sféry by byl hřích.
0: Trochu mi přijde, že se na to i těšíte.
1: No jasně, kdy to budou nový výzvy úplně.
0: Co rybaření, vaše velká vášeň, nebudete se věnovat třeba i tomu nějak profesionálně?
1: Ne, tak já si myslím, že rybaření se dá profesionálně dělat pouze pokud tím chcete bavit lidi. A jinak jako potom závody, kdo má, to už je pak trošku o štěstí. Samozřejmě jsou lidi, kteří mě chytat perfektně, ale ty rozdíly jsou tak minimální, že mi to přijde až trošku scestný v tom dělat závody.
0: Měli jste vlastně loni na vánočním stole vámi ulovenou rybu?
1: To si pište.
0: Jo?
1: No jasně.
0: Je to každý rok tak?
1: A každý rok ne, protože nás někdy chce rodina striktně držet kaprát, na to já se nespecializuju, ale letos jsme měli candáta k večeři a to se musím přiznat, že toho jsem chytil já.
0: Jak byl dlouhý, kolik vážil?
1: No, byl to krásný kousek, že se z něho najedla celá rodina.
0: Jak často můžete, nebo jinak, dá se jít na ryby i s miminkem v kočárku?
1: No to si pište, že jo.
0: Vyspí.
1: Když je tam hlavně jeho maminka, protože ta ho vozí kolem řeky. Ale je pravdou, že já se asi na ty ryby udělám čas třeba jenom na 10 minut a mám svoje místa, kde vím, že i tu rybu za těch 10 minut chytnu a nejenom jednu. Takže když třeba miminko spinká vedle mě v kočárku, tak tam pár ryb vytáhnu a pustím, než se probudí.
0: A to vám stačí, tak to? Co když třeba jdete a neulovíte nic? Nevadí vám to? Nejste třeba z toho rozmrzelý? Neuspokojený, tak?
1: Tak záleží. Když jdu na loděnici chytat, tak vlastně, když nikam zatím nejedu a nic nechytnu, tak mi to tak nevadí. Ale když bych nikam jel třeba 3 hodiny autem, tam byl celý den a nic nechytil, tak samozřejmě trošku člověk z toho rozmrzelý je. Ale na druhou stranu, když tam jsem třeba s kamarády a je tam krásná příroda, nádherný scenérie, zvířátka kolem, tak mě to ani kolikrát mrzet nemusí.
0: Pyšníte se, kromě tedy candáta na štědrovečerní večeři, nějakým svým úlovkem?
1: Jo, tak já myslím, že třeba loňský rok jsem měl velice úspěšný, kde se mi třeba podařilo chytit pstruha potočního přes 60 cm rovnou dvakrát, což je jako, řekl bych, na naše vody trofejní ryba.
0: Tak zůstali jsme ale i nadále u vody, i když trochu z jiného pohledu. Moc děkuju, že jste tu s námi byl. Povídala jsem si s kajakářem, olympijským vítězem Josefem Dostálem. Ať se vám daří.
1: Děkuju moc za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Mám prostě

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Policie začala prověřovat dopravní nehodu poslance Turka. 4 silnice opravené po každé jinak. Pokřížky zkoušejí různé dodavatele. Ženskou fotbalovou ligu na Žďársku doplní i tým z Pardubického kraje. Předpověď počasí hlásí mírné ochlazení. Teploty i tak ale zítra budou dosahovat 30 stupňů. Přidejí se přehánky nebo bouřky. Zprávy s Tomášem Kolátorem, dobrý den. Policisté prověřují dopravní nehodu poslance Filipa Turka kvůli podezření z ublížení na zdraví z nedbalosti. Policie o tom informovala na svém webu. Nehoda se stala v polovině července v křižovatce u náměstí IP Pavlova v Praze. Turkovo auto se tam střetlo s nemocničním vozem. Podle zveřejněných záběrů poslanec předjížděl těsně před srážkou kolonu odbočovacím pruhem. Nemocniční vůz při průjezdu křižovatkou houkal. V případu policisté zatím nikoho neobvinili, říká mluvčí pražské policie Eva Kropáčová.
2: V souvislosti s dopravní nehodou, která se stala v pondělí 13. července u náměstí IP Pavlova, policisté na základě pokynu státního zástupce zahájali úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti a zažádali o provedení znaleckého zkoumání.
0: Turek se až do vyšetření autonehody dočasně vzdal funkce vládního zmocněnce pro Green Deal. Dřív taky řekl, že pokud by ho policie označila za viníka, je připravený na post rezignovat. Okřížky na Třebícku plánují vyměnit povrch 4 silnic. Před velkou rekonstrukcí kanalizace nechce městy opravovat vozovky kompletně. Nový povrch má být podle nestranického starosty Zdeňka Ryšavého lepším řešením než zaplátování výtluků a děr. Opravy výjdou na téměř 2 miliony korun. Začnou na konci léta a budou je dělat 3 různé firmy, vysvětluje starosta Ryšavý.
3: U každé firmy je jiná technologie, takže vlastně to bude i posouzení ty efektivity a kvality jednotlivých typů technologií pro ty opravy. Aby jsme vlastně vyzkoušeli, která je jako nejefektivněji, nebo ten poměr kvality ceny, kde je jako nejlepší.
0: Ženská okresní fotbalová liga Žďárska se letos rozrůstá i mimo Vysočinu. Je to svého druhu jediná soutěž v Česku, jinak existují jen 3 celostátní ligy, respektive České a Moravské divize. K tradičním účastníkům Novému městu na Moravě, Bystřici nad Prnštejnem a Polničce, se připojily rezervy Jihlavy a Třebíče ze sousedních okresů a Krouna z Pardubického kraje. Ženy nedají vždy dohromady 11 hráček, takže se většina zápasů hraje v menším počtu, vysvětluje místopředseda teda novoměstské vrchoviny Jiří Janeček.
4: Ten první ročník se hrál 7+1, druhý ročník se hrál 8+1 a i tu novou sezonu začneme v počtu 8+1. Ale je to velmi variabilní, když soupeři oba dva mají více nebo méně hráček, tak je to k diskuzi i přímo k tomu konkrétnímu zápasu.
0: První kolo ženské okresní ligy odstartuje 30. srpna. Sport. Prezident Mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianni Infantino přichází v posledních dnech o podporu. Nedávný návrh prodeje podílu na mistrovství světa soukromým investorům vyvolal většinový odpor, a to nejen ve fotbalových organizacích. Jako první národní svaz stáhla svoji podporu Velšská fotbalová asociace. Ta v prohlášení uvedla, že Infantinovi v čele FIFA už nevěří.
5: Nedávná selhání v oblasti odpovědné správy, rozhodování, vedení, hodnot, řízení zainteresovaných stran, komunikace a úsudku vedly Velšskou fotbalovou asociaci ke ztrátě důvěry ve schopnost pana Infantina i nadále vést světový fotbal.
0: Oficiálně se od Infantina odvrátilo i Srbsko a Švédsko a stejný krok připravuje podle britské stanice BBC i anglická fotbalová asociace. Počasí. V Jihlavě a Libici nad Doubravou mají 34 stupňů, v Černovicích 32. Noc bude oblačná s občasnými srážkami nebo bouřkami. Teploty neklesnou pod 18 stupňů. Zítra očekáváme většinou oblačno a v průběhu dne se budou objevovat opět přehánky a bouřky, které mohou být silné s větrem a kroupami. Teploty 27 až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Porouchané osobní vozidlo stále stojí na 79. kilometru dálnice D1 ve směru na Brno. Jeďte proto úsekem opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Posloucháte dobré středeční odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Dnes máme 5. srpna, krátce po 14. hodině a opět máme horký letní den. Jak vypadá pohár pro mistra světa nebo vítěze extraligy ledního hokeje? Tak to uvidíte tento víkend na vlastní oči, pokud budete chtít, a my vám hned za chvilku řekneme kde.
1: Dobré odpoledne s Martinem Vašíčkem.

0: Posloucháte dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Máme krátce po 14. hodině, je středa a to znamená, že se blíží víkend a možná budou i teploty o něco nižší. Proto vás můžeme pozvat na dvě retroakce, které se v sobotu konají jen kousek od sebe. V Bystřici nad Pernštejnem se každoročně koná memoriál Františku Proseckých, zakladatelů bystřického veterán Tatra muzea. Na náměstí se od 10 do 1 sejdou veteráni a po skončení programu se v 1 hodinu vydají do Svratky na retro den, kde je program plný zábavy a vzpomínání až do večera. No a kam nás pozve kolegyně Dáša Kubíková?
1: Krásné odpoledne, já vás pozvu do Letče nad Sázavou. Tam se v pátek a v sobotu na Hradě koná Mimofest, což je festival umění mnoha žánrů, takže tam bude divadlo, tanec, hudba, zpěv, poezie, co vás napadne, dílničky, cirkus, výstavy, autorská čtení a tak dále. Pořádá jej divadelní spolek Mimochodem, no a vy všechny podrobnosti najdete na jednoduché adrese mimofest.cz. V sobotu to bude Velká sláva v Třebíči, kde rekonstruovali halu Horácké slávie a teď se bude slavnostně otevírat jako KNHP Arena. Celá show sobotní se bude jmenovat Hvězdy zpět a začíná v 13:00 na Karlově náměstí s moderátory Petrem Švancarou a Luďkem Zelenkou. Pak bude následovat hudba, příjezd hokejistů, samozřejmě ty zmiňované poháry, na které jsme lákali, autogramiáda. No a to všechno proto, že přijedou samé hvězdy. Odchovanec Karel Vejmelka, Vladimír Sobotka s Tomášem Vondráčkem, Lukáš Dostál a nebo Martin Erat. Aréna samotná se slavnostně otevře v 16 hodin a následovat bude zápas, který ale pokud nemáte lístky nevadí, protože bude přenášen rovnou na Karlovo náměstí na velkoformátovou televizi. Sportovní fanoušci se tedy rozhodně mají na co těšit.
0: Pojďme od sportu k hudbě. My v našem vysílání soutěžíme o vstupenky na Horácký čbánek. Kdo na něm letos vystoupí?
1: Mě každý rok vždycky mrzí, že mi to na Horácký čbánek nevychází, protože tam jsou skvělé kapely. Letos je program také hodně lákavý, protože vystoupí Aneta Langerová, kapela Plavci a Irena Budweiserová, Kači, Tomáš Kočko a orchestra a poprvé v dějinách festivalu skupina Lucie. Nebudou chybět ani tradiční prvky festivalu, to znamená velké pódium, LED obrazovka nebo doprovodný program v podobě festivalové školky, na a druhé vedlejší pódium z Midva Trio. To všechno najdete v sobotu na zámku Vežďáře nad Sázavou v části zvané Forota, což je vlastně zámecký ovocný sad vzadu za budovami a je tam i velké parkoviště. A na úplně opačné straně kraje Vysočina se bude už po 20. bavit Černovicko. Sobotní odpoledne bude plné hudby a zábavy pro všechny věkové kategorie. Letos na akci Černovicko se baví přijede Ivan Mládek. Zahrají UDG, swingband Tábor a Černovická dechovka. Ale bude taky divadlo, předvedou se hasiči, mažoretky i šermíři. No, znáte to, bude toho určitě mnohem více, takže můžete zamířit na Černovické tržiště od 13 hodin.
0: No, další tipy, kterých je hodně a na které se nedostalo, najdete i na našem webu. Můžete se podívat už zítra na vysočina.rozhlas.cz nebo na náš Facebook. A to byla taky v našem vysílání kolegyně Dáša Kubíková. Díky a naslyšenou.
1: Pěkný den.
2: Léto na Vysočině.

0: Dobré, opět horké a letní odpoledne při poslechu Českého rozhlasu Vysočina. Náš regionální stopař tentokrát zavítal do Jimramova na Žďársku. Tento městys nedaleko Nového Města na Moravě je totiž rodištěm hned několika významných osobností naší země. S kolegyní Adélou Zachovou se za pár minut vydáme do místní síně rodáků.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
4: Chcete jít zdarma na koncert Anety Langerové nebo Lucie? Chcete jít zdarma na sobotní horácký džbánek ve Žďáře nad Sázavou? Pak poslouchejte zítra ráno, budu pro vás mít dvě vstupenky.
5: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Dobré středeční odpoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
0: Jimramov na Žďársku je rodištěm mnoha známých osobností, které přispěly naší zemi svými díly a myšlenkami. Právě ty má připomínat síň rodáků. Jací významní lidé se v Jimramově narodili, to nám už poví regionální stopař Adela Zachová, která je právě teď na místě. Adelo, dobré odpoledne.
2: Krásné odpoledne. Já sama jsem ani nečekala, kolik významných lidí se tu narodilo. Mnoho jmen jsem ale znala ze školy, takže síň rodáků například připomíná spisovatele, které dnes všichni dobře známe, nebo alespoň známe jejich knihy, protože nás provází v podstatě od dětství až po dospělost. Tím významným rodákem je například Jan Karafiát, jeho broučky zná snad každý a pokud jste jeho knihu nečetli, tak určitě znáte i známý Večerníček. Dále to můžeme najít jména dvou autorů, se kterými se možná mnozí z nás setkali při maturitě, já tady rozhodně ano, jsou to bratři Alois a Vilém Mrštíkovi, autoři Mariši nebo také Roku na vsi. No a najdeme tu třeba i jméno Karel Slavíček, což byl významný matematik a odborník na čínský jazyk a kulturu.
0: No a kde tu síň rodáků vůbec najdeme?
2: Ta se nachází na náměstí Jana Karafiáta v budově bývalé katolické školy a tu nechal postavit v roce 1801 hrabě Antonín Belkredy. Výuka v ní probíhala až do roku 1986, no a poté k této jednopatrové stavbě přibyla nová školní budova. A ta bývalá škola se v letech 1992 až 1994 zrekonstruovala a podle návrhu architekta Jana Doležala se v prosinci 1998 síň rodáku slavnostně otevřela. No a v této budově ještě najdeme také výstavní síň a stálou expozici, kde objevíte život a dílo Jana Karafiáta, expozici Život na Vysočině s Betlémem, který vyřezal místní řezbář pan Pivoňka a dokonce u toho Betlému je i takový motorek, který se může zapnout a jednotlivé postavičky se hýbou.
0: Ještě jedna neméně důležitá otázka, kdy se do síně rodáků můžeme podívat?
2: Teď o prázdninách je síň otevřená vždy od úterý do neděle, od 10 do 12 hodin odpoledne a potom od 1 až do 5.
0: Do Jimramova na Žďársku, do síně rodáků nás vzal regionální stopař Adela Zachová. My za to děkujeme a zase někdy příště naslyšenou.
2: Děkuju, naslyšenou.
1: Regionální stopař.

0: front.
1: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Vysočina. Máme krátce před 14:30. Jaký je rozdíl ve fotkách z dovolené před 100 lety a dnes? Místa jsou povětšinou stejná, i pózy před objektivem, jen je všude mnohem míň lidí. V příběhu z Vysočiny se vydáme v cestovatelských stopách rodů Haugwitzů z Náměšťského zámku. A to hned po písničce.
2: Český rozhlas Vysočina, písničky.

0: Posloucháte dobré středeční odpoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
0: Cestovatelské sny si dnes můžeme splnit daleko snadněji než před 130 lety nebo i před 100 lety. Tehdy na ně měla čas a peníze především šlechta. Rodina hraběte Jindřicha Haugwitze ze zámku v Náměšti nad Oslavou putovala po Evropě dávno předtím, než létala letadla. Od konce 19. století až do druhé světové války vyrážely tři generace Haugwitzů s fotoaparátem a ty se jejich výpravy na stejná místa, kam jezdíme i dnes, podařilo zmapovat.
2: Fotka na velbloudu před pyramidou, fotku pyramid a sfingy, tak úplně stejně se to fotí dneska jenom na mobilní telefony.
3: Kurátor výstavy Haugwitzové na cestách Lukáš Gregor je tu, aby nám řekl, jak tenkrát cestovali.
2: Hodně jezdili vlaky, hodně se jezdilo lodí.
3: A tady jsme u Egypta, vidím pyramidy a velbloudy. A také nula turistů.
2: Tohle je ze středomořské cesty v roce 37, která se mi podařila celkem dobře zrekonstruovat. Takže tu máme i mapku s místy, která navštívili. Tam jeli vlakem do Dubrovníku. V Dubrovníku vyložili z vlaku auto, naložili auto na parník a vyjeli vstříc zážitkům. To je na Jadranu, Řecko, Malá Asie, byli v Istanbulu, na Blízkém východě. Stavili se na Korfu, byli na Ródu a nakonec skončili v té Káhiře a v Gíze. To téma je velice široké, protože oni cestovali kam to šlo. Na úplně stejná turistická místa, jako jezdíme my dneska na dovolenou.
3: Jakou máte nejstarší fotografii?
2: Máme k ním dokonce i negativy skleněné a ty jsou z 90. let 19. století.
3: Odkud jsou? Jsou tady někde vidět?
2: Ty jsou zrovna z Monte Carla. Tam jezdili velice rádi, protože Haugwitzové byli skvělí střelci a v Monte Carlu v Monaku se pořádalo, dalo by se říct, mistrovství Evropy ve sportovní střelbě, ve střelbě na holuby. A tomu tady máme taky spousty fotografií. Jsou většinou popsané německy nebo maďarsky.
3: A vlastní rukou.
2: Popisoval pan hrabě, ty mladší potom ve 30. letech jeho vlastně snacha paní hraběnka Alice.
3: Máte představu, jakým fotoaparátem byl to ten na nožičkách s tou harmonikou a plachtou přes hlavu?
2: Měli k tomu stativ, ale už to nebyly ty obrovské skříňové fotoaparáty, to by sebou takhle nevláčeli. Ale byly to menší fotoaparáty, které sice také měly tu harmoniku, ale dali se složit do celkem malého pouzdra.
3: A měli nějakého rodinného fotografa, nebo se někdo z rodiny zajímal o fotografii a fotil si to pro sebe?
2: Hrabě Jindřich byl vášnivý fotograf, takže většina těch fotografií jsou přímo z produkce Haugwitzů, abych tak řekl. Tady je dámský cestovní nesesér. Dnes by se řeklo kufřík na šminky. Všechny tady ty drobnosti, které tady vidíte, kartáček na zuby, na vlasy, zrcátka, ty dozičky, skleničky, kartáče a já nevím co všechno, tak se nacpalo tady do té dřevěné kazety a ta se potom vložila do koženého kufříku a s tím paní hraběnka cestovala, hraběnka Sofie. Tuhle tu soupravu nádhernou, původní a krásně zachovanou z počátku století mi půjčila vnučka hraběnky Sofie, paní hraběnka Hana, která teď žije ve Vídni. Tamhle nádherná fotka paní hraběnky Alice v cestovním.
3: Tam vidíte? Vypadá jak Eliška Junková, přilbu, brýle a ten fotoaparát má
2: ten fotoaparát. Proto jsme tu fotografii také použili na plakáty, takže už dole u vstupu do zámku uvidíte paní hraběnku, která vás takhle uvítá.
3: Z Náměště nad Oslavou Dáša Kubíková, Český rozhlas.
0: Výstavu Haugwitzů na cestách si můžete na zámku v Náměšti nad Oslavou prohlédnout až do konce října letošního roku, ale je to i pěkný tip na výlet v těchto horkých dnech, protože na zámku bude určitě příjemný chládek, tak tam klidně můžete vyrazit. My vás z Českého rozhlasu Vysočina zveme.
1: Léto na zámku v Náměšti nad Oslavou. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak předejít některým nemocem rajčat. Navštívíme rybáře ve Velkém Meziříčí a dáme dohromady komunitu dodavatelů a odběratelů elektřiny.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Máme krátce před 3:45 a vy jste na vlnách dobrého odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Počasí. I dnes 5. srpna je i na Vysočině velmi horký den a mluvit o tom budeme s meteorologem Mojmírem Martanem. Zdravím vás v našem vysílání.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak dá se říct asi, že opět nám ty teploty překonávají rekordy.
1: Ano, je tomu tak, teploty jsou zase rekordní, nejvyšší teplota dnes byla naměřena ve Třebíči 37,9 stupně, aktuálně jsou teploty od 33 do 37,5 stupně, no a na některých místech se nám začíná tvořit kupovitá oblačnost.
0: Z té kupovité oblačnosti očekáváte, že by mohlo začít pršet nebo dokonce, že by se objevily i nějaké bouřky?
1: Tak je to pravděpodobné, že v průběhu odpoledne a večera se na některých místech lokální přeháňky a bouřky vytvoří. Ty mohou být i silné, doprovázené nárazovým větrem kolem 70 km za hodinu, menšími kroupami a přívalovými srážky. Jinak vítr většinou slabý, proměnlivý, pouze v těch přeháňkách a bouřkách výrazně zesilující.
0: Bouřky a přeháňky se mohou vyskytovat i v noci na zítřek?
1: Ano, mohou zpočátku spíše na severu kraje doznívající, no a potom kránu se mohou vytvořit další bouřky, takže by ta noc měla být jinak převážně oblačná, přechodně polojasná, s teplotami 21 až 18 stupňů, slabý proměnlivý vítr kránu, potom spíše mírný severozápadní vítr, no a v bouřkách zase je možnost přechodného zesílení větru.
0: Dostáváme se k zítřejšímu dni. Bude taky ve znamení těch bouřek a přeháněk jako noc nebo dnešní odpoledne a chladnějšího počasí, anebo bude stále takto horko?
1: Tak teploty budou o něco nižší než dnes, ale přesto dosáhnou na některých místech ještě i tropických hodnot, a to zejména na jihovýchodě kraje, kde může být i kolem 32 stupňů, na tom ostatním území budou maxima mezi 27 a 30 stupní a čekáme většinou oblačno, no a v průběhu celého dne se mohou objevovat místní přeháňky nebo bouřky, které mohou být i silné.
0: Počasí nám předpověděl meteorolog Mojmír Martan, my za to děkujeme, mějte se hezky, na naslyšenou.
1: Také děkuji, naslyšenou.
2: Český rozhlas Vysočina, písničky, které nestárnou.

0: Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina, ve kterém nám teď dospíval Meky Žbirka. Také letos vám po celé prázdniny nabízíme zámecké léto. Můžete s námi poznávat jednotlivá šlechtická sídla, dozvědět se něco z jejich historie i současnosti a každé všední dopoledne krátce před 10. hodinou můžete i soutěžit o zámecké cestovatelské balíčky. Průvodcem zámeckým letem je František Kinský, kterému právě teď předávám slovo, aby nám prozradil, kde kam nás dnes pozve.
1: Zámecké léto.
2: Kdo by chtěl vidět nádhernou stavbu vrcholného baroka, může se vydat na jižní okraj Českého ráje, kde stojí zámek Dětenice. Uvnitř zámku najdete mimo jiné 30 lodních děl z památné bitvy o Rodos z roku 1522. Více vám už řekne Vlaďka Vildová.
3: Původně dřevěná tvrz, potom přestavěná na gotický kamenný hrad. Dnes, když to vezmu opravdu hopem, tak jsme v barokním zámku v Dětenicích. Ve vstupní hale jsme tady s Kateřinou Antošovou, ale pozor, Kateřina není jen tak obyčejná. Kateřina je zároveň čarodějnicí Žizeldou.
4: Ve vstupní hale Dětenického zámku vidíte unikátní sbírku zbraní a děl, která je po maltéských rytířích. Svedli boj o ostrov Rodos. Přes 200 let byly ty děla potopený u Rodosu a maltéští rytíři je potom vytáhli, přivezli je na Dětenice a zdobili tady vlastně dětenický zámek až do doby znárodňování. Když pak byl zámek znároděn, tak byly odvezeny do depozitáře, do starých hradů. A náš nynější majitel, pan Ondráček, je vykoupil, no a zdobí naší vstupní halu, tak jak vlastně ji zdobili před 250 lety.
3: Tak to byly maltejští rytíři, ale Žizeldo, kdo ještě dál se zasluhoval o údržbu toho zámku i o jeho proměny?
4: Tady pobývalo hodně českých rodů, ale když bych měla zmínit ty nejdůležitější, tak určitě nesmíme zapomenout na Křinecké z Ronova. Ty původní gotickou tvrz jako první začali přestavovat na zámek. Pobývali zde zhruba 100 let Valdštejnové, ale za mě nejvýznamnějšími majiteli jsou maltéští rytíři, jelikož Dětenický zámek drželi ve svém vlastnictví přes 100 let. O tu barokní přestavbu zámku se zasloužili hodně Klamgalasové, rod Klamgalasů. Největší prosperity v zámku a pivovaru a vůbec celému tomu Dětenickému panství se dostalo v době za Emanuela Řeháka. On to byl projektant, on to byl architekt a ten vlastně jako ten zámek hodně opravil. Bohužel pak přišel rok 48, doba znárodňování. Řehákovi byli odsud vyhnáni a veškerý majetek tady na Dětenicích přišli.
3: Na co byste mě chtěla upozornit?
4: Především vám chci ukázat dochovalé fresky z doby Křineckých z Ronova a ukážu vám lužnici, ve které spávala paní Emma Destinová. Tady ta ložnice, my ji říkáme podle toho stropu, ten je ručně malovaný, z velké části je původní a říkáme mu květinová ložnice paní Emmy Destinové. Jsem na počátku minulého století jezdívávala za Blochovými. Ten velký sál, tam byla jízdárna, tak za doby Blochu tam byla koncertní síň a paní Emma Destinová tam ráda koncertovala a když bylo potřeba, tak přespávala právě tady v té ložnici.
3: Čarodějnice Žizelda, moje průvodkyně, mě zavedla do renesančního salonku. Dochovaly se tu fresky.
4: Na pravé straně vidíme Křinecké z Ronova, na druhé straně to jsou jejich dámy, ty jsou oblečené ve stylu španělské módy. A tady se můžeme podívat na toho třetího od okna, který má tu šabli takhle přes rameno, to je jistý Jiří Křinecký. On měl být popravený na Staroměstském náměstí s českými pány. On se totiž holedbal, že hlavu císaře na míse po Dětenicích vozit bude a všem ukazovati, ale on té popravě unikl, protože utekl do Saska. Sebou, jak rychle utíkal, nepobral veškeré své mění a že je zřejmě uschoval v tajných chodbách Dětenického zámku. Do dneška se neví, jestli ten poklad, který pod námi, vlastně někde uschovaný je nebo není.
3: Bylo to čarovné provázení. Děkuji čarodějnici Žizeldě, takto Kateřině Antošové.
4: Není za co, my děkujeme za návštěvu. Těšilo nás, no a někdy příště na viděnou.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Dětenice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké léto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Čekají na konci jejich cesty odpovědi. Matka s dcerou vyrazí na svéráznou jízdu tátovou Volhou ve filmu Jiřího Vejdělka. ČT2. Zlatý důl se může brzy stát smrtelnou pastí. Premiéra katastrofického filmu Zlato. A ČT Art. Životní příběh a role slavné české herečky, která dokázala během své kariéry obsáhnout působivou šíři ženských charakterů. Dokumentární portrét Alena Vránová, Role mého života. Středeční večer s Českou televizí.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
3: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro východní Čechy a Vysočinu.
4: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
5: O senátorský mandát se na Žďársku uchází 5 kandidátů. Soud rehabilitoval výtvarníka Milana Knížáka. Na dronu nalezeném na letišti Lipsko-Hále bylo výbušné zařízení, potvrdilo to státní zastupitelství. Předpověď počasí hlásí mírné ochlazení, teploty i tak ale zítra budou dosahovat 30 stupňů. Přidají se přehánky nebo bouřky. Zprávy začínají, přináší vám je Tomáš Kolátor. O senátorské křeslo na Žďársku se utká 5 kandidátů. Mandát bude obhajovat lidovecký senátor Josef Klement. Mezi jeho vyzývateli bude i starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda, který kandiduje jako nestraník s podporou koalice Volt Česko, Starostové a osobnosti pro Moravu a Hnutí Hlas regionu.
6: Mandát chtějí na Žďársku získat i Radek Černý, kandidující za Občanské demokraty a stávající poslanec za SPD Radek Koten. Davida Mose do voleb posílají spojení demokraté Sdružení nezávislých. První kolo voleb do třetiny senátu se uskuteční společně s komunálními volbami 9. a 10. října. Magdalena Machová, Český rozhlas.
5: Soud rehabilitoval Milana Knížáka. Bývalý výtvarník a pedagog, který koncem července zemřel, byl během komunistické totality několikrát ve vazbě. Dnešní soudní rozhodnutí se týká jeho zadržení pro údajný pokus o poškozování zájmu republiky v cizině. V 70. letech za to byl ve vazbě přes 3 měsíce. Knížák návrh na rehabilitaci podal loni. Soudy o ní v minulosti jednaly opakovaně, připomíná Knížákův obhájce Lubomír Miller.
7: V tomto případě soud nejprve dospěl k závěru, že návrh byl podán opožděně, nicméně ústavní soud vysvětlil, že tento návrh lze podat kdykoliv. A v tomto smyslu je to prospěšné, precedenční i pro ostatní, kteří jsou v obdobné právní situaci.
5: Rozsudek je pravomocný. Žalobkyně ani Knížákův obhájce se neodvolali. Rusko v noci zaútočilo 28 raketami na Kyjev a Kyjevskou oblast. Podle tamních úřadů na různých místech zahynulo nejméně 19 lidí a 44 utrpělo zranění. Ukrajinští představitelé proto vyzvali své západní partnery, aby Ukrajině urychleně dodali prostředky protivzdušné obrany proti balistickým střelám. Dnes v noci se totiž žádnou z nich nepodařilo sestřelit.
8: Rusko k útoku použilo podle záběru ze sociálních sítí i rakety s kazetovou municí, které zasáhly velká logistická centra společností Epicentrum, Nová pošta, Fozifood, Rozetka a další. Šéf státní správy Brovarského okresu Vitalij Bihun na sociálních sítích informoval o 8 mrtvých na železniční zastávce Kvitneva. Šlo o zaměstnance logistických center zasažených ruskými raketami, kteří po večerní směně čekali na příměstský vlak. Ukrajinský premiér Serhij Korecký to označil za čistý terorismus. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
5: Německé státní zastupitelství potvrdilo, že na dronu nalezeném na letišti Lipsko-Hále bylo výbušné zařízení. Na východě Německa muselo předtím letadlo DHL přerušit přistání na letišti Lipsko-Hále kvůli dronu nalezeném v bezprostřední blízkosti 4 zaparkovaných ukrajinských letadel. Letoun DHL se poté ve vzduchu srazil s neznámým letícím objektem. Po srážce nouzově přistál v nedalekém Hanoveru. Dolnosaská policie incident klasifikuje jako přestupek proti státní bezpečnosti a nevylučuje sabotáž.
4: Sport.
5: Fotbalový záložník Samuel Šigut dostal zákaz činnosti na 16 měsíců a musí zaplatit pokutu 80 tisíc korun. Kvůli účasti v korupční aféře ho potrestala etická komise fotbalové asociace, podle které například ovlivnil jedno utkání druhé ligy. Komise zároveň potrestala dalších 5 osob.
4: Počasí.
5: Pelhřimově je aktuálně 32 stupňů, v Dukovanech rtuť na teploměru ukazuje 36. Noc bude oblačná s občasnými srážkami nebo bouřkami. Teploty neklesnou pod 18 stupňů. Zítra očekáváme většinou oblačno a v průběhu dne se budou objevovat opět přehánky a bouřky, které můžou být silné s větrem a kroupami. Teploty 27 až 30 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
5: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody na silnicích Vysočiny, plynulý je i regionální úsek dálnice D1.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Dobré středeční odpoledne. Při poslechu Českého rozhlasu Vysočina. Horko dělá potíže i lidem bez domova. Jen těžko hledají úkryt před sluncem a můžou mít i zdravotní obtíže. Jak se jim v těchto dnech na ulici žije, o tom budeme mluvit v naší reportáži, kterou vám nabídneme za čtvrt hodiny.
4: Dobré odpoledne s Martinem Vašíčkem.

0: zdraví. Když už se člověk v létě spálí, co dělat?
1: Pokud je problém citlivá spálená kůže, určitě ji ošetřit krémy nebo přípravky, které jsou na to určené. Teda oni jsou určené i po normálním opálení, aby se kůže lépe regenerovala a hydratovala. Ale při spálení jsou navíc schopné pokožku i sklidnit a snížit bolest a citlivost. Pokud se zároveň objeví celková nevolnost, pocit na zvracení nebo i zvracení, může se jednat o úžeh, je potřeba zůstat ve stínu, v chladnějším prostředí a myslet na dostatečný příjem tekutin.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina.

0: Máme čtvrt na šest a vy posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. My vás teď pozveme na velkolepé otevření zrekonstruovaného zimního stadionu v Třebíči. KHNP Arena se veřejnosti zpřístupní už tuto sobotu 8. srpna. Vše ale začne v 13:00 odpoledne slavnostním zahájením na Karlově náměstí, kde také vystoupí skupina Bagr. No a ve 13:50 slavnostně přijedou hokejisté. Těšit se taky můžete na autogramiádu nebo na pohár pro mistry světa, který doveze odchovanec Karel Vejmelka, i pohár pro vítěze extraligy, který na náměstí zase dovezou odchovanci Vladimíra Sobotka s Tomášem Vondráčkem. Součástí tohoto bloku bude taky ke sklednutí medailonek účastníků utkání a také rozhovory s nimi. No a od 16:00 se tak můžete potom přijít rovnou podívat přímo do zimního stadionu města Třebíč, tedy do KHNP Arény.
1: Chcete jít zdarma na koncert Anety Langerové nebo Lucie? Chcete jít zdarma na sobotní horácký džbánek ve Žďáře nad Sázavou? Pak poslouchejte zítra ráno, budu pro vás mít dvě vstupenky.
2: Vstáváme s vámi od 5:00. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
3: Sobotní díl přinese příběh dvou historiků, dvou vzdělanců, celoživotní Masarykovec a chvilkový stalinista. Zdálo se, že je dělí propast. Přesto je jednou spojilo přátelství a vzájemný obdiv. Oba beze zbytku zasvětili své životy Československé republice v jejich nejsložitějších chvílích.
2: Stopy, fakta, tajemství.
3: Květen 1945, Chocko. Obrovské koňské stádo žene krajinou, doprovázeno jezdci v amerických vojenských uniformách. Jen zasvěcení tehdy věděli, co se děje. Nedělní příběh nás zavede do jedinečné akce, která v dějinách druhé světové války neměla obdoby. Říkali jí Operace Kovboj.
2: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17:00. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Jste na vlnách Českého rozhlasu Vysočina a dospíval David Dale. Dehydratace, úžeh nebo i popáleniny. Tyto obtíže teď nejčastěji u svých klientů bezdomová řeší pracovníci sociální ambulance v Jihlavském azylovém domě. Před spalujícími paprsky se lidé na ulici nemají kam schovat a stížení mají i přístup k pitné vodě. Útočiště našli alespoň ve společenské místnosti azylového domu.
1: Mohu k někomu přisednout?
2: Rutilek Václav.
1: Jak se cítíte v těchto vedrech, které trvají už několik dní a ještě trvat budou?
2: Takže vedra se zvládají tím, že to musíme zkrátka přežít díky vodě a vydržet. Jinak se to nedá.
1: Dobrý den. Já jsem vám zasedla místo?
3: Ne.
1: Jak se posunula?
3: Máte
1: mohu se vás taky zeptat?
3: No prosím. Vránova Ivana. A vy jste?
1: Českého rozhlasu.
3: Českého rozhlasu.
1: Veronika, jak zvládáte to počasí v posledních dnech?
3: No, dobře ne, ale já jsem většinou tady vevnitř, protože nemůžu moc chodit, takže obstojně tady.
1: A když se tady teda oba zdržujete přes den, abyste se schovali ve stínu, tak jak tady trávíte ten čas? Hrajete třeba nějaké hry, povídáte
3: si? Ne, tak díváme se na televizi, a nebo chodím mít nádobí.
4: I na dvorek Jihlavského azylového domu teď klienti vychází jen ve chvílích, kdy si chtějí zakouřit. Ve stínu sedí Martin Chaloupecký.
5: Má to na mě hrozný vliv. A jsem úplně hotový celý den, fakt si sám. A já trpím, já mám hrozně moc onemocnění. Jo. Posledně, když byly poprvé ty 35 stupňový jako teploty, tak jsem tady seděl na hradbách. A takhle sedím na ty levice a normálně jsem mě takhle motal celý svět, levá, pravá. Normálně jsem musel odsaď utíct semka do baráku, abych se schoval před tím vedrem. To bylo fakt hrozný. Takže já většinou jsem tady, protože tady se musím schovat aspoň před tím vedrem, no, do toho chladku. No. Musíme toho vydržet, no. A pak přijde, víte co?
1: Zima.
5: Pak budu všichni klepat kosu.
4: O lidi se stará sociální pracovník David Rydlo.
6: No, tak určitě, když tady máme starší klienty, tak na ty to působí, jo, že jsou takový unavenější. Případy třeba lidí, co usly na sluníčku, jo, měli spálené ruce a tak. Si myslím, že třeba pro člověka bezdomova je špatná dostupnost pitné vody, jak nám chodí i lidi třeba, co bydlí na skvotu, si vyloženě načepovat vodu do petky.
4: V současných teplotách nejen lidem bezdomova nejvíce hrozí úpal, úžeh a potíže způsobené dehydratací. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Máme krátce po půl čtvrté, vy posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. V těchto horkých dnech asi málo kdo chce být v kuchyni. My se tam aspoň podíváme vzdáleně, přeneseně, podíváme se na to, jak vypadala 500 let stará kuchyně. Elektrické spotřebiče byste tam samozřejmě nenašli, na rozdíl od otevřeného ohně. A vše nám v dnešním Bejvávalo přiblíží Miroslav Marek.
1: Bejvávalo.
2: Jak vypadala kuchyně ve 14. a 15. století? To byla ta doba, kdy se vařívalo na otevřeném ohni, v takzvané černé kuchyni, což bývala zpravidla malá místnost bez oken. Vaření v tehdejších podmínkách nebylo zrovna jednoduchou záležitostí, vyžadovalo cvik a zručnost. Maso se nejčastěji smažilo nebo dusilo. U opékání masa se pod onu pečínku dávala nádoba na zachycení vyškvařeného tuku. Smažilo se na takzvaných trojnožkách, což byly keramické pánve s otvorem ve stěně a s nožičkami. Otvorem se provlékalo dřevěné držadlo, díky kterému se mohlo s rozpálenou pánví manipulovat. K porcování masa se spíš než nůž používal sekáček. Nějaké skříňky na nádobí? To neexistovalo. Všechno potřebné nádobí a náčiní, jako hrnce, džbány, vařečky, měchačky a zásobnice, ležely na dřevěných policích či v různých výklencích po obvodu kuchyně. Hojně se tenkrát využívaly i hrnce s děrovaným dnem. Sloužily jako síto nebo cedník. Takovému kuchyňskému nádobí se říkalo dršlák. Poklice na hrnce a hrnky bývaly keramické nebo vysoustružené ze dřeva. Když hospodyně potřebovala předsedit nebo propasírovat pokrm najemno, využívala k tomu účelu obyčejný kus lněného plátna. Odlišností oproti dnešku však bylo mnohem, mnohem více. No a zítra o dřevácích.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Řekni fór.
1: Právě se mi stala taková prekérní situace, jo. V supermarketu píšou, že platit se dá libovolnou kartou. No tak jsem vytáhl zelenou 7. Prosím vás, přijďte mě někdo zachránit na policii.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

dnešním horkém odpoledni dospívala na Českém rozhlase Vysočina Iveta Bartošová. Komu by se chtělo v těchto teplotách vařit? Neuděláme si raději něco dobrého k pití? Dočkáte se už za několik minut v našem vysílání, kdy vám kolegyně Dáša Kubíková připraví skvělé občerstvení.

0: Marek Ztracený na Českém rozhlase Vysočina.
1: Dobroty Dáši Kubíkové.
0: V rekordních teplotách, jaké panují v posledních dnech, se nedá pořádně ani přemýšlet, natož vařit. Chtělo by to nějakou osvěžující vzpruhu. Máme pro vás tip na ledový čaj z bylinek, které máte možná i na zahrádce. Jedná se o mátu a meduňku.
2: Dnes se napijeme něčeho zdravého, dobrého a osvěžujícího, co se nám bude hodit na každý další horký den, jaký panuje venku. Využijeme k tomu ingrediencí ze zahrádky. Pokud vaše trvalky přežily letošní sucho a teplo a rostou stejně neohroženě jako každý rok nám, jsou máta a meduňka ideální společná dvojice. Leckdo tyto rostliny nazývá plevelem a před mátou vyloženě varuje, protože ta dokáže zcela zaplnit jakýkoliv záhonek. Ale do rychle připraveného osvěžujícího čaje jsou obě tyto bylinky úžasné. Natrháme si plnou hrst lístků meduňky. Snažíme se vyhnout květům, proto je dobré rostlinky pravidelně stříhat, aby bylo meduňkové natě co nejvíce. Stejně postupujeme i s mátou. Na litr a půl velkou konvici stačí dohromady hrst bylinek. Trochu lístky natrháme, aby se vůně a silice do vody dobře louhovaly. Máta je mnohem výraznější, proto je lepší mít meduňky asi tak třikrát více. Listy pak zalijeme asi 2 deci vroucí vody a počkáme 10 minut na silný výluh. Ten přelijeme do karafy, zahradní konvice, záleží, co doma máme, a doplníme ji až po okraj studenou vodou nebo spoustou kostek ledu, které budou na horkém vzduchu postupně tát. Ledový bylinkový čaj pak osladíme podle chuti třtinovým cukrem a vymačkáme šťávu z 1 celého citronu. Kdo sežene chemicky neošetřené biocitrony, může jeden nakrájet na kolečka a nechat je v čaji plavat. Místo citronové šťávy můžeme někdy jindy zase obměnit za šťávu z limetky. Tak to zkuste, dejte si a na zdraví.
1: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Na Pelhřimovsku se o post senátora utká šestice kandidátů. Čtyři silnice opravené po každé jinak, okřížky zkouší různé dodavatele. Izraelský premiér odmítl mírový plán pro Gazu. Předpověď počasí hlásí mírné ochlazení, teploty i tak dosáhnou 30 stupňů. Přidají se i přehánky. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. O senátorské křeslo na Pelhřimovsku se letos utká šest kandidátů. Je to stejně jako před 6 lety. Mandát bude obhajovat současný senátor Jaroslav Chalupský z Hnutí srdcem a rozumem. Mezi jeho vyzývateli je například starosta Pelhřimova Ladislav Med, kterého do voleb vysílá koalice za demokracii.
3: Do senátu kandiduje i momentální krizový manažer nemocnice Pelhřimov Michal Kozár za hnutí ANO. O hlasy voličů se budou ucházet také předsedkyně strany Výzva 2025 Karolína Kubisková, místopředsedkyně SPD na Vysočině Lucie Pavlů-Řádová a podnikatel Pavel Hodáč, kterého nominovala KSČM. Magdalena Machová, Český rozhlas.
2: Okřížky na Třebícku plánují vyměnit povrch 4 silnic. Před velkou rekonstrukcí kanalizace nechce městy opravovat vozovky kompletně. Nový povrch má být podle nestranického starosty Zdeňka Ryšavého lepším řešením než zaplátování výtluků a děr. Opravy výjdou na téměř 2 miliony korun. Začnou na konci léta a budou je dělat 3 různé firmy. Vysvětluje starosta Ryšavý.
4: Každé firmě je jiná technologie, takže vlastně to bude i posouzení ty efektivity a kvality jednotlivých typů technologií pro ty opravy. Aby jsme vlastně vyzkoušeli, která je jako nejefektivněji, nebo ten poměr kvality ceny, kde je jako nejlepší.
2: Izraelský premiér Benjamin Netanyahu odmítl mírový plán pro pásmo Gazy podpořený Spojenými státy. A to přesto, že Washington zaručil stažení izraelských vojsk z palestinského území až do úplného odzbrojení teroristického hnutí Hamas. Uvedl to server Times of Israel. Právě demilitarizace Hamásu je klíčovou podmínkou ke splnění loňského mírového plánu, který vedl k vyhlášení příměří v pásmu Gazy. Na jeho dodržování dohlíží Rada míru ustanovená americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Sport. Španělský tenista Carlos Alcaraz se kvůli pokračující léčbě zápěstí odhlásil i z turnaje kategorie Masters v Cincinnati, kde měl obhajovat titul. Druhý hráč světového žebříčku nehraje už od poloviny dubna. A ruské volejbalové reprezentace se příští rok vrátí do Ligy národů, kterou hrají i Češky. Mezinárodní volejbalová federace potvrdila účast země, která byla suspendována od invaze na Ukrajinu v únoru 2022 na svém webu.
1: Počasí.
2: V Havlíčkově Brodě mají 35 stupňů, v Košeticích 33. Noc bude oblačná s občasnými srážkami nebo bouřkami. Teploty neklesnou pod 18 stupňů. Zítra očekáváme většinou oblačno a v průběhu dne se budou objevovat opět přehánky a bouřky. Teploty 27 až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na dálnici D1 ve směru na Prahu dávejte pozor na kilometru 131. Je tam odstavená motorka a pohybuje se kolem ní motorkář.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: sme to chteli vysílať, víte?
1: Humoriáda.
2: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladené středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Václav Vidra. Dobrý den, ahoj, vítej.
3: Dobrý den, krásný den, horkej den.
2: Ano, slunce, pláž.
3: Ochlaďte se.
2: No, slunce, pláž nebo bazén, zahrada, prostě paráda, a k tomu humoriáda.
3: No, krásný, mně se to rýmuje.
1: Humoriáda.

0: zpívala písničku Noc na zemi, tak teď máme Ráj na zemi doslova s Václavem Vidrou tady v Humoriádě.
1: No tady je úplný ráj.
0: Že jo, navíc dostal kafíčko, přinesl si dezert sám, ano. Nebudeme říkat značku, samozřejmě. Modří už vědí, Peneři, strýčka Homboje, měli o tom dokonce písničku. Penerský dezert. Tak přátelé, máme tady léto, tak se ptám. Léto Václava Vidry, jak vypadá, jak se odehrává letos?
1: Moje léto, letošní léto, tento způsob léta zdá se poněkud...
0: Nešťastný?
1: Poněkud nešťastný, ne, není nešťastný. Je takový hrací, no. Já mám hodně hrací léto letos. Mm-hmm. V podstatě mám nějakých 12-15 představení za měsíc, no.
0: Asi a kdo za to může?
1: No, diváci.
0: No,
1: ještě, oni chodí v létě chodí do divadla, no.
0: No a chtějí vás
1: a nějaká produkce
0: a
1: se toho chytí a už je to tady.
0: No dobře.
1: Ale jinak já si nestěžuju, jako hraju rád, aha, tak akorát jsem takový trošku rozježděnější a zbytek času trávím s koňma.
0: Hraju dobře, hraju rád, řečeno
1: jsem neřek,
0: známým sloganem.
1: To jsem neřekl, děkuju za kompliment.
0: Není zač, já jsem koukal do programu. Dnes tady vidím Blbec Bolek, napsáno na vašich stránkách, přímo cituji Václav Vidra.
1: No, to tam píšou takový zkratky, no. Aha. To je jako Blbec k večeři u Bolka polívky.
0: No, ještě, že se to vysvětlilo, abychom
1: to
0: věděli.
1: Já jsem cítil, že ano, by to mohlo být malé.
0: Bude taky Noc na Karlštejně, na Sichrově, na Konopišti a tak dále, no, ale jo, později je tam i Slovensko, až na Slovensku.
1: No, ale to až nějak říjen.
0: No, no, až tam se dostaneme.
1: No, tam,
0: tedy vy.
1: Já doufám, že ještě budou otevřený hranice. No.
0: Tak to jsme došli od desertu úplně jinam. Co nabídneme našim posluchačům z našeho menu?
1: No tak koukám tady na menu. Já bych si, pane Vrchní, dal, prosím vás, tady Tomáše Tepfra s židovskými anekdotami.
0: Můžeme tím začít, dobrá.
2: Byl malý Moritz, přiběhne za tatínkem v Moskvě a povídá tatínku, co jsem? Říká, no co to je za otázky, co jsi? No, jsem Rus anebo Žid? Říká, no já jsem Rus, no tak jsi taky Rus, co to je za otázky? Přiběhne za maminkou, povídá, maminko, co jsem? Jsem Rus nebo Žid? Říká, počkej, já jsem Židovka, tak ty jsi taky Žid, já nevím, proč se ptáš? Říká, protože venku je v barák je opřený kolo a já nevím, jestli ho mám ukrást nebo prodat. Potká se pan Kon s panem Roubíčkem, takhle dopoledne na Václaváku. Říká, kam jdou, Roubíček? No za kšeftem. A co oni, Kon, taky? A co, nešli by na gáblík? To je dobrý nápad. A co bychom si dali? Rybičku. Tak půjdeme k Vaňhovi. A jdou k Vaňhovi na rybičku, objednají si dva slanečky, seděj, povídají, pijou k tomu dvojku bílýho vína, za chvilinku přinesou rybičku na stříbře a přinesou, no co čert nechtěl, dva. Jednoho takového krásného velkého slanečka a jednoho takového malinkého mrzáčka. A Kon pojedná, berou si Roubíček. Roubíček říká, ne, až po nich, Kon, jen si vemou. Ne, až po nich, ne, teď se tak chvilinku předbíhají, říká, ne, já jich pozval, ne, oni jsou starší, to nevadí, ale já jich zvu, tak si berou. Až nakonec Roubíček nevodala, veme ten stříbrný příbor, nandá si toho velkého slanečka a povídá Malcajt. A Kon říká, tak tohle to je kinderstube, jo, tohle je nějaký vychování, tak oni si vemou klidně toho velkýho napřed. A říká, tak moment, Kon, moment. Kterýho oni by si vzali, kdyby si brali první? No samozřejmě, kdybych já si bral první, tak si samozřejmě beru toho malýho. No tak tady ho mají, nekecaj a žerou. Jak se pozná židovský pedofil, to nevíte? Ne? Že stojí před školkou a povídá, holčičko, kup si bombónek. jak se mají, Roubíček, jak se mají, ba tak. No ne, tak se ptám, jak se mají. No, říkám, tak. No, co to je tak? Co dělají? No, pronajímám okna. Jak pronajímám okna? No, pronajímám okna, vždycky, když jsou nějaký prvomájový průvody a manifestace, tak pronajímám okna. A kde bydlej? No, v Majzlovce. Tak moment, Roubíček, tam přece žádný průvody nechodili a žádný manifestace nikdy nebyly. No, teď říkám, že se mám tak. Ruský orchestr na turné po Spojených státech a na jedný tý štaci se sejde šéf americký filharmonie s tím ruským šéfem orchestru a když už tak spolu něco popili, tak se ten americký tak diskrétně zeptá, promiňte, pane kolego, ale já jsem slyšel, že v Rusku je pořád ještě antisemitismus. Ruský dirigent říká, prosím vás, tohle to všechno je pozůstatek studené války, to je nesmysl. To je všechno propaganda, co se o nás píše v novinách. To je, například já mám 7 židů v orchestru, kolik vy? Ten americký se tak zamyslí,

0: odpovídá: Víte, že ani nevím. Pan Kon si svolá rodinu. Povídá: jedu do války, na středním východě je zle, moje vlastně potřebuje, jedu bojovat. A kdyby náhodou, mě to jako vzalo, jo, tak samozřejmě, že chci být pochovaný tady, protože tady jsem se narodila, tady jsem vyrost a kdyby náhodou, teda náhodou, jako jsem šláp na minu třeba a roztrhlo mě to na dvě půlky, tak samozřejmě to půlku pochovejte tady, že jo, v mý vlasti, ale polovinu v zemi zaslíbený ve vlasti našich otců a předků. A kdyby náhodou teda jako se nenašlo vůbec nic, tak to jsem u sestry v Londýně.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Tomáš Töpfer, taky náš někdejší kolega, humoriádník, teď no už má jiné povinnosti. No jo, zůstaneme...
3: Tam zase taková sranda není.
2: Třeba ano, co my víme. Nejsme tam každý den. Židovské anekdoty nám zůstávají, ovšem tentokrát by byly s Miroslavem Moravcem a Václavem Postráneckým, to je Ačko, anebo na Bčku horor básníka Mirko Hýla s Oldřichem Kajzrem a Jiřím Lábusem. Zvolí si posluchači, necháme to na nich, Mašku, že jo?
3: Určitě, nic jiného ani nezbývá.
2: Přesně, podle pravidel, humor mezera A, humor mezera B, SMS letí na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
4: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Václav Vidra a Pavel Kučera a máme pro vás na výběr židovské anekdoty anebo dvojici Kaiser Lábus a Václav...
5: My jsme tady dva ve studiu bez psa. To byly asi čtyři stanku a pes. No.
4: Jo, takhle, aha. No, tak snad to dokonce Humoriády pochopím. Dobře.
5: Tyhle židovské... to dlouho už, co šel tenhle seriál v televizi, to jsi možná
4: ještě byl. Já si opomenu, to jsem bylo dítě ještě.
5: No právě. No,
4: jo, ale hráli jsme si na ně.
5: No jo, jo. Jo.
4: Ty zákopy válečné jsme měli, výkopy na elektřinu a podobně, na potrubí, tak to jsme používali.
5: Tank na ty baterky tam jezdí.
4: Pak jsme byli doma velmi čistí, ty pláčky se museli pak hodně vyprášit nebo rovnou vyprat celé dítě. Tak, židovské anekdoty, ty jsi z vtipu za stovku a i kdyby si nebyl z tohoto pořadu, tak máš forky vždy po kapsách, tak prosím, přidej.
5: Já mám rád, ale mám takový hezký, jak přijde naprosto zoufalej kon za rabínem a říká, rabi, já nevím, co mám dělat, já jsem plně vyřízený. Náš Moritz, syn, on se nechal pokřtít. Já nevím, co mám dělat. A kon říká, klid, klid, klid, kon. Já jsem měl úplně ten samej problém. Náš Icik se taky nechal pokřtít. Uh-huh. A já, rabín, já jsem si myslel, že si šáhnu na život. Já jsem opravdu nevěděl, co mám dělat. Tak jsem šel do synagogy a obrátil jsem se k Bohu. A on se mi zjevil. A říkal mi, klidko, klid, rabí, klid. Já jsem měl úplně ten samý problém.
4: Dobře, děkujeme. A jdeme se zeptat posluchačů, jestli chtějí další židovské anekdoty anebo horor básníka Mirko Hilla. Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás zdravím.
4: My vás?
6: Hlavně zdravím pana Vidru.
5: My vás taky zdravíme.
6: Největší české herečky světového formátu.
5: Díky.
6: A přeju si Ačko. Hezký
4: dobře.
6: Den.
4: I vám. Děkujeme pěkně. Děkujeme. Syn světového formátu slavné herečky. Ano, ne, výborně.
5: Ne, syn slavné herečky světového formátu.
4: Jsem to udělal schválně. Dobrý den. Halo.
7: Dobrý odpoledne. Já vás vítám.
4: Toho my vás taky.
5: Děkujeme.
7: A i pana Vidru.
5: Díky.
7: Taky. No. A chtěl bych pokračování.
4: Dobrá, děkujeme krásně, naslyšenou. Děkujem. Dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Pavle. Zdravím vás i pana Vidru.
5: Mám
8: pod
5: taky.
8: Pergolou 37 stupňů, v bazénu 32, pivo 12 stupňů.
4: Výborně. Všechny stupně u vás už máme zaznamenány.
8: Pokračování v anekdotách, protože ta první anekdota od pana Tefra, to jsem se smál, až se
4: až se pergola otřásala. Dobře, tak děkujeme. Krásný den.
5: Taky.
4: Haló, haló, kdo pak je s námi?
9: Dobrý den, tady
4: dobrý.
9: Pepa z Ostravy. Mm-hmm. Zdravím vás, panové, oba do rádia.
5: My taky výborně. Do Ostravy.
9: Přál bych si Bčko.
4: Zapsáno, mějte se hezky, naslyšenou. Pojďte dál za námi. Haló, haló.
10: Dobrý den, Brno z Martina.
5: Mm-hmm. Dobrý den.
10: Hlasujem za Bečko a prajem vám príjemný, pohodový zvyšok dňa. Dovidenia.
4: Děkujeme taky, krásne.
5: Děkujem, nashledanou.
4: Dobré odpoledne.
11: Dobré odpoledne, Karel Zbojkovic. Zdravím vás, Pavla i pana Václava Vidru.
5: Díky, děkujem.
11: Já bych si přál Bečko.
4: Dobře, děkuju. Máme zapsáno, máme naslyšenou.
5: Píšem.
4: Je to napínavé, ještě neprozradíme, kam to směřuje. Dobré odpoledne.
12: Ano, hezké odpoledne.
5: I vám.
12: Přeji
3: přeje posluchačka Stanislava vám, Pavle, a srdečně zdravím pana Vidru.
5: Díky.
3: A kterého si vážím jako herce a člověka. Dovolím si pozdravovat i vaši paní Bouškovou.
5: Díky.
3: A hodně, hodně sil do vaší úspěšné herecké práce.
5: Díky.
3: A dávám Ačko, Pavle.
4: Ano, mám zapsáno. Děkujeme, děkujeme.
5: Díky.
4: A tak, jak řekla Stanislava, a nejen ona, i hlasující i v SMS a další hlasy, které jsme sesbírali, židovské anekdoty pokračují z pořadu a to říkají oni mě, Miroslav Moravec a Václav Postránecký.
12: Bankéř Strauss provází hosty svou vilou. Zde je hala, tady přijímací salon, vpravo moje pracovna, chlubí se, a v této velké jídelně může najednou stolovat, nedej bože, 50 hostů.
13: Nahum se dobře učil, je z něj zbožný a vzdělaný žid, ale zůstal chud. Náchor školu prolajdal, v synagoze ho jak těživ nikdo neviděl, ale kšeftuje tak úspěšně, že je nejbohatším mužem v obci. Jednou mu Nahum povídá, jak je to možné, že ty jsi tak zbohatl a já nemám pořád nic.
12: Jak chceš zbohatnout, když se v jednom kuse staráš o jiné a ne o sebe? Když pořád někoho podporuješ a poslední korunu dáš žebrákovi. Když chce našinec zbohatnout, musí být prvních 10 let svině.
13: No, dobře. Ale co pak?
12: No, pak se na to zvykne.
13: Věřitel píše dlužníkovi. Velectěný pane, kdo slíbil zaplatit do prvního? Vy. Kdo nedodržel slovo? Vy. Kdo je lump? Váš oddaný Jankl Nussbaum.
12: Mám soud. Potřeboval bych vědět, kdo je tu nejlepší advokát.
13: Feinberg, když je střízliv.
12: No, na toho nemám. A kdo je tu druhý nejlepší advokát?
13: Feinberg, když je opilý.
12: Policajt zadržel podezřelé individuum a sepisuje s ním protokol.
13: Jak se jmenujete?
12: Jakob Abeles.
13: Odkud?
12: Z Tarnopole.
13: Vaše zaměstnání?
12: Vetešník.
13: A vyznání?
12: Řekl jsem vám, že se jmenuji Jakob Abeles, že jsem vetešník a bydlím v Tarnopoli. To mám snad být buddhista?

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: S námi ve studiu Humoriády je dnes Václav Vidra. Už jsme probrali, že to má hodně pracovní, hodně divadelní, ale přece jenom je čas na koupání a případně kde?
2: No, já jsem se koupal včera,
1: Ve vaně?
2: Ne, ve Slapském jezeře se svýma 6 koňma a 3 psama.
1: Dokonce.
2: Bylo to moc hezký.
1: No, jak se to organizuje?
2: Krásná voda byla.
1: Jo.
2: No, organizuje se to tak, že si vemu koně, vemu teda popravdě řečeno 4-kolku, protože ono je to potom zpátky hrozně do kopce. No a pošlu je k vodě.
1: Mm-hmm. No a když jsou tam někteří zájemci, kteří chtějí také blízko, je to bezpečné?
2: Ano,
1: můžou blíž si pohladit
2: bezpečný.
1: Třeba koníka nebo Vaška Vidru?
2: Bylo tam několik zájemců včera. Bylo to pěkné představení. Myslím, že se líbilo.
1: Zní to romanticky docela.
2: Jo, je to romantický, je to krásný a koně to baví.
1: Bezva. Tak čím budeme bavit naše posluchače? Doufejme dál.
2: No, já bych to vzal trošku, nyní načneme zábavu z onačejšího soudku, řečeno slovy.
1: Ze sudu přímo.
2: Citátem z limonádového Joa. Ano, nyní načneme zábavu z onačejšího soudku.
1: Dal by si lok Kovalokovi limonády.
2: To viděl na Karla Gotta.
1: Za oponou byli s Karlem Šípem téma Got elektrikářem.
3: No. A vy jste kdo?
2: To tak.
4: No, já jsem elektrikář, kluci mě sem poslali, no.
3: Nějakej povědomej. Vy už jste nám tady někdy dělal pojistky?
4: To ne, jo, ale pravda je, já jsem vyučený elektrikář, ale už jsem to dlouho nedělal.
3: Aha, Vy jste nějak marodil?
4: 45 let jsem mezi tím zpíval, jo, tak nevím, jestli to ještě budu umět, no. Jaký tady máte jističe?
3: Takový ty bakelitový.
4: A jo, tak vidím, že v elektrice se moc nevyznáte, příteli.
3: Ne.
4: Tak podívejte, jo. Tak asi takhle, jo. Máme dva typy ochranných spouští. Je napěťová, proudová. A podstatou proudové ochranné spouště je diferencovaný transformátor. A pokud je trojfázová soustava zatížená stejnoměrně, tak transformátor samozřejmě není buzený, jo? Ale pokud některá fáze jde do země, tak potom v sekundární cívce se indukuje napětí, které potom dá impuls k vypnutí.
3: Ano, jo? Ano, ano. No, však no. Sám uvidíte. No, jo. Pojďte. Pojďte, mistře, pojďte se nám na to podívat.
4: Tak, jo, prosím vás. No, jo.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Já bych to Karlovi věřil.
2: No určitě, tak protože to víme, že byl studovaný.
1: Ano, chtěl jsi být něčím podobným, nebo pokoušel jsi se o nějaký takový obor, nebo rovnou umění?
2: Pokoušel jsem se, jako čím jsem chtěl být, to je jiná věc. Začalo to hasičem, pak přes ošetřovatele v zoologické zahradě. Malíře, spisovatele.
1: Popelář, pilot, to tam ne, taky to tam bývá nebylo, často
2: ne,
1: u chlapečku.
2: Popelář nebylo, pilot taky ne. Pilotem bych časem býval, se chtěl naučit být, nebo respektive lítat, ale na to už není čas. No. Tak v jiném životě až pak někdy možná.
1: Stačí jeden plně
2: nebo
1: naplněn.
2: Nebo až budu mít ty křídla, tak budu lítat potom tam nahoře.
1: No tak. Nepředbíhejme, pojďme pěkně po pořadě. Další Karel Gott by tu byl, anebo Vladimír Menšík je v nabídce, takže... Teď souboj dvou velkých S. Vyberte si ještě dnes humor mezera A nebo humor mezera B. SMS na 90 011 04. Telefon 731 800 900. Karel Gott nebo Vladimír Menšík čekají z našeho archivu, koho si vyžádáte. A teď zpívá František Nedvěd, také bohužel už jenom z archivu.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Jste s námi v Humoriádě s Václavem Vidrou, můžete přidat své hlasy pro Karla Gotta nebo Vladimíra Menšíka. Tak se zeptáme na našem telefonu, kdo pak si jde vybírat. Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Vidru.
3: My vás taky.
4: A já si myslím, že není na čím dlouho přemýšlet. Určitě pro pana Menšíka hlasuju.
3: Děkuji. Dobře.
2: Máte tam díky. Váš hlas zařazen. Díky.
4: Naschle, chlapi.
2: Dobré odpoledne.
5: Dobrý odpoledne. Zdraví vás posluchačka z Ostravy, Mirka.
3: Vy máte krásnou ozvěnu.
5: Taky Ačko.
2: Ačko.
3: Ačko.
2: Ano,
3: dobře,
2: zapsáno.
3: Píšeme, děkujeme.
2: Díky, naslyšenou, hezký den do Ostravy přejeme a zveme dalšího, kam se podíváme teď. Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Milan Uští.
3: Dobrý
6: zdravím
3: den.
6: Zdravím vás oba dva a chtěl bych Koťáka.
2: Zapsáno, děkujeme. Mějte se. Naslyšenou, dobrý den, vítejte.
7: Dobrý den, tady posluchačka Alice z Kostelce. Zdravím vás, Pavle, a taky pana Vidru.
2: My vás.
3: Díky, my vás taky zdravíme.
7: A prosila bych, prosím, Ačko. A mějte se krásně.
2: Děkujeme.
3: I vy.
2: Naslyšenou. Příjemná paní, že?
3: Mm-hmm.
2: Stejně jako další posluchači. Dobré odpoledne.
8: Já zdravím ze Světlé hory, zdravím pana kapitána Pepu Nováka.
3: Ano, když se daří, tak se daří.
8: Daří, kurňa.
2: Tak.
8: Maminko přijelo auto. Úplně. Když se daří, tak se daří.
2: Míříme na Kameňák.
8: A prosím. Ano.
2: Dobře, Ačko,
3: děkujeme super, moc. Jo, dneska by to šlo.
8: A zdraví David ze Světlé hory.
3: Děkujeme, Davide.
2: Děkujeme moc za připomínku nejznámějšího filmu s panem Novákem. Tak. A také s panem Vidrou samozřejmě. Tak pojďte dál, dobrý den. Haló?
9: Dobrý den. Tady vás zdraví posluchačka Majka ze Zlína, z rozpařeného Zlína. Já bych prosila taky ani nevím co.
3: Ačko je Karel Gott,
2: je horko,
3: Bčko je Vladimír Menšík.
9: Zdravím,
3: já vás
9: taky, Pavlíku.
2: Ano, ano.
9: A už se těším na nějaký film.
2: Dobře.
9: Děkuju moc, nashledanou.
3: Tak co to bude, Ačko nebo Bčko?
2: Goťák nebo Menšík?
9: Menší.
3: Menší, tak, takže Bčko. Děkuji.
9: Ano, Bčko, děkuju moc.
2: Je to tam. Mějte
3: na
2: se hezky. Děkujeme a zveme ještě vás. Dobrý den.
10: Dobrý den,
3: dobrý
10: tady
3: den.
10: Eva Schodová. Zdravím vás oba a chtěla bych Ačko.
2: Je to
3: zapsáno. Taky zdravíme, děkujem.
2: Mějte se hezky. Tak přátelé, sečteno, podtrženo. Soud s Karlem Gottem tady bude.
3: No,
2: tak, jak se odehrál v Silvestru televize Nova. A opět se nám vrací i Miroslav Moravec z archivní nahrávky.
11: Prosím o klid, nebo nechám vyklidit soudní síň. Přiveďte obžalovaného. Zahajují soudní líčení proti obžalovanému Karlu Gottovi, který se celý život vyhýbal sňatku, čímž unikal stavu manželskému a tím pádem i spravedlnost. Pane obžalovaný.
12: A rovnej se, čověče. Nehrb se, když s tebou mluví pan soudce.
11: Bylo proti vám vzneseno obvinění, že jste si neoprávněně ponechal titul svobodný mládenec. Čím jste naplnil skutkovou podstatu trestného činu používání omamných látek, jako mládenická svoboda bez pochyby je. Je nutné, aby byl obžalovaný připoután.
12: On se mi cukal, pane soudce. Z čeho jsem vůbec nemohl dostat. To víš, myslíte. Takovýhle problémy mi naposled dělal Winklebauer.
11: Obžalovaný Gotte. Obžalovaný Gotte.
12: To je jméno, já se picnu.
11: Já žádám eskortu, aby se nezasahovala do soudního líčení, prosím. Obžalovaný Gotte, jelikož jste se až dosud vyhýbal manželským povinnostem, rozhodl soud, že vám bude přidělena manželka ex offo. Chcete se k tomu vyjádřit?
13: Jsem nevinen.
12: Žádný slitování, pane soudce. A teďka si běhal svobodnej, tak ho pěkně osolte. Já bych mu napařil rovnou dvě baby na jednou.
13: To by šlo, slavný soude.
11: To by nešlo. Dvojitý trest zákon neumožňuje. Pane obžalovaný, vy jste se nejen vyhýbal sňatku, ale několikrát se dokonce obelhával veřejnost slibem, že tak učiníte. Cituji, já se asi v létě ožením. Slib jste nikdy nesplnil. Je tu ovšem polehčující okolnost, cituji, má první láska se dnes vdává. Přesto jste dokázal spáchat dvě dcery. Jste si vědom své viny?
13: Jsem nevinen.
12: To tady říkají všichni. Pane soudce, napařte mu doživotní manželství se zvýšenou ostrahou. Nepárejte se s ním, okamžitě oženit. Voženit, voženit, voženit, voženit, voženit.
11: Klid, soudní síni, klid. Soud dospěl ke svému rozhodnutí s přihlédnutím k výpovědím minulých i současných potenciálních manželek obžalovaného. Jmenovitě Mariky S., Tatiany S., Jitky S.
12: Kurva, to je S jak Mariáš.
11: Klid, prosím. Klid, prosím. A dospěl k závěru, že obžalovaný Gott je schopen sňatku pouze soudní cestou. Ať předstoupí nevěsta.

0: Vážená nevěsto.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak, víme, kam to směřovalo.
3: No, ale nevíme, jak to dopadlo.
2: No, víme.
3: No.
2: Vždyť se nakonec stejně oženil.
3: To je pravda.
2: Ve svém reálném životě samozřejmě, nedělejme si z toho legraci. Přátelé, kdo vás pobaví a osvěží svým humorem závěru ve finálním souboji, bude to Oldřich Kaiser s Jiřím Lábusem anebo Vladimír Menšík. Tentokrát jsou proti sobě. Mm-hmm. Koho by si dal vaš?
3: No to já nebudu takhle tady podsouvat názory.
2: Dobře.
3: Své maličkosti.
2: Takže posluchači, pusťte se do toho.
3: Sami, musí
2: Václav se
3: sami.
2: Toho vzdal, pojďte vyhlasovat Kaiser Lábus nebo Menšík, humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04 SMS-kujete 731 800 900 je číslo pro telefonující.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda je s vámi, vy si můžete, dámy a páni, u rádia vybírat, jestli chcete finále dnešního souboje strávit s Oldřichem Kaiserem a Jiřím Lábusem, anebo Vladimírem Menšíkem. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, posluchačka z Bohumína.
3: Dobrý den.
2: S úctou pana Menšíka.
1: Ano.
2: Ale zapomněla jsem zdravit, takže srdečně zdravím. A zdravím. Nepoužiju to Václava, poněvadž Danuška říkala náš Vašík.
3: Ano, to je pravda.
2: Nebo můj Vašík.
3: To máte pravdu, ano.
1: Tak jo,
3: děkuju.
2: A maminku jsem znala a mám na ní krásnou vzpomínku. Spolu jsme kupovali jeden dárek a byl to Art Protis Hany Lendrové na Starém městě. A byla nejen úžasnou herečkou, ale i vynikající řidičkou. Takže a maminku tady opravdu jsem vážila jsem si ji a my jsme se naposled viděli s váma Vašíku a s Janičkou v Rožnově pod Radhoštěm.
3: Ježíš,
1: tak paní má spoustu vzpomínek.
3: Jsme tam. Díky.
1: Tak
3: díky
1: jo, tak děkujeme.
2: Se
1: i vy.
3: Vy taky.
1: Naslyšenou. Tak dobrá řidička byla zmíněna, maminka. A no, Václav před chvilkou říkal, že to Brno dá za 2,30 dneska.
3: No, asi za 2,30 určitě, no. To mě píše navigace tady. Ale jinak teda musím neskromně říct, že jsem mámě oprašoval její jezdecký umění. Učil jsem ji řídit. Ale byla opravdu nadaná studentka.
1: Možná to mělo být naopak, ne? Že ona měla učit.
3: No, ale ona dlouho nejezdila. Jo, ona nějak jako dlouho nejezdila, tak se, ale ona byla opravdu dobrá řidička.
1: Dobře, tak všem řidičům přejeme šťastné kilometry, no, když to takhle vztáhneme. A jdeme dál. Dobrý den, kdo je s námi?
4: Dobrý den, tady Martin Havizová.
3: Dobrý den, Martin.
4: A zdravím i samozřejmě pana Vidru, i vás.
1: Ano.
4: Pane redaktore. A chci říct, jak někdy bývají herci, známý vlastně díky hláškám ve filmech nebo v seriálech, tak si říkám, že do těch hlášek ti herci dávají i něco ze sebe. Že vlastně
1: aby to fungovalo, že jo, i po letech.
4: Jasně, aby to mělo ten efekt.
3: To je pravda, vždycky herec dává něco ze sebe.
1: A Martine, dáte si A nebo B?
4: Dám pan Menšíka.
1: Děkujeme pěkně. Mějte se hezky.
3: Krásný den.
1: Návštěva po 15 letech se jmenuje výstup Vladimíra Menšíka z pořadu Haló zábava.
5: Uvědom si, že od té doby, co jsme se neviděli, jsem trošičku zhubnul.
6: No, tak no.
5: No jo.
6: To bych spíš čekala, že padl jsem neštěvé.
5: Ježiš, abych nezapomněl. No, neviděli jsme se, víš, jak dlouho? 15 let, 4 měsíce a 3 dny, přesně spočítáno.
6: Jo, ty si to tak přesně pamatuješ.
5: Taková malá pozornost.
6: Ale to si nemůžeš.
5: No, to tam leželo na lavičce v čekárně, tak
6: si... Ale
5: to, to já jenom tak žertuju, no. Tak abych nezapomněl, miláčku. Podívej se, řekl jsem si, dlouho jste se neviděli, tak ať to setkání pěkně zapijete.
6: Ať to stojí za to, no to je o tebe hezký, Františku, no. Manžel za chvilku přijde, tak se navečeříme, otevřem si lahvinku a bude to fajn.
5: Kdo přijde?
6: Manžel
5: přijde. Tady ještě někdo bydlí?
6: Manžel.
5: Tvůj man. Moženko, ne. Ty jsi se oženila, vyvdala.
6: Františku.
5: Jedno, to mě nenapadlo.
6: Co tě nenapadlo?
5: No ne, jakože přijde muž, že najednou teď tohle, to je snad, aby radši šel, ne?
6: Kam by si chodil?
5: To jsem cizí člověk.
6: Ale prosím tě, jaký pak cizí, když jsme spolu chodili do školy.
5: No kdyby jenom do školy chodili.
6: No co? Nic jiného přece nebylo.
5: No ne, to já neříkám, že no, by něco bylo, víš, tenkrát mi to mrzelo, že nic nebylo. A to já tady přece nemůžu bejt. Nezlob se na mě, já opravdu.
6: Ale no, to mě přece neudělal, no tak sedni si a povídej.
5: No taky kam bych šel teď. No víš kam, já mám nápad. Já odskočím na poštu, pošlu telegram. Jakože přijedu, jakože jsme se ještě neviděli.
6: Jsem telegram?
5: Rozumíš, to by takový oficiální sdělení a on nebude mít aspoň na nás žádný podezření.
6: A proč by měl mít jaký podezření?
5: Když chlapu vidí to, já.
6: Františku, ty jsi pořád stejnej. Pro tu tvou většinou opatrnost jsem tě kdysi neměla moc.
5: To není opatrnost, to je půd sebe záchoví tohleto.
6: Seď, povídej. Co žena, děti, no rodina.
5: Co žena, co děti, co, jaká rodina, jaký děti?
6: To jsi přece ženatý.
5: Já ženatý.
6: Ty jsi se neoženil.
5: No vůbec, ty jsi vzpomněl, jak mě říkali Joe Zakusovač. Kde pak? Kde pak? dělat, žádnou kudlánku nechci. Já jsem se měl ženit, jenže já jsem neměl s kým, no tak to víš. A maminka ještě furt dobře funguje, takže jíst mám, co říct, mi nechybí. No já taky nemůžu se rozhodnout tak ze dne na den, že ano, to je přece jenom událost.
6: Ty pořád
5: událost.
6: Ještě přemýšlíš,
5: ještě budu přemýšlet,
6: to jsi vždycky přemýšlel, je to taky na tobě vidět, Františku. Jako, přemýšlíš.
5: Já furt myslím, já kam sednu a koukám, myslím. No. A nebo co je na mě vidět?
6: Chybí ti knoflíky u sebe.
5: Ty mi náhodou nechybějí, víš? Ty já mám zadní kapse u kalhot. Dneska ti ukradnou kde co? Já jsem si to vařil, jsem si ve vlaku mi to někdo to
6: nechal. Hele, nepovídej, vyndej knoflíky, sundej sako, já ti to přišlu.
5: Ne, ještě tak, to vůbec nepřikází v úvahu. No co, se vrátí tvůj manžel?
6: Tak se vrátí
5: manžel. No já tady musel jít nahadný v košili, prosím tě, to vůbec nejde.
6: Ale prosím,
5: cizí chlap, no to nejde
6: úplně. To pořád vejdeš za řeči, my máme manželství, o jakým se ti ani nesmí.
5: Pokud tomu tady nemusím sedět nahej, ale přece, no tak sedni si, budem si povídat a já si to pošlu doma.
6: Podívej se, po 15 letech už manžela přece vůbec nic nenapadne, tak si to sundej. Dej mi ty knoflíky, já ti to přišu a vůbec
5: nikdo říkaj, nebo jsem strašně rozčilý. Je, slyšíš zvonek, to jako kdyby mě rozvonil, víš?
6: To je manžel, on vždycky cvrnkne.
5: To takhle ty mě dej ten kabát, Mařinko, prosím.
6: Počkej, pomeď, já se nehraju, připrav si za tím.
5: Já už těhle mám zkušenosti, já už mám.
6: Pojď se podívat, koho to tu máme. František, kolega ze studií.
7: Tady se mě těší, sikora.
6: No tak se hezky seznámte, hezky se tady bavte, nabídni něco. Františkovi, já se tu něco připravím v kuchyni.
5: Já jsem šel tady takhle kolem, pán tady by mohla být Maria Kouknovna, opravdu tak... A jednou tak nějak jako kdyby bylo teplo, víte, a v tom je zima, no?
1: Tak bohužel pokračování příště, dál už se nedostanem, než do finále s Václavem Vidrou. Václave, děkujeme za návštěvu, šťastnou cestu, ať se dobře
3: já
1: hraje.
3: Já se dostanu dál, no. No, až k tomu blbce Bolkovi.
1: Ano, už jsme to vysvětlovali, samozřejmě ve vší lásce a počestnosti.
3: Tak samozřejmě, tak, Bolka zdravím moc, všem. Mám rád. Mm. Tak jo, mějte se fajn, neuvažte se.
1: Dobrý poslech dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu. Naše vlny vás snad osvěží i v dalších časech. Loučí se i Pavel Kučera. Hezký den.

0: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Policie začala prověřovat dopravní nehodu poslance Turka. Nové technologie mají zlepšit fungování čističky odpadních vod v Jihlavě. 19 mrtvých a 44 zraněných si vyžádali noční ruské útoky na Kyjev a Kyjevskou oblast. Předpověď počasí hlásí mírné ochlazení. Teploty i tak ale zítra budou dosahovat 30 stupňů. Přidají se přehánky nebo bouřky. Pravidelné zprávy s Tomášem Kolátorem. Dobré odpoledne. Policisté prověřují dopravní nehodu poslance Filipa Turka kvůli podezření z ublížení na zdraví z nedbalosti. Policie o tom informovala na svém webu. Nehoda se stala v polovině července v křižovatce u náměstí IP Pavlova v Praze. Turkovo auto se tam střetlo s nemocničním vozem. Podle zveřejněných záběrů poslanec předjížděl těsně před srážkou kolonu odbočovacím pruhem. Nemocniční vůz při průjezdu křižovatkou houkal. V případu policisté zatím nikoho neobvinili, říká mluvčí pražské policie Eva Kropáčová.
4: V souvislosti s dopravní nehodou, která se stala v pondělí 13. července u náměstí IP Pavlova, policisté na základě pokynu státního zástupce zahájali úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti a zažádali o provedení znaleckého zkoumání.
3: Turek se až do vyšetření autonehody dočasně vzdal funkce vládního zmocněnce pro Green Deal. Dřív taky řekl, že pokud by ho policie označila za viníka, je připravený na post rezignovat. Jihlava modernizuje čistírnu odpadních vod. Nové technologie mají pomoct splnit přísnější limity evropské legislativy, které začnou platit v příštím roce. Čistírnu využívá nejen samotná Jihlava, ale také její místní části. Renovace se zaměří hlavně na úpravu systému, který dodává kyslík bakteriím pomáhajícím při čištění vody. Pokračuje náměstek primátora Radek Popelka z Hnutí ANO.
5: Za těch zhruba 6 let, co jsme vlastníky čistírny odpadních vod, myslím tím my jako město, jsme investovali částku přesahující zhruba 33 milionů korun. Dalších 40 milionů nás čeká v nejbližším roce, roce a půl. A investice v řádech stovek milionů je naplánovaná kolem roku 2030.
3: Rusko v noci zaútočilo 28 raketami na Kyjev a Kyjevskou oblast. Podle tamních úřadů na různých místech zahynulo nejméně 19 lidí a 44 utrpělo zranění. Ukrajinští představitelé proto vyzvali své západní partnery, aby Ukrajině urychleně dodali prostředky protivzdušné obrany proti balistickým střelám. Dnes v noci se totiž žádnou z nich nepodařilo sestřelit.
6: Rusko k útoku použilo podle záběrů ze sociálních sítí i rakety s kazetovou municí, které zasáhly velká logistická centra společností Epicentrum, Nová pošta, Fozy Food, Rozetka a další. Šéf státní správy brovarského okresu Vitalij Bihun na sociálních sítích informoval o 8 mrtvých na železniční zastávce Kvitneva. Šlo o zaměstnance logistických center zasažených ruskými raketami, kteří po večerní směně čekali na příměstský vlak. Ukrajinský premiér Serhij Korecký to označil za čistý terorismus. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas. Sport.
3: České hokejisty do 18 let večer čeká klíčový duel Hlinka Grecky Cupu. Po pondělní prohře s Američany 4-6 a nočním triumfu nad Němci 8-3. Jen na neoficiálním světovém šampionátu této věkové kategorie čekají Finové. Vítěz tohoto zápasu postoupí do semifinále. Pokračuje trenér české osmnáctky Jaroslav Nedvěd.
7: Dali jsme si šanci s Finama hrát prostě přímý souboj o druhé místo a já věřím, že jsme se poučili, že nemůžeme hrát jenom na náhodu, jenom dopředu, že budeme se přidat v obraně a věřím, že ten zápas zvládneme.
3: Utkání Česko-Finsko začne v kanadském Edmontonu ve 23 hodin českého času.
2: Počasí.
3: Třebíči je 37 stupňů, v Počátkách 35, noc bude oblačná s občasnými srážkami nebo bouřkami. Teploty neklesnou pod 18 stupňů. Zítra očekáváme většinou oblačno a v průběhu dne se budou objevovat opět přehánky a bouřky, které můžou být silné s větrem a kroupami. Teploty 27 až 30 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Dávejte pozor na hlavním tahu mezi Přibyslaví a Žďárem nad Sázavou. Kousek za odbočkou na Sázavu ve směru na Nové Dvory, tam máme hlášenou nehodu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
8: Krátce po 17. hodině na Českém rozhlase Vysočina začíná Den v kraji. Podzimní komunální volby se blíží. Kandidátní listiny jsou už uzavřené. Kolik kandidátů se letos utká o místa na radnicích a taky v okresních městech, kde se volby vůbec neuskuteční a také kde se bude volit například do Senátu, to uslyšíte už za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina.
2: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den na Vysočině? Stručně, jasně, přehledně.
1: Tropická vedra přináší zdravotní zátěž dětem, seniorům a lidem s chronickým onemocněním. Ohrožují ale i lidi bez domova. Nemají se totiž kde schovat a chybí jim pravidelný pitný režim. Například v Jihlavě se teď většina klientů ukrývá před přímým sluncem v azylovém domě. Rekordním teplotám na Vysočině se budeme dále věnovat před 17:30 v reportáži z Třebíčské Polanky. Policisté v Lukách nad Jihlavou zadrželi kurýra, který si přijel vyzvednout podvodně vylákané peníze. Dopadli ho ve chvíli, kdy měl od podvedené ženy převzít 600 tisíc korun. Pokračuje krajská policejní mluvčí Dana Čirtková.
2: S kriminalisty spolupracoval a uvedl, že přebírání zásilek byla pro něho pouhá práce, že byl na tuto práci najat z Praze neznámým člověkem, že ale nevěděl, co v obálkách, které přebírá, je.
1: V okresních městech na Vysočině budou všichni stávající starostové v říjnu znovu obhajovat své mandáty. V obci Slavníč na Havlíčko-Brodsku se letos komunální volby ale neuskuteční. Místním obyvatelům se nepodařilo sestavit žádnou kandidátní listinu. Podobná situace se v obci nestala poprvé. Řádné komunální volby se tam nekonaly ani v roce 2014. Podanými kandidátkami v kraji Vysočina se podrobněji probereme už za pár minut. Voda v přírodních nádržích se v tropických teplotách rychleji kazí. Upozorňují na to krajští hygienici. Aktuálně na Vysočině platí zákaz koupání v rybníce Kachlička a na vodní nádrži Trnávka. Pozor by si ale lidé měli dát i na ostatních nemonitorovaných vodních plochách. Jediná okresní fotbalová liga žen v Česku se hraje na Žďársku. Tradiční Nové Město na Moravě, Bystřici nad Prnštejnem a Polničku letos ještě doplní rezerva Jihlavy a Třebíče a nově také tým z Krouna z Pardubického kraje. Za obhajkyněmi loňského titulu do Nového Města na Moravě se podíváme po 17:30 v našem pravidelném týdenním fotbalovém seriálu. Posloucháte Český rozhlas Vysočina, události v našem regionu pro vás sleduje Tomáš Kolátor.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina. Politické strany už odevzdaly kandidátky pro říjnové komunální volby. Kolik stran a hnutí se přihlásilo ve velkých městech kraje? Jak bude letošní souboj o radnice na Vysočině vypadat? Tak to všechno zjišťovala redaktorka Magdalena Machová. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Strany už podaly své kandidátní listiny. Budou současní starostové obhajovat své funkce?
1: Jihlavští voliči budou vybírat z 10 subjektů a o další mandát bude usilovat současný primátor Petr Ryška z ODS. V Třebíči se o přízeň voličů uchází celkem 11 uskupení a taky tady starosta Pavel Pacal z Hnutí pro Třebíč bude obhajovat, a to dokonce už třetí volební období. V Pelhřimově odevzdalo kandidátní listiny 9 stran a také tam bude současný starosta Ladislav Metz z ODS usilovat už o třetí mandát. Ostatně stejně jako Martin Mrkos ve Žďáře nad Sázavou. Ten povede kandidátku Žďár živé město a soupeřit bude s dalšími 5 politickými uskupeními. No a v Havlíčkově Brodě úřad přijal 12 kandidátních listin, tedy vůbec nejvíce, a i tady bude post starosty obhajovat Zbyněk Stejskal z ODS.
0: Je nějaké místo, kde se nepodařilo kandidátku sestavit a volby tam tím pádem nebudou?
1: Ano, jedna taková obec na Vysočině jde o Slavnič na Havlíčko-Brodsku. A paradoxně se tam podobná situace nestala poprvé. Řádné komunální volby se tam nekonaly už v roce 2014. Právo volit a být zvolen mělo totiž v minulém roce jen 58 obyvatel. A kandidátku se tak nepodařilo sestavit ani teď. Volby tam nebudou a obec bude dočasně pod vedením správce, kterého jmenuje ministerstvo vnitra. Ten má ale jen omezené pravomoce. Jeho úkolem bude zajistit pouze běžný chod obce, a to do té doby, než se podaří zvolit nové zastupitelstvo. Na Vysočině ale nejde o úplně výjimečnou situaci. V roce 2018 potkal stejný osud také Střítež na Žďársku a Ždírec na Havlíčko-Brodsku.
0: Letos se volí i třetina senátorů. Jakých míst na Vysočině se to týká?
1: Na Vysočině se to letos týká 2 obvodů, Žďár nad Sázavou a Pelhřimov. Na Žďársku se o senátorské křeslo uchází 5 kandidátů, mandát bude obhajovat lidovec Josef Klement. A na Pelhřimovsku kandiduje 6 lidí, stejně jako před 6 lety, a i tam se o znovu zvolení bude ucházet současný senátor Jaroslav Chalupský z Hnutí srdcem a rozumem.
0: A ještě připomeň, kdy se vůbec komunální volby konají?
1: Samotné volby do obecních zastupitelstev se uskuteční 9. a 10. října. V pátek budou volební místnosti otevřené od 14 do 22 hodin, v sobotu pak od 8 do 14 hodin. Ve stejných dnech se na Žďársku a Pelhřimovsku, jak už jsme zmiňovali, uskuteční také první kolo senátních voleb. A pokud žádný z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu hlasů, tak bude následovat druhé kolo, a to je naplánováno o týden později, tedy na 16. a 17. října.
0: Kandidátní listiny do podzimních voleb už jsou uzavřené. Mluvili jsme o tom s naší redaktorkou Magdalenou Machovou. Díky za to a hezký den.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Na Českém rozhlase Vysočina posloucháte Den v kraji. Větráky, koupaliště nebo chůze pro brambory. Lidé se snaží v současném horku ochladit různými způsoby. Padaly taky teplotní rekordy. V Třebíči bylo poprvé na Vysočině více než 40 stupňů. No a více o tom budeme mluvit už za několik minut.
1: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
2: Vlakem, lodí, autem, na koni i na velbloudu. Tak cestovala před více než 100 lety rodina Haukvicova z Náměště po celé Evropě až na Blízký východ. V reportáži se po některých cestách projedeme s ní a prohlédneme si také nálezy z babického případu, které nadšenci našli s detektorem kovů na poli u Bolíkovic na Třebíčsku.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: posloucháte Český rozhlas Vysočina, kde jsme vám hráli skupinu Lucie, kterou uslyšíte také na Horáckém džbánku, na který můžete do Žďáru nad Sázovou v našem vysílání taky vyhrát vstupenky, když budete poslouchat Dobré ráno. Výstraha meteorologů před vysokými teplotami platí až do dnešní půlnoci. Na mnoha místech na Vysočině padly tento týden teplotní rekordy. V Třebíči meteorologická stanice vůbec poprvé v historii měření na území Vysočiny zaznamenala teplotu vyšší než 40 stupňů Celsia. Lidé se tam snaží ochladit různými způsoby.
1: Máme větrák vždycky, které jsme si střídali. A vždycky jsme jako třeba po dvou hodinách nějakou studenou koupil, takhle dál.
2: No, dopoledne pořádně vyvětrat, potom zavřít okna a zatmavit pořádně.
1: A nějak přežít.
3: Popisují studenti Honza a Adéla, že v největších vedrech se snaží držet hlavně doma.
2: Nebo chodit to do sklepa pro brambory hodně.
3: Spotřeba brambor se zvýší. No,
2: ano, ano.
3: Teď ale místo do sklepa vyrazili oba na třebíčské koupaliště Polanka, kde si hned po otevření museli vystát asi čtvrthodinovou frontu, stejně jako paní Lenka.
4: My jsme z Brna a tam je to ještě mnohem výživnější, teda to teplo, takže my jsme na chalupě na dvoře pod stromem a jezdíme se koupat v přehradě nebo sem.
3: A s rekordními teplotami se pojí i rekordní návštěvnost. Například v úterý naměřili v Třebíči 40,6 stupňů, nejvíce v historii.
5: Nám dokonce padl stop stav, protočilo se tady přes 2000 lidí a je vidět, že prostě ty teploty ty lidi k těm bazénům ven vytáhnou.
3: Vysvětluje provozní koupaliště Zdeňka Málková s tím, že s vyššími teplotami a návštěvností se pojí ale i náročnější údržba nebo množství naskladňovaného jídla a pití. Ochlazení navíc potřebují i zaměstnanci.
6: V těch vedrech je to teda katastrofa, takže pijeme, osvěžujeme se.
3: Paní Věra na koupališti pracuje a té práce s množstvím návštěvníků samozřejmě přibývá. Například u obsluhy stánku se tak musí brigádníci častěji střídat. Pomoc ale ve vedrech potřebují i ti, kteří se sami ochladit neumí. V třebíckém útulku tak teď můžou lidé svěřence venčit jen ráno či dopoledne a zaměstnanci například také kropí kotce.
7: Vezmou se normálně hadice a pokropí se zem. Samozřejmě ta zem je za chvíli jako suchá, ale proto se to opakuje.
3: Michaela Bočková z třebíckého útulku navíc psy častěji vyčesává a každý z nich má také přístup na stinná místa, kde si může odpočinout. Z Třebíče Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.
0: V Telči v neděli odstartoval 10. ročník běhu šťastných lásek. Podrobnosti je zjistit náš regionální stopař Adéla Zachová. A o co přesně jde, kdo tam teda poběží nakonec, to nám řekne v našem vysílání už za několik minut.

0: Krátce po půl šesté posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Desátý ročník běhu Šťastných lásek v Telči začal v neděli v 10 hodin dopoledne hromadným startem. Teď se můžete zapojit do individuálních běhů a pomoci tak dobré věci. Přímo v Telči máme teď i regionálního stopaře, naši kolegyni Adélu Zachovou, která nám k této sportovní události přidá i další podrobnosti. Dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer, jsem v Telči na náměstí Zachariáše z Hradce a je tu velká startovní brána a také stánek, kde se můžete od 10 do 17 hodin až do pátku zaregistrovat, v sobotu potom pouze do 14 hodin. No a dostanete identifikační náramek a můžete vyrazit. Jenom zdůrazním, že se nejedná o závod, takže trať si klidně můžete v klidu projít s kočárkem nebo i s pejskem. No a připravené jsou dvě trasy, ta delší měří 3 kilometry a vede kolem historického centra města. Ta druhá je potom o polovinu kratší. No a v cíli na vás potom čeká sladká odměna v podobě perníkové medaile. A stejně jako každý rok, tak i letos výtěžek poputuje na dobrou věc. No a jedna z organizátorek běhu, Eva Švecová, nám teď poví více podrobností. Já vás vítám ve vysílání. Krásný podvečer.
3: Krásný podvečer vám i posluchačům. Já jsem moc ráda, že jste zmínila, že náš běh není závodní. Je to tak. Od neděle jsme zde přivítali téměř 500 účastníků a byli mezi nima seniori, rodiny s malými dětmi, ale také vozíčkáři. Ta trasa je krátká, takže se může zúčastnit opravdu každý. Smysl téhle akce je ten, že lidé podpoří péči v domácím prostředí. Podpoří ty, kteří chtěli jít třeba v závěru života, prožít ten konec opravdu doma mezi svými blízkými. A jsou lidé, kteří zrovna nemohou se vydat k nám na trasu. Ale i pro ty tady máme řešení, pokud chtějí naši péči podpořit. Na našich webových stránkách sdílení-běh.cz je kolonka, která se jmenuje Nepoběžím, ale podpořím. Takže kdyby lidé chtěli, mohou nás i touto cestou podpořit a poslat jakýkoliv finanční dar. Všem moc krát děkujeme za jejich podporu.
2: Já vám moc děkuju a ještě přidám informaci, že tohle byl pouze zlomek toho, co jsme slyšeli o běhu, a pokud byste se chtěli dozvědět více, tak si můžete poslechnout zítřejší rozhovor kolegyně Heli Dvořákové, která paní Švecovou po 11. hodině vyspovídá.
0: Z běhu Šťastných lásek v Telči se nám přihlásil náš regionální stopař Adéla Zachová a taky paní Eva Švecová. Díky a naslyšenou.
2: Děkujeme, naslyšenou.
1: Léto na prázdninách v Telči. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte středeční den v kraji Českého rozhlasu Vysočina v 17 hodin 38 minut. Na mapě tuzemského fotbalu najdete jen jednu okresní ligu pro ženy. Na rozdíl od mužského sportu tady fungují jen tři celorepublikové ligy a pak české nebo moravské divize. A to znamená složité cestování. Jedinou výjimku mají ženy v okrese Žďár nad Sázavou. Na konci srpna se rozběhne třetí ročník jejich ligy. Obhajovat titul budou fotbalistky Nového Města na Moravě.
1: Jako kopat penalty, to je dost ojedinělá věc, takže jednu, dvě.
2: No. Takže se pak jako hraje čistě třeba, je to ženský fotbal?
1: Ne, tak to zas ne.
2: Já teď stoupám do branky proti Karolíně Šimkové, která byla nejlepší střelkyní loni. Poslala mě úplně na opačnou stranu. Petra Kršková, která má spíš defenzivní povinnosti. Tady jsem si šáhl, ale nakonec ze 4 penalt jsem třikrát inkasoval. Dvě bývalé levé obránkyně. Teď tedy Karolína Šimková na krajích zálohy.
1: Kraj, ano.
2: Kdežto Petra Kršková ve středu zálohy. Obě dvě dámy zažily tady v Novém Městě na Moravě i ženskou první ligu.
1: Na Slávy, tam si pamatuju, že se kdysi vyhrálo 1-0, tak to bylo neskutečná atmosféra vůbec jako hrát na nějakým takovým stadionu velikánským.
2: V roce 2005 se stoupili z první ligy, o 10 let později tady ženský fotbal úplně skončil. Comeback přišel přes děti, Karolína ty menší i trénuje.
1: Když se znova tady objevil holčičí tým, tak jsem nenápadně se tam přifařila a už jsem tam zůstala.
3: Taky přes dítě? Které chtělo hrát fotbal, ale nebavilo to tak, jak mě. A tak jsem se připojila k ženskému týmu, no.
4: Okresní soutěž je vlastně jediná v České republice. A ten moment byl přesně ten, nebudem dojíždět 50, 80, 100 kilometrů k soutěžním zápasům, můžeme mít v rámci 20-kilometrového dojezdu jednoduše dosažitelné.
2: Vysvětlujeme místopředseda novoměstského klubu Vrchovina Jiří Janeček. Bohumil Jandourek si trénování žen oblíbil.
5: Ženský za první mají teda chtíč hrát, jako chcou hrát, hrajou férovějc a hlavně to simulování, že u ženských vlastně vůbec není. Tam by kolikrát se měli chlapi jít podívat klidně na utkání žen a tam to neexistuje skoro.
2: Okresní žďárská liga letos přibrala rezervu Jihlavy a Třebíče ze sousedních okresů a taky Krounu, dokonce z Pardubického kraje. Z Nového Města na Moravě Daniel Zach, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Jste na vlnách Českého rozhlasu Vysočina, kde právě teď vysíláme Den v kraji. A s námi už je taky meteorolog Mojmír Martan. Vítejte v našem vysílání. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak zdá se, že nám na Vysočinu už přeci nějaké ty bouřky dorazily, tak kde se aktuálně vyskytují?
1: Vyskytují se místy, a to hlavně na Jihlavsku, Třebíčsku a na Žďársku. Některé jsou i hodně silné, třeba kolem Bírské přehrady nebo blízko Třebíče nebo Jihlavy.
0: Očekáváte, že ty bouřky budou ještě i v noci na zítřek?
1: V noci na zítřek už budou bouřky doznívat v té první půlce noci, ale potom k ránu se mohou vytvářet bouřky další, takže stále tady hrozí, že se v bouřkách mohou vyskytovat přívalové srážky, teď večer ještě i nárazový vítr. Teploty v noci 21 až 18 stupňů v těch minimálních hodnotách, foukat bude slabý proměnlivý, k ránu mírný severozápadní vítr, ale v bouřkách čekejte přechodné zesílení větru.
0: Přinesou nám ty bouřky i nějaké ochlazení během zítřejšího dne?
1: Ano, přinesou. Zítřejší odpolední teploty budou nižší než dnes, budou se pohybovat od 27 do 30 stupňů, pouze na jihovýchodě kraje ještě může být o něco tepleji, kolem 32. No a čekáme většinou oblačné počasí a v průběhu celého dne se mohou objevovat místní přeháňky a bouřky, které mohou být i silné. Mírný severozápadní až severní vítr může v bouřkách výrazně zesilovat.
0: Počasí nám předpověděl meteorolog Mojmír Martan. Díky za to, mějte se hezky a naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.

0: Jste na vlnách Českého rozhlasu Vysočina, krátce před 18. hodinou končí dnešní vydání Dne v kraji. Po zprávách v 18 hodin se ale můžete těšit na naše další vysílání. Máme pro vás dechovky pro Vysočinu, dnes s Lidií Jakubičkovou.
1: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: O senátorský mandát se na Žďársku uchází 5 kandidátů. Bouřky a vysoké teploty budou v Česku i ve čtvrtek. Izraelská armáda zahájila nové útoky na jih Libanonu, předtím vyzvala k evakuaci. Předpověď počasí hlásí mírné ochlazení, teploty i tak ale zítra budou dosahovat 30 stupňů. Přidejí se přehánky nebo bouřky. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. O senátorské křeslo na Žďársku se utká 5 kandidátů. Mandát bude obhajovat lidovecký senátor Josef Klement. Mezi jeho vyzývateli bude i starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda, který kandiduje jako nestraník s podporou koalice Volt Česko, Starostové a Osobnosti pro Moravu a Hnutí Hlas regionu.
3: Mandát chtějí na Žďársku získat i Radek Černý, kandidující za Občanské demokraty a stávající poslanec za SPD Radek Koten. Davida Mose do voleb posílají spojení demokraté Sdružení nezávislých. První kolo voleb do třetiny senátu se uskuteční společně s komunálními volbami 9. a 10. října. Magdalena Machová, Český rozhlas.
2: Nad Českem postupují silné bouřky. Odpoledne zasáhly jich Česka a k večeru se budou přesouvat na severovýchod. Vyhnou se jen okrajovým částem na východní a západní hranici. Doprovázet je může nárazový vítr kolem 70 km za hodinu, přívalový déšť, případně i kroupy do 2 cm. Podle Štefana Hanžáka z Českého hydrometeorologického ústavu budou bouřky i vysoké teploty pokračovat ještě zítra.
4: Hlavně v Čechách se vyskytnou přehánky, déšť nebo i bouřky. Můžou být i silné, ale ty bouřky a přehánky by se měly potom rozšířit dále na Moravu a do Slezska. Vypadá to tak, že už v pátek by měly být teploty většinou jen do 30 stupňů Celsia.
2: Izraelská armáda vyzvala k evakuaci jedné vesnice na jihu Libanonu. Krátce poté začala na libanonské území útočit. Podle agentury AFP se tak stalo poprvé po několika týdnech. Tel Aviv své kroky zdůvodňuje porušením příměří ze strany libanonského hnutí Hizbalah. Údery Izrael provádí v době, kdy se v Římě koná další kolo jednání mezi izraelskými a libanonskými představiteli. Hizbalah tato jednání vedená libanonskou vládou odmítá.
1: Sport.
2: Kvůli účasti v korupční kauze si fotbalista Samuel Šigut nezahraje 16 měsíců a musí zaplatit pokutu 80 tisíc korun. Rozhodla o tom etická komise fotbalové asociace, podle které záložník Karviné například ovlivnil jedno utkání druhé ligy. Komise zároveň potrestala dalších 5 osob. A fotbalistky Slavie dnes vstoupí do nové sezóny kvalifikací Ligy mistryň. Ve 20:30 nastoupí ve druhém předkole na hřišti Rangers. Podle kapitánky Diany Bartovičové je před zápasem ve Skotsku cítit napjatá atmosféra. Mezi částí fanoušků z Glasgow podle ní zůstává nevraživost po prohraném utkání s mužským týmem Slavie v osmifinálovém duelu Evropské ligy v roce 2021. Pokračuje Bartovičová.
5: Já si pamatuju, že tehdy nám dokonce i zablokovali ženský instagramový účet a dneska nám ráno na snídaní říkali, že bychom neměli úplně sami chodit do města na nějaké procházky a tak, protože málem napadli našeho maséra večer, když byl na procházce, že mu někdo z Rangers fanoušku vyhrožoval, že tady s tou hvězdou tady po městě chodit nebude.
1: Počasí.
2: V Jihlavě je po přehánce a mají tam 32 stupňů, v Počátkách a při Přibyslavi 35. Noc bude oblačná s občasnými srážkami nebo bouřkami. Teploty neklesnou pod 18 stupňů. Zítra očekáváme většinou oblačno a v průběhu dne se budou objevovat opět přehánky a bouřky, které můžou být silné s větrem a kroupami. Teploty 27 až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Mezi Dolní Cerekví a Kostelcem za kruhovým objezdem je spadlý strom, který blokuje provoz. Odklízejí ho tam hasiči. Komplikace pak máme hlášené po průtrži Mračen i za obcí Štoky ve směru na Havlíčkův Brod. Pokračuje náš zpravodaj.
6: Je to asi, já nevím, 5 kilometrů před Havlíčkovým Brodem. Tady teda šílená bouřka, průtrž a spadl tam strom ve směru na ten kolí, na Havlíčkův Brod, pod D1. Na celnici 38.
2: Na dálnici D1 na kilometru 105 až 112 je také snížená viditelnost a hustý déšť. Nezapomeňte proto na správné svícení.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Vaším společníkem je Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje, a to vám teď hraje na vaše přání dechovky pro Vysočinu. Číslo do studia je 22 155 49 99, které právě teď můžete vytáčet a poslat svým blízkým pěknou písničku. Ve středu 5. srpna svátek má Kristián a také Oswald. Přejeme všechno nejlepší a na úvod tu pro vás mám jeho české rodáky s písničkou Už se nenahání.
1: Dechovky pro Vysočinu.

Pojďme tedy na vaše hudební přání. Já ještě zmíním, že to své můžete poslat přes náš web vysočina.rozhlas.cz nebo SMS-kou, kterou posíláte ve tvaru Píseň, mezera, potom váš text s přáním a to celé odešlete na číslo 90 011 04.

0: slyšeli, takže děkuji a nashledanou.
1: Nashledanou, naslyšenou, mějte se krásně, ano, místy to na Vysočině krásně bouří, tak hlavně ještě, aby také zapršelo. A teď už pojďme hrát.

0: pojďme na další písničku, o kterou si zavolala posluchačka Lidka. Já vám přeji také krásný dobrý podvečer, Lidu. Komu budeme hrát, povídejte.
1: Dobrý podvečer, já bych chtěla poslat písničku Martice Čápkový do Vadína a Božence Rozekrancový do Bezděkova. A tu písničku, jak jsme si vybrali. A vám mnohokrát děkuju a zase někdy naslyšenou.
0: Já se budu těšit, mějte se krásně a samozřejmě písničku si také pěkně užijte. Tady už jsou Broun a Matko Páně, Matko rajských krás.

0: A pojďme hrát dál. Na telefonu už je také Jenda z Luk nad Jihlavou, kterého též vítám v našem pořadu. A Jeničku, komu zahrajeme teď?
1: Jo, zdravím tě, Liduško, zdravím Český rozhlas. Vysočina, dneska budeme hrát Davidovi Navrkalovi do Svatoslavy u Luk. Se dožívá, má narozeniny 45 roků. Přejeme mu hodně štěstí, zdraví, vitality, boží požehání, hodně pracovních úspěchů. Tomu přeje manželka Pavla, synové Radík a Davidek, sestry Jana a Lucka s rodinami, mamka, kamarádi a Svatoslavské akademické sdružení, kterým tam postrojuje vždycky, když máme nějakou akci, dobroty dělá. Moc mu za to děkujeme. Děkuju, Liduško, a pusť to tam.
0: Písnička je připravená samozřejmě. Jeničku, měj se krásně, ahoj. Hezký poslech pro vás všechny. Lučanka právě teď hraje Hradišťanku.

0: zdarma na koncert Anety Langerové nebo Lucie? Chcete jít zdarma na sobotní horácký džbánek ve Žďáře nad Sázavou? Pak poslouchejte zítra ráno, budu pro vás mít dvě vstupenky.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Dechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
3: Ano, já plním další přání na zavolání a zdravím také Vítka Střebíče. I vám hezký podvečer, Vítku.
4: Krásný dobrý večer, já vás všechny zdravím. Písničku, na který jsem se domluvil, chci nechat zahrát pro maminku a pro manželku. A pro paní Jurkovou, která vařila brusičům brocí v jídelně. Dneska jsem jí to slíbil u lékaře. Takže plním svůj slib, sice říkala Goťáka, že chce, ale tohle je taky dobrý. Pusťte to, ať to nezdržujeme. A písnička je taky pro vás, paní Lidie, samozřejmě.
3: Já moc krát děkuji. Mějte se krásně, Vítku, ať to jde v práci.
4: Tak teď vy. Naslyšenou.
3: Naslyšenou, naschledanou a hezký poslech. Tady už je Moravanka a štěstí je krásná věc.

0: Prachy si nekoupíš.
1: Tak to byla Moravanka na Českém rozhlasu Vysočina, rádiu vašeho kraje. Máme 18 hodin 29 minut a já plním další přání na zavolání a zdravím Růžu do Pelhřimova i vás. Tedy
2: dobrý podvečer.
1: Nejtěžší poslouchat a povídat.
2: Zdravím taky všechny posluchače z tohoto úžasného rádia. Mám to moc ráda. A dneska slaví narozeniny Honzík Koblic z Pelhřimova. A tak mu chci popřát především zdraví, pohodu, životní optimismus, každý den, až pro tebe vyjde sluníčko, radost rodiny a posílám ti písničku pro radost. Je to tango, vím, že to miluješ, takže děkuji za zahrání a naschledanou.
1: Mějte se krásně, paní Růžo, naschledanou, naslyšenou a hezký poslech samozřejmě pro vás. Teď hraje Vysočanka La Pastorelu.

0: A takhle my si tady krásně hrajeme při středě a budeme pokračovat dál. Písnička už je připravena a na telefonu je Honza z Brna. Tak Honzo, pojďme na to, komu zahrajeme teď.
1: Ahoj Juduško, zdravím tebe i všechny milovníky dechovek pro Vysočinu a budeme v těch krásných písničkách pokračovat. Vybral jsem tam Valašku a písničku Když hraje dechovka a pošlu ji pro tebe a pro ty všechny moje kamarády, tu celou velkou dechovkovou partu, od Batelova až po Lanžov, Kubovi do Jihlavy do taxíku, Mirovi Karbašovi do Bytovčic, a prostě všem to, co to mají rádi, Pepovi do Chřenovic, Majce do Skály a Standovi, lidi do Kališť a prostě všem, aby jsme to počasí trochu zvládli. No tak pokud zaprší, tak to bude fajn, jsme říkali, věď?
0: Přesně tak, chtělo by to chtělo, ano. Tak pevně doufejme, Jendo, drž se v té práci a ti to rychle utíká, všechno dobře dopadne. Já vím, že se tam také v tom Brně paříte ještě možná víc, než my tady na Vysočině. A teď už hraje písnička pro radost Valaška, Když hraje dechovka. Měj se krásně, ahoj a naslyšenou.
1: Díky, lidu.

0: Jedeme dál na Českém rozhlasu Vysočina. Zdravím dalšího volajícího a tím je také René. Dobrý podvečer a povídejte, komu budeme hrát.
1: Dobrý podvečer. Zdravím všechny posluchače a nechali bychom zahrát písničku od mistři Janky, Čarovnou studánku. No a samozřejmě pro všechny posluchače rádia a jestli můžeme, tak extra posíláme Honzovi Rychlýmu do Nových Dvorů. Pozdrav tady z Věžnic, Pepík Andělů, Petr a samozřejmě já, René. No a prostě pro radost, pro všechny a pro dobrý poslech a pro hezký večer.
0: Výborně, krásně řečeno. Takže to pojďme spustit a vy si písničku samozřejmě také užijte. Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Dechovky pro Vysočinu s Lidií Jakubičkovou.
1: Ano, a já už se také samozřejmě přesouvám k vašim SMS-kám a vzkazům, abychom nezapomněli, čas už nám kvapí do té celé 19. hodiny, tak ať něco ještě stihneme. Prosím o píseň Květinářka od Božejáků. Děkuji, Věra nám napsala, takže písnička už pro vás teď letí.

Tak Božejáci nám dozněli na Českém rozhlasu Vysočina, plním další vaše přání. Prosím zahrát Pepovi z Chřenovic, Věře a Mirkovi z Batelova nějakou písničku od Mokeráků. Písnička bude i pro vás, děkuji Marie z Letče. Také vás zdravím samozřejmě také do Letče nad Sázavou a všem jmenovaným hrajeme teď Sviť měsíčku od Mokeráků.

Tak a ještě pojďme na toto přání, které došlo. Dobrý den, prosím o zahrání písničky pro paní Marušku Krátkou z Okříšek, která dnes 5. srpna slaví 78 roků. A tady je přání. Maru, vše jen to nejlepší, především moc pevné zdraví, hodně moc štěstí, spoustu lásky od svých nejbližších, pohodu, už žádnou nehodu, spokojenost, radost, boží požehnání a ochranu Panny Marie ti přeje bratr s celou rodinou. Děkuji vám za zahrání a přeji pěkný pohodový den. Tak to je vaše přání, akorát vyměníme trošičku písničku, protože nevím, jestli jste se trošku spletli a nechtěli jste psát do písniček pro Vysočinu po 12. hodině, anebo jestli chcete nechat zahrát tady, tak potom tedy přidružíme jinou písničku, protože o písničku, kterou jste si psali, tak tu bohužel vám v dechovkách pro Vysočinu zahrát nemohu, protože je právě situovaná do pořadu po 12. hodině. Takže já doufám, že jsem to tak jako jednoduše vysvětlila. A posílám orchidejí pár, o které si také napsala Jarka. Přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví. Tady už je rožmitalská venkovanka. No a já se budu těšit zase zítra.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Ve Slavníči na Havlíčkobrodsku nebudou volby, nepodařilo se tam sestavit kandidátku. Nové technologie mají zlepšit fungování čističky odpadních vod v Jihlavě. Na dronu nalezeném na letišti Lipsko-Hále bylo výbušné zařízení, potvrdilo to státní zastupitelství. Předpověď počasí hlásí mírné ochlazení, teploty i tak ale zítra budou dosahovat 30 stupňů. Přidají se přehánky nebo bouřky. Zprávy Českého rozhlasu Vysočina a Tomáš Kulátor. Dobrý večer. V obci Slavníč na Havlíčkobrodsku se letos neuskuteční komunální volby. Místním obyvatelům se nepodařilo sestavit žádnou kandidátní listinu. Podobná situace se v obci nastala poprvé. Řádné komunální volby se tam nekonaly ani v roce 2014. Zastupitelstvo se podařilo zvolit až při náhradních volbách v lednu 2015.
2: V okresních městech Vysočiny budou všichni stávající starostové v říjnu znovu usilovat o své mandáty. Uzavřené už jsou všechny kandidátky. Nejvíce, celkem 12, jich dorazilo na úřad v Havlíčkově Brodě. Naopak nejméně stran a hnutí bude usilovat o místa zastupitelů ve Žďáři nad Sázavou, kde je podaných 6 kandidátek. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Jihlava modernizuje čistírnu odpadních vod. Nové technologie mají pomoct splnit přísnější limity evropské legislativy, které začnou platit v příštím roce. Čistírnu využívá nejen samotná Jihlava, ale také její místní části. Renovace se zaměří hlavně na úpravu systému, který dodává kyslík bakteriím pomáhajícím při čištění vody. Pokračuje náměstek primátora Radek Popelka z Hnutí ANO.
3: Za těch zhruba 6 let, co jsme vlastníky čistírny odpadních vod, myslím tím my jako město, jsme investovali částku přesahující zhruba 33 milionů korun. Dalších 40 milionů nás čeká v nejbližším roce, roce a půl. A investice v řádech stovek milionů je naplánovaná kolem roku 2030.
0: Německé státní zastupitelství potvrdilo, že na dronu nalezeném na letišti Lipsko-Hále bylo výbušné zařízení. Na východě Německa muselo předtím letadlo DHL přerušit přistání na letišti Lipsko-Hále kvůli dronu nalezeném v bezprostřední blízkosti 4 zaparkovaných ukrajinských letadel. Letoun DHL se poté ve vzduchu srazil s neznámým letícím objektem. Po srážce nouzově přistál v nedalekém Hanoveru. Dolnosaská policie incident klasifikuje jako přestupek proti státní bezpečnosti a nevylučuje sabotáž. Sport. České hokejisty do 18 let večer čeká klíčový duel Hlinka Grecky Cupu. Utkají se s Finy. Vítěz tohoto zápasu postoupí do semifinále. Utkání začne v Edmontonu ve 23 hodin českého času.
1: Počasí.
0: V Humpolci je 31 stupňů, ve Vatíně 29. Noc bude oblačná s občasnými srážkami nebo bouřkami. Teploty neklesnou pod 18 stupňů. Zítra očekáváme většinou oblačno a v průběhu dne se budou objevovat opět přehánky a bouřky, které můžou být silné s větrem a kroupami. Teploty 27 až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Mezi Krahulčí a Dobrou vodou na Pelhřimovsku se stala nehoda osobního auta. Místo je průjezdné pouze kyvadlově jedním pruhem. Dávejte na sebe pozor a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: probrat. Takový leden a únor, tam mě vlastně jejich původ nenapadá a hlavně, když si vezmu jiné slovanské jazyky, tak tam nevidím nic podobného.
1: Mm-hmm. Ano, skutečně názvy měsíců v češtině leden a únor jsou zachovány jenom v našem jazyce, v jiných slovanských jazycích nejsou, tam se dokonce vyskytují latinské názvy.
0: To jsou leden a únor. My dnes nebudeme vysvětlovat významy těch jednotlivých měsíců, jako spíš, že bychom mohli srovnat názvy těch dalších mezi ostatními slovanskými jazyky, ale hlavně i vlastně jejich zařazení, jejich pořadí v tom roce.
1: Protože dokážeme víceméně rekonstruovat, proč se tak ty měsíce jmenují, je tady jeden zajímavější jev, a sice, že ty též názvy u různých Slovanů nemají stejné pořadí. Například březen je u nás třetí měsíc, ale u Rusů to býval čtvrtý měsíc. A květen, který je u nás pátým měsícem, používali jako název třeba Ukrajinci a Poláci už pro čtvrtý měsíc v roce. A když jste zmínil listopad, u nás to je jedenáctý měsíc v roce, kdežto u takových Chorvatů je to už desátý měsíc.
0: A prosinec je všude stejný, dvanáctý měsíc?
1: Prosincem například u Slovinců začíná rok, je to až leden. No a vysvětlení tohoto posunu je poměrně logické, že totiž to území, které Slované postupně obývaly, má různé klimatické podmínky a to označení měsíců samozřejmě se historicky nevztahovalo k pevnému kalendáři, jak ho známe dnes, ale k přirozenému přírodnímu roku a k jeho klimatickým podmínkám a k tomu, jaké práce se dělaly nebo nedělaly. A tam už si dovedeme ten posun představit, že jinde začalo něco kvést, jinde přišla později zima a podobně.
2: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že někteří pásovci se umí proměnit v kouly? Zvláštní savci, kterým se pro podobu jejich krunýře říká pásovci, žijí na území Jižní i Severní Ameriky. Existuje několik druhů a jeden z nich disponuje zajímavou schopností. Pásovec kulovitý se opravdu dokáže stočit do klubíčka, které vypadá jako téměř kompaktní koule. Měkké části svého těla tím chrání před predátory a funguje to. Ani kočkovité šelmy si s ním v tu chvíli neporadí. Ve volné přírodě i v zoologických zahradách potřebujete notnou dávku štěstí, abyste pásovce zahlédli. Je totiž převážně noční zvíře a přes den tráví většinu času v noře. Ty si vyhrabává předními končetinami se silnými drápy. K hrabání má ostatně uspůsobenou i páteř. Mezi hrudní a bederní částí má přídavné kloubní spojení, aby se mohl pořádně zapřít. Potravu pásovci získávají pod listím, v půdě anebo v termitištích, která dovedou šikovně rozhrabat. Další zajímavost najdeme u samice pásovce devítipásého. Obvykle je březí 4 měsíce. Pokud má ale málo potravy nebo je ve stresu, dokáže narození mláďat pozdržet až o 2 roky.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu, vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: je 20 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Na většině meteorologických stanic v Česku dnes padl teplotní rekord pro 5. srpen. Zimní stadion v Klášterci nad Ohří je otevřený veřejnosti. Lidé se tam mohou v horkých dnech přijít ochladit. I zítra nás čeká horký den, opět bude přes 30 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Teplotní rekord pro dnešní den překonala většina dlouhodobě měřících stanic v Česku, přesněji 156 z víc než 170. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, tam teploměr ukázal rovných 41 stupňů Celsia, což je zároveň nový rekord pro Moravu a Slezsko. Na všech ostatních stanicích zůstaly odpolední teploty pod hranicí 40 stupňů. Ve čtvrtek se má extrémní horko zmírnit, v pátek by se pak teploty neměly přesáhnout 30 stupňů. Klášterci nad Ohří znovu zvou správci zimního stadionu obyvatele k ochlazení. U ledové plochy je v extrémních vedrech teplota o víc než 10 stupňů Celsia nižší než na venkovní. Podle ředitele správy sportovních zařízení Milana Vackého lidé mohou až do 9 hodin večer sledovat pestré tréninky sportovců.
2: Můžou koukat na tréninky, máme tady hodně krasobruslařů taky, jo, takže z Německa hlavně, takže si myslím, že to může být i zajímavý koukání a zároveň řekněme ve 22 stupních Celsia, což je dobrý.
0: Hygienici v Pardubickém kraji zkontrolovali v první polovině prázdnin 58 letních dětských táborů. To je asi třetina z nahlášených akcí. Nedostatky odhalili v 6 případech. Pokuty podle hygieny zatím nepadly.
3: Provozovatelé táborů například chybovali ve skladování potravin a při nakládání s odpady. Hygienici také zjistili poškozené pracovní povrchy, zařízení a nádobí v kuchyni a také nedostatečnou údržbu a úklid hygienických prostor. V chatkách se podle nich objevily i poškozené podlahy a nábytek a znečištěné stěny a taky matrace. Ondřej Wolf, Český rozhlas. Sport.
0: Ve Spojených státech začne dnes ve 22 hodin českého času atletické mistrovství světa juniorů. Sportovci do 20 let budou na šampionátu bojovat o medaile na stadionu Oregonské univerzity v Eugene. Pokračuje šéf české výpravy Jan Koutník.
4: To je prostě ikonické místo světové atletiky a možná i jako jedno z nejikoničtějších míst sportu. Tady to město prostě žije tou atletikou, tady to vidíte na každém kroku a to samotné dějiště teď zrenovovaný stadion Hayward Field, tak je neuvěřitelné sportovní místo a kdo tam osobně nebyl, tak tomu možná neuvěří a tak bych doporučoval všem se sem třeba jednou podívat. Počasí.
0: Zítra čekáme oblačno až zataženo, na mnoha místech se vyskytnou přehánky a bouřky i silné. Nejvyšší teploty budou 27 až 32 stupňů Celsia, ve východní polovině Moravy a Slezska 32 až 37 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 ve směru z Prahy na Hradec Králové kůz za sjezdem na Lysou vzniká kolona z 23. kilometru k exitu 25 Sacká. V omezení tam nabourala 3 osobní auta a zdržení je 25 minut. Na dálnici D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy opatrně hned za sjezdem na Velemín. Přehnala se tam bouřka a na vodě havarovalo osobní auto. Narazilo vpravo do svodidel na kilometru 51,5 je zabraný v levotočivé zatáčce konec připojovacího pruhu. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Na všech olympiádách, kterých se zúčastnil, bral cenný kov. V Paříži pod 5 kruhy vybojoval první zlato. Je také 5násobným mistrem světa a přes půl roku i tatínkem. Kajakář Josef Dostál je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Do Alex a host zavítal Josef Dostál, kajakář, olympijský vítěz z roku 2024. Můžu vám říkat Josefe? Jak vám vlastně říkají Josefe, Pepo?
1: Říkají mi i Josefe, i Pepo, ale upřednostňuji Josefe.
0: Josefe? A máte nějakou přezdívku Josefe?
1: Nemám žádnou.
0: Nemáte? Jak vám říkali ve škole třeba?
1: Pepo, Josefe moc ne, to vlastně začala mi říkat tak až partnerka před pár lety a mně se to líbilo, že to je víc mužnější než nějaký Pepik, tak Josef je takový hezčí.
0: Tak sedí to i k vaší vysoké, urostlé postavě. Kolik měříte?
1: 202 cm.
0: Má taková výška výhody pro kajak?
1: Určitě má, mám delší ruce než ostatní soupeři. Došáhnu si dál pro záběr, i ten provedu déle než oni, ale má to i velké nevýhody, které jsou spojené s váhou mě, mýho těla, kterou vlastně pak musím i sám uvést.
0: Neuvažoval jste nebo nezamýšlel jste třeba dříve v mládí, v dětství nějaký jiný sport, kde je vyloženě výška žádaná? Jako volejbal, basketbal a tak?
1: Tak vyzkoušel jsem spoustu různých sportů. A takhle jsem vlastně vyrostl až v nějakých 16-17 letech, když už jsem se plně věnoval rychlostní kanoistice. Ty sporty mi nešly, nebavily mě a zvítězila vlastně ta kanoistika hlavně kvůli srandě, která u vody je, a taky díky tomu, že mi to vlastně šlo už od začátku.
0: Měl jste přirozený talent, dá se to tak říct?
1: Moje největší výhoda než talent bych řekl, že byla ta, že můj tatínek byl trenérem rychlostní kanoistiky a on už mě do toho kajaku posadil v velmi útlém věku a naučil jsem se pádlovat, získal jsem perfektní cit pro vodu, což si myslím, že je teď mojí největší výhodou oproti jiným soupeřům.
0: Četla jsem, že jste byl v kajaku už v Peřince, nebo ještě v Peřince, tak. Takže to vás tam asi neposadil, to vás tam spíš tatínek položil, odložil.
1: To je takový zvyk mezi vodáky, že když jedete z porodnice, tak vezmete miminko, stavíte se na loděnici, odložíte ho tam, uděláte mu fotku a pokračujete dál. Ale poprvé v kajaku jsem seděl někdy ve 3 letech, kdy mě taťka vzal na takovou malou projížku a já jsem se okamžitě cvaknul.
0: Cvaknul, to znamená, že jste se převrátil.
1: Ano. Ano, já už mluvím trochu tou vodáckou hantýrkou.
0: Jo, já se když tak zeptám, kdybych nerozuměla. Vy sám máte syna už přes půl roku, tak také jste ho vezl z porodnice rovnou, jste ho položil na kajak.

0: nebo zůstalo, na vás zanechalo nějaké stopy?
1: A řekl bych, že svým způsobem trochu ano. A my, když jsme se sestrami byli malí, tak nás rodiče nutili do rozvoje nejenom těla, ale i ducha, takže jsme museli absolvovat nějaký hudební nástroj, k tomu sport a vlastně kvalitní vzdělání. Já jsem chodil na kytaru, nesnášel jsem to, zkoušel jsem chodit do výtvarky, do keramiky, taky mi to moc nešlo, ale musím říct, že dneska už si na tu kytaru zahraju rád a jsem teda docela i vděčný rodičům, že mě do toho nutili tenkrát, protože synáčkovi mýmu se to moc líbí, když hraju.
0: A jednou třeba budete nutit vy jeho hrát.
1: To je jasný, buď to budu já, nebo ségra, která má perfektní hudební sluch a hraje na spoustu nástrojů.
0: Josef Dostál je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: si povídám s Josefem Dostálem, kajakářem, olympijským vítězem, držitelem ještě dalších 5 olympijských medailí. Už jsme v minulém vstupu jste zmínil, že jste do kajaku zamířil jako 3letý, tedy že jste si do něj opravdu sednul. Váš tatínek byl trenérem kanoistiky. Sám jste říkal, že možná jednou budete svoji ratolest nutit hrát na nějaký hudební nástroj, ale co ten kajak? Povedete ho k tomu?
1: Myslím si, že by byla velká škoda, aby neuměl jezdit na kajaku. S maminkou se ho budeme snažit naučit pádlovat, ale to, jestli si ten sport přímo vybere, to už záleží na něm. Takže ano, bude muset umět pádlovat, nebude se tomu muset věnovat profesionálně.
0: Nebude muset. Dobře. A jak vás vlastně změnilo otcovství ve vztahu ke sportu, k tréninkům, k závodům? Změnilo se něco?
1: No, změnilo. Já teďka

0: A to je trošku problém, s kterým se momentálně potýkám, protože ono se na to moc nejde připravit. Samozřejmě člověk slyší pár rad před tím, než to miminko má, pak se ale všechno změní. A vlastně ta největší změna je v tom, že ten volný čas musím se naučit ho líp využívat k regeneraci od toho pádlování. Totiž musím zkrátit trošku vycházky na rybách, nesmím tam zůstávat do noci před domu tak unavený, že nejsem schopný postarat se v uvozovkách sám o sebe, ale musím přijet tak, abych byl schopen se zvládnout postarat ještě i o miminko. No a to je asi ta největší změna. Ještě s tím, že vlastně partnerka nezůstala doma na mateřský, ale vrátila se zpátky hned ke sportu, takže se snažíme to tak trošku pytlikovat, aby měl Jonatánek dost lásky rodičovský, ale aby i maminka se mohla v té její kariéře nějak dál posouvat.
1: Má v tom vaši podporu, nebo řekněme, jste třeba zpočátku trošku bojovali s tím, že jste si přála, aby zůstala doma?
0: Mám moji 100% podporu, protože vím, že když bude spokojená ona, tak bude spokojený i miminko a já. Takže když by to možná bylo jednodušší, kdyby zůstala doma, tak vím, že bych rozhodně nebyl šťastnější.
1: Jméno Jonatán je neobvyklé jméno, ale je to krásné jméno. Kdo ho vymyslel?
0: No, my jsme se na něm shodli s Aneškou už pár let dopředu. Měli jsme vybraný asi top 3 jména pro kluky i pro holky, takže když přišla informace, že to bude kluk, tak jméno měli jasný. Jeli jsme takhle jednou v Itálii ze soustředění v autě, tak jsme se bavili o jménech, hráli jsme takovou hru, říkám jí abeceda, že na každý písmenko se z nějakého tématu snažíme vymyslet co nejvíc třeba jmen nebo zvířat, ryb, ptáků a tak. No a oběma se nám velmi zalíbilo jméno Jonatán, i když si to některý můžou spojovat s psem paní Kadrnoškové, nebo s...
1: Rejček Jonatán.
0: Přesně tak. Já jsem tu písničku třeba do té doby neznal, ale je moc hezká a myslím si, že na našeho Jonatána moc sedí, protože to je neuvěřitelně vysmátý dítě.
1: Říká Josef Dostál, který je naším dnešním hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je kajakář Josef Dostál. Máme teď konec ledna. Jak trénuje kajakář v zimě?
1: Musím říct, že ne na vodě. Teďka jsou venku tak nehostinné podmínky, že by ten trénink za moc nestál. I kdybychom to zvládli, tak by nepřinesl mnoho užitku, protože ten náš sport je velmi komplexní na techniku. Ta je velmi důležitá a přece jenom svaly jsou v těch teplotách stuhlí a nezapojují se tak, jak by si člověk přál. Takže většinou chodíme na pádovací trenažery, které jsou uvnitř místnosti, potom chodíme do posilovny, chodíme běhat a občas jedeme i na soustředění na běžky.
0: Kdy se tedy potom dostáváte k vodě? Kolik musí být třeba venku stupňů?
1: My máme takovej fígl na to, jezdíme většinou v půlce února do zahraničí, do tepla, do teplých krajin, abychom právě mohli, nebo abychom měli tu možnost konkurovat jižním státům na mezinárodních závodech. No a tam se ty teploty pohybují od 15 stupňů nahoru.
0: Takže v půli února se chystáte pryč a kam to bude?
1: Chystáme se do Kalifornie.
0: Takže Spojené státy americké, tak to musíte řešit i časový posun 9-hodinový.
1: Je to tak.
0: Jak to probíhá, ta aklimatizace?
1: Tak s ohledem na to, že já už jsem tam byl asi 25krát přímo v Kalifornii, tak už jsem na to docela zvyklý. Samozřejmě člověk prvních pár dní je trošku jak přejetej i po té dlouhé cestě. Ono, vemte si ten 12-hodinový let, ten nejdelší, když člověk mýho vzrůstu, připomínám, že on 202 cm, asi 115 kg, absolvovat v ekonomii je velmi nepohodlné, tak se člověk z té cesty pak sbírá, no ale naštěstí tam bývají velmi příjemné podmínky, takže se z toho dostanu během třeba 2-3 dní a pak už můžu trénovat naplno.
0: Pojede s vámi Jonatán?
1: Pojede.
0: Jak tam budete dlouho? Jak dlouho trvá tohle soustředění?
1: Jedeme tam na 3 týdny až měsíc. Právě partnerka s miminkem jede trošku na kratší dobu, protože ona je z jiného střediska, z jiné tréninkové skupiny, má ten trénink trošku jinak. A pak jede jindy na další soustředění, takže z tohohle pohledu bude opouštět Ameriku dřív.
0: Pojede na jiné soustředění a tam zase pojedete s ní vy. Ne?
1: Je to tak.
0: Aby mohl Jonatán.
1: Ano, ano.
0: Jak se vlastně žije dvěma takovýmto sportovcům ve stejném sportovním odvětví? Mluvíte i o něčem jiném nebo jenom o vašem sportu? Je to výhoda?
1: My jsme nedávno vedli, já se trošku v tom dostanu oklikou. My jsme asi jediný sportovní pár, který má miminko a oba dva dál aktivně sportujou. O nikom dalším moc nevíme. Je to namáhavý, ale myslím si, že to opravdu stojí za to. Co se týká hovorů o kanoistice mimo tréninky, tak ty se blížejí nule. My skoro o kanoistice nebavíme, pouze když řešíme to, jak si ten druhý měl, jak si vyprávíme, jaký ten daný den byl, ale jinak, že bychom rozvíjeli, řešili závody, to je skoro vůbec.
0: Musíte se někdy třeba nutit do tréninku? Chce se vám vždycky oběma?
1: Ne, jasně, že ne. Já myslím, že tak 3/4 tréninku tam chodím rád a čtvrtka je pak fakt strašná, kdy se mi nechce, jsem unavený, nebaví mě to, ale to je právě to, proč jsem se dostal na vrchol, protože jsem to dokázal překousnout a i když se prostě každý den není o tom udělat si nový rekord. Je to o tom, že i když se vám nechce, tak prostě jdete a zvládnete to.
0: Josef Dostál je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Povídám si s kajakářem Josefem Dostálem, který na závodech slaví jeden úspěch za druhým. Máte nějaký rituál, který pokaždé děláte, než jdete k jezeru?
1: Nemám.
0: Ani přímo potom v kajaku?
1: Jako dřív jsem nějaký měl, ale zjistil jsem, že mě vlastně otravujou, protože na ně musím myslet. A když jsem ho třeba vynechal za ten závod pak taky dobře, tak jsem si řekl, že to žádný jako talisman nebo rituál jako není a že to je jenom zbytečná věc navíc, takže opravdu to nechávám jenom na tom, jak se cítím před daným závodem a občas jsou to jako zajímavé věci.
0: Jaké věci?
1: Občas poslouchám muziku, to budu mluvit o tom poklidnějším, ale občas taky pochoduju z místa na místo, že si vytvořím třeba 20-metrový okruh, kdy chodím sem a tam. Do toho si tak jako cvičím s dechem, vydechuju a vypadám trošku jako blázen.
0: To je vaše koncentrace tady před závodem?
1: Možná i ulevení trošku stresu před tím závodem.
0: A může k vám někdo nebo potřebujete být absolutně sám?
1: No to záleží, ale myslím si, že čím víc lidí, tím líp pro mě.
0: Když jste byl v Paříži, cítil jste se na zlato před závodem?
1: Vůbec ne, já jsem před tím závodem byl soustředěn na svůj co nejlepší výkon, protože na zlato jsem se cítil před Tokiem 2021 a to dopadlo špatně pro mě. Bylo z toho vlastně až 5. místo a tentokrát jsem se soustředil vyloženě na to, jak pojedu a jak jsem říkal to s těma lidma, že čím víc, tím líp, tak já jsem se před tím samotným finále bavil asi s 20 lidma, ale ne z Česka, ale i ze zahraničí a bylo neuvěřitelné, jak ty lidi že mě mají rádi, tak mi přáli, i když ve finále byli závodníci z jejich země.
0: Jak to? Tak si vás oblíbili jako závodníka?
1: Víte co, ono, když přijdete na závody, každý je soustředěný na svůj výkon, těší nebo chce tam odvíst to nejlepší a odjet. A já jsem hodně extrovertní typ, já mám prostě rád to, když ty lidi se mají dobře, když mají zábavu. Takže já za každým přijdu, koho znám, pozdravím ho, prohodím, udělám s nima small talk, potřesu si s nima rukou, něco jim řeknu hezkýho nebo i vtipnýho. No a ty lidi si to pak pamatujou. Víte, ono není to o tom, že máte samý zlatý medaile, chodíte s hlavou nahoru po závodišti a nebavíte se s někým, protože vy jste ten frajer. Ale je to o tom, že vy jdete a když na vás někdo se podívá, tak vy se na ně usmějete, řeknete mu ahoj, nebo hello, how are you. Vás to nic nestojí. Ale z toho pohledu, že vy máte ty medaile a oni se proti vám cítí jako někdo, kde je malej, tak je to strašně potěší, že vy vlastně oceňujete tou jejich snahu. A proto si vás ty lidi pak váží.
0: Jakého závodníka vy sám si osobně velice vážíte nebo máte k němu bližší vztah než k těm ostatním, se kterým třeba prohodíte jenom pár slov?
1: Já bych jmenoval asi dva. Jeden je Kenny Wallis z Austrálie, druhý Anders Gustafsson on teďka působí v Kanadě a já myslím, že on je Švéd. A to jsou lidi, kteří mi i rádi pomohli. Který, když jsem je viděl na startovním poli, tak jsem si neříkal, to jsou ty soupeři, který musím porazit, ale to jsou ty kamarádi, který se budu snažit jako překonat. A v tom byl velký rozdíl, protože oni viděli ten svět stejnýma očima jako já. Oni viděli prostě to, že přijedeš na závody, přijdeš za tím svým kámošem, řekneš mu ahoj Maxi, ahoj Kene, ahoj Andersi, jak se máš? A tohle mě vlastně hrozně otevřelo oči do toho dospělého světa kanoistiky.
0: Je to tak, že si třeba vyměníte zprávy, telefonáty i teď, v době, kdy nezávodíte, že jste v kontaktu?
1: Neřekl bych telefonáty, zprávy, ale určitě frčej direct message na Instagramu.
0: Takže nějaký kontakt tam zkrátka je.
1: Jasně.
0: Josef Dostál je naším hostem.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s Josefem Dostálem, kajakářem, olympijským vítězem, držitelem ještě dalších 5 olympijských medailí. Za 2 roky Los Angeles, chystáte se?
1: No tak rád bych se tam podíval, nicméně teď nám změnili kvalifikaci, jak se tam dostat, takže budu muset tyhle ty 2 roky pořádně závodit, abych se dostal vysoko v žebříčku právě jednotlivců a potom, když budu vysoko, tak se tam dostanu.
0: A v čem se to změnilo v počtu závodů, které musíte mít úspěšně za sebou?
1: Předtím ta kvalifikace byla hlavně z mistrovství světa rok před olympijskými hrami. Tam stačilo dojet do nějakého 6. místa a teda...
0: A měl jste to v kapse?
1: Trošku, dá se to tak říct.
0: A teď?
1: No a teď budu muset soupeřit se všemi těmi závodníky v průběhu 2 let, s tím, že se nepočítá pouze ten olympijský kilometr, ale i další disciplíny a je to tak, který jsou neolympijský. Takže je to velice zajímavý, co z toho vůbec vznikne.
0: Teď je to poprvé tedy?
1: Je to teď poprvé, ano.
0: Je možné, že to bude vaše poslední olympiáda? Nebo na to vůbec nepomýšlíte?
1: Co se týká věku, možná bych ještě zvládl olympiádu v Austrálii, ale co se týká toho, jak dlouho už jsem na tom vrcholu sportovním, kdy vlastně první medaili já jsem měl v 19 na olympijských hrách v Londýně, tak už by to bylo opravdu hodně dlouho. Bylo by to nějakých 20 let na vrcholu, no.
0: Chyběla by třeba i motivace už, nebo ne?
1: Tu už nemám teď.
0: Jak to? Musíte mít přeci motivaci.
1: Jako tu sportovní, podívejte se, já jsem, mě hnala ta touha za tím zlatem. Byl jsem k tomu několikrát blízko. V Londýně tam prostě bylo půl lodě. V Rio de Janeiro 2x těsně. V Tokiu taky těsně. Až opravdu v Paříži se to povedlo. No a teď, když máte ten dlouhodobej 12 let trvající sen a on se vám splní. No, víc než 12 let trvající to díl, ale jestli k tomu blízko 12 let a ono se nám to konečně splní, tak přece jenom člověka pak musí naplňovat jiné věci. A já jsem si teď řekl, tak budu jezdit rychle a budu to dělat pro syna.
0: Aby vás viděl.
1: Aby věděl, že táta není žádný Bčko a že tak umí jezdit pořádně rychle.
0: Tak tomu ukážete sbírku také svých medailí. Máte je někde vystavené? Chráníte si je? Ochraňujete je? Oprašujete je?
1: A já myslím, že oprašovat nepotřebujou, protože jsou všechny zavřeny v šuplíku.
0: Dobře. Když jste mluvil o tom, že vlastně první medaili, tedy olympijskou, jste získal v 19 letech, pak vám to vždycky uteklo, až tedy před těmi 2 lety, ano, před těma 2 lety se to podařilo. Co se změnilo? Co vám dopomohlo k tomu, že to tam konečně padlo a bylo to zlaté?
1: Spoustu změn. Já jsem si po Tokiu uvědomil, že tou cestou, kterou jsem šel, se k tomu zlatu už nedostanu. Samozřejmě 4 olympijské medaile a říkáte si, tak to je opravdu dobrá kariéra. Budu se snažit urvat 5., možná 6., ale já jsem si řekl ne, prostě všechno sadím na změnu, abych byl lepší anebo horší. Takže jsem vyměnil spoustu věcí, co se týkalo, ta největší byl asi trenér, tréninkový plán. Začal jsem spolupracovat se specialisty na stravování, na psychologii a vlastně i ta motivace k tomu skrz tyhle ty změny byla větší s tím, že jsem si řekl, tak já udělám všechno pro to, abych to vyhrál a abych si pak nemusel nikdy ve stáří říkat, tyjo, ještě tohle to šlo udělat jinak, proč jsem to neskusil. Takže šel jsem na ten start se svědomím, i svědomím, čistým, že jsem víc udělat nemohl.
0: Tak a nemusíte si nic ve stáří vyčítat, nebo později vyčítat, tak. Josef Dostál je naším hostem.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je kajakář Josef Dostál, několikanásobný olympionik, držitel 6 olympijských medailí?
1: A pěti.
0: Pěti olympijských medailí.
1: A sedmi titulů mistra světa, tak.
0: Tak, dokonce. Kdo by to počítal už teď?
1: No, jako, kdybych měl počítat, jako občas mi to dá, když jsme třeba na tréninku a nudím se trochu, tak si počítám, kolik vlastně třeba mám medailí z mistrovství světa. No a to mi třeba dá jako 10 minut, samozřejmě, protože člověku ta hlava funguje méně, když něco jede. Ale jako zabereme to chvilku, než to na to číslo přijdu.
0: Tak a myslíte už i na to, co bude potom, až skončíte tu aktivní dráhu?
1: Neustále, tak to je můj strašák a motivátor od let, kdy jsem vlastně odmaturoval. Takže od těch 19. začal jsem kvůli tomu studovat vysokou školu, pak jsem se přeorientoval na jiný obor, kde bych tak snad letos už mohl toho bakaláře dodělat na zemědělce, aby ti taky udělám trochu reklamu. No a uvidíme, no tak buď to se dál angažovat ve sportu, anebo zůstat prostě v oboru v ekonomie, kde vlastně budu mít snad ten titul.
0: To by byla změna, že?
1: No tak, ale podívejte se, já vím, že bohužel vím, že svět není jenom pádlo a loď a tělocvična. Já vím, že ten svět je mnohem krásnější a neochutnat všechny ty sféry by byl hřích.
0: Trochu mi přijde, že se na to i těšíte.
1: No jasně, kdy to budou nový výzvy úplně.
0: Co rybaření, vaše velká vášeň, nebudete se věnovat třeba i tomu nějak profesionálně?
1: Ne, tak já si myslím, že rybaření se dá profesionálně dělat pouze pokud tím chcete bavit lidi. A jinak jako potom závody, kdo má, to už je pak trošku o štěstí. Samozřejmě jsou lidi, kteří mě chytat perfektně, ale ty rozdíly jsou tak minimální, že mi to přijde až trošku scestný v tom dělat závody.
0: Měli jste vlastně loni na vánočním stole vámi ulovenou rybu?
1: To si pište.
0: Jo?
1: No jasně.
0: Je to každý rok tak?
1: A každý rok ne, protože někdy chce rodina striktně držet kapra, na to já se nespecializuju, ale letos jsme měli candáta k večeři a to se musím přiznat, že toho jsem chytil já.
0: Jak byl dlouhý, kolik vážil?
1: No, byl to krásný kousek, že se z něho najedla celá rodina.
0: Jak často můžete, nebo jinak, dá se jít na ryby i s miminkem v kočárku?
1: No to si pište, že jo. Byl jsem...
0: Vyspí.
1: Když je tam hlavně jeho maminka, protože ta ho vozí pořád, ta ho vozí kolem řeky. Ale je pravdou, že já se asi na ty ryby udělám čas třeba i na 10 minut a mám svoje místa, kde vím, že i tu rybu za těch 10 minut chytnu a nejenom jednu. Takže když třeba miminko spinká vedle mě v kočárku, tak tam pár ryb vytáhnu a pustím, než se probudí.
0: A to vám stačí, tak to? Co když třeba jdete a neulovíte nic? Nevadí vám to? Nejste třeba z toho rozmrzelý? Neuspokojený, tak?
1: Tak záleží. Když jdu na loděnici chytat, tak vlastně, když nikam zatím nejedu a nic nechytnu, tak mi to tak nevadí. Ale když bych někam měl třeba 3 hodiny autem, tam byl celý den a nic nechytil, tak samozřejmě trošku člověk z toho rozmrzelý je. Ale na druhou stranu, když tam jsem třeba s kamarády, a je tam krásná příroda, nádherný scenérie, zvířátka kolem, tak mě to ani kolikrát mrzet nemusí.
0: Pyšníte se, kromě tedy candáta na štědrovečerní večeři, nějakým svým úlovkem?
1: Jo, tak já myslím, že třeba loňský rok jsem měl velice úspěšný, kde se mi třeba podařilo chytit pstruha potočního přes 60 cm rovnou dvakrát, což je jako... Řekl bych na naše vody trofejní ryba.
0: Tak zůstali jsme ale i nadále u vody, i když trochu z jiného pohledu. Moc děkuju, že jste tu s námi byl. Povídala jsem si s kajakářem, olympijským vítězem Josefem Dostálem. Ať se vám daří.
1: Děkuju moc za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Mám prostě...

0: Libuše Švormová slaví 90 let.
1: S velkou radostí vám představuji svoji novou knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 21 hodin.
0: Český rozhlas, zprávy.
2: Málo o obchodníkům, v červnu meziročně vzrostly tržby o víc než 3,5%. Město Napajedla má vlastní mobilní aplikaci a i zítra teploty překročí 30. Zprávy a Žofie Nováčková, pěkný večer. Maloobchodníkům se i v červnu dařilo. Tržby jim meziročně vzrostly o 3,6%. Informoval o tom Český statistický úřad. K růstu tržeb nejvíc přispěl internetový prodej a zásilkové služby. Dařilo se třeba lékárnám nebo obchodům s potravinami. Pokles naopak zaznamenaly prodejny s elektronikou nebo sportovním a rekreačním zbožím. Napajedla na Zlínsku zprovoznila novou městskou mobilní aplikaci. Obyvatelé města v ní najdou aktuality, úřední desku, kontakty i přehled kulturních akcí. Návštěvníkům města zase aplikace nabízí průvodce s mapou důležitých a zajímavých míst. Podle mluvčí radnice Petry Števkové si lidé přímo v telefonu mohou přečíst napajedelské noviny nebo si poslechnout jejich audioverzi.
3: Aplikace se jmenuje Napajedla. Je zdarma a není k ní nutná registrace. Její součástí je například i možnost hlásit závady a problémy ve městě. Občané mohou přímo z mobilního telefonu upozornit například na nefunkční veřejné osvětlení, nepořádek nebo autovrak.
2: V ústeckém letním kině se ode dneška znovu promítají filmy. Před 13 lety kino skončilo kvůli zastaralé technice a klesajícímu zájmu. Od té doby se tam konají pouze koncerty a jiné kulturní akce. Současné vedení kulturního střediska Ústí nad Labem se ale rozhodlo dát filmovým projekcím další šanci. Samotné náklady na obnovu promítání byly zhruba 700 tisíc korun, říká jeho ředitel Jan Kvasnička.
4: Došlo tam opravě sedaček, rovněž jsme opravili chodníky a schodiště. Letos jsme pořídili novou promítací plochu a máme tam připravenou technologii, která by nám měla dostatečně ozvučit celý ten prostor a zároveň poskytnout kvalitní obraz.
2: V letošní sezóně chce Jan Kvasnička zajistit hlavně zájem diváků. Program složený z novinek i kultovních klasik začal už dnes českým filmem Hoří má panenko.
0: Sport.
2: České hokejisty do 18 let dnes čeká klíčový duel Hlinka Grecky Cupu. Po pondělní prohře s Američany 4-6 a nočním triumfu nad Němci 8-3 je čekají Finové. Vítěz tohoto zápasu postoupí do semifinále. Pokračuje trenér české osmnáctky Jaroslav Nedvěd.
5: Dali jsme si šanci s Finama hrát prostě přímý souboj o druhý místo a já věřím, že jsme se poučili, že nemůžeme hrát jenom na náhodu, jenom dopředu, že budeme muset přidat v obraně a věřím, že ten zápas zvládneme.
2: Utkání Česko-Finsko začne v kanadském Edmontu za 2 hodiny.
0: Počasí.
2: Zítra bude oblačno až zataženo, na mnoha místech v Česku se vyskytnou přehánky a bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty budou 27 až 32 stupňů a ve východní polovině Moravy a Slezska budou až 37.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové budete brzdit za odbočkou na Lysou nad Labem. V koloně od 22. kilometru se popojíždí až do omezení Usadské na 25. kilometr. Tam výrazně překážela havarovaná vozidla, ta už ale dali na stranu. Provoz vedený jedním pruhem by tak mohl zrychlovat, zatím je tam zdržení asi na 25 minut. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Teď už Zlatá láska.
0: Zlatá láska.
6: Vítejte u velkého příběhu, kde velkou roli hrál osud.
7: Tolikrát dvěma mladým lidem nahrával. Svedl jejich cesty dohromady ale jejich duše zůstávaly sami.
6: Až musel mladý 24letý muž vzít do ruky fleret jako mušketýr a bojovat o lásku ženy, kterou mu osud přiřknul.
7: Jak napsal Alexandr Dima, byl by jí šel opravdu hledat až na konec světa. Ale svět má mnoho konců. Už proto, že je kulatý.
0: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: poslechněte si další příběh z cyklu Zlatá láska, který jsme vybrali ze stovek přihlášených.
1: Představíme vám dnes 85-leté manžele Janu a Františka Albrechtovi. On už sice těžce chodí a mluví, ale srdce a duši má stále mladé. Ona je energie sama.
0: Žijí v překrásné staré chaloupce uprostřed Častolovic, na dohled od kostela svatého Víta, kde je navštívil náš Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Albrechtová.
4: Dobrý den, paní Albrechtová, Patrik Rozehnal z Českého rozhlasu.
3: Ano, dobrý den.
4: My jsme za vámi přijeli na natáčení k vám domů. Jsme
3: no,
4: na
3: čekáme, ano.
4: My už jsme tady,
3: Ano.
4: Tak jo, tak já pokládám telefon, jsme za dveřmi.
5: No to je úžasný. Tak my vás vítáme.
4: Tak jsme se hledali po telefonu, až jsme se našli. Tak vyberete Jana. To je kytička pro vás.
5: Ježíš, děkuju moc krát. Děkuju, to jste. Dobrý den, pojďte dál.
4: Můžeme.
5: Pojďte dál.
4: A prozraďte mi, jak dlouho už jste spolu tedy.
5: My jsme spolu 60 let, letos tomu bylo, 21. července. Takže už jsme překročili 60. Diamantový teda.
4: Výročí? Diamanty jste dostali?
5: Výročí, ano. Diamanty jsme dostali, tamhle jich máme plno. Vidíte, na čtvrtce a tamhle máme dva.
4: Aspoň nakreslený.
5: Nakreslený, ano.
0: Nechme je vyprávět jejich příběh.
1: Mísí se v něm láska ke sportu, mladým lidem a umění s láskou partnerskou.
0: Míjeli se už před více než 70 lety.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: Bylo to tak, že jsme se znali ze střední školy vlastně, z Kostelce nad Orlicí. Byla to 11letka tenkrát. My jsme se narodili na počátku druhé světové války. Já v 1938, 21. listopadu a František první jarní den, 1939, teda týden po protektorátu, takže my jsme válečné děti. A proto nás teda ty války současné, abych vám pravdu řekla, pořád sedí v mysli a nejde nám to tak dobře oslavovat, jak bychom třeba chtěli. Tak abych se dostala k věci, my jsme se tedy znali z té 11letky, František byl tehdy sportsman, gymnasta, taky šermíř, urostlý to mladý muž. Já jsem o tělocvik zájem nejevila příliš, jen takový základní.
4: Do té doby nejste viděla Františka, jo?
5: Ne. František mě byl celkem nedostupný, abych tak řekla. Jednak byl v jiné třídě, v paralelce, protože my jsme byli teda třída po reformě, tam spojovali dva ročníky. A tím pádem mohli někteří z nás vlastně maturovat už v 17 letech, protože měli zkrácenou tu základní docházku. Takže jsme se znali odtud. Já jsem byla v Cčku, on byl v Ačku, ale jak jsme se k sobě dostali, abych to skončila, představte si, že až daleko po maturitě, po vysoké škole, kdy on studoval tělocvik, ruštinu, já ruštinu, češtinu na tehdejší vysoké škole ruského jazyka a literatury, která potom byla zrušena.
4: A to

0: A pak na tu průmyslovku, na kterou vzpomínám celkem taky ráda, přišel tam teda František o rok později než já. A já jsem tou dobou, protože jsem se zajímala o ochotnické divadlo, navštěvovala kurz režisérů amatérských. A to bylo v Hradci, kde nám kladli na srdce, že my jako režiséři musíme zvládnout pohybově své amatérské herce a k tomu budeme potřebovat základy šermu. Že projdeme tedy takovým kurzem, ale bylo by dobré, kdybychom si sehnali nějaké prostě školení.
1: Janě tehdy vytanulo na mysli, že František se ohání závodně fleretem, a tak ho po nástupu na stejnou školu požádala, zda by u něj nemohla brát hodiny šermu.
2: Jakoby jim osud už potolikáté nahrával, aby jim konečně dal více poznat, aby zjistili, že patří k sobě.
3: No, s tím šermem to je docela zajímavé, mě by to i bavilo o tom povídat, protože ten šerm, ten mě bavil a bavil mě proto, protože můj tatínek absolvoval v Košicích v roce 29, myslím, tam. No a tak tam se učil šermu, tam šermoval aktivně. No a naučil, já jsem tam ve takový kroužek u nás na škole šermířské, no a bavilo nás to. Dokonce já jsem kvůli tomu v pražské knihovně v Klementínu jsem ukradl tam šerm podle italské a francouzské školy a podle toho jsem to teda učil, což ostatní všechny zajímalo. No a tady s paní Janou jsme se tak jako, ona mě zaujala tím, že byla taková pořád veselá, komunikativní, že spojovala lidi takový, no tak pak se to postupně tak nějak pospojovalo dohromady a řekl se buď zdrav.
4: Zalíbila se vám.
3: Zalíbila se nám.
0: On mě neustále cepoval. Já jsem byla spocená, jak dvě myši dohromady. To bylo strašného něco, jak mě neustále vracel. Pořád to nebylo ono, to, co na mě chtěl. Ty pozevy, postoje, že jo, zacházení s tím, s tou zbraní a tohle všecko. Já jsem se snažila, protože jsem se chtěla hlavně jemu nějak zalíbit a abych to, no a pořád nebyl nějak spokojený.
4: To znamená, že to nebylo teď už kvůli tomu, abyste udělala režisérský kurz, ale už se to přerodilo v tom zalíbit se Františkovi.
0: Bylo to asi zároveň, chtěla jsem udělat ten kurz, taky jsem ho udělala potom, byla jsem skoro nejlepší, ale zároveň se mě chtělo ho nějak nesklamat, že jo? Protože já jsem to skutečně držela jak prase kost, abych tam řekla.
4: Jaká byla Jana tedy jako žačka v šermu? Jaký to šlo?
3: Pilná a snažila se.
4: Dokázal byste si ještě v paměti tak jako vylovit, jak tehdy Jana vypadala, že byste nám ji posluchačům popsal?
3: Jak vypadala? Vypadala celkem dobře. Zrovna tak jako teď. Já bych řekl, že to je děvče do nepohody. Prostě už od samého začátku.
0: Takže byla poslední, jako poslední hodina, to bylo nějako v červnu a já si vzpomínám, že jsem tě nějak vyzvala, že půjdeme ke splavu.
3: Asi jsme tam teda šli, no.
4: První rande?
0: Tohle bylo první rande zřejmě.
4: U splavu.
0: To byl, abyste věděli, Kostelecký splav byl proslavený tím, že to bylo Františkovo oblíbené místo. On byl taky výborný plavec. No a na tom prvním rande jsem si nějako, já si nespomínám, že bychom si nějako řekli nějaká vyznání nebo ne, ale věděli jsme, že se zase uvidíme a to ještě pořád o těch prázdninách. A že já teda po těch prázdninách udělám ty zkoušky teda v tom Hradci a tam v tom Hradci jsem poznala paní Carmen Mayer.

0: Jo.
1: Tenkrát jako velmi půvabnou, ona je pořád velmi krásná, ale velmi půvabnou 16-letou asi dorostenku, která nám dělala právě demonstrátorku na pohybové výchově. Ona se na to možná ani nepamatuje.
2: Jano, to je neuvěřitelné. Vy mi přímo otvíráte krásné vzpomínky. Byť jsou už staré více než 60 let, moc jste mě potěšila. Byla to krása a já si to moc dobře pamatuji.
3: Jak to tak vypadá? Paní Jana znala Carmen mnohem dřív než já.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh nám vyprávějí manželé Jana a František Albrechtovi.
2: Poznali se už na střední škole. Studia na vysoké škole prožili každý sám. Jana zamilovaná do literatury a umění, František do sportu.
1: Co by mladí učitelé posléze i na stejné škole se začali více a více zbližovat. Psal se rok 1963.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Nám spolu bylo dobře, protože jsme se spolu často potom vídali a jezdili jsme spolu, představte si, na lodi. Já jsem nikdy na kánoje neseděla. On mě to všechno učil, já jsem byla tedy háček, on byl kormidelník, učil mě přitahovat, takže já už jsem byla zvyklá na ty jeho povely z toho šermu. Čili jsme jeli Orlici a to až do Hradce Králové a to do divadla. Byli jsme dvakrát v divadle na lodi.
4: Ne.
3: Ano.
4: Jeden čas jsme to dělali za tu jednu sezonu, třeba dvakrát, třikrát. Po cestě si někde jsme si opekli buštík nebo něco, nebo jsme si tam zřímli někde. Tak na tyhle ty si pamatuju, na některé tyhle ty detaily. No.
5: To jste se oblékli slavnosti a jeli jste lodí.
3: Měli jsme sebou obleky, tam jsme se převlíkli, loď jsme nechali u přítele, víte, tam u toho Vaška, a šli jsme do divadla. Vzpomínám si, že jsme spolu viděli tenkrát, myslím, světovou premiéru Jáchyma Topola, Konec masopustu. A František tam usnul. Jak jsme byli unavení.
5: No, to má logiku, no. Pádlujete?
3: Jak celý den, no. Celý den, slunce.
5: Ještě jste měli štěstí, že jste se neudělali.
3: A neudělali, to, on byl výborný kormidelník.
5: Dá se teda říct, že vás zblížila voda a vodáctví?
3: Nebo? No, taky. Já jsem tam poprvé, pak jsme jeli tady tu Cidlinu, viď? Jak jsme jeli ten kanál.
4: Opatovický.
3: No a pak jsme teda řekli, že bychom mohli spolu další rok jet na pionýrský tábor jako vedoucí. A jeli jsme do Lanškrouna. To jsme prakticky za sebou měli rok takového poznávání. A protože už jsme byli 25letí de facto, že jo, tak rodiče samozřejmě nemohli nic namítat, co si dospělí lidé, kteří si na sebe vydělávají, už řádně dělají nebo tak ve volném čase. A na tom pionýrském táboře jsme si řekli, že se vezmeme. Představte si.
5: Čí to byl nápad?
4: No to nějak vyplynulo, to já zase nevím.
5: Jako z celotáborové hry, jo, nebo...
4: No, hlavně my jsme čekali co nejdřív, aby ten tábor byl prázdný, čili zůstal jenom pro nás.
5: To znamená, až děti turnus odjede, že ano. Budete mít čas pro sebe.
3: Ano.
4: Tak nějak.
3: Kývl na to, protože nějak se mu zdálo, že by mohl založit rodinu. Tak já si tady v krejčosti dám ušít šaty, ty si dojedeš domů pro promoční, že jo, co pak, to, rodiče nám poskytnou prstinky, tam si dáme udělat data později o něco, já si tady koupím bodky a bude. Takže jsme to rodičům takhle nějak, já nevím, jak už sdělili, ti teda nenamítali ani slovíčko. A nikdo z nich nepřijel, kromě mého tatínka. No a ten komunální podnik nám skutečně tu svatbu jak si uspořádal. Ten vedoucí ředitel nám byl se svou ženou za svědka a my jsme se octli 21. července, my jsme chtěli to datum, protože jsme oba 21. narození, takže bylo to úterý a prostě tam bylo volno na té radnici, že jo, takže samozřejmě nás přijali, nic tam nedělali. No a ten náš vedoucí zařídil můj odvoz autem, František přijel stopem, viď?
4: Nákladňákem s uhlím. No, on to tam vysypal někde na náměstí, no a tak to byla zajímavost. No.
5: Vy jste jako na svatební obřad přijel s uhlíři, jo, v podstatě.
4: Tak, svatební obřad. No, ale tam jsem udělal salto na ty obřadní síni, což teda jsem si všiml, že někteří se tam hrozně báli, co tam bude. No.
5: Proč jste tam dělal salto?
4: Jenom tak z bujnosti, no. Protože tehdy jsem dělal salta a stojky všude.
5: Vy jste byl takový jako tělocvikář tělem i duší za každé situace.
4: Ano, přesně tak. Spíš jsem dělal gymnastiku, to se dneska nenosí. Kde to by bylo, tak byla nějaká stojka nebo salto nebo něco, to jsme pořád...
5: Já musím říct, že třeba mě gymnastika na tělocviku bavila. Oproti jiným sportu, já to dělám radši než, já nevím, nějakou vybíjenou, nebo když se hrám basket. No, mě gymnastika bavila.
4: To je sympatický, protože to se dneska nenosí už, ta gymnastika.
5: Ten přemet nebo tak v té obřadní síni, to jste dělal ještě před slibem nebo po slibu, z radosti?
4: Po.
5: Takže jste dal Janě pusu, nasadil prstýnek a ne, jo, pak přemety, jo?
4: Ano.
3: Pak nám přišli gratulovat kominík, pohřebák, fotograf, prostě příslušníci komunálního podniku. No a pak nás odvezli do toho prázdného, už vyprázdněného pionýrského tábora, který čekal na další turnus.
5: A tam jste měli svatební noc.
3: Tam jsme měli svatební noc, ale my jsme předtím šli ještě si zaplavat.
4: No pamatuju, to dopovídej.
3: Já jsem měla ondulaci samozřejmě, že jo. A teď jsme byli už v plavkách a já teda plavu, jak paní Radová. A František se ke mně blíží, takhle tou ručičkou mě na hlavu a já jsem tušila, že mě teda chce potopit a bude po vlnách. Bude po trvalé, ne, ta prostě po účesu, že jo. Tak jsem zbledla, zrudla všecko možný a radši jsem tam skočila sama teda. Radši jsem teda nečekala na to, až mě tam ponoří on a pak jsem teda jako vodník, víte, celá umorousaná, teda jsme teda doplavali, přeplavali jsme ten rybník. No a pak jsme tedy zbořili stan o svatební noci.
5: Jste jako tak se do toho v noci, jste to tak prožili, že jste přitom zbořili stan.
4: Ano.
5: To byl takový ten stan s podsádkou.
3: Takže, no, tatínek potom odjel, jo, ještě hostina, že jo, hostina samozřejmě nebyla, šli jsme na guláš a tatínek teda odjel, dal nám košíkem před hostinou, svědkové také se odporučili, přáli nám všechno nejlepší, ať nám to dlouho vydrží a měli pravdu. No, do roka se nám narodila dcerka, ta se nám narodila 14. září 1965 a 7.7.70 v 7 hodin ráno se nám narodil synek. Ten se jmenuje František a dcera se jmenuje Jana.
5: A máte ji rád?
4: To bych řekl.
5: Vy jeho.
3: No, tak samozřejmě.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Jana a František Albrechtovi mají za sebou už 60 let společného života v manželství.
2: Když jim bylo 30 let, prožili bouřlivý rok 1968. Jana se nebála projevit veřejně svůj nesouhlas a nesla následky.
1: Vyhodili ji z práce a jejich dcera nemohla studovat. Dokonce byla nucena odejít na internát, aby rodina negativně neovlivňovala její výchovu. Taková byla doba.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: František mě byl velmi nápomocný, protože se byl i za mými zády přimluvit. To jsem se dozvěděla až mnohem později. Nebylo to nic platné, ale věděla jsem, že za mnou stojí. To ano, to jo. Ale myslím si taky, že díky tomu, že jsem byla vyhozena já, tak už jeho nechali. Mám takový dojem, že nechtěli zase, díky zase řediteli, pro kterého on byl vlastně výkladní skříň, tam oni vyhrávali ti jeho hoši v gymnastické závody třeba v těch letech 70. a tak, takže on byl vlastně reprezentant na úrovni a ten ředitel ho nechtěl ztratit, že jo. Tak já jsem musela spoléhat hlavně na sebe tak, abych nedělala doma dusno, mračno, abych si nestěžovala přímo, abych mu nevisela na krku, to jsem nechtěla. Za žádný způsob. Takže pokud jsem brečela, a to jsem brečela, tak vždycky tajně, vždycky on to neviděl a ani to neví do dneska, protože to vlastně říkám teďka poprvé. Protože jsem nechtěla zkrátka tím obtěžovat. A já jsem to nepotřebovala ventilovat. Nepotřebovala jsem ho nějak obtěžovat. A já jsem docela brzo našla potom zase díky divadlu útočiště v závodním klubu jako metodička takzvaná v Brychnově, protože mě tehdejší vedoucí toho závodního klubu viděl vést teda režii jedné hry, se kterou jsme se dostali na písek, potom na přehlídku. A na to konto on mě angažoval. On se za mě prý musel zaručit, jakože mě bude hlídat, nebo co, já nevím. No a takže já jsem potom po asi 8 měsících hledání dostala tu práci u něj, že jo. On dal chlapci školku třeba, takže jsme jezdili se synkem do školky. No, takže jsme to překonali jakž takž a tak to nějako ta strašlivá léta utekla.

0: Já si teda vzpomínám, že z narození dcery byl velice až dojat a dodnes se mají teda velmi, velmi rádi s dcerou. Já jsem viděla, že má ty děti hrozně rád, že by pro ně dejchal a že je natolik uzavřený, že by to nedal na sobě znát nějak slovy nebo nějak okatě nebo něco takového. Ale vždycky, když bylo potřeba, že jo, tak se o ty děti postaral. Tak on to všecko to vzorně jak si splnil.
1: Máte o Františka strach dneska třeba v některých věcech? Nebo jak se projevuje ten cit k němu právě v těch chvílích?
0: Cit se projevuje tak, že vlastně posloucháme jeden druhého, jak dýcháme. On říkal, že mluvíme i o smrti samozřejmě, že to jsou věci, které už v tom našem věku, protože je nám 85, tak to už přijde taky na přetřes, ale ten život byl tak pestrý a tak jako naplněný, že se nějak jako nebojíme. A já se o něj nebojím, vždycky si říkám, že snad to všechno dobře dopadne. Teď jedni naši kamarádi odešli v jeden den, 1. října oba dva zemřeli v nemocnici teda, a že tohle bychom si nějak přáli, taky upřímně řečeno, protože bychom nechtěli zůstat jeden bez druhého dlouho. A co se týče toho strachu, tak ten člověk musí pořád jakoby odhánět. Ten strach oslabuje a nic si s ním nepomůžete. Nic. Tak strach je tady, strach odejde. No a co? To se nedá nic dělat. Takovejhle je život. Tohle to dneska přinese, tohle přinese zítra. Já teda třeba u Františka vím, že on je vnitřně velmi citlivý, velmi, velmi zranitelný a citlivý, takže se snažím taky ty svoje, pokud mám nějaké bolesti, to má každý, tak si taky nějak nestěžovat, nebejt mu na krku, protože vím, že by to prožíval dvakrát tolik, a že by měl o mě strach, ale doopravdy takovej jaksi. Když to já se k tomu stavím, on říkal, že jsem ze statku byl můj otec. Nesmíš se podávat, nesmíš plakat, nesmíš bědovat dlouho. Poběduj si chvíli a nazdár, protože tomu nepomůžeš. Stejně ten svět chce činy, že jo, nějaké. Tak musíte se k tomu umět postavit.

0: Vítězslav Nezval už dávno napsal: těšit je víc, než být utěšován. Dávat je víc, než brát. Milovat je víc, než být milován.
1: Jana a František Albrechtovi prožili plný život ve vzájemné lásce a úctě. A tak jsme se i jim rozhodli poslat dárek v podobě velkého automatického kávovaru.
0: Patrik rozehnal ho, právě rozbalil a nainstaloval v jejich kuchyni. Jde o překvapení.
2: Prosím vás, to není možný tohle. Ne, opravdu.
3: Jo, jo.
2: Jak my k tomu přijdeme?
3: No tak napíšete dopis, přihlásíte se, máte život, který je inspirativní, obdivuhodný a Kostkovým se to líbilo, tudíž předávám tento velký automatický kávovar.
2: Vás. No to je tak něco úžasného, že já nemám slova vůbec.
3: Tak nevadí, nachystejte hrnky, uděláme kafe. No určitě to, se to šikne i Františkovi, který si šel na chvilku odpočinout, protože my musíme říct, že přece jenom i pro něho je to výkon, protože je v tomhle věku a je už trochu nemocný.
2: Je to pro něj výkon. Já jsem ztratila slova.
3: Nevadí. Tak moment, uděláme takovou pauzu, jak se ztratí v rozhlase slova. Takhle nějak to vypadá, Karmina Petře.
2: Ano, nemám slov. Nemám slov. Tisíceré díky, paní Carmen i pane Petře, to je k nevíře. Já skutečně vám, hrozný. hrozný.
3: Ano, posaďte se radši.
2: Děkuji. Děkujeme moc.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Málo kdo může říct, že svou lásku zná více než 70 let. Je to přece ohromné štěstí potkat někoho, s kým prožijete téměř 3/4 století.
2: V tom druhém už si musíte číst jako v knize. Přesvědčí nás o tom také diamantový pár Jana a František Albrechtovi.
1: Patrik Rozehnal si pro ně připravil několik otázek, ptal se každého zvlášť a byl zvědav, jestli odpoví stejně.
3: Seděla vám někdy na klíně?
4: Jo, seděla. Jednou se pamatuju v parku na lavečce.
3: Seděla jste svému muži někdy na klíně?
5: Ano. Ano. Ve škole to bylo.
3: Jaké knihy ráda čtete?
5: Všechny možné. Životopisné, cestopisné, dokonce jsem se dala i do detektivek na stará kolena. No takže všechno, co mně přijde pod ruku.
3: Jaké knihy čte ráda vaše žena?
4: Všecko. Fakta, historický a nicméně taky poezii a samozřejmě hlavně historii.
3: Co má váš muž rád k snídani?
5: Ten jí všechno.
3: Preferuje nějakou chuť, třeba slanou, hořkou, sladkou?
5: Myslím, že ne. Myslím, že on rád jí.
3: Co máte rád k snídani?
4: Sladký, buď to štrůdl, nebo když něco zbylo napečenýho, tak takhle.
3: S čím jste jí pomáhal ve škole?
4: Ve škole byl takovej tvrďas, že všecko udělala sama, byla na to hrdá, že si poradí sama.
3: Bylo nutné, aby vám občas s něčím pomohl ve škole?
5: Nevzpomínám si, že bychom jeden druhému museli nějak tak pomáhat.
3: Na co jste v životě spolu spořili?
4: No, průběžně, protože jsme pořád peněz měli málo.
3: Na co jste v životě spolu spořili?
5: No, na tuhle chaloupku. A tu jsme si ještě povypučovali různě. A měli jsme spoření teda, že jo, takže stavební spoření a to jsme teda většinou dali dětem.
3: Kdo víc trestal děti, když bylo potřeba?
4: Kdo byl rovnou na řadě?
5: Myslím, že to bylo vyrovnané, my jsme moc dětí netrestali, nemuseli jsme ani.
3: Kde jste byli na své poslední dovolené spolu?
4: Někde daleko, tak asi v Bulharsku.
5: V Bulharsku.
3: Jakou muziku máte rádi?
5: Všechnu možnou. František velice, velice miluje country.
4: Country a něco z klasiky. Takový ty populární klasický věc. Mozart a takový, tak to.
5: A já moc nemusím dechovku.
3: Čeho se bojíte? Máte z něčeho strach?
5: Já vám se snad ničeho nebojím už.
3: Je něco, čeho se vaše žena bojí? Z čeho má strach?
4: To nevím, právě naopak. Ona vyhledává nebezpečí. To jí baví.
3: Františku, jak vypadala vaše první postel?
4: Takový gauč skládací.
5: To bylo na manželských postelích po rodičích.
4: Ale pak jsme se zmohli na takový lepší o něco. No.
3: Jaké probuzení máte nejraději?
5: To je hezká otázka. Musím se teda protáhnout, ano, a pozdravíme se. A řekneme si dobré jitro.
3: Jaké probuzení má vaše žena nejraději?
4: No, pomaličku se budí a podle toho, jakou máme náladu, tak trošku cítíme, tak sedneme si pěkně, já si sednu na kraj postele, co se nám zdálo, si povíme.
3: Pohladíte se navzájem, dáte si pusu ráno?
4: Dáme si pusu.
3: Raději večerní nebo ranní milování, když bylo?
4: Milování bylo, i byla chuť. Ale nejhorší je, že já jsem byl dost utáhanej takovej z těch svý činností. No.
3: Raději večerní nebo ranní milování?
5: Ranní.
3: Líbá vaše žena s otevřenýma nebo zavřenýma očima?
4: Asi zavřenýma.
5: Zavřenýma.
3: A kde na těle je pro vás to nejhezčí pohlazení teď v tomhle věku?
5: V tomhle věku po vlasech. Po vlasech a po rukou v tomhle věku.
4: Po tváři, po hlavě, po zádech.
2: Jana a František Albrechtovi už znají cenu svého života. Zajímá nás, jak ho vnímají. Čeho si jeden na druhém váží?
1: Prožívají romantické okamžiky a lásku ve svých 85 letech a drží se ještě za ruce.
5: Ano, ano. Můj muž mě například až teprv teď nahlas říká, jsem rád, že tě mám, že jsem si tě vybral, nechal, že jseš se mnou. To je po 60 letech docela prýma.
4: Já si vždycky vzpomenu, myslím, že to byl tenhle ten pořad zrovna, ale to už je další dobu. Tak tam se ten moderátor ptá, jako kdy jste naposledy dal ženě pusu. No a ten člověk nevěděl, asi nevzpomíná si vůbec. No tak to já můžu říct, že každý den, že ano, si dáme pusu. No a tak asi takhle, jak říká ten Krampol, asi takhle. Asi takhle.
3: Když sil ubývá, nemoce přicházejí, přátelé, rodina odchází, a jste rád, že jste se tohle věku dožil právě s Janou?
4: Určitě. Bez diskusí, bez debat.
5: Já určitě. A víte, každý den přináší něco trochu jiného. A třeba i jiný pořad v rádiu, v televizi. Nebo setkání s lidmi, jako jste vy. Jste hrozně milí. Takže je na co se těšit, takové ty drobné radosti. Bohužel nemůžeme už cestovat, nemůžeme spoustu věcí sportovat a tak dál, ale jsou tady tedy ty vzpomínky i čekání, že ten den prožijeme nějak bezvadně, zajímavě, že si můžeme, ráno si většinou povídáme u snídaně, probíráme, co se stalo a probíráme situaci a podobně. Takže myslím si, že se to vydržet, to je hezký slovo, vydržet, jednak dá a jednak má možná.
3: Františku, čím vás v tom životě obohatila Jana? Co vám dala?
4: No, mnoho věcí. Zamýšlet se, jak hodnotit věci, které lze konfrontovat to s tím, co já můžu říct, nebo co si můžu vzít. No a to stačí tím.
3: Dokázala byste nějak popsat, jak vy cítíte tu lásku k němu?
5: To vám se snad ani popsat nedá, protože to je takový pocit, že to je kus mě, že jako kdybych měla ruce a nohy, pocit sounáležitosti, o kterém se nedá nějak ani moc mluvit, myslím.
3: Je něco, za co byste svému muži poděkovala?
5: Za velkou toleranci, kterou měl vždycky, celý život. Takže mě dopřával vlastně svobodného pohybu. Já jsem si mohla dělat svoje koníčky, to znamená to divadlo hlavně. Jako jsem dopřávala i já jemu, takže tolerance. A takovou i důvěru, kterou mě věnoval a dal. A já jsem se snažila i naopak.
3: Je něco, za co byste jí v tomto ohledu třeba teď po těch více jak 60 letech, co se znáte, poděkoval?
4: Samozřejmě, protože to je děvče pro všechno. To znamená, co si vymyslíte, tak to všecko bude platit, pokud je to pozitivní. Přemýšlím všecko, co jsme spolu prožili a bylo to zajímavé. Ty příjemné věci, ty stojí za to, tak se oživějí občas.
3: Co je pro vás tedy v tom vztahu s vaší paní důležité?
4: Vydržet. Nějakou dobu ještě. Chvíli vydržet. Ale ne moc, netlačit na pilu.
5: Já bych chtěla umřít zároveň s ním, teda to teda se vám přiznám bez mučení. Ale kdybych musela zůstat bez něj, tak bych si vzpomněla na ty časy, kdy teda chyběl doma, protože měl nějakou jinou práci a pořád bych si myslela, že má jinou práci. To já bych nemohla ho nějak jako oplakávat. To ne, to pláč k němu nepatří. Ne.
3: Milujete svoji ženu?
4: Určitě jo.
3: A jste rád, že svoji ženu máte vedle sebe?
4: Rozhodně.
3: Milujete ho?
5: Ano. Ano, to se vám přiznám, že ano. Jestli to slovo platí v tomhle smyslu, že je mojí součástí, tak ano.

0: Jana a František Albrechtovi už vědí, že lásce neuškodí nic, když máte toho pravého. Můžete s ním i mlčet a přitom si říct o všem, co jste v životě prožili a cítili. Milovat můžete stále, do poslední chvíle.
1: Jak prohlásil knižní hrdina hrabě Monte Cristo. Všechna lidská moudrost je shrnuta ve dvou slovech. Čekat a doufat.
0: Čas a naděje lásce prospívá. Proto nespěchejte, vnímejte každou chvíli, poslouchejte své blízké, buďte s těmi, které máte rádi a milujte.
1: To vám radí Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: BIS dostala 50 milionů nad rámec schváleného rozpočtu. Kvůli havárii vodovodu v Praze 6 jsou bez vody tisíce odběratelů. Čeká nás další tropický den, zítra bude znovu přes 30 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, pěkný večer. Bezpečnostní informační služba dostala přidáno. Od státu získala skoro 50 milionů korun nad rámec schváleného státního rozpočtu. Zjistil to server i rozhlas. Kontrarozvědka má teď k dispozici o zhruba 200 milionů víc než loni. Pořád ale nedostala tolik, kolik pro ní ve svém návrhu státního rozpočtu chtěla bývalá vláda Petra Fialy z ODS. O víc peněz požádala BIS sama. Ministerstvo financí vyhovělo. Peníze navíc vyčlenilo z rozpočtových rezerv. Pražské vodovody a kanalizace opravují havárii vodovodu v Praze 6. Bez tekoucí vody jsou tam od včerejška tisíce odběratelů. Vodárny pro ně připravují cisterny s pitnou vodou.
3: U cisterny s pitnou vodou v ulici José Martího se dnes odpoledne tvořila fronta lidí, kteří se chtěli v horku schladit anebo potřebovali vodu na vaření, jako třeba pan Ondřej.
4: No, je to těžký, no. Jako máme naštěstí bazén, takže aspoň jako tam se dá trošku schladit. Celkově se jako nedá moc vařit v tomhle tom, že umývat nádobí a to člověk musí furt chodit pro vodu.
3: Vodovodní řad praskl včera odpoledne. Bez vody bylo 21 tisíc odběratelů v Praze 6. Některým z nich už voda teče, říká mluvčí pražských vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek.
5: Dopolední hodin se nám podařilo část zákazníků napojit na jiné pásmo. V tu chvíli zcela bez vody je 5,5 tisíce zákazníků a ten zbytek již vodu mají, ale s nízkým tlakem.
3: Vodohospodáři předpokládají, že závadu opraví do zítřejšího odpoledne. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
2: Slezská Ostrava pokračuje v přípravách na dostavbu obvodní radnice. S vítězem architektonické soutěže podepsala smlouvu na přípravu podrobné projektové dokumentace. Nová budova má doplnit historickou radnici na nábřeží řeky Ostravice. Podle mluvčí Slezské Ostravy Sandry Štrejlové chtějí začít stavět do 2 let.
6: Chceme vytvořit moderní, funkční a důstojné zázemí nejen pro zaměstnance úřadu, ale především pro občany, kteří budou mít všechny služby dostupné pod jednou střechou. V nové budově dosáhneme významných energetických úspor a na náměstí Jurie Gagarina budeme moci vybudovat nové byty, které dnes v lokalitě schází.
0: Sport.
2: Hokejový brankář a bývalý hráč Přerova a Brna Michael Postava se chystá na další sezónu v Česku. Loni ve své premiérově sezóně v AHL zaujal nejlepší úspěšností zásahů v celé lize a hlavní tým Detroitu ho pozval do zápasu NHL jako náhradníka. Momentálně už se chystá jak na ledě, tak na suchu.
7: Chodím teď už 3x týdně na ledy, co jsem domluvený vlastně jak tady v Přerově, tak i v Brně. Za což jsem moc rád, že právě můžu se i právě furt udržovat na tom ledě a jinak trávím vlastně celý týden v Olomouci v komplexu, kde s Kubou Fričem trénu vlastně tu suchou část.
2: Do zámoří Postava odcestuje na začátku září.
0: Počasí.
2: Zítra čekáme oblačno až zataženo. Na mnoha místech se vyskytnou přehánky a bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty budou 27 až 32 stupňů. Ve východní polovině Moravy a Slezska 32 až 37 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové budete brzdit za odbočkou na Lysou nad Labem. V koloně od 22. kilometru se popojíždí až do omezení u Sadské na 25. kilometru. Tam výrazně překážela havarovaná vozidla. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer. Buďte vítáni vy, kteří rádi čas od času zastavíte čas. Třeba právě se staršími nahrávkami z archivu. A kdybyste viděli sem ke mně do studia teď a mohli se mi podívat přes rameno, tak uvidíte dopisní papír, tušku, pero a taky psací stroj. To všechno dnes bude patřit k Divadlu pro vaše uši. Hezký poslech.

0: holubí pošta byla asi někde na začátku, nebo možná ještě dřív než hliněné destičky a pergameny, nevím. Ale vám už je asi jasné, o čem bude dnes řeč především. Pošta, dopisy a psaní, která vkládáme, nebo spíš vkládali jsme do obálky, zatímco jejich adresát už někde netrpělivě čekal třeba na naše milostné vyznání nebo na odpověď na ten svůj dopis, i když, co si budeme vyprávět, třeba čekal jenom na pěknou poštovní známku.
1: Milostné vzkazy nebyly psány jen na pergamenech, ale i na zdích. Tak v roce 79, než sopečný popel z Vezuvu zadusil všechno živé v městech Herkulánehu, Pompejích a Stábii, jakýsi zamilovaný chlapec na zeď divadla napsal své Sabině vzkaz obdivu a lásky, aniž tušil, že je to jeho vyznání poslední.
2: Má Sabino, kéž věčně kveteš, kéž si věčně krásná, kéž věčně si zachováš svůj půvab. Musím teď pryč, buď zdráva. Neděláš dobře, že mne propouštíš samotného?
3: Všimli jste si, jak často užil slovička věčnost?
2: V milostných dopisech čas mění pouze tu a tam formát, ale nemění obsah. Ať je to rokokově necudná smyslnost listů Mirabeauových, ať píše Ludwig van Beethoven své nesmrtelné milence Terezii Brunswick Ewig mein, ewig dein, ewig uns, věčně má, věčně tvá, věčně naše, nebo ať je to verš, který mladý Neruda poslal Terezii Macháčkové, ty jsi krásná jak ta Španělka a žití ach tak ctného, až umřeš, najdou v srdci tvém mne ukřižovaného. Oheň lásky je vždycky stejně jasný, ať hoří chrám anebo koudel.
3: A slova mužů jsou až podezřele stejná. Chci tě, buď má.
1: Ať je vyškrabuje neandrtálec do skály, ať je píše král Nínos své samuramatě, nebo v hexametrech Ovidius.
2: Máme tu ještě dva dopisy, ty byste měli slyšet. Ten první je 400 let starý. Na růžové kartičce oblepené papírovou krajkou píše František Zvíkovský své milované paně Prudencii. Má z nejmilejší, perlo má nejkrásnější, můj klenot ten nejvzácnější. Tvé rozmilé líčko líbám, neb tebe každé chvíle v srdci svém mám. Mé nejdražší srdíčko, možná mne tebe z mysle spustit není. Mám tě každé okamžení v svém stálém paměti. S políbením tvých tvářiček alabastrových a očiček diamantových již žalostně s tebou se loučím.
3: A já tu mám ještě poslední dopis. Čerstvý, dívčí, z brigády. Realita. Má květnové datum 1968. Ahoj, Krtku. Strašně se mi stýská. Bulím normálně od rána do večera. Holky se mi chechtají. Mají ze mě prču. Říkají, ať neblbnu. Oči mám červené. Nos napuchlý. Já tu nevydržím. Je to všecko na draka. Říkám si, teď já ho mám pořád hrozně ráda zmetka, ale nevím přesně proč.
4: Divadlo pro vaše uši.
0: O milostných vzkazech a dopisech šla řeč v pořadu Piš a slyš a v cyklu Rok v dopisech. Tam zase byla příležitost číst z listů slavných autorů a herců a dozvědět se, jaký byl kdo v soukromí prostřednictvím jeho korespondence. Z dopisu Vlastimila Brodského divadelnímu režisérovi Františku Štěpánkovi čte Josef Sommer.
5: Milý fanoušku,

0: bolestně, co nejhbitěji, abychom ve skomírání neprozradili motorickou nemohoucnost a kinetickou ochablost, a s jistou dávkou elegance a šarmu, tedy bez obav, že neudržíme moč či stolici. Podařili se nám splnit tato předsevzetí, přecházíme práh věčnosti s uspokojením, s úsměvem na rtech a přímo se těšíme na zasloužený odpočinek. Ona vlastně smrt není tak blbá. A kdyby netrvala tak dlouho, byla by obstojným zpestřením života. Zpráva, že neumíráš, mě docela potěšila, protože kamarádů je tak nejvejš jeden či čtyři. Může být i pět, ale to už je pořádná výjimka. A to je velmi nízký číslo v poměru k počtu obyvatel naší vlasti, najmě planety. S kamarádama se musí šetřit. Musí se vysloveně hýčkat, protože je jich po čertech málo. Kamarádi, to je dneska vysloveně podpultová záležitost, ke který člověku nepomůže ani protekce. No a to je už co říct, protože ta pomůže skoro všude a ke všemu. To jen, abys věděl, že z hlediska mého egocentrismu je naprosto vyloučeno, abys našemu kamarádství dával jakýmkoliv způsobem výpověď. Nedá se nic dělat. Holt tě potřebuju. Stůňu. 14 dní do mě perou penicilin a furt stůňu. Nezoufám, ale blbě se mi přitom dělá. Denně se vzdor horečkám hulím a meju. Kdyby ale přece, polož v krematoriu drobnou kytku k ceduli se jménem Vlastimil Brodský. Ovšem až v momentě, kdy budou všichni poslouchat, kterak náš řídící Zdeněk Míka mluví, to by mohlo být takový něžný zpestření tý nudy. Do toho hraní Neila Simona se mi moc nechce, už jsem na prudký pohyby starej, tak se v klidu domluvíme, až přijedeš. A přijeď brzo. Tak ahoj, já mám svou nemoc a je to ode mne nesmírně altruistický, že se zabývám tou tvou, uvědomí, že ty ozdravuješ a já stále víc pochřádávám. To je zrovna doklad toho, jak vzácná podpultovka je kamarád. Ahoj, dědo. Broďa. Praha, 7. listopadu 1984.
1: Inspicient Karel Hovorka byl člověk z hlouby duše, milující divadlo. Byl terčem někdy až krutých poznámek kolegů z divadla, ale bral je. Zlobil se jen na oko a jeho oči prozrazovaly, že ty jeho věčné inzultace ho docela těší. Jak divadelnické generace stárnou, tím častěji začíná lidi kolem divadla oddělovat nemoc. To se jednoho dne stalo i Karlu Hovorkovi. Ale grácky ve stylu černého humoru pokračovali, jako by se nic nedělo, i v písemné podobě. Takhle píše Vlastimil Brodský v listopadu roku 1987 Karlu Hovorkovi do nemocnice v Brandýse nad Labem.
0: Milovanej blbečku, inženýr lidských duší, bývalý kamaráde od roku 1948, toho času mrzáku. Primář tvrdí, že teď tam za tebou s Pepou Bláhou chodit nemáme, především ne s metrem, za účelem ověření si tvé šířky a výšky skrze vá pohodlné poslední spočinutí a máme asi tak týden počkat, abys poznával lidi. Já vím, že je to těžký. Já jsem například člověk, ty například nejsi člověk a přitom jako živočišný druh jsme totéž. Voba z primátů, voba savci a přitom já homo sapiens a ty zvíře. Až se tyhle věci naučíš rozeznávat, přijdeme s Leošem Hanzlem, na kterým už

podle vizáže poznáš, že to není člověk a bude ti tedy blízký. Teď jsem si to přečetl a připadá mi věčná škoda těch velkých myšlenek pro tvou nechápající mozkovnu, naplněnou zřídlými a degenerovanými ganglií se spoustou vyřazených struktur, dříve center. Navíc jsem přesvědčen, že ani teď v tom špitále, kde nemůžeš realizovat svou vášeň, organizovat blbosti, jako například byla moje poslední svatba, ses nenaučil číst, takže všechny hodnoty svěřené tomuto papíru přicházejí vniveč. Pozdrav primáře Edu Wiesnera. Věřím, že je nešťastný, že tě má v baráku. V Africe je ještě několik negramotných kmenů. Odjeď. Člověk se cejtí dobře jen mezi svejma. Vlastimil Brodský. P.S. Ty si při té svý duševní schátralosti už stejně budeš houby pamatovat, kdo to je.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Některé vzájemné korespondence by vydali na knihu a některé už dokonce jako knihu vydali. Dopisy a pohlednice pánů Voskovce a Wericha mají hned 3 díly a vyšly jako jedna velká audioknížka. V rozhlase jsme ale ze všech těch popsaných stránek z New Yorku do Prahy na kampu a zase zpátky vybrali jen některé. Třeba ty ze 70. let, to už se na obou stranách oceánu hlásilo dotírající stáří, ale zůstala i celoživotní, neutuchající chuť si navzájem psát a povídat si.
2: Prší. Dopis se táhne jako sučuk. Le Maison de Chursky. Pamatuješ na Montmartru roku 1927 na podzim, když jsem s ohromnejma parohama v zástupech Pařížanů se marně pokoušel dohonit tu loď, co mi odvážela Milku of all places do Hanoi? Je to zvláštní. Tolika jsem trpěl. Opravdu vodržku. A takový je magnetismus nostalgie, že i po těch divných podzimních dnech s tebou poprvé v Paříži a co všecko s tím souviselo, se mi úporně stejská. Máš taky takový pocity někdy? A když to vyvstane najednou živě, tak vidíš momentky, cítíš čuchy a slyšíš background sound effects i barvy hlasů absolutně naturalisticky? Do nejpatrnějších detailů, ale jenom vždycky momentka nebo dvě, nebo na nejvýš barvu a pach jediného večera nebo poledne. To je moc krásný, nemyslíš? Že to jsou věci, které ti nikdy nikdo nemůže vzít. Mezitím zase pat jeden urostlej strom. Jen měl člověk čas uskočit. Pablo Picasso. Ten se dožil fajn. A vidíš, malovat nepřestal až do konce. A nenechal závěť, uličník. Brumlík tvrdí, že to udělal na schvál a měl srandu, jak ty pozůstalí a rozvedený báby a levobočkové se budou prát. Možná, že má pravdu. Španělové jsou kruťáci. A co on se potřeboval s takovejma věcma srát, no ne? Radši, že maloval. Voskovec Werichovi 21. května 1973.

0: Hvázi kouleční korku. To už si dávno neslyšel, viď? Já taky ne. Je to jméno z jiného světa. Či spíš z jednoho z našich mnohých jiných světů. Už jsou jich tucty. Svět krále železnic a suprareality. Svět křemencový ulice a penátů spolu s bíčím okem a červeným esem. Svět stromovky a mých návratů z Dijonu. Svět Daliborky a Borůvky a spol. Takzvaný to předvestpoketární svět. Svět surrealistický neboli Šímův, pojící se s našimi ranými cestami do Francie a návštěvami divadla Empire s varietními programy a z Blackbirds, snad z mých nejmilejších s tebou světů. A potom všecky možné světy americké, zejména ty první kupodivné přízračné měsíce v New Yorku a na tom katastrofálním zájezdě po Midwestu. To byl svět maximální svobody a nespoutanosti, neboť vše bylo funkl nový, i náš zachráněný holej Šváb, a nebylo odpovědnosti, minulosti ani budoucnosti, jen čirej, každej den totálně objevitelský teděk. Veliká sranda, snad právě proto, že to žádná sranda nebyla. Už mám kafe. Do kuchyně jsou to tři kroky na téže přízemní rovině, zkrátka požiteček. Měli byste tu bejt, byla by sranda, pohodlí a lahoda. Pivo i ale je pro vás v ledničce připraveno, taky tři kroky odtud. I chladné bílé víno, levného stupně bez značky z Francie, ale dobrý. Kalifornské stále neberu na vědomí, nelze. Včera v noci jsem koukal v televizi na film, asi tak 5 či tak let starý, o kronprinci Rudolfovi a komtese Vecera. Hrál ho ten dreadful arabský Omar Sharif jako kůň, ale ne arabský, nýbrž pivovarský valach. A krásná, no, jak se jmenuje ta francouzka, co byla v Belžu, taky hrát neumí, ale vypadá aspoň. Ale to nic. Jde o to, že to bylo zřejmě natočené ve Vídni v reálech a že Rakousko nenáviděné bylo skvěle zrenovováno. Uniformy, turecká muzika s autentickýma maršema, nádherný kostýmy a James Mason velkolepě hrál Franz Josefa, když měl ty licousy ještě černý. A Ava Gardner byla glamorózní císařovna Evženie. Zase mě napadlo, že jsme v té době měli žít, ty a já, ale jako Vídeňáci, ne Pražáci. A kočáry jezdili a regimenty defilovali před těma monumentama, co jsme kolem nich před pár lety bloumali, jako ten kostel, co se mi tak líbí, hned za imperiálem, s těma dvěma pfalickýma sloupy před portálem, ovinutýma kamenejma girlandami. To je další, nejnovější z našich světů. Náš svět vídeňský. Voskovec Verichovy, 21. června 1973.
1: Ptáš se, zdali jsem dostal fotografie. Ano, dostal a mám je vystavený, jak spožadoval na viditelném místě. Zrovna převčírem jsem je ukazoval Pajprtovi, čili Štěpničkový, která přišla navštívit zdejšího barda, to jest mě. Proč chvátá lid do divadla a tak dále a tak dále. Byla celá udivená, když mě viděla. Bylo jí divné, že se neploužím, nekuckám, neblábolím, neslintám, že jsem zhub o 15 kilogramů a začala jásat, jak dobře vypadám. To je logické. Když jdeš navštívit mrtvolu a otevře ti dveře ten dotyčný nebo dotyčná v posledním tažení, tak taky jásáš, ne? To je ta stará relativita. A ten tvůj oblíbený a můj taky, Albert. Ádův pohřeb může být oznámen v novinách, ale nikoli v hodina, kdy se odbývá. Mohli by přijít lidi, ne? Podle tohoto principu moje nepřítomnost v televizi a všeobecně kdekoliv na veřejnosti se nejlépe vysvětluje, když se šíří a udržuje. On je nemocný, on nevychází. nebo on už nechce hrát, má dvě chaty, snad něco píše a tak dál. A tak lidi mě potkávají a diví se, jak dobře vypadám, jak rychle chodím a tak podobně. Takže nikdo mě neomezuje. Nedělám, protože nemůžu už, nebo nechci už. To není taktika nechytrá. Všimni si, je rafinovanější než zákazy s razítkem a podpisem, neboť je anonymní. A kdokoliv z původců může říct a říká, to jsem blázen, to si dělá někdo na svý vlastní tričko, proti panu Verichovi přece nikdo nic nemá. Pokud se týče mne, no, je to tak i onak. Celkově mi je dobře. Jenom vnitřně jsem jaksi labilní. Nejsem si sám sebou jistý. Asi mi nerozumíš, neb nemůžeš, protože ani já sám sobě nerozumím. To se stává. Je ve mně určitá nejistota, kterou sám sobě stěží můžu definovat přesně. Jako bych byl prázdný. Spíš bych četl, než psal. Četl cokoliv, i škváry. Jako bych clonou čteného chtěl přikrýt nebo oddělit něco, co by mě zklamalo. Bojím se něčeho a nevím dobře čeho. Vypadám dobře, je mi dobře, až na tu kanilu neboli trubku, kterou už mám skoro rok v krku. Snad mi ji letos v létě, v pozdním létě výmou. Dobrá výmou, sláva. Nechci už mít, bolí mě to a vadí. A zase si myslím, proti své vůli si myslím, čili bojím se, že co když a vůbec. Jsem velmi snadno zranitelný nervově. Dojímají mě věci víc, než by bylo nutno, a stejně tak i nasírají. A těžko se mi o tom píše. Bylo by třeba jiných, přesnějších slov. Moje dny jsou bez cíle. Probouzím se svědomím, že budu-li spát dál, nic nestratím. Jsem líný a nerozhodný. Dopis tobě odkládám už dlouho. Pak je mi to líto a slibuju si, že zítra. Pak nemůžu spát, převaluju se a skoncipuju dlouhý dopis, který je vlastně povídka. Zítra ti napíšu. Probudím se. A povídka se zcvrkla v ubohý sentimentální žvást, který by tě nemohl zajímat. A jdu na pivo. A to mi chutná jen do půl litru. Dále už ne. Nepamatuju si, co bylo včera. Protože nechci si to pamatovat. Zapodím to, zasunu. A tím se čas mění, tedy pojem času. Mění se z řeky, kterou je proudící od pramene k moři, mění se v močál. Něco mi chybí. Asi smysl života. Zkrátka a dobře, chtěl bych být s tebou, povídat si. A jsem si jistý, že bych našel, co hledám. Nebo že bys mi pomohl zjistit, že nemám co hledat. A tím bych to našel. A koho mám jiného než tebe? A ty jsi tam a já jsem tady. A co srdce pojí, moře nerozdvojí, říkal Vojta Náprstek a jmenoval se stejně Fingerhut původně. Kluk, který statoval ve filmu Kocour a teď je fotograf v Kanadě, mi poslal obrázky s tebou a jakousi tlupou. Jsi tam s Pazderem, Chris, líbej ji, jo? A řadou divných fousáčů, se kterýma si nevím rady. Mohl bys mi říct, kdo je kdo?
2: Verich Voskovcovi, 29. června 1973.

0: maj ve smutku a strach jim kouká z očí. Už je to na beton, všechno se otočí.
1: Kolena se jim třesou, jo bohu zvěst nesou. Jsou jistá místa a tam se chystá proti

0: hele, koukej, podívej se, divnej prachu, buď to teda máš kalhoty plný strachu, nebo pro strejčka příhodu, už si napřed kalíš vodu.
1: To tě teda hlásím, já jsem medle, s tímhle budeš u nás hnedle vedle. Kočka leze dírou, pes oknem, ať si venku neště nakopnem.
0: Nebudem se krčit za oknem, kdyby pršelo, no tak zmoknem. A to tady nebylo ještě, aby se lid bál jít

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Poslyšte, taky jste hráli v dětství na tichou poštu? Takové to, jakože se na začátku něco pošeptá, co z toho na konci kolem dokola vyjde? V rozhlase měl svůj stejnojmenný pořad na konci 60. let Miroslav Horníček. Bylo to vlastně obyčejné vyprávění mezi písničky, ta jeho tichá pošta. Ale v případě Miroslava Horníčka bylo začasté i tohle docela obyčejné setkání, vlastně docela neobyčejné.
2: Řekl jsem, že někteří posluchači neslyšeli první pořad a žádali na nás znovu vysvětlení. Rád jsem je podal. Málo kdo má možnost poslouchat rozhlas pravidelně a je proto docela přirozené, že z poslechu částečného nemůže pochopit souvislost jednoho programu s programem předešlým i následujícím, když jde o takový seriál. Chtěl bych dnes poděkovat všem, kdo mi kdy napsali. Opravdu všem. Patrně si teď někteří, hlavně ti naši drazí a stateční anonymové, myslí, že to myslím ironicky. Ale ne, myslím to upřímně. I jim děkuju za jejich vzkazy, protože celkový obraz je složen z barev světlých i tmavých a každý, kdo se pokusí dělat nebo říkat něco veřejně, vyvolá zcela nutně ohlasy kladné i záporné. Ale zlobit se proto nemá smysl. Tak jako ten, kdo slyší jeden z celé řady programů, nemůže ještě soudit a rozumět té celé řadě, tak také ten, kdo slyší třeba jen pár vět nebo slov, nemůže posoudit smysl celého programu. A když se tak stane, je to jen a jen jako obraz té staré dětské hry, kdy tedy z lokomotivy roste kopretina a řečeno v rámci rčení z komára velbloud. Je až dojemné, kolik takových proměn a nedorozumění se během tiché pošty stalo. A čtu-li si ještě jednou ty staré i dnešní dopisy, říkám si, do nekonečna by mohlo jít vysvětlování a pátrání po tom, kde právě to jedno slovo přestávalo být samo sebou a začínalo se měnit ve slovo jiné. Ale i to je zajímavé a poučné. Slyšet to, co jsme řekli, v podobě už zcela jiné a zkreslené.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

Dalo by se z těch dopisů číst dál. A byla by to četba velmi zajímavá. Četba například o tom, že vším jsou vinni řidiči, i o tom, že řidiči jsou naprosto nevinní a že chodci se neumějí chovat. Byla by to četba o neochotě prodavaček, ale právě tak o tom, že naše prodavačky jsou vzorny. Byla by to četba o kráse naší národní povahy, ale také o tom, že o této povaze nemá jaksi smysl mluvit. Byla by to četba plná nejostřejších protikladů, protože to všechno mi posluchači napsali. A já nechci než opakovat to, co jsem řekl už mnohokrát. A kde je tedy pravda? A znovu opakovat, patrně někde uprostřed. A naše zmílená je v tom, že jeden zážitek anebo 10 zážitků povýšíme na obecně platný a definitivní soud. Mám tu opravdu dopisy, které se navzájem úplně vyvracejí. A přečtu-li jeden z nich, ozvou se posluchači mínění opačného. A přečtu-li druhý z nich, ozvou se jiní. Ale já osobně si myslím, že žádný z těch táborů nemá plnou pravdu. Ano, je neochota a je zdvořilost, jsou klady a zápory, je slušnost i neslušnost, ale nelze mezi nimi vést hranici. Možná, že ta nejzdvořilejší prodavačka má někdy den, kdy pod tlakem osobních starostí a trablů není prostě schopna svou ochotu a zdvořilost projevit a možná, že řidič prosulí svou hrubostí k chodcům, jednoho dne pod vlivem nějaké veliké radosti se zachová jako dokonalý gentleman. V každém z nás se perou denně ty laskavosti s hrubostmi, nálada s nenáladou a generalizovat se nedá.

0: A tak si ty dopisy ještě jednou pročítám a říkám si konec hry. Slovo proputovalo řadou a došlo na konec. Je jiné. A protože řad byla celá řada, vyšlo mnoho slov. A protože nešlo o slova, ale o smysl, mohu říci, že teď, právě tak jako v dětství, se hrálo dobře i špatně. I tenkrát byly mezi námi děti, které kazily hru. Taková svévole v nich byla nebo co. Ale zlobit se proto nemá smysl. Ty děti kazily hru a radost především sami sobě. Nesou si v sobě už od dětství jen a jen potřebu rušit, nechápat, kazit, zlobit, trucovat. Čtu si znovu ty dopisy a je to jako mapa lidské hlavy. Lidského vědomí, podvědomí, svědomí, nevědomí, povědomí. Jako mapa lidské hlavy i lidského srdce, kde vedle míst zelených jsou místa vyprahlá a kamenitá, kde vedle kvetoucích sadů jsou i sopky. Je to poučná četba a já jsem za ní velmi vděčen. Znovu tedy děkuji všem, kdo mi napsali.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Jak to bývalo tenkrát svého času v televizi? Pořad Nad dopisy diváků, paní Indra Vostrá. A chcete-li nám psát? 3 jedničky 50. Svou odpovědnu na dopisy posluchačů ale měla i proslavená nealkoholická vinárna u Pavouka. Místo, kde se v rozhlase narodil všeuměl Jára Cimrman. No a právě tady, v nealkoholické vinárně u Pavouka, se dnes rozloučíme. Tak zůstávejte ve zdraví a víte co? Napište někomu nějaké vyznání, dopis nebo mail. A my se budeme těšit třeba na to, že nám svěříte vaše nápady, koho byste chtěli slyšet v divadle pro vaše uši zase někdy příště.
3: U stolu číslo 3, jako vždy, sedí doktor Hedvábný. Dobrý večer, pane doktore.
4: Dobrý večer.
5: Dobrý večer.
3: Jste dnes trochu přepadlý, nebo se mi to jen zdá?
4: No, unavený. Trošku.
3: My máme jenom pár dotazů. Ptá se posluchač Rudolf Vytiska, pane doktore, z Mladé Boleslavy. Co je na tom pravdy, že UNESCO uvažuje o zařazení oslav českého génia Járyho Cimrmana do světového kulturního kalendáře?
4: No tak pravda to je. Ovšem já myslím, že nic jiného se nedalo čekat. My bohužel proti tomu nic dělat nemůžeme už.
5: No pane doktore, je tu ještě celá řada dalších dopisů, které se týkají života a díla Járyho Cimrmana. Ovšem jsou tak obsáhlé, že vám nezbyde než je vyřídit asi písemně. Ale myslím si, že je tady dost vděčné téma k rozhovoru, a sice činnost klubu přátel Járy Cimrmana. Kdybyste prosím vás byl tak laskav, vy přece jen máte o tom lepší přehled než my.
4: Musím s potěšením konstatovat, že kluby rostou jako houby po dešti. Každý den dostáváme zprávu o tom, že nějaký klub někde byl založen. Chtěl bych na adresu těchto klubů ovšem říct si jednu důležitou věc, že totiž otázka členství je jediná přísná otázka v celé klubové činnosti. Neboť jak jsme již kdysi, nevím jak dlouho již to je, řekli o stanovách, tedy členové klubu Járy Cimrmana nesmí být členy jiných masových organizací. Čili když náhodou někde založí klub a jsou tam v tomto klubu i lidé, kteří jsou zároveň členy některých jiných masových organizací, pak tito lidé bohužel sami to možná nevědí, ale nejsou členy klubu Járy Cimrmana.
3: Oni se možná za členy považují, ale
4: správně,
3: nejsou.
4: Ovšem my musíme říci, že bohužel nejsou. Leda, že by dodatečně z oněch ostatních masových organizací vystoupili, což je taky jediná možná cesta.
3: Dobře. A pane doktore, řada posluchačů se ptá, co mají v klubech dělat, že třeba klub založili, ale nevědí, co mít na programu.
4: No tak, jak jsem již řekl, že Jára Cimrman byl člověk, který právě dával možnost vyžití jakýmkoliv způsobem. Tedy i tyto kluby nemají přesných pravidel nebo návodů, jak pracovat. Jediným tím přísným měřítkem je ten výběr těch členů, že jo? Ale jinak kluby mohou pracovat, kdo jak chce, samozřejmě.
5: A máte, pane doktore, nějaké konkrétní kladné příklady činnosti klubů?
4: No tak samozřejmě. Hlásí se nám tady jeden pěvecký kroužek Cimrman z Ondřejova.
3: Já jsem mu nehdy četl v novinách, že jeden z klubů pořádal pochod do Liptákova. Co je na tom pravdy?
4: Ano, tak to byli Třinečtí. Ti uspořádali pochod na Liptákov a tam v místní restauraci Faltýnek potom udělali demonstraci v Sedě proti rakouskému profesorovi Fiedlerovi a demonstrovali od 8. hodiny večerní až do 7. hodiny ranní, kdy je přišla otevřít uklízečka. Protože totiž, abych to vysvětlil, tak vzorně demonstrovali a ukázněně, že se jich ani nevšiml pan vrchní, ani pan vedoucí, neboť oni si vybrali přidělenou místnost Richtu a o půlnoci, když zavírali restauraci, prostě tam zhasli a zamkli je. Čili dostali se, až když přišla posluhovačka tam uklízet.
3: No, pane doktore, já mám o těchto demonstracích svůj názor dosti skeptický. Mně totiž připadá, že někdy ten, proti komu demonstrují, se o tom ani nedoví. Věděl například profesor Fiedler o tom, že byla takováto manifestace?
4: O této manifestaci Třineckých nevím, jestli ví, myslím, že se o ní ještě nedozvěděl, ale Znojemský klub přátel Járyda Cimrmana uspořádal přespolní běh za součinnosti právě rakouských klubistů a podařilo se jim to prosadit i přes vyložený odpor rakouských JZD, neboť tento přespolní běh náhodou vedl také přes státní hranice do Rakouska, kde právě se předávala štafeta, která měla být doručena profesoru Fiedlerovi. A také doručena mu byla. Čili o této demonstraci proti jeho osobě se on velmi dobře dozvěděl. Přímo z první ruky. Ačkoliv vzhledem k tomu, že to byla štafeta, mohla to být taková 13. a 14. ruka. Ovšem to byly samé takové pěkné příklady. Musím říci tež, že mnoho klubů nám nepracuje. Dokonce s politováním musíme konstatovat, že některé kluby ještě ani nevznikly. A pak mám ještě takovou jednu smutnou zkušenost. Chtěl jsem totiž v Liptákově udělat skanzen, víte? To znamená shromáždit všechny věci, které připomínají nám Járu Cimrmana právě do Liptákova. Zatímco u některých jsem se setkal s velikým pochopením, například musím jmenovat aspoň rakouského starostu z Neuhausu am Inn, pana Xelhofra, který mil rád souhlasil s tím, že můžeme přestěhovat zvoničku do Liptákova, právě z Neuhausu, kde jsou otisky prstů Járyda Cimrmana na řemenu.
3: Celou zvonici?
4: Celou zvonici.
3: Je dřevěná nebo zděná?
4: To je zděná, krásná zvonice. Tak na druhé straně zase musím říct, že jsme se setkali a hodně jsou to naši vlastní lidé. Například v Beskydech jeden rolník důchodce, já jsem ho původně nechtěl jmenovat, ale je to pan Pužej. Ten, když jsem ho požádal o to přestěhovat jeho chalupu z Beskyd do Liptákova, kde to je prakticky v té samé nadmořské výšce, jenomže prostě v Jizerských horách, pan Pužej na mě vzal podávky. A říkal, že to nikdy nepřipustí, leda, že by se tam přestěhovala i místní restaurace a jeho soused s celým domečkem. Což ovšem já bohužel jsem musel odmítnout, protože to nepřichází v úvahu.
3: Vy do toho skanzenu chcete soustředit všechny budovy, o kterých je prokázáno, že v nich Cimrman byl.
4: Přesně tak.
3: A co kdyby se ukázalo, že v tom hostinci byl také?
4: V tom případě pak samozřejmě by nebylo problému přestěhovat i ten hostinec. A vzhledem k tomu, že zatím to dokázáno není, tak to nejde.
5: No tak, pane doktore, jestli už vy sám nemáte co říci našim posluchačům dnes večer, tak my se s vámi rozloučíme. Děkujeme vám za rozhovor a naschledanou příště.
4: Naschledanou.
3: Dobrou noc.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Je po 23. hodině a je tady s vámi opět Noční linka a s ní Jana Chládková. Věřím, že spolu prožijeme pohodové 2 hodiny. I dnes se můžete těšit na společné povídání, alespoň doufám. Vybrala jsem pro vás téma, kdybyste mohli změnit minulost, co byste udělali? A zajímat mě bude, co zásadního ve vašem životě byste změnili. Na jakou životní etapu byste nejraději zapomněli? Jak se na dané období díváte s odstupem času? A co myslíte, je dobře, že minulost změnit nemůžeme? Telefonovat mi můžete jako vždy na telefonní linku 731 800 900 nebo mi můžete napsat, a to na adresu linka@rozhlas.cz, a na tuto adresu můžete také posílat samozřejmě příběh k dnešnímu tématu, ale také náměty na témata, která byste chtěli slyšet třeba v příští noční lince. Přeji příjemný a nerušený večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou a já se vás ptám, kdybyste mohli změnit minulost, co byste udělali? Minulost představuje soubor všech událostí, které už proběhly. Spolu s přítomností a budoucností tvoří osu lidského vnímání času. Zkoumáním minulosti se zabývají vědní obory jako historie či archeologie. A kdo se dovolal k dnešnímu tématu jako první na linku 731 800 900? Tou první, která se dovolala, je paní Ludmila z Brna, kterou srdečně vítám, dobrý večer.
1: Dobrý večer, Janičko. Já vás zdravím a zdravím všechny posluchače Noční linky.
0: Děkujeme.
1: Tak já bych se vám chtěla svěřit s tím, už jsem to jednou říkala. Já bych chtěla změnit rok 1970, kdy jsem se poprvé vdala. Můžu vám říct, že vzala jsem si manžela o 7 roku staršího. On chtěl,
0: ano.
1: On chtěl se ženit. Já jsem se nemusela, nebyla jsem těhotná.
0: Ano, ano.
1: No a takže jsme se vzali a on se ke mně choval, jako kdybych já byla jeho děcko.
0: Uh-huh.
1: On říkal, že si mě vychová ke svému obrazu. Takže to už, ale když jsme spolu chodili jsme spolu teda od 15 roku.
0: Ano.
1: A já jsem normál, a on, když jsme šli na zábavu, nebo se na mě někdo podíval, tak hnedka na mě byl protivnej.
0: Uh-huh.
1: A já jsem takhle vždycky s tlačem jsme šli dom. Nezábav, a tak když pro mě přišel někdo tancovat, tak jemu se to nelíbilo. No takže dobře, takže jsem s ním vydržela 11 roku. Měla jsem s ním dvě děti, které teda jsou ráda, že je mám. Teďka už je jim. Klukovi už bude 55, holce 52. A víte, co ale mě mrzí, že to děvče ví, že jsem strašně ublížená tím jeho, on ještě žije, uh-huh. Je má 85 na roku.
0: Uh-huh.
1: A ona mu dává přednost přede mnou,
0: uh-huh.
1: Že jestli ten tatínek jí chyběl, já jsem je nikdy nenaváděla proti němu.
0: Rozumím.
1: Ale oni s ním ani nechtěli jít. A teďka najednou tatínek, Vánoce, tatínek, já jsem sama. Protože ten kluk zase ten je ženatý, má manželku, která jí nemřela maminka,
0: uh-huh.
1: Takže se musí starat o tatínka, ještě o tetu. Ta teta teďka zemřela,
0: ano.
1: Takže musí tam jezdit i v týdnu. Takže ten se o mě nemůže. A ta nejmladší, co jsem měla s druhým manželem, tak ta teda je na tom dobře, má šikovného manžela, mají postavený, má vnoučata. Ale tak jsem tam ze začátku chodila vždycky na ty štědry, ne na to, ale zase on má rodiče někde v Donajovicích, v Dolních, takže zase tam tíhnou.
0: Uh-huh.
1: Takže můžu vám říct, že a když jsem si teda po druhý dala, tak ten zase rád měl ženy.
0: Jo, rozumím vám.
1: Rád měl ženy, tam kolik jsme šli, tak každou obtěžoval. A ještě když se napil, tak to bylo horší. No a potom to uznal, takže já jsem se s ním rozvedla. Já jsem odešla od něho, protože byt byl můj, tak jsem si koupila v Brně byt. A on, když se vdávala ta dcera, tak jí mě říkal, já jsem byl tak hloupý, já jsem měl navařený, já jsem měl vyžehlený. Všechno dělala pro mě a pro děcka. A teďka jsem takhle jsem se já dopadl.
0: Uh-huh.
1: Já jsem si tě nevážil, já prej jsem byl nevybouřené. A já říkám, a maminka moja na té svatbě mu říká, jo, teď by byl nevybouřené, tak si teďka dělej, co chceš.
0: Tak, tak. Je to tak.
1: A teďka, potom jsem teda měla, a z něho jsem, toho jsem milovala. A z toho jsem měla nervy, jako jo, z toho druhého manžela. Nervy, a tak jsem si přivodila všelijaký nemocí, to mě říkali můj spolušák, který byl přednost kliniky neurologie, říkali, prosím tě, ty si pevně udělej doma pořádek a potom teda se ti uleví, protože ano. Ta páteř to všechno vnímá.
0: Ano.
1: A tak jsem jezdila do lázní a on vždycky mě říkal, je do lázní aspoň ve pokoji. No a tam jsem se seznámila teda s jedním byl o 15 roků starší, ale my jsme byli kamarádi. My jsme se neskýtali jako, protože on byl otoupavý a byl týrák. A takže my jsme si jenom volali a on mě vždycky říkal, hele, jestli, Lidno, já bych tak krásným Karlem mluvil a všechno mu rozmluvil, jaká seš dobrá ženská a že ho si tě neváží, ale nemůžu, aby nás nepodezřívali spolu něco máme. No, takže nakonec jsme spolu byli třikrát v lázních, ale opravdu jako kamarádi. A on vždycky mě doma říkal, jo, jeď do lázní, aspoň bude pokoj. A já říkám, Karle, ale já chci mě doma společ, normálně doma to spokojený manželství a ne, abych jezdila do lázní. No, a takže dobře, takže jsem se to, takže on je teda už taky teďka 7 let mrtvej, on umřel.
0: Ano.
1: A já jsem si teda našla, měla jsem chatu a tam byly kamarádi, kteří hrávali na kytaru a to. A ty tam byl jeden a oni mě dali s ním dohromady. No, byla jsem s ním 15 roku, ale nebydleli jsme spolu. Ale on už asi 15 roku je mrtvé. Tak co chcete, Janičko, říct? A ten mě vždycky říkal, prostě ty už si nikoho nehledej, protože vždycky takhle dopadneš.
0: Ale takže děkuju já, moc.
1: A já teďka, Janičko, ještě to vám řeknu, já když poslouchám teďka ty Zlatý lásky.
0: Ano, ano.
1: Mě to tak strašně mrzí, že jsem nedokázala mít takovej vztah, abych byla spokojená a šťastná. A vždycky se rozplaču.
0: Jsou to dojemné příběhy. Opravdu jsou krásné. Paní Ludmilo, já vám moc děkuji, já se omlouvám, ale už jsme na 7 minutách. Děkuji moc a přeju krásnou dobrou noc. O moc se omlouvám, ale opravdu to paní Ludmilo nejde, protože potom jako náš šéf nás opravdu za to jako kárá, protože musíme dát šanci všem stejnou. Já pustím další písničku, tou je Kola, Pop Music se točí dál, Karel Zich, a pak se budu těšit na další telefonát.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: V dnešní noční lince se vás vyptávám, co zásadního ve vašem životě byste změnili v minulosti, na jakou životní etapu byste třeba nejraději zapomněli. A vyptávat se v tuto chvíli budu paní Elišky z Olomouce. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Janičko, já vás srdečně zdravím a zdravím všechny posluchače. A chtěla bych se jednou taky, možná už jsem to říkala, ale chtěla bych se znovu vyjádřit k tomu, který je roky, bych nerada už nejdy zpátky. Já to byl rok 1939, to začínalo, končil 1945 a to byly nejhorší roky, nejenom pro mě. Mě bylo v tu dobu 12 roku a já jsem prožila strašné tragédie, protože jsem přišla o rodinu, o matku,
0: o sourozence.
1: A takže to byla pro mě tragický, že? Takže mě jako dětství končilo dětství. Tak v 12 letech jsem měla konec dětství, to byly jiné starosti. Musela jsem se postarat a dodnes slyším tu moji maminku, když odcházela z domu, tak Eli, prosím tě, hlíve tu malou, to mě tam měla 6 neděl. A kde ona šla do města nám, děte mě a bratrovi koupit oblečení a už se nevrátila. To bylo bombardování Brna, a tím to skončilo, zůstala tam a i ti moji dva sourozenci, bratr je o rok starší ode mě a ta sestra o 2 roky mladší ode mě. Takže toto bych chtěla zdůraznit a ne, aby se to opakovalo. Nebyla jsem já sama. Bylo nás tenkrát mnoho tak postižených tragicky tou válkou hnusno.
0: Přesně.
1: Takže nerada na to vzpomínám, ale musím. Musím, protože když to vidím kolem, dokola, jak se nenávidí, jak se zabíjí, tak já teda v tomto chci, aby se to už nikdy neopakovalo.
0: A paní Eliško, protože... taky, aby se to připomínalo, protože mně někdy přijde, že rychle zapomínáme. Protože jak člověk najednou žije jakoby v něčem jiném, je to samozřejmě dobře, že žijeme jinak, ale nemělo by se zapomínat. Mělo by se to opravdu připomínat, co všechno může hrozit.
1: Já právě taky se, když přijdom, já mám 11 pravnuků a někteří už jsou dneska dospělí, studovaní, když přijdom, já s ním až jenom o tom mluvím. Oni neznají, to se nikde neučili.
0: Ano.
1: Ale já ještě tady jsou z těch 93 letech, abych jim připomněla ten život, který jsem si prožila já a lidi kolem nás. Takže já to ráda opakuju. Někdo řekne, že pořád mluvím o válce, ale já budu pořád o tom mluvit, protože já už jiná asi nebudu.
0: Paní Eliško, ale to je taky dobře, protože bohužel těch pamětníků, těch přímých pamětníků ubývá. A mně pak přijde, že skutečně najednou všichni dělají, že to vlastně neexistovalo. Když dokáže někdo říct, že neexistovaly koncentrační tábory, tak já prostě, můj rozum to vůbec nechápe, že jo. No prostě
1: já
0: tak to je.
1: Já jsem to všichni prošla, vím, bo to má, možná tím, že to pořád

0: pakujú, že sú tým postižená, ale to mi jaksi nebere nejak povahu, pretože určite, pretože ja som to prožívala ako detko, kdy mieli si tam hrať a koupať a jezdiť na zájezdy, tak, ale to sme my nemohli.
1: Tak, tak.
0: Takže som prožívala to úplne inak.
1: Taky jsem paní Eliško vždycky ráda poslouchala, když mi tatínek o tom vyprávěl, protože když končila válka, tak mu bylo 15, mamce 13, no, takže přece no. Jenom už nějaký rozum měli a moc ráda jsem poslouchala takový ty autentický příběhy, přesně tak.
0: Taky si to prožili a já, víte, co to je, když člověk ztratí mámu a moje matka byla v nejlepších letech, tenkrát měla 37, za nás bylo 6 dětí, že? Takže já ráda na ní vzpomínám a je mi těžko, protože nikdy jsem se s tím nesmířil a to ani nikdy nebude.
1: To ani nejde.
0: A chci, aby taky ty moji pravnosti věděli,
1: tak.
0: Za co bylo, jak naše dětství bylo.
1: Moc děkuju, paní Eliško, za vaše vzpomínky.
0: Není, moc jsem ráda, že jsem se dovolila, Janičko, a přeju vám hodně zdravíčka.
1: I já vám, paní Eliško.
0: A všem posluchačům přeju, skutečné mír, aby už to nezabíjelo.
1: Přesně.
0: Tak to bych přála všem.
1: Já taky. Dobrou noc.
0: Dobrou noc, děkuji.
1: Přidám k paní Elišce zprávu, kterou napsal pan Arnošt. Dobrý večer, pokud bych měl možnost změnit něco z minulosti, rád bych se do ní vrátil a ještě si několikrát promluvil se svým dědou. Byl v civilu nežádoucí, takže skončil u pomocných technických praporů v uranových dolech v Dolní Rožínce. Jestli můžeme být na někoho v naší rodině pyšní, tak právě na něj. Hezkou noc přeji, napsal pan Arnošt. Děkuji i za váš příspěvek, který přišel přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Co by v minulosti změnila zásadního paní Boženka z Hradce, to se dozvíme právě teď. Krásný dobrý večer, paní Boženko.
1: Dobrý večer, děkuju. A já bych, jsem chtěla mluvit o tom, o čem mluvila paní Eliška z Olomouce.
0: Ano.
1: Já jsem taky prožila druhou světovou válku, sice jako děcko, ale no tak, když končila, tak mě bylo 9.
0: Ano.
1: Ale do školy jsem začala chodit ve 42. roce, kdy už pak jsem jako poznala tu nesvobodu a to prostě omezování dávky, dodávky, že jo,
0: ano.
1: Přídělovej systém, zakázaný divadlo. U nás bylo ochotnické divadlo, do kterého byla zapojená celá vesnice, ale museli se vybírat jen takový témata, které jako odpovídali a tak prostě přestali hrát vůbec, že jo? Protože u nás se hráli takový historický Jan Zachrta Dán a prostě takový ty věci a já teda pocházím z vesnice takhle. A pak tu válku, tu prostě ve strachu, co jestli máte zatemnění, jestli prostě splníte dodávky a takový učení ty němčiny, sice to jako nebylo, no tak čím víc řečí člověk umí to, ale takový to donucení, že jo, nebo prostě to omezení, to už bych nechtěla a nikomu nepřála, aby tohle se ještě dělo, protože byly ty děvčata, které byly 28. ročníka, ty chlapci nasazovány do rajchu, do zbrojovek, tak ty šli radši k sedlákům jako sloužit, aby nemuseli jako odcházet, no některým se to povedlo, některý taky jako museli odejít, že jo. A před koncem války, to bylo tak v únoru, nebo to vzpomínám, že naše vesnice musela poslat 20 dělníků na zákopy do Brna. Tak mezi tím odešel i můj taťka, mezi těma 20 byl můj táta. A jenže on tam dostal zápal plic a byl asi 14 dnů prostě, co byl na těch zákopech a pak byl asi 14 dnů v nemocnici a pak šel pěšky stopem z Brna. Někde jel kousek vlak, pak to bylo rozbombardovaný, že jo, ty kolejnice a tak. A tak teda mám vzpomínky na tu válku, který jako nikdy nezapomenu a o tom vyprávím i svým pravnoučatům. Máme dvojčata, dva kluky a ty vždycky babi vypravují nám, jak to bylo dříve. A já říkám, víte kluci, ani si to nepřejte, toho strachu, co my jsme jako prožili, že jo, ty kontroly, prohlídky, můj strejda byl jako zahraniční voják v Anglii a druhý ho vyhodili z gymnázia v Výčině, že jako se zapojil nějak do těch letáků, takže jsme občas ty kontroly jako doma měli, že no. Tak to by bylo jinak ve svým osobním životě jsem byla docela spokojená. My jsme jeli tou střední cestou, sice jsme taky zažili krizi měnů, že jo, a takový ty, ale to už bylo něco jiného než ta válka.
0: Přesně.
1: To jako opravdu nikomu nepřeju a už bych nikdy nechtěla, aby ty naše děti pravnou časa prožili to, co jako jsme prožili my, tu nesvobodu a to.
0: Děkuju, tak, paní Boženko, zdravím.
1: To je všechno.
0: Hodně zdraví a dobrou noc.
1: Já mám taky, přeju všem hodně zdraví a dobrou noc.
0: Já přidám k paní Božence právě tu vzpomínku mého tatínka a to jako holka vlastně už dospěla, tak mi to zůstalo do dneska v paměti, když mi táta vyprávěl. Oni bydleli ve Vchynicích, ve vesnici a šel kolem pochod smrti. A oni to samozřejmě, jak to tajili, že jo, všechno a tak dále, tak ty lidi netušili. A táta říkal, že vybíhali lidi a dávali, protože když se to dozvěděli, že tam půjdou, tak třeba hospodyně utíkali a vysypali tam uvařené brambory, nebo aby prostě ty lidi si mohli něco vzít. A taťka říkal, že zažil a že to bylo pro něj asi nejhorší, co prostě viděl. Ani se to nechci vříct, jak prostě ty zoufalí lidé skákali, že tam rostla řepka a tu řepku prostě hltali, jedli jí a samozřejmě jako Němci, že jako je stříleli no za to. Takže já se to pamatuju opravdu, že jsem jenom tátu poslouchala, co všechno, jako jsou si schopní lidé dělat, co je člověk schopen udělat člověku. Taky jsem vám už vyprávila v Noční lince, že jsem dělala rozhovor s paní Evou Erbenovou o její knize, kterou napsala opravdu až v hodně pozdním věku, protože ona mi říkala, že vůbec o tom, že prožila koncentrační tábor, že viděla, jak maminka zemřela při pochodu smrti a jak ona sama přežila, tak že o tom nemohla vyprávět celý život, až úplně na sklonku života. Vlastně to nikdo vůbec v rodině nevěděl, co ona prožila a že měla hodně bezesných nocí. A já ty příběhy, paní Boženko i paní Eliško, taky moc ráda poslouchám. A jsem moc ráda, budu opravdu vděčná za to, když už se to opakovat nebude, i když vidíme, že za hranicemi to bohužel je a že lidstvo je nepoučitelné. Tak teď už dost moudér, přečtu zprávu, kterou napsala paní Věra. Dobrý večer, tak já kdybych mohla něco změnit, měla bych děti určitě dřív. Mladší žena má více energie a tuto radu dám i svým dcerám v budoucnu. Hezký večer všem, napsala Věra. Jiří Korn nám bude zpívat písničku Dík.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: V dnešní noční lince se vás ptám, co byste udělali, kdybyste mohli změnit minulost. A na to samé se budu ptát i pana Olina, který nám volá z Kopřivnice. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím vás, zdravím všechny posluchače, kteří ještě nespí a čekají, co řeknu.
0: Ano.
1: Já bych to řekl asi takhle. Každý z nás si myslím, že má v životě takové chvilky, že by sekl nejradši ze vším a vyměnil by všechno, co by mohl.
0: To je pravda.
1: Třeba úplně všechno. Ale já to zkrátím na dvě takové epizodky. Samozřejmě bude to v souvislosti se ztrátou blízkých. Bylo mi 28 až 32 let, kdy jsem přišel o rodiče. Maminka v 50 svých letech zemřela, tatínek o 3 roky později. To je jedna věc. Ale nejhorší je, to už jsem tady v této noční lince říkal.
0: Ano.
1: Když jsme před 4 lety vlastně můj syn zjistil, že onemocnil takovou tou...
0: No, já tam rozumím, myslím, tou hnusnou nemocí, řeknu to tak, že jo.
1: Ano. Takže trvalo to opravdu rok a půl, co s tím bojoval. Když to člověk viděl, byl to účasten dennodenně, viděl, jak se mění, jak se snaží, jak bojuje. V jednu chvíli to vypadalo velice dobře, že to skoro ustoupilo, pak se to vrátilo. Potom ten závěr úplně, když nám tady vlastně přišli pomáhat ze stromu života, to už jsem říkal taky tady, že lidi, kteří, nebo když máte příbuzného, který, jak se říká, tam špatně a je v tom posledním stádiu, nebojte se obrátit na tady profesionální život. Pomůžou vám, pomůžou okolí, pomůžou i tomu člověku, který vlastně
0: odchází. Ano.
1: Takže to bych se přimlouval tady k tomu za tu partu těch lidí. Trvalo to rok a půl, prostě, když to potom skončilo, tak to bylo samozřejmě smutné, ale vzhledem k tomu, že jsme s tím žili, vlastně, člověk byl na to připravený.
0: Je to moc smutné, pane Oline, ale jak říkáte, obrátit se na tyhle lidi, dělá to i moje kamarádka, velmi záslužná činnost. A říkala mi další moje kamarádka, které umíral takhle tatínek, že zavolala té mé přítelkyni, která dělá v takové organizaci a říkala, Jani, to bylo to nejlepší, co jsem mohla udělat.
1: Ano, přesně tak. Nestýdět se za to, nebát se prostě hledat tu pomoc někde jinde, protože člověk se snaží samozřejmě sám, co mu síly stačí, ale prostě dochází k těm situacím, kdy je najednou bezradný a tápe, je nešťastný z toho. Potom to se to přelívá i na ty ostatní a jako ne, už bych to nechtěl zažít tady toto.
0: Moc, pane Oline, děkuju, že jste to řekl do noční linky, děkuju vám.
1: Takže
0: dobrou noc, naslyšenou.
1: A zdravím přátelé, kteří mě zdraví taky, takže ještě jednou děkuji vám.
0: Děkuju taky, nashledanou. To byl pan Olin z Kopřivnice a já přidám zprávu, kterou napsal pan Aleš. Abych pravdu děl, z kamenů těch špatných a ještě horších rozhodnutí bych mohl dláždit Via Appiu. Některým se dnes už smějí, některá nejsou a nebyla podstatná. Žel byla i rozhodnutí fatální. Za to úplně nejhorší považuji výběr partnerky pro manželství. Jenže rozbor příčin a následků by přesáhl vymezených 2000 znaků. Ale abych nebyl za škarohlída, učinil jsem i jedno rozhodnutí, kterého nelituji, a to, že jsem před 20 lety dal valé rodnému městu a rodině. Tím se dostávám k meritu věci. 35 let jsem prožil za socíku, 35 let v kapitalismu. A je-li nějaké období, které bych rád vymazal z hlavy, jednalo by se o léta 1990 až 2007. Tolik hladu, bídy a nouze, co jsem zažil. Nicméně, rád o sobě tvrdím, že jsem v nebi dobře zapsaný, takže jsem si pořídil nové bydlení, hypotéku umořil, dočkal se i důchodu a spod výživy jsem dospěl do mírné obezity. Selaví, napsal Aleš. Děkuji i za váš příspěvek, který rovněž přišel přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Samozřejmě můžete napsat i přes e-mail, a to na adresu linka@rozhlas.cz, případně zavolat na číslo 731 800 900. Teď už Pavel Bobek, otec a syn.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

oheň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas

0: V dnešní noční lince si povídáme o tom, co byste udělali, kdybyste mohli změnit něco ve vaší minulosti. Co zásadního by to bylo? Na jakou životní etapu byste nejraději zapomněli? A jak se na dané období třeba díváte s odstupem času? Dovolal se i pan Miloš z Rychnova nad Kněžnou. Krásný dobrý večer, pane Miloši.
1: Dobrý večer. Já bych chtěl jenom k tomu dodat, že jsem se náhodou potkal s lidma, který dělají něco jako paměť národa.
0: Ano, ano.
1: Jo, s Osvětimi utekli dva židovští vězni a ty se dostali až na Slovensko, aby předali tu informaci, jak zabírají ty Židi a sbírají a na práci, že to není na práci, ale že to je na vyhlazování.
0: Rozumím.
1: Jo, takže to je organizace, která pořádá každý rok pochod plus něco k tomu, jo, jako dopravu. Jsou to starší lidé v podstatě z celé Evropy a na tohleto konto pořádají právě tu vzpomínkovou takovou historickou akci.
0: Právě, jo. Aby se, pane Miloši, nezapomnělo, jak jsme o tom hovořili.
1: Tak, ta paměť národa je hodně důležitá.
0: Je to tak, je no. To tak.
1: To je všechno. Děkuju.
0: Moc děkuju, pane Miloši, taky za váš příspěvek. Dobrou noc. Tak, pan František nám napsal, dobrý večer. Já ve svém osobním životě bych asi neměnil nic, ale co bych měnil, by byl rok 1989. Tato změna vrhla náš stát do hluboko zadlužených států. Bylo nám to zapotřebí. Řeknu jenom jeden příklad. Spíš každý český občan odváděl daně. Dnes je to problém dokázat. Válku na Ukrajině bych nechal podporovat Ukrajinci, kteří u nás pracují. Kdyby se každému srazilo každý měsíc 2000 korun, tak by se vyřešil. Taky náš problém se zadlužováním. Další příspěvek napsal pan Michal. Není toho málo. Především bych se nechal každý rok preventivně vyšetřovat na magnetické rezonanci. Na prevenci neurodegenerativních onemocnění u predisponovaných jedinců se i přes jejich zákeřnost zapomíná. Tohle je nejdůležitější bod. Studoval bych jiný obor a místo pedagogiky bych se vrhl raději na medicínu. A nebo bych se vzdělával sám. Dal bych se třeba snažil více rozumět některým máminým postojům a názorům. Dnes bych si s ní rozuměl ještě více a v mnohem bych jí dal za pravdu. Více bych důvěřoval své intuici a nedával bych ve svém životě prostor lidem, kteří se mi od začátku zdají špatní. Necestoval bych do Asie, ale když už do Dálav, pak místo toho spíše do Jižní Ameriky. Konkrétně mě láká Jižní Brazílie s evropskou atmosférou, kde žijí potomci německých přistěhovalců. Tohle je bod, kde by se to ještě napravit dalo, napsal Michal. Teď už píseň, samozřejmě děkuji vám oběma za vaše příspěvky, zopakuji, ano, napsali jste je přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka a teď už nám bude zpívat Michal Hrůza Bílou velrybu.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Na jakou životní etapu v minulosti by nejraději zapomněla paní Magdalena z Hradce Králové? I na to se budu vyptávat. Krásný dobrý večer.
1: Já vás zdravím všechny účastníky dnešní noční linky.
0: Děkujeme.
1: A já bych odvovrala období, já to řeknu ve stručnosti, období covidu.
0: Ano.
1: Kdy jsem do té doby byla relativně zdravá ke svému věku. Dokonce asi půl roku předtím mě lékař potom mě řekl, že mám srdce jako zvon na svůj věk.
0: Ano.
1: A po covidu začalo problém plíce, operace srdce, mám jednu ledvinu, která druhá se mi ztratila a tak dále. Takže toto období bych odbourala, protože kdyby nebylo, kdyby ho neprošila, tak jsem zdravá a můžu vykonávat spoustu věcí,
0: které teď nemůžete, že jo?
1: Se dále věnovat charitě, jako jsem se věnovala předtím. To je tohle. Dále, já už jsem to tady říkala, že jsem měla dědečka v koncentráku, dva jeho bráchové tam zůstali a my dneska s odpuštěním, jak bych to řekla slušně, se klaníme Němcům,
0: rozumím,
1: kteří tady zotročili kus národa a děkuju moc Františkovi za jeho názor, protože si myslím, že válka se má připomínat, ale má se připomínat tak, co je na tom pravda a co ne. Uh-huh. Když to jsou tady různý komentátoři a tak dále, kteří překručují dějiny.
0: Uh-huh.
1: A doposud žijící rodiny, které přišly ve válce nebo při pochodu smrti o svý členy rodiny, tak si myslím, že na to nezapomněli a asi by se nemělo zapomínat a měli bychom to učit i naše děti, vnuky, pravnuky, jak to vlastně bylo.
0: Ano.
1: A co se týče Ukrajinců, tak si myslím, že některým chybí pokora, co pro ně děláme a že si vymáhají privilegia, které ani nemáme my a že by, já nedovedu pochopit, že můžou odejít z domova mladí a nechat tam svý rodiče.
0: Rozumím. Děkuju, paní Magdaleno, za váš názor. Děkuju.
1: Ano, je to můj názor. Já ho nikomu nevnucuju, ale myslím si, že jako kdo se na to dívá střízlivýma očima, takže mi dá za pravdu. Díky.
0: Taky děkuju. A zdravím do Hradce Králové. Dobrou noc, naslyšenou.
1: Díky.
0: Já přidám k paní Magdaleně zprávu, kterou napsal Lukáš Sklatov také přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Kdybych mohl změnit minulost, udělal bych jednu důležitou věc. Už dříve bych se začal naplno věnovat počítačům a oboru IT. Vždycky mě bavilo opravovat techniku, ale dlouho jsem si nevěřil. Dnes už pracuji z domova ve své malé dílně, kde opravuji počítače a pomáhám lidem s jejich technikou. Když se ohlédnu zpět, říkám si, že kdybych začal dřív, možná bych měl vlastní větší opravnu počítačů a více zkušeností. Na druhou stranu věřím, že všechno má svůj čas. Minulost už změnit nemůžu, ale můžu dělat to, co mě baví dnes a dál se zlepšovat. A to je pro mě nakonec to nejdůležitější, napsal Lukáš. Lukáši, myslím si to taky. Bohužel, jak to píšete, no, minulost změnit nemůžeme. Dnešní téma je, kdybychom ji mohli změnit, co bychom udělali. Ale jak říkáte, prostě bohužel s tím už nic nenaděláme. Teď už další píseň. Iveta Bartošová, Dej mi ruku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: I 3 minuty před půlnocí se budu vyptávat na stejnou otázku, kterou vám kladu celou hodinu, kdy mě zajímá, co byste udělali, kdybyste mohli změnit minulost. A vyptávat se budu i pana Josefa, asi jsem špatně rozuměla, z Šenova, pane Josefe, voláte, dobrý večer.
1: Šenov vedle Svíta.
0: Aha, děkuju moc za upřesnění.
1: No, já bych šlo... Ale nám tady nevládli od začátku komunisti a Rusáci, jo. Nebylo by toho, co je dneska. Ty starý podnikatelé a starý řemeslník, to byla strašná škoda, že prostě to všechno, ta, jak to mám říct.
0: Odválčas, že jo.
1: No, odválčas. Oni je zavírali, zebrali jim fabriky, jo, a i malí živnostníky normálně vystěhovali z baráku, přijeli vám, vyházeli to před barák, jo, a kde se si kam vtete. No a potom ty lidi už neměli chuť do toho, když bylo takhle. Ale ty starý mistři,
0: ano.
1: A ty vedoucí ze provozů, nebylo by tolik krádeží, tolik podvodů, co člověk slyší. Já vím, že lidi byli vždycky pravíti, vždycky se někdo najde. Ale to lidí chlebilo, tomu věřte. Tato, no, tam měl živnost s maminkou, no, tam někde, kvůli to myšle.
0: Ano.
1: No. Vystěhovali nás, koupili jsme takovou starou hospodu, to byla barabisa.
0: Uh-huh.
1: Museli jsme si ji opravit, no a potom jsme si postavili, že to myšli ještě vtát. Od malička jsem byl zvyklý doma makat všechno. A věřte tomu, že aj ty, prostě v těch rodinách, to bylo to, že ty děcka, ne že by nás táta honil, dřel, to ne. A je dal vám vždycky takovým, třeba měli jsme slepice, jo, na vesnici.
0: Na vesnici, ano.
1: Musel se o to starat.
0: Ano.
1: Jo, natarat jim trávu, aby měli co dělat. Nebylo to těžší, ale dělat. Byla to povinnost, jo. A dneska ty děcka to přijdou do bytovky a co tam mají chudáci dělat?
0: Hmm.
1: Sedějí u počítače, budíš, když se doopravdy učí nebo něco, budíš. A když se tam na ty programy, když tomu moc nerozumím, ten starší, tak tam nic příkladného není, jo. A v televizi je to taky tak, jo. Občas tam jsou dobrý pořady, a jsou tam pořady, že by se hned zvládl. Prostě neukazuje to ten mladým, jak se má žít a jak to. Říkám, hlavně, že ty mistři a ty podnikatelé starý, kteří drželi prostě nějak tu, jak se říká, čest, tam za první republiky, alebo ještě po ní, jako chvilku, tak mezi sebou nemuseli nic sázat.
0: Vše slovo platilo, že jo, ano.
1: A to platilo já zákon. To neexistovalo, aby to. To by ho ty druhý upousali. Jo, ty byli třeba tyhle řezníci, tam měli řeznické tři a tam byla taková porota právě z těch řezníků, z těch opravdu už podnikatelů starších. A ty dávali vysvědčení tomu
0: učni.
1: Že se vyučil.
0: Přesně tak.
1: Tak musel být nejdřív tovary, potom mohl být mistr.
0: Je to tak, pane Josefe. Souhlasím s vámi. Můj tatínek taky vždycky o tom říkal, že řemeslo je opravdu zlaté dno, ale bohužel asi nemáme moc pokračovatelů. Je to velká škoda. Já vám moc děkuji za váš příspěvek, pane Josefe. Zase byl z jiného soudku. Děkuji a dobrou noc.
1: A nashledanou.
0: Nashledanou. Přidám ještě zprávu, kterou napsala paní Blanka. Dobrý večer. Vymazala bych okupaci v 68. roce. V té době mi také zemřela maminka a bylo mi 15 let. Tak to bych nejraději vymazala. Vymazala bych zlé lidi a války ve světě. Bylo by krásně, kdyby byl všude na světě mír. Vžít ten život je tak krátký, tak proč ho nežít jen hezky a v pohodě? Zdraví Blanka z Přeloučska. Děkuji samozřejmě paní Blanko i za váš příspěvek a teď už Karel Gott a Oči barvy holubí.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Máme 5 minut po půlnoci a přesunuli jsme se pomalu, ale jistě do čtvrtku 6. srpna. Stále si budeme povídat o tom, co byste udělali, kdybyste mohli změnit minulost. A mě zajímá, co zásadního ve vašem životě byste změnili? Na jakou životní etapu byste nejraději zapomněli? Jak se na dané období díváte s odstupem času? A co si myslíte? Je dobře, že minulost změnit nemůžeme? A paní Iva mi napsala. Dobrý večer, paní Jano. Nechtěla bych něco měnit, ale chtěla bych poděkovat paní Elišce a vůbec mi nevadí, když její příběhy slyším víckrát a vyprávím její osud svým dětem a vnoučatům. Nesmí se historie opakovat a musí ji mladší generace znát. Vám děkuji za citlivý přístup k volající. Hezký večer, napsala paní Iva. Paní Ivo, děkuji i za váš příspěvek do noční linky a teď už nám bude zpívat Věra Špinarová, Bílá java 250.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: V dnešní noční lince si povídáme o tom, co byste udělali, kdybyste mohli změnit minulost. A tu samou otázku položím i paní Anešce z Vysočiny. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já, kdybych můžu teda k tomu tématu něco říct,
0: ano,
1: tak bych ráda vymazala ze svého života 25 let soužití s tchýní pod jednou střechou v jednom domku, poněvadž nám udělala ze života peklo, sama dala na řeči nějakých zlých lidí, kteří mě pomluvili jako její nastávající
0: snachu.
1: A tím pádem se celý život s ní to soužití odehrávalo úplně hrozně. Seděla na mě, byla to prostě taky teda taková povaha panovačná,
0: ano,
1: selská povaha. A já jsem byla z chudých poměrů, no, tak jsem jí asi nepřišla do noty. A takže celých 25 let, co jsme spolu museli s ní žít pod jednou střechou, protože jsme nedostali byt, museli jsme si přestavět domek a bydlet s ní. A takže vlastně to soužití nebylo pěkný, no, a nedokázala jsem si k ní najít lepší už vztah. A když teda končila svůj život, tak se snažila teda jako se srovnat se mnou, ale já už jsem to nedokázala.
0: Už to nešlo, prostě, že jo? Po těch 25 letech, kdy vás terorizovala, tak ono to jde dost těžko.
1: No.
0: To rozumím,
1: takže
0: paní Aneško.
1: Takže to bych ráda jako
0: vymazala.
1: Kdyby to nemuselo být, no.
0: Rozumím. Moc děkuju i za váš příspěvek do noční linky, paní Aneško.
1: Já vám moc krát děkuju, všechny zdravím a vás taky, paní redaktorko.
0: Děkuju, dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Přidám k paní Anešce zprávu, kterou poslal pan Pavel přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Dobrý večer, paní Jano. Já už jsem to tu zmiňoval víckrát. Zajímalo by mě, jak by se můj život vyvíjel, kdyby má mamka nežila s mým otčímem, který mě neměl rád a připravil mě o dům. A já se svým postižením se musel naučit sám protloukat životem. A taky bych už nevěřil losům, protože je to jen lež a vyhrají vždy jen ti, co to nepotřebují. A jak by řekla má kamarádka, je to cesta do pekel. Ale če bylo, to bylo. Já hledím do budoucna spíše. Tak pěkný večer, napsal pan Pavel. Děkuji, pane Pavle, samozřejmě i za váš příspěvek a teď už nám bude zpívat Eva.

0: Na jakou životní etapu z historie by nejraději zapomněla paní Marie z Černošic, to se dozvíme v tuto chvíli. Dobrý večer.
1: Dobrý večer všem. Tak já bych se nejraději zapomněla na špatný doktory. Mýmu nevlastnímu otci chtěli vzít nohu, nemuselo to být. Maminka podplatila primaře a ze Sokolova odvezli do Aše otce. A on ji teda nevohnul, ale měli ještě 30 let. Potom maminka měla klinickou smrt, měla život těžký, byla několikrát vdaná, ne z vlastní viny. A spletly jí prášky. Jedna směna končila, dali jí to, druhá nastupovala, dali jí to. Byla z toho klinická smrt, bylo to v nemocnici, takže jako ji zachránili. Za třetí sestra rodila druhý dítě, byla to zdravotní sestra, jako bývalá, pak která změnila profesi. A sestřička, která ji přijmula, ji řekla, hele, ty jsi od toho, tady si to vyplň, já si jdu nakoupit. Jo, a přišel doktor a moje sestra musela dostat urychlovačky, aby se jí kluk neudusil. No, tak prostě to jsou lidi, kteří tam nemají co dělat, těžko se jim to dokazuje.
0: Rozumím.
1: Mluvím o sobě. A co by jsem teda opravdu chtěla změnit? Zrušit amnestie, zavést trest smrti. A pokud se jedná o cizince, to už je jedno jaký. Já jsem teď na ubytovně, mám odpracováno jenom na železnici 50 let.
0: Ano.
1: Továrně rok a nepočítám vyučení.
0: Ano.
1: A ucpávají se mi cévy, tepny. Už jsem tu vlastně ani být neměla. Jo, a partner měl dva druhy rakoviny. A to, co s ním udělali, to se nedá ani povídat. Převezli ho bez našeho vědomí a svolení z Prahy, z Bulovky, do Hořovic, do Spádově nemocnice. Byl to rok 2005, je to dávno, do dneška jsem se z toho nespamatovala. Ten byt mám jako muzeum. A bydlím po ubytovnách, po privátech. A prostě lidi, kteří tam nemají co dělat na těch místech, snažila bych se nějak odstranit. Jo, jde to hrozně těžko.

0: Jo. A nejvíc mě teda mrzí, že z naší republiky už je jenom takový malý voříšek. Jo, už jsme za chvíli vymizíme úplně. Chtěla bych vědět, kolik přispívá třeba Švýcarsko nebo Rakousko na Ukrajinu. Já jsem tady mezi nima. Naše museli z ubytovny pryč. Hodně lidí. Hmm. Jo, a oni už se nesnesou některý ani mezi sebou. Nechtějí pouštět na záchod. Chtějí to mít jenom, jsou tady i celý rodiny, jenom pro tu svoji rodinu. Hmm. Jo, a opravdu každý je chrání. Skoro každý je chrání. Hlavně ty bohatý. A bodyť by je nechránili, když oni jim chodili dělat i domů, uklízet barák nebo i na zahradu. Jo, to je opravdu tak, jak to říkám. Nejde proti tomu udělat nic, ale nic. To musí udělat i nahoře. Jo, ale vlastně ten, kdo dělá nejvíc, tak má nejmíň. A naopak.
1: Děkuju, paní Marie, i za váš příspěvek do Noční linky. No. A přeju hodně zdraví.
0: Naslyšenou.
1: Hodně zdraví. Naslyšenou.
0: Naschledanou.
1: K paní Marie předám zprávu, kterou poslala paní Jana Zjerková. Dobrý večer. Jani, to vím celkem přesně. Tedy myšleno, co by změnila paní Jana. Nestudovala bych školu, kterou jsem studovala a nezačala bych si se svými bývalými partnery a nebyla bych už taková puťka, která si nechala všechno líbit. Paní Jano, děkuju samozřejmě i za váš příspěvek a teď už Tomáš Linka nám bude zpívat Paní má se má.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 24 minut po půlnoci a stále si povídáme na dnešní téma, kdy se vás ptám, co byste změnili nebo co byste udělali, kdybyste mohli změnit minulost. A vyptávat se budu i pana Roberta, který nám volá z Olomouce. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Fátkovo. V první řadě chci poděkovat, že jste mě vzala, protože tam jí pořád mě přerušuje, takže to je malá hruza z toho jí, no, ale proto nevolám. To bych nikdy nechtěl zažít. A stalo se to a stejně to nezměním. Nejhorší den mého života byl 7.8.23. To mi umřela manželka, to je úplná zkáza.
0: Ano.
1: Od té doby koukám na dveře a vím, že nepřijde dom. Takže to bylo nejhorší, co mě potkalo. Klidně
0: to věřím.
1: Mě
0: ptete, To ne, to pane Roberte, to věřím. To je věc, na kterou nejde zapomenout, že jo? Nebo nejde to jen tak přejít. Když ztratíte někoho, vlastně toho blízkého, nebo dalo by se říct nejbližšího člověka, tak s tím se člověk jen tak nevyrovná.
1: No tak je to čas. Našel jsem si teda kamarádku, jestli bude vážný vztah, nebude, to nevím. Jinak teda mám syna Marka, to je to nejcennější, co po ženě mám. Sice je autista, ale mám ho rád. Je to prima kluk.
0: To je dobře.
1: A chtěl jsem ještě říct jednu věc, že tam je nejhorší. Já jsem měl pocit, já nevím, jo, jako nezažil jsem to, ale já si myslím, že já jsem se cítil, když jsem se to dozvěděl, protože jsem s tím nepočítal, jo, že prostě žena se mě utopila, takže to bylo ze dne na den prostě.
0: To je šílené.
1: Já jsem měl pocit, že ani nezvládnu dom, když jsem šel dom, protože mě to máti řekl, takže jsem si objednal taxík, protože já jsem měl pocit, jak kdybych vlezl do ringu a dostal pořádný výlago, že zkušený boxer ze mě udělal puding, tak to je takové blbé pocit.
0: No. A paní byla plavat, že se tak hloupě ptám?
1: No a utopila se na Poděbrade v Olomouci, takže to byla malá hrůza.
0: Tak tenhle den byste vymazal ze svého života, že jo? Kdyby to šlo změnit, přesně tak.
1: To bych teda zažít nechtěl ani náhodou. No a pak ještě, když tam mluvili o té okupaci, tak to bych nechtěl, aby tady byl někdy 68. No to taky bylo, že jo?
0: Ano.
1: Já jsem to nezažil a pamatuju si, když jsem chodil do školy, tak rodiče mě říkali, já jsem se s nima o tom bavil, co nám učitelka nám prostě říkala něco ve škole, protože oni to měli osnovat.
0: Ano.
1: A rodiče mě řekli doma něco jiného. Řekli, no přišli jsem cizí vojska a z bráchu to neříkajte, protože mám ještě bráchu. Protože my bychom šli do děcáku, to byli takový darebáci, jo, promiňte, že to tak říkám. A my bychom seděli v kriminále,
0: tak.
1: Jo, takže o tím jsem mluvit nesměl, já jsem věděl teda, jak to je.
0: Přesně.
1: A jinak
0: tak.
1: Vám chci poděkovat, že jste mě vzala. Doufám, že se do příští linky dovolám, protože tam vždycky je jedna paní a já nevím, jestli je to i a já to vždycky k němu volá, ten neodpovídá, takže já se do nikde nedovolám. Nedokážu si představit, že by byl teďka, jak je to sucho, nějaké rozsáhlé požár a furt mě přerušovali, tak to už bych jim mohl říct, ať vyjedou rovno všechny sbory ve městě, protože už by ten požár byl fakt rozsáhlý. No a jinak chci poděkovat linkařům, paní Ludmila z Brna, paní Vlastice z Krnova, panu Olinovi. No a držte mě palce v hřebíkách, 2 měsíce jsem nic nevyhrál, vždycky dostanu co nejhorší otázku, nebo se nedovolám. A moc vám děkuji, že jste mě vzala, snad se do příští linky dovolám.
0: A já vám přeju hodně zdraví, pane Roberta, hodně štěstí.
1: Jo.
0: A děkuju a dobrou noc.
1: Mě to vyšlo z toho kamarádku, já mám strašně rádo, na mě taky, ty moc prima holko.
0: No tak držím palce. Dobrou noc, naslyšenou.
1: Jo, moc vám děkuji, naschledanou.
0: Přidám zprávu, kterou napsala paní Inka z Hradce Králové. Dobrý večer, paní Jano. Já bych změnila rok 2013, kdy mi 1. března zemřel jediný syn. Kdybych měla možnost ho zachránit. Nevím, jestli bych tu šanci měla. Zemřel na aneurysma aorty. Ale určitě bych dělala vše proto, aby se jeho stav zjistil včas a on mohl žít. Také moje maminka zemřela v Hořicích sama a my ji přes půl roku neviděli, protože byl covid a oni nás k ní nepustili. Přeji vám i všem hezký zbytek večera, napsala Inka. Paní Inko, děkuji za váš příspěvek, i když samozřejmě pro vás velmi citlivý a velmi smutný. Další písničku bude zpívat Lucie Bílá, Fénix.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Kdyby mohla změnit minulost, paní Anička z Miroslavy, co by udělala? To se budu ptát v tuto chvíli. Dobrý večer.
1: Krásný večer. No, přeju všem. No, kdybych mohla ten prsten Arabelin otočit,
0: ano,
1: a popřát si, co bych chtěla já, no tak to by bylo vymazat z mého života rok květen 94. To jsem byla u dvou lékařů, kteří mě doporučili, abych podstoupila operaci dělohy, jelikož jsem měla snížené pánevní dno a dělalo to neplechu s mým močovým vylučováním.
0: Ano.
1: Tak ti mi doporučili, abych si nechala odstranit dělohu. Dneska už je to nějaká jenom nějaká smyčka a už se to upraví, no ale tehdy mi doporučili tyto dva pánové doktoři, že si mám nechat odstranit dělohu a byl to začátkem mého konce.
0: Uh-huh.
1: Tak ten rok bych vymazala a dneska bych na to nikdy nepřistoupila, protože když se ta operace odbyla a jakože z pohledu jiných lékařů se odbyla,
0: ano,
1: ta operace, tak nastaly další daleko větší komplikace. daleko větší problémy. Já jsem nechodila vůbec na malou stranu.
0: Huh.
1: Musela jsem užívat vložky, protože se tam porušila,
0: aha,
1: ta píštěl.
0: Aha.
1: Z toho močového měchýře se tou operací porušila píštěl a musela jsem podstoupit další dvě operace, aby se to dalo spravit. A když vám řeknu, že mi tekla moč z břicha.
0: To je šílený.
1: Tak měla jsem hadičku s pytlíkem v břichu, mám tam díru dodnes, no a dostala jsem zápal, protože to bylo v srpnu, zápal plíc jsem dostala, takže to jsem vykašlala, no a oni mě to tak nechali, že se to během pár dnů zahojí, ale hojilo se to více jak měsíc, no a tak jsem dostávala injekce, penicilinové injekce, abych nedostala otravu do břicha, no ale bohužel můj imunitní systém to nevydržel. No tak a napadl mi oči.
0: No paní Aničko, tak, teda to je šílený.
1: Musela jsem podstoupit 3 operace, to bylo, já jsem strávila rok v nemocnici, já jsem šla 4. srpna 94 do nemocnice, jako poměrně zdravý člověk.
0: Ano.
1: A vyšla jsem z nemocnice, to jsem nastoupovala do Znojma. A vyšla jsem teda z brněnské nemocnice z Bohunic, z očního oddělení v únoru dalšího roku. To jsem byla v nemocnici pořád a přišla jsem o levé oko. V důsledku, že se mi zhatil asi imunitní systém. Tak jsem brala, potlačovala jsem imunitní systém, no ale po deseti rokách ten imunitní systém, měla jsem obě sítnice porušené, tak se to udržovalo, po těch 10 roků se to udržovalo, na pravém oku sítnice bohužel se stalo, že se utrhla i ta, takže od 56. roku, to znamená od roku 2005, jsem zcela nevidomá. Nemám sítnice, takže jsem žiju už 22 roku, už žiju 22 roku, 21 roku. Je mi 77, bylo mi 56 roku. Takže 21 roku žiju už v absolutní tmě.
0: Paní Aničko, to se ani nedivím, že byste ten den a ten rok vymazala a kdyby to šlo, tak byste to změnila.
1: V životě mě nenapadlo, kam dospěju ke konci svému života. Vlastně to ani nebylo úkon ke konci.
0: Ano, to jste byla mladá holka, života. Přesně tak, mladá holka, no, v dnešní době. Ne, to je šílený.
1: Víte, ale nejvíc, jako 2 roky jsem se z toho mátožila. Když jsem vyšla poprvé, to v tom 95. z té nemocnice, tak to už jsem za měsíc čekala důchod, což jsem já nemohla spolknout vůbec.
0: Ano.
1: Vůbec jsem v 46 letech zdravá ženská, 45 jde do nemocnice na nějakou operaci a v 46 je 80% neschopná práce.
0: Ne, šílené.
1: Já jsem 20 kilo zhubla, 20 kilo zhubla a byla jsem uznaná 80%, že nemohu pracovat. Dva roky mi to trvalo, no tak pak jsem si zlomila nohu, umřela mi matka.
0: To se to teda opravdu sypalo jedno za druhým, jak se říká.
1: Jo, sypalo se to jedno za druhým, no.
0: Paní Janičko, já vám moc děkuju, že jste zavolala do noční linky a že jste se podělila.
1: Dneska žijí, ale nejvíc jako na mě doléhá to, že neznám ty svý děti a vnoučata. Já je znám, když byli malé, víte?
0: Ano,
1: ano. Horší. Nejhorší je to, když člověk v určitém věku přijde o ten...
0: Tak, to věřím, to věřím. Přesně
1: nevidí,
0: tak.
1: Nevidí, to je opravdu...
0: Šílený.
1: Musí se věcma, kterým dává důraz a který by chtěl vidět, prostě ty nevidí. Svoje pravnoučata, vnoučata, svou rodinu, kdybych, a kdybych mohla dělat něco, co bych, a nemůžete dělat to, co chcete.
0: Rozumím.
1: A to jste ráda dělala a co by bylo dnešní době, kdy už teda člověk má nárok na ten důchod a mohl by si tím krátit ty chvíle.
0: Tak.
1: No, takže je to nevidět ten svět, tak ono si říká, že někdo mi říká, je lepší, když to nevidíš, ten bordel, co se tady děje, já to říkám takový.
0: Já vím.
1: Já beru to jako ve
0: legraci.
1: Ale legrace to není.
0: Není, to ne, není, ne, rozhodně ne.
1: Snažím se, protože mé krédo je, každá trampota má svojí mes a já jsem se zařekla, že moje rodina nemůže poznat nebo nechci, aby poznala, že se v naší rodině něco změnilo, takže dál se snažím prát, vařit.
0: Vím to, paní Aničko, u vás.
1: Všechno to upec,
0: tak.
1: Takže všechno uklidit, všechno
0: úžasný.
1: Je tady v pořádku.
0: Moc
1: každý,
0: krát děkuji.
1: Přijde, říká, kdo ti uklízí? No já sama mám s manželem, no. Se snažíme.
0: Děkuju, paní Aničko.
1: Ale není to jednoduchý život, není to jednoduchý.
0: Věřím.
1: A chce to hodně pokory k tomu životu a hodně zapření.
0: Určitě.
1: Takže...
0: Držím pěsti.
1: To je to nejhorší, když člověk nemůže vidět vycházet sluníčko, vidět ptáčka a vidět ty svý puclíky, ty svý děti malý.
0: Tak.
1: Ty si babičko, jak to, že nevidíš. No, neumí to pochopit.
0: No děti, samozřejmě.
1: No.
0: Dobrou noc, paní Aničko, moc krát vám děkuju za příspěvek do noční linky.
1: Já taky přeju všem hodně, hodně zdraví a dobrou noc.
0: Přidám k paní Anice krátkou zprávu, kterou poslal pan Ladislav. Díky za slova o válečných zvěrstech. V poslední době mám spíš pocit, že Češi likvidovali Němce a vrcholní politici i ti, co obrátili kabáto, podporují. Díky, Ladislav, napsal pan Ladislav. Teď Žalman a spol., kdyby tady byla taková panenka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: jakou životní etapu, kdyby mohla změnit minulost, by nejraději zapomněla paní Staňka z Bohumína. To se dozvíme teď na lince 731 800 900. Dobrý večer.
1: Já vás srdečně zdravím. Dobrý večer. Paní Aničko, těch případů bylo moc, poněvadž jsem 18 let tatínka na vozíčku po cévní mozkové příhodě a ve věku jsem se od vlastní maminky nedostala.
0: Ano.
1: A ono to tak vesměs bývá, když se o někoho staráte a máte o někoho strach, takže v věku se nedočkáte, je to samozřejmost. Do toho jsem měla vlastně trojitou frakturu kotníku, taky to dopadlo špatně. První operace, druhá operace a páni doktoři fifejcké nemocnice to skaňhali, ale nenaděláte nic, poněvadž brána v ráně, oko nevyklobe. Tak jsem si vzpomněla teďkom, jak někdo vzpomínal rok 68. To jsem byla ještě holka, jeli jsme z pohřbu mojí nejhodnější tetičky z Pelhřimova na Ostravsko. Odložili jsme to o jeden den, poněvadž byla panika nákupy, tak jsme ještě chtěli babičce taky něco nakoupit, která ještě žila v tom Pelhřimově. Přijedem do Ostravy, neboli tehdy až do Havířova. Na to víte, lidé se zhlukovali. Byli jsme vlastně v podstatě jsme ani nevěděli, co se děje.
0: Ano, děje, ano.
1: Jenom pomalované a pootáčené ukazatele, že tatínek, i když jsme jeli autem, celou dobu jel dobře. Jeli jsme tady na Jihlavu jako na Brno a to. A v Ostravě v Mariánských horách zabloudil. No ale k tomu jsem chtěla říct, že jak se tak zhlukoval, já hloupá holka jsem poslouchala ty zprávy, které ty ženské v tom chumlu si předávaly a tehdy přijela paní Kožušníková jako od sestry ze západního Německa. A pamatuju si jenom jedno, kdy ona říkala, buďme rádi, že tady máme, nejmenovala koho, jo, na západní hranici je všechno připraveno na vtrhnutí do Československa. Jo, a já jsem zírala, jo, ale u nás doma se nikdy o tom, o tyhle věci nehovořilo. Jo, ale co mě zaráží, když už to mělo být tak špatný, tak zlý, že tady byli. Ty Ukrajinci, co tady dneska jsou, to je taky komedie, když si vemte, že to právě byli jejich tátové, jejich dědové, kteří nás okupovali. A dneska my nebudeme mít na různé věci, ale na ně se doplácí. Tak mě řekněte, co to je za politiku? Jestli těm lidem došel zdravý rozum, jo, tak na jednu stranu jdeme proti Rusku, které nás ve válce osvobodilo, jo, na druhou stranu se kamarádíme s Němcema, kteří nás napadli, kteří nám ubližovali, lidi chodili, vlastně byli odsunuti do koncentračních táborů, přicházeli o život a zase Rusi jsou špatní, ale Ukrajinci taky bylo to původní Rusko. Jejich dědové, jejich tátové nás okupovali. Tak proč, co to je za politiku?
0: To je nějaká kde vysoká je politika, paní Staňko, přesně tak, jak říkáte.
1: Kde je morální kredit? Není, opravdu není, paní Janičko.
0: Děkuji, paní Staňko, i za váš příspěvek do noční linky a přeji pokud možno krásnou dobrou noc.
1: Děkuji, já vám taky a především pevné zdraví.
0: I vám. Přidám k paní Staňce zprávu, kterou napsala paní Petra. Dobrý večer, moje babička nám vždycky říkala, všechno zlé je pro něco dobré. A taky nám říkala, že člověk si musí projít i něčím těžkým, aby si pak vážil i maličkosti. Naprosto s tím souhlasím. Pokud bych cokoliv chtěla změnit, tak bych dnes nebyla taková, jaká jsem. Dnes a neměla bych se tak dobře, napsala Petra.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

V dnešní noční lince jsem se vás po celé 2 hodiny ptala, co byste udělali, kdybyste mohli změnit minulost, a pan Mojmír ze Svitav napsal. Taky jsem měl rád jednu dívku. Ona chtěla bohužel být jen kamarádka. Po sametové revoluci se rozhodla podnikat a když upadla do dluhů, vyřešila to sebevraždou. Nevím, jak bych jí mohl pomohl, ale vzpomínám ji v modlitbách. Nevím, jestli je to dost k tématu, jako k té věci. Tak pane Mojmíre, určitě. Prostě změnil byste ten den, kdy se to stalo. Paní Emilka z Olomouce napsala: Dobrý večer, paní Jani, hezký večer vám i posluchačům. Co bych chtěla vymazat? Rok 1966, kdy nám zemřela maminka a já 10letá jsem tohle břímě nesla celý život. A jinak bych vám chtěla poděkovat, že necháte všem otevřené slovo názoru. Moc si toho vážím, určitě nejen já. Hezký zbytek noci a další krásná témata. Děkuju, paní Emilko. Samozřejmě za váš příspěvek i za váš názor. Milí posluchači, bylo mi s vámi jako vždy krásně. Přeji dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání noční linky, a to v úterý 18. srpna, kdy mě bude zajímat. Kam byste se rádi vypravili a ještě se vám to nepovedlo? Proč právě tam? Sníte o tomto koutu světa už od mládí? No a dnes už se můžete těšit na kolegu Zdeňka Nováka z pardubické redakce, který pro vás zvolil téma Vy a internet. K čemu ho nejčastěji používáte? Hledáte na něm zprávy a informace? Máte ho spíše pro zábavu? Nebo internet k životu nepotřebujete? Dovedete si představit život bez webových stránek? Je něco, co vám na internetu vadí? No a spoustu dalších otázek, které pro vás má Zdeněk přichystané. Dobrou noc vám přeje Jana Chládková.

主義。

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak ruku na srdce. Ruku na srdce, kdo z vás někdy nechtěl poznat exotické dálavy. A když ne jinak, tak třeba aspoň s prstem po mapě. A víte co? Ta dnešní hodinka Divadla pro vaše uši je k tomu takovou vzácnou příležitostí. Budeme totiž mimo jiné cestovat na místa, která v životě poznal benátský kupec Marco Polo. Pěkný večer.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Dřív než se dnes vydáme ve stopách Marka Pola, pojďme si ho představit trochu blíž, protože co o něm tak většinou víme? Kupec, cestovatel, možná se nám v paměti někde usadila ta Čína, chán Kublaj 13. století. Ale věděli jste, že cestovatelem už byl Markův otec Nikolo? Poslechněte si, co o tom sám Marco Polo vypráví.
2: Jak velmi jsem vždy toužil po návratu. Víte, pane, místo, kde jsme přišli na svět, promiňte stárnoucímu muži, už nedokážu krotit city.
3: Nicméně v Dalmácii, na ostrově Korčula, se chlubili, že vaše rodiště je právě tam, tak jaké pak Benátky?
2: Já vím, ale já jsem Benátčan. Narodil jsem se tu 15. září roku 1254. Kdo vlastně ví, jak to tenkrát bylo? Ale že by maminka byla na Korčule? Ne, bylo to v Benátkách. V jednom z těch prastarých domů, ve šlechtické rodině. Kdo tehdy tušil, jak pohnutý život nečeká?
3: Pan otec jistě zapíjel narození syna až do bílého dne.
2: Hlouposti, ten to vůbec nevěděl. Maminka mne nosila pod srdcem, když se vypravil na východ.
3: A nechal svou ženu v opatrování svého bratra, jak bývalo dobrým mravem.
2: Nikoliv, jeho bratr, můj strýc, jel s ním. Vydali se z benátského přístavu na vlastní lodi, kterou svorně naložili různým majetkem a zbožím, a hnáni příznivým větrem dopluli s boží pomocí do Konstantinopolu. Starší z obou bratří, můj otec, se jmenoval Nikolo, druhý Mateo, a patřili k rodině Polo. Nebyl to ostatně ojedinělý nápad. Mnoho Benátčanů zde ve 13. století pohádkově zbohatlo.
3: A co rodinné obchody? Kvetly?
2: Snad. Okolo roku 1260 však prodali všechny nemovitosti, které tu měli, a vydali se směrem k městu Saraj na Volze. Tam připravili své drahocenné zboží a odebrali se s ním ke dvoru velkého krále Tatarů, který se jmenoval Barka. Tomu nabídli všechno, co měli sebou, a on jim dal na oplátku dary v počtu mnohem větším. Své jmění v tomto chanátu mongolské říše prý dokonce zdvojnásobili.
3: Takže cesta domů za mladou chotí byla...
2: Žádné domů nebylo. Mezi místními vládci vypukla válka a odřízla bratrům cestu. Museli se vydat oklikou. Přešli řeku Tigris, která je jednou ze čtyř řek ráje. Pak přecházeli 17 dnů poušť, až přišli k překrásnému městu, které se nazývá Tochara, jinak taky Buchara, a leží kdesi v Perzii. Tam se zdrželi 3 roky. Poznali tam jednoho člověka, nanejvýš rozvážného, který ještě nikdy neviděl latinské muže. Poznal jejich dobré mravy a přemluvil je, aby s ním šli k nejvyššímu tatarskému králi. Mému otci a strýci se dostalo ujištění, že se jim dostane nebývalých poct a největšího dobrodění.
3: No ale stejně bych to neriskoval trmácet se do neznáma, když navíc nemám jistotu, co se mocnému vladaři vlastně bude honit hlavou.
2: Oni ovšem věděli, že by se právě a jedině takto mohli vrátit domů bez nesnází. Proto se svěřili do ochrany boží a vydali se na cestu s tím člověkem.
3: To byli odvážní, sami dva.
2: Nebyli sami. Jako průvodce měli křesťanské služebníky, které si sebou vzali na cestu z Benátek.
3: Takže putovali bez nesnází?
2: To se tedy říct nedá. Otec mi mnohokrát líčil, jak se putování protáhlo kvůli sněhu a rozvodněným řekám. Jejich cesta vedla směrem severního větru, kterému Benátčané lidovým jazykem říkají Tramontána. Za rok pak stanuli před tváří největšího krále všech Tatarů. Jmenoval se Kublaj.
3: To ovšem byl neomezený vládce východu. Říše, která sahala očima 21. století od Koreje do Polska. Byl to vnuk samotného Čingischána, zakladatele mongolského impéria. Nechtěl bych okusit na vlastní kůži jeho šatlavu.
2: Kdo mluví o šatlavě? Přijal mého strýce a otce přelaskavě. Mnohokrát se jich vyptával na poměry v západních krajích, na římského císaře, na křesťanské krále a knížata, jak je v jejich královstvích zajišťována spravedlnost a jak si počínají ve věcech války.
3: Nechápu, co ho k tomu vedlo.
2: Důvod asi nebyl jenom jeden, ale určitě to byl zájem o křesťanství.
3: To jsem se snad přeslechl.
2: Pane, Pečlivě se vyptával na mravy latinů a s pečlivostí ještě větší se ptal na papeže křesťanů a na kult křesťanské víry. Zajímal se, je-li pravda, že křesťanská víra je lepší než všechny ostatní.

0: Takže polové se stali z obchodníků královskými posly.
1: Dá se to i tak říct. Věc však měla háček.
0: Na cestách nebylo bezpečno.
1: To nebylo. Oni ale obdrželi zlatou destičku, na níž byl vyryt chánův znak, a kde ji ukázali, tam se s dobrou potázali. Museli slíbit, že se k chánovi vrátí a že dokonce přinesou trochu oleje ze svítilny, která visí u hrobu našeho pána Ježíše Krista v Jeruzalémě. Věřil totiž, že Kristus je jedním z dobrých bohů.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Tolik tedy o první cestě, které se přirozeně Marco Polo ještě nezúčastnil. Jeho čas přišel až později někdy, když mu bylo 17 let. A to už je ta cesta, o které díky spisům Marca Pola víme mnohem víc. Na konci 50. let byl u nás velmi populární výběr Zdeňka Vavříka, upravený pro dětské čtenáře. Vyšel pod názvem Dobrodružství Marca Pola a v rozhlase z něj četl nenapodobitelně Zdeněk Štěpánek. No a já jsem vám jednu ukázku z rozhlasové četby vybral i s půvabným dobovým ohlášením.
4: Naše poslední vyprávění končilo radostným setkáním Marca Pola s poselstvem velikého chána Kublaje, kterému vyšlo v ústrety. Dnes si poslechnete o dalším putování Marca Pola, kterého chán Kublaj pověřil vedením poselstva do království Amu.
5: Kambalu bylo za námi. Den byl jasný jako včera a kopita našich koní se ozývala radostným klepotem. V příjemné zábavě jsme ujeli 10 mil a dostali jsme se k veliké řece Pulisanganu. Řeka Pulisangan teče do velikého moře oceánu a bývá proto plná kupeckých lodic. A přes tu řeku se klene překrásný kamenný most, jakému, a to pevně věřím, není na světě podobného. Je dobrých 300 kroků dlouhý a tak široký, že po něm může jet 10 jesů jeden vedle druhého. Je sklenut z 24 oblouků, které nad vodou nese 25 sloupů, a je celý umně vytesán z mramoru. Po obou jeho stranách běží bělostné zábradlí z kamenných desek a sloupků, aby přecházející nespadli do řeky. Na počátku a na konci mostu stojí zvláště mohutný sloup a u jeho paty leží obrovský mramorový lev. Obraz tohoto královského zvířete je vůbec znamením mostu přes Pulisangan, protože korunuje vrcholy všech sloupů, které most ozdobují. A těch je mnoho, když je jeden od druhého vzdálen toliko půl druhého kroku. Místo mezi nimi vyplňují mramorové desky s umně vytesanými obrazy. A tak to jde po celém mostě, takže je to jistě nejkrásnější most na světě. Nemohl jsem se na něj vynadívat a obracel jsem se zpátky, když už jsme jeli dále k západu. Jeho bělost odrážela se od sítě modré oblohy a se stromy, které jej obklopovaly, tvořil nezapomenutelný obraz. Až mi zmizel z očí. To už naši koně klusali další míle úrodným krajem nákladných budov, vinic a dobře obdělávaných polí k výstavnému městu Džogují. Hlavním znakem toho města je množství klášterů pohanských mnichů. Džogujští obyvatelé se živí obchodem a

se kataje a království ta infu. A celá ta cesta vede úrodným krajem pevných hradů a krásných měst, kvetoucích obchodem, řemeslem a vinařstvím. Víno rodí ta země tak dobré, že se odtud posílají hrozny po celé Kataji. A roste-li kde strom, můžete se vsadit, že je to moruše. Obyvatelé je vysazují na všech volných místech, aby mohli pěstovat i housenky pro svůj hedvábnický průmysl. Za týden jsme dojeli do slavného města Kwen Zan Fu v království stejného jména. Celou tu cestu jsme jeli mezi morušovými sady pěstitelů bource morušového. Cestou jsme lovili zvěř a lapali ptáky. Je jich tu nadbytek. Království Kwen Zan Fu je veliká a slavná země proslulých a udatných králů. Dnes je jejich králem Mangalaj, třetí syn velikého chána. Uvítal nás radostně a potěšen přijal ode mne list svého císařského otce. Vyptával se mne na jeho zdraví a já jsem viděl, že má svého otce Kublaje v lásce a ve vážnosti. Asi 5 mil za hlavním městem postavil si král Mangalaj krásný palác. Ten palác stojí na břehu široké řeky a je obklopen vysokou hradbou s cimbuřím. Za ní je sad plný vodometů a potůčků a obora s vysokou a s ptactvem. A ovšem i palác. Procházeli jsme jeho síněmi, oni měli údivem nad krásou jeho komnat vyzdobených malbami, které září zlatem a azurovou modří i bělostí mramoru. I v té zálibě pro krásu je tedy Mangalaj pravým synem svého otce. Bylo nám dobře pod střechou krále Mangalaje, tak dobře, že se nám ani dále nechtělo. Já jsem však zrozen asi k tomu, abych neustával sedlat koně k další cestě a k dalším cestám. A tak jsme znovu jeli po silnici mezi městy, tržišti, pevnostmi, poli a zahradami. Krajina se neměnila. Pořád bylo vidět moruše a úrodná pole, stavy hedvábníků a karavany kupců. Po 3 dnech se přijede k horám. A ty jsou už v provincii Kun Kin. Řekli byste, že v horách bude žít i méně lidí, nežli v rovině, ale mýlili byste se. Hory Kunkinské jsou plny osad. V každém údolí je skupina domů. Vrcholy kopců věnčí hradby pevností. Ne, to nejsou smutné a pusté hory, jaké jsem poznal na své cestě z Benátek k císaři. Jejich pohanští obyvatelé se živí lovem. A já vám řeknu, že věru mají, na co by jejich šípy mířili. V lesích tu žijí tygři, medvědi, rysy, antilopy, daňci, jeleni a kolik ještě jiných zvířat, z jejich smrti mají kunkinští hojný užitek. A ta země se táhne na 20 dní cesty, která vede neustále po horách, údolích a lesy, až nás přivedla do města Ach Baluch Manji, do bílého města na hranicích země Manji. Vůně koření provázela nás celou dobu jízdy tou zemí, protože koření se odtud vyváží do celé Kataje a živí tak celý ten kraj. Vedle koření obchodují zde kupci také s pšenicí a rýží. Ach Baluch Manji leží v údolí Yunqiang, která nás provázela po 2 dny jízdy rovinou. Na jejím konci jsme zase přišli do hor a projížděli jsme jejich lesy celých 20 dní. A zase jsme tu lovili,
protože ty lesy

jsou plny dravé zvěře a pižmoňů. Ach, jak to vypadá jednotvárně, když se taková cesta líčí. Jeli jsme, viděli jsme, slyšeli jsme, poznali jsme, lovili jsme a znovu jeli. A zase znovu viděli. A jak jinak je to všechno bylo ve skutečnosti. Vždyť takový lov na tygra nebo na medvěda je jistě něco, při čem se člověk odvažuje i života. Sedávali jsme bez dechu ve větvích vysokých stromů a čekávali jsme celé hodiny, až zvíře půjde mimo. Bylo tak ticho, že jsme slyšeli tlouci svá vzrušená srdce. A potom zapraskala kdesi v dálce větvička. Vítr? Pták? Nebo snad jiné zvíře, na jaké nečekáme? A zapraskala jiná, bližší. Listový podrostu se rozšumělo. Zvíře přicházelo. Hleděli jsme bez dechu do křoví. Kde? Kde asi vyrazí? A potom jsme zahlédli, jak se pod námi zachvělo listí okolo plížícího se dravčího těla. Již jsme tedy věděli, kde asi zvíře vystoupí na malou mítinku okolo našeho stromu. Hleděli jsme na to místo bez dechu. Hleděli jsme bez dechu, ale naše svaly se napínaly. Byli jsme dva, já a mladý mongolský šlechtic. Oba jsme napíjali tětivy svých luků a hleděli jsme přes hroty svých šípů na místo, kde se objeví. Objeví se? Nevrátí se? Nevystoupí o kus dále a nevezme nám tak možnost nového namíření? Ne, již je zde. Zahlédl jsem zelený záblesk oka a hrot mého šípu se ustálil ten posel tiché smrti. A potom zašumělo ještě jednou listí a do jeho šumění zazněl tichý a zpěvný zvuk strun. To se zachvěli tětivy našich luků, když vymrštili svoje šípy. Jejich let byl krátký jako blesk. Ani jsme je nestačili sledovat a už doletěli. Doletěli a zabodli se. A v téže chvíli hluboké ticho lesa porušilo zařvání smrtelné hrůzy zasaženého zvířete. Tygr se vzepěl na křečovitě strnulých předních nohou, zvrátil hlavu na probodeném hrdle a očima, které se jí škalily, hledal svou střílející smrt. Už nás, myslím, nespatřil. Nohy pod ním náhle povolily a on se těžce sesul do trávy. Byl mrtev. Ach, jak je to všechno jiné, než to dovedu napsat. 20 dní jsme jeli těmi horami a lesy. Po 20 dnech jsme se dostali do rovinatého kraje Sindifu. Jehož hlavní město se jmenuje právě tak. Město Sindifu bývalo sídlem bohatých a mocných králů a jeho hradby jsou dlouhé 20 mil. V okolí Sindifu je na řekách mnoho pohanských měst, jejichž obyvatelé se živí orbou a výtěžky své práce prodávají do hlavního města. Po řekách proto stále plují lodi oběma směry. 5 dní jsme tak jeli úrodnou a dobře obdělávanou krajinou.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Ještě jednou dnes zalistujeme v tom obsáhlém cestopise Marca Pola, který se, jak známo, jmenuje Milion, ale víte proč právě tak? Podle jedné teorie je zatím milionové jmění Marca Pola, anebo to, že slovo milion je odvozeno od křestního jména Emilio nebo Emilione, což byla prý přezdívka jeho otce Nikola. Za nejpravděpodobnější se ale považuje verze, podle které měl Marco Polo přezdívku Milionový Marco, protože příjmy a bohatství východních zemí, které navštívil, udával vždycky v milionech. A taky jeho dům se proto nazýval Dvůr milionů.
2: Když se přejde řeka jménem Brius, ve které je veliké množství zlatých valounů, přijde se do země zvané Karajan. Je tak veliká a široká, že je rozdělena na 7 království.
3: Lid uctívá modly a spadá pod vládu velkého chána. Králem oné země je však chánův syn jménem Čentemur. Je velice bohatý a mocný a spravuje svou zemi s velikou spravedlivostí, neboť je velice moudrý a čestný. Od oné řeky se jde 5 dní směrem na západ, až se přijde do hlavního města království jménem Jači.
4: Zdejší lid nejí chleba, neboť obilí je nezdravé, nýbrž rýži, z které vyrábí víno s kořením. Toto víno je čiré a bílé a velmi líbezné k pití.
2: Místo peněz používají lastur, které nacházejí na břehu moře a nosí je také na krku na ozdobu.
4: 80 lastur platí za jeden kventlík stříbra, což je hodno tak 2 grošů benátských.
2: Lid této země nepokládá za urážku, jestliže se někdo dotkne tělesně jejich žen, stane-li se tak se souhlasem těchto žen.
3: V této zemi jedí syrové maso slepic z kopců, volů a bíků, a to tak, že je nakrájí na malé kousky, posolí je a pak je vloží do jakési vonné omáčky smíšené z nejrůznějších druhů koření. Tak činí urození lidé. Chudý lid je takto nadrobno nakrájené, klade do česnekové omáčky a jí je tak, jako my jíme maso vařené.

0: Když odejdete z města Jači a cestujete 10 dní na západ, přijdete do země Karadzan s hlavním městem stejného jména. Lidé tu uctívají modly a podléhají vládě velkého chána. Jeho syn jménem Kogatym je zde králem. V řekách se nacházejí valouny zlata i větší kusy, než jsou valouny, a v horách jsou zlaté žíly. Protože ho mají takové množství, dávají za 6 kventlíků stříbra 1 kventlík zlata. Platí se tam však také lasturami, které ovšem v této zemi nemají, nýbrž dovážejí je z Indie.
1: V těchto krajích žijí tak obrovští hadi, kteří jsou dlouzí až 10 kroků a 10 pídí tlustí. Mají vpředu, těsně za hlavou, 2 maličké nohy s 3 drápy, podobně jako lvy, a oči větší než houska za 4 denáry a velmi lesklé. Tlama je tak velká, že by pozřeli člověka. Zuby velké a ostré. Jelikož jsou tedy tak hrůzostrašní, není člověka ani zvířete, aby se netřásl strachem, když se jim přiblíží.
2: Najdou se však i menší, to jest 8, 6 i jen 5 kroků dlouzí. Tato zvířata se chytají takto. Jelikož je ve dne veliké horko, zůstávají ve svých děrách a v noci se vycházejí na pást. Sežerou pak všechna zvířata, ať jsou to lvi, vlci nebo jiná zvěř, která se jim dostane do cesty. A pak se odplíží k jezerům, pramenům nebo řekám napít se. Jak se takto plíží pískem? Protože jsou velmi těžcí, zůstane po nich stopa, tak veliká, jako by byl o ním pískem tažen trám. Lovci pak na oné stezce, kde ta zvířata obvykle chodí, zarážejí do země hustě vedle sebe četné kůly, tak aby je nebylo vidět, a na ně upevňují velmi ostré železné hroty a přikryjí je pískem, aby nic nebylo vidět. To pak činí na různých místech podle toho, po kterých stezkách hadi spíše chodí. Když hadi pak jdou jako obvykle na známá místa, poraní se a brzy zajdou. A tu v rány vidouce jejich zdechliny začnou krákat. Lovci pak podle jejich křiku poznají, že hadi jsou mrtví, jdou je hledat, stáhnou jim kůži a výjmou žluč, která se velmi cení jako lék na mnoho nemocí. Mezi jiným proti kousnutí vzteklého psa, vypíjeli se jí asi za 1 denár ve víně, pomáhá také ženě porodit, má-li velké bolesti, a je dobrá na spáleniny a neštovičky. Jestliže se jí něco málo přiloží, i hned zmizí, a tak i na mnoho jiných věcí. Maso tohoto hada prodávají také dráže než jiné, neboť je šťavnatější a každý je rád jí.
0: Kromě toho se v oné zemi rodí velicí koně, které v mládí odvádějí do Indie na prodej. Všichni vyjímají koním kost z oháňky, aby ji nemohli házet sem a tam, nýbrž aby jim visela dolů, neboť se jim nelíbí, jestliže kůň při chůzi pohazuje oháňkou. Tento lid jezdí s dlouhými třmeny tak, jako u nás Francouzi. S dlouhými se říká proto, že Tataři i téměř všichni ostatní lidé, nasednou-li na koně, udělají si třmeny krátké, neboť když nasednou, postaví se do těchto třmenů. Tataři mají dokonalé zbraně z buvolí kůže. Mají oštěpy, štíty, lukostříly a všechny své šípy napouštějí jedem. Bylo mi řečeno jako jistotná věc, že mnozí z nich, a zvláště ti, kdo mají v úmyslu nějaké zlo, nosí sebou ustavičně jed, aby, kdyby se náhodou nějakým nedopatřením stalo, že by byli zajati a měli být mučeni, mohli se tomu vyhnout tím, že si hned vloží do úst jed a spolknou ho.
1: Tito lidé ze země Karadzan, dříve nežli přešli pod panství velkého chána, dodržovali jeden ošklivý a zločinný zvyk. Když do jejich domu přijel na nocleh nějaký vznešený a krásný cizinec, velkolepého a krásného a udatného zjevu, zabili ho v noci, ne pro peníze, nýbrž aby jeho krásná a udatná duše a bystrost jeho ducha zůstaly v domě. Když prý taková duše dlí v domě, všechno se zdaří co nejlépe. Každý pak se pokládal za šťastného, jestliže měl duši nějakého šlechtice. Tímto způsobem zabili mnoho lidí.
3: Od té doby však, co jim počal vládnout velký chán, dbal, aby tento ohavný zvyk byl zrušen, takže ho již nedodržují pro veliké tresty, které jsou naň vypsány.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Co my víme, co všechno je ze života Marka Pola skutečnost a co už jenom báje, kterou si předáváme z generace na generaci. Ale ať už to bylo s návratem Marka Pola po letech zpátky do Evropy jakkoliv, ten závěr, jak ho zaznamenala rozhlasová hra pro mládež, zní krásně, pohádkově a romanticky. A nakonec, proč by takový nemohl být? Mějte se dobře a brzy zase naslyšenou.
2: Míjejí týdny, plynou měsíce. Dny a noci se střídají jako mžiknutí oka. A noc co noc, nejdéle bliká lampička v kajutě, kde Marko celé hodiny zapisuje průběh plavby, jména přístavů, obrazy krajin, zvyky a historii cizích národů a kmenů. Podívejme se mu přes rameno. Po vyplutí z přístavu Kajton jsme zamířili k ostrovu Cipang. Cipang?
3: Lidé mu dali jméno země vycházejícího slunce. Ten ostrov je vzdálen 1500 mil od Kublajovy říše Mangu.
2: Čamba.
3: Její král odvádí každoročně jako daň Kublajchánovi tucet lodí santalového dřeva a 25 nejkrásnějších slonů.
2: Sumatra.
3: Neboli Malá Jáva. Na tom ostrově se prostírá 8 království a všechna jsou poddána velikému chánovi.
2: Ostrovy Nogueran a Angaman.
3: Když jsme tam nabírali vodu, přepadli nás divoši. Své zajatce ubíjí a jedí jejich maso.
2: Indie.
3: Nejbohatší země na světě. V horách diamanty, rubíny, safíry. V řekách zlatonosný písek. V mělkých pobřežních vodách perlové mušle.

0: Co je to, Marko?
1: Perla.
0: Tak velkou jsem ještě neviděla.
1: Doufal jsem, že se vám bude líbit.
0: První dárek od tebe.
1: Je to troufalost. Sluha smí dary přijímat, ale ne rozdávat.
0: Kdybys věděl, jakou mám radost.
1: Kdo dává, je šťastnější než obdarovaný. Dobrou noc, princezno.
0: Dneska mi nebudeš vyprávět?
1: Moře je neklidné. Musím na palubu.
0: Tak mi jen odpověz na jednu otázku. Když jsi mě vyprávěl o krásném městě Quincy, o jeho průplavech, po kterých plují gondoly, nevzpomněl jsi přitom i na Benátky?
1: Jak by ne? Jenomže mé Benátky jsou stokrát menší. Omšelé chrámy, chátrající domy, všechno zahalené do jedovaté mlhy.
0: Tak proč jsi tolik toužil se tam vrátit?
1: Protože byly nekonečně vzdálené. Nedosažitelné. Po tak dlouhém odloučení se mě ve vzpomínce na ně zjevovalo mé dětství. Hry na laguně, podoba dívky, která mne okouzlila, když mě bylo 14.
0: A potom? Už nikdy žádná jiná. Proč se červenáš?
1: To je jen odlesk lampy.
0: Proč mi nechceš odpovědět?
1: Proč se na to ptáte?
0: Snad proto, že se naše cesta, co nevidět, začne blížit ke konci.
1: Potrvá ještě 2-3 měsíce.
0: Potom se rozloučíme a už se víckrát neuvidíme. Když na to pomyslíš, není ti to líto?
1: Myslím na to, jak nejlíp splnit slib, který jsem dal Kublajchánovi. Jsem průvodce jeho vznešené vnučky.
0: Jednou budeš litovat, že jsi opustil krajiny, které se u nás před tebou rozestřely jako nejkrásnější koberec.
1: Nemohl jsem jinak, přemohla mě touha po Benátkách.
0: Jednou zalituješ i toho, že se naše společná plavba na této lodi vytratila jako hrst písku mezi prsty.
1: Byl jsem nepozorný průvodce.
0: Nedělej, že nevíš, o čem mluvím.
1: Princezno! Kublaj Chán řekl, že mi důvěřuje. A já za nic na světě nesmím porušit dané slovo. Dobrou noc.

0: Marko, chlapče.
1: Ty ještě nespíš, otče.
0: Čekám na tebe.
1: Tak pozdě.
0: Starost mi nedá.
1: Proč? Plavba je klidná. Za 2 týdny dorazíme do přístavu Ormus. Králi Argonovi odevzdám princeznu Kugačin.
0: Právě kvůli tomu nemohu spát. Ty tvoje dlouhé večery u ní.
1: Do této chvíle jsem se ani slovem neprohřešil na úctě k vnučce velikého chána.
0: Nedělám si starost o Kugačin. Přeju si jenom, aby sis ušetřil bolest citu, který nemůže dojít naplnění.
1: Kublaj Chán mi svěřil nejdražší osobu z celého rodu. A já mu slíbil, že ji bez úhony doprovodím až k cíli její cesty. Moje úcta k němu nebude nikdy menší než k jeho vnučce.
0: Ale ve tvém srdci...
1: Nezlob se, tatínku, ale nejvzácnější z mých klenotnic zůstane na zámek i před tebou.

0: bezmála 3 roky na vratké palubě korábu. A teď konečně slavný přístav Ormus. Marko, proč se neusměješ? Co pak nejsi šťastný?
1: Divná otázka z úst kronikáře. Zaznamenávej události. Lidské city nech stranou. Co nevidět, podá princezna Kugačin ruku svému budoucímu choti. A my budeme zbaveni všech závazků.
0: Hleď, královská bárka už se blíží.
1: Je čas opustit kajutu, princezno.
2: Co u vás v Benátkách dělají lidé, když se loučí?
1: Obejmou se, políbí a pak si řeknou s Bohem.
2: Marko, děkuji ti za péči, za radost dlouhých večerů. Děkuji, že budu mít na co vzpomínat.
1: Přeju vám dlouhý, šťastný život.
2: Já ti přeju, abys nikdy nelitoval svého rozhodnutí vrátit se do Benátek. Dám ti na památku prsten s rubínem.
1: Prosím o vzácnější dar.
2: Ten prsten je ti málo.
1: Když jsme se chystali ujet z Kambaly, svěřil jsem se s tím jen vám. Chtěl bych mít jistotu.
2: Myslíš, že jsem tě zradila?
1: Jak jinak se to mohl veliký chán dovědět?
2: Je moudřejší než my. Možná mu to napověděli moje oči, ale z mých úst neuslyšel ani slovo.
1: Díky, princezno.
2: A teď bych se chtěla s tebou rozloučit, jako bychom kotvili v Benátkách. Obejmout se s tebou. Políbit. A s Bohem.
1: S Bohem, Kukačin.
2: Slib mi, že na mne nezapomeneš.

0: S Bohem, krásná Kugačin.
1: S Bohem, císaři všech Tatarů.
2: S Bohem, východa.
3: Nač se ohlížet, páni Polové. Cíl vaší cesty je přece na opačné straně.
0: Jenom cíl našich lodí, kronikáři. Ale srdce nezná přístav, kde by zakotvilo navždycky.
3: Co pak už nehoruješ pro Benátky?
0: Člověk nejvíc touží po tom, co není na dosah. Po hnízdě dávného dětství, po dálkách, které se náhle podobají přeludu.
4: Slovutní Benátčané, připijme na zdraví pánům Pólům. Naplnili vám číše vzácným vínem. Stoly před vámi se prohýbají. Je tedy čas popřát sluchu hostitelům.
5: Toho nejmladšího neznám.
3: To je Marko. Odjížděl s nimi ještě jako chlapec.
5: A co to vypráví za pohádky?
1: O jakési nekřesťanské zemi Tatarů.
6: Z jednoho jejího konce ke druhému trvá cesta pěšímu bezmála 3 roky.
5: Ať nikdo nevykládá, že takový svět může ovládat jediný král nebo císař.
6: Kublaj Chán rozdělil tu říši na 100 provincií, kde vládnou místokrálové. Dal postavit na 1000 mil silnic pro své karavany a jízdní posly. Podle cest vysadili stromy, aby jezdci v noci nezabloudili. A na každé 30. míli mají poštovní dvory na přepřahání a na nocleh.
2: To by bylo koní a dvorců. No, ať řekne kolik.
6: Možná miliony. A ještě jsou v každé provincii sýpky s obilím, aby lidi netrpěli hladem, když se neurodí.
1: Ale to musí stát nekřesťanské peníze.
2: Inu miliony.
7: Kde pak by ten jejich císař nabral tolik žoků zlata a stříbra?
6: V jeho říši se neužívá na placení kovových mincí. Císař dal natisknout na lístky z morušového líka svůj znak. A to jsou jejich peníze.
2: Cože, peníze z líka, vždy to jsou báchorky. Miliony jezdců, miliony koní, miliony papírových cárů a prý jakési otisky do líka místo zlaťáků. Slyšel to kdy svět?
6: Všechno, co vám vyprávím, je čistá pravda.
3: Nezlob se na ně, Marko. Prostým lidem z Benátek je zatěžko uvěřit tomu, co nikdy neviděli. Jako pohádka zní vyprávění o penězích potištěných císařským znakem, když Evropa dávno ještě neví, co je k nich tisk. O černých kamenech, které hoří. My se o tom přesvědčíme až po staletích.
1: A ty bajky o veliké čínské zdi, ze které by se dal postavit 1 000 000 domů.
6: Sám jsem šel po jejím ochozu. 3 jezdci mohou po něm jet vedle sebe. Mám to zapsáno v deníku.
1: Na papír se toho vejde.
2: Třeba i miliony povídaček.
3: Hostině v paláci pánů Pólů jde chvála po celých Benátkách. Ale tvému vyprávění, Marko, nevěří živá duše?
0: Já vím. Říkají o mě, že jsem lhář. A nebo blázen.
3: Někdy je lehčí uvěřit smyšlenkám, než pravdě.
0: Já se tolik těšil domů.
3: A teď takové zklamání. Nepokouší tě to vrátit se do říše Kublaje Chána?
0: Nepřestanu na něj vzpomínat s velikou vděčností a velkým steskem. Jenže mé kořeny jsou tady. Co na tom, že se mi dneska vysmívají, jednou uvěří. Byla to nádherná cesta. Díky Bohu.
3: Protože tvoje touha po poznání byla vznešená jako peruť vzlétajícího orla. Byla čelenkou ducha, kterým člověk převyšuje všechno živoucí na této zemi.